0: tam je hodně lidí, kteří jako nemají kde být a oni hrozně dávají jako pozor na to, co se na té ulici děje a chtějí, aby tam byl pořádek. Takže oni jako docela jsou takovými korektory na té ulici.
1: Čili každá ulice by měla mít svého bezdomovce?
0: No třeba v San Francisco jsem se s tím setkala. Já jsem tam byla asi 2 měsíce, jsem tam bydlela v rodině a chodila jsem do školy a tam to mají udělané tak, že každá ulice má svého takového jako pana bezdomovce a ano. Ten se tam stará třeba o malé děti, když blbě přicházejí na přechodu, tak on na ně dává pozor, aby se jim něco nestalo a za odměnu dostává od lidí třeba, když tam to je hrozně hezký, když třeba jdete do nějaký fast foodový restaurace, kde vám dají prostě víc jídla, než můžete sníst, tak tam jsou připraveny takový bloky, kam tyhle ty jídla můžete odložit a to si právě vezme ten pan bezdomovec, který tam na všechno dává pozor. Že je to takový jako reciproční
1: to je
0: systém.
1: Úžasný.
0: Je to docela prima a ty lidi tam žijou ve větším klidu.
1: A myslíš, že tohle by u nás mohlo fungovat, takový bezdomovec na ulici, že česká natura by tohle snesla?
0: No, nevím, já myslím, že by se to mohlo zkusit aspoň.
1: Do každé ulice bezdomovce. A mohli bychom zrušit městskou policii. Tak teď už je vysvětleno, proč si přijela masrem, vidíš to? Tak co si dáš dobrého? Chtěla si vodu bez bublinek, to máš?
0: Voda stačí, protože tady je takový vedro, že teď bych nepozřela asi nic. Ty jsi udělal teda nádherný salát, úplně bombový.
1: Je úplně ledový ten salát.
0: Ale je skvělý, že je v lednici a tě v lednici ještě chvilku.
1: Jo, no počkej, a co to udělat tak, že by si byla první host i v tom, že třeba bych ti napustil studenou vanu. Víš? Ty bys tam ležela, já bych si s tebou, co by za to kdo dal, mít Luzku Vondráčkovou doma ve vaně?
0: Že já bych tam usnula, to bychom si moc toho neřekli.
1: No, tak já bych řekl zbytek. Říká, ano, dnešní tobogán v Pizemu končí, protože můj respondent usnul u nás doma ve vaně. Dobře, ne, tak Luzka Vondráčková je pořád vzhůru. Jaká bude první písnička? Co ti vybereme?
0: Tak já bych si prosila něco od Phila Collinse, nějakou pomalou věc.
1: Jo?
0: Celkem jednu jakou, ale nějakou hezkou pomalu.
1: Je, mimochodem Phil Collins, když se podíváš z okna dolů, tak tam nedávno koncertoval, víš?
0: No vy jste to tady musel mít v přímém přenosu.
1: No samozřejmě. A tady zpívá kde kdo, jenom ty si tady ještě, víš, pod balkonem nespívala, ale to všechno můžeme napravit. Čili Phil Collins pro Luzku Vondráčkovou, hosta dnešního Tobogánu v pyžamu a samozřejmě i pro vás, pro všechny, kteří posloucháte Český rozhlas 2 Praha.

0: Phil Collins dospíval na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Vy posloucháte Tobogán v pyžamu. U nás doma tentokrát Lucie Vondráčková popíjí vodu bez bublinek. Kolem běhají kocouři Kristián a Barnabáš. A ty jsi taky kočičí, viď, hodně?
1: My máme doma takový dvě nalezené kočičky. Jednoho kocoura, jednu kočičku. Mají takový legrační jména. Koča se jmenuje Žížela a kocour se jmenuje Pejsek Pejsek. A pak máme ještě kokr Španěla.
0: Co jsi to říkala teď? Kočka se jmenuje
1: Žížela, Pejsek Pejsek a kokr Španěl se jmenuje Myš.
0: Jo. Ne, tak tohle je téma, které bych opustil, protože kočku, která se jmenuje Žížela a kocour se jmenuje Pejsek. A jak jsi to, sama si na to přišla?
1: Ne, já myslím, že to tak vyplynulo z různých situací.
0: A proč se kočka jmenuje? Ne, tak to u toho se zastavím, počkej, než se dostaneme tady k práci.
1: Já tak přiznám jako... se, že jako takový ty úplně prvotní důvody už si nepamatuju, že, ale jim to tak sedí, že mně se hrozně líbí u těch kočiček, že vlastně oni si to jméno musí nějakým způsobem zasloužit,
0: ano,
1: jo? Že
0: ano.
1: To jako když prostě něco umějí nebo v něčem vynikají, tak na základě toho se potom jmenují, že to není tak, že se člověk narodí a jmenuje se teda Lucie a musí se tomu nějak přizpůsobit potom během života, jo, že to je malinko naopak, že třeba by ses jmenoval, já nevím, jak ty by ses mohl
0: no,
1: jmenovat.
0: No to mi řekni, počkej. Ne, u tebe by mi to řekni, čili tobě bylo...
1: Pyžamový král třeba. Pyžamový...
0: A to jsem furt vyšel z toho pejska, pejska a žížely docela dobře, pyžamový král.
1: Ale vždycky musí to jméno ti dát někdo, kdo tě vlastně zná líp než ty sám sebe, abys měl to správné jméno, který jako máš mít. Protože často se lidi neznají, takže pojmenovávat by je měl někdo, kdo je má rád a kdo je zná líp.
0: Čili jak ty by si se měla jmenovat?
1: No to já právě nevím.
0: Ty jsi nespokojená s Lucí?
1: No, Lucie je fajn. Teď jsem se dozvěděla, že to znamená světlo a to mi přijde docela prima.
0: Mm-hmm. No a počkej, když by si vybírala jméno sama pro sebe, podle toho, jak se znáš, co dovedeš, co tě baví, co děláš?
1: Jakub.
0: Já nevím, to už je snad dneska povolený, ne? A nebo je nějaká ženská podoba jména Jakub? Nebo to asi těžko? Jakubka.
1: To je paní Jakubisková potom.
0: Paní Jakubisková. Hezký. A Jakub Ludvík mimochodem dělal fotografie na tvou novou desku, která vychází v pondělí. To je oslý můstek, to koukáš, co?
1: Hezky
0: jsi si na to nahrála, no jo, profík. Máš za sebou dlouhou práci, je to tvoje kolikátá, už devátá deska, desátá?
1: Já vlastně nevím, kolikátá je, ale je úplně nová a to vždycky člověk prožívá tak jako zvláštně, protože... Když třeba jedu na koncert, tak tam už krásně fungují takové ty písničky jako Vítr, Strach a úplně Down, ty z Bumerangu, z toho minulého CDčka. Najednou přicházíte jakoby úplně s novýma věcma, nevíte, jestli vaši fanoušci je budou brát tak hezky jako ty minulý a tak jako každá ta záležitost, když má svoji premiéru, tak mám něco mezi strachem a dobrodružným pocitem v sobě. Je to hrozně hezký. Mám to ráda. Tenhle ten stav s tím novým CDčkem mám úplně nejradši asi.
0: Jo, čili ten stav, než to CDčko se vůbec dostane k posluchačům.
1: Ano, těsně před tím a to je přesně dneska, protože CDčko vychází v pondělí 9. takže teď jsem úplně nejnapnutější ze všech lidí na světě.
0: No a co ten pocit, jestli nějaká ta písnička se nedala udělat líp, jestli nějaká tam třeba vůbec měla být, jestli se tam neměla dát některá, která už se tam nevešla. To přece musí být hrůza v tuhle chvíli, ty předporodní bolesti. Jako.
1: Teď už to není tak, protože já nejsem v té pozici, že bych musela to CDčko vydávat. Já prostě, když si myslím, že už je to všechno tak, jak to být má, tak ho vydám. Ale tím, že jako jedu na víc kolejích najednou, že dělám i herectví, i hodně mám ráda dubbing, tak ten zpěv vlastně je hodně nezávislý pro mě, takže nemusím dělat žádný kompromisy v té práci, nemusím se přizpůsobovat rádiovým formátům, nemusím jako dělat takové ty věci, na které se vždycky příliš moc myslí, podle mě, jo, když ty CDčka vznikají. A myslím, že to je jako pro mě výhra v loterii, no, že nemusím dodržovat termíny, které by potom byly na závadu těm písničkám.
0: A přesto všechno, že nedodržuješ nebo nebereš tyhle ty konvence, jsi druhou nejpopulárnější zpěvačkou v zemi a ty jsi nejpopulárnější slovenská zpěvačka.
1: Slovenská?
0: Slovenská, no ty jsi vyhrála anketu Zlatý oto, přece je to tak. Já to tady mám před sebou.
1: Zlatý oto?
0: No ty už si toho vyhrála tolik, že
1: počkej, Zlatý oto, to je cena Brava, myslím.
0: Jo, to je cena Brava. No a vidíš to? No další cena. A já jsem měl za to, že o to je osobnost televizní obrazovky na Slovensku.
1: To možná taky, ale u nás je to cena
0: bravíčka. A to jsi ještě nevyhrála?
1: Ne.
0: Počkej, ale když jsme u těch cen, minulý týden jsme v Tobogánu měli talentované děti ze soutěže Zlatý oříšek a oni se tak jako sami představovali a chlubili, čeho tak jako dosáhli, co kde vyhráli.
1: Dala já by, je sleduju, to, já sleduju oříšek. No. A teď jsem viděla, bylo to hrozně zajímavý, v hřišti byly právě děti z toho oříšku a říkali, co od té doby, co vlastně jako to finále v televizi proběhlo, tak čeho dosáhli a mě to fascinuje, protože to jsou děti, které opravdu jako něco umějí a je to nesmírně pestrý, jako to, z jakých oborů přicházejí. A tak vlastně to sleduju, já myslím, že už takovým třetím rokem, že si na to dávám pozor.
0: To je dobře, no na to, že příští rok bude už desátý ročník, ale je dobře, že si, no tak ty by
1: tak
0: si,
1: jedno se musí začít.
0: Ty by si taky byla ideální dítě do Zlatého oříšku,
1: no, teď
0: ty
1: jsi
0: začínala, no teď už ne.
1: To propásla.
0: Už jsme po sezóně oba v tomhle ohledu, ale víš, jako v kolika ty jsi byla malinká holka, když jsi začínala?
1: No, já jsem začínala hrát v Národním divadle v 10 letech. No,
0: ideální dítě do Zlatého oříšku.
1: Ale tam jsou takový spíš jako virtuozové, tam jsou takový už skoro geniální děti, se mi zdá v oříšku, jo? Že tam byla ta slečna, co hraje na klavír a pak tam byl takový ten kluk, co se zabývá logikou.
0: Ano,
1: a
0: samozřejmě, ten byl minulý týden.
1: Ten byl fascinující, naprosto. No. Takže to jsou děti, kterým mám moc fandím, no. Ale taky se mi líbí, že si prostě tu cestu jako nacházejí sami, jo? Že třeba nikdo z jejich rodiny nic takového nedělá, oni musí, přestože jim je tak málo, kolik jim je, tak musí jako přijít vlastně na to, co je nejvíc baví a když přijdete na to, co vás nejvíc baví, tak to vám i potom nejvíc jde, jo? Že jakmile by to bylo tak, že budou dělat něco jenom proto, že jim někdo jiný řekl, ať to dělají, tak v žádném případě jako nedosáhnou těch cílů, kterých dosáhli, myslím.
0: K tomu dětství tvému se možná ještě vrátíme, ale já připomenu tu otázku, kterou jsem chtěl položit. Děti se měly sami představit, co dovedli, co dokázali, kterých svých ocenění si nejvíc váží. Jak by to bylo u tebe?
1: Je, to je těžký.
0: No, já se na to ptám z toho důvodu, protože vím, že ty jsi neskutečně skromná, že se nerada chlubíš. Dělej si takovou minutu slávy, takovou vizitku, že by si řekla, vyhrála jsem, získala jsem, prodala jsem tolik nosičů. A nebo třeba si na sobě vážíš něčeho úplně jinýho.
1: Já mám radost.
0: Nejsou ty prodejnosti a ty ceny, co máš doma na stěně.
1: Já mám spíš radost z jiný věci a to je ta, že ta cesta jak jde tak jako postupně, protože právě, jak jsem říkala, tak nedělám jenom jednu profesi, ale baví mě toho víc, takže člověk musí si zvyknout, že vlastně na všech těch třech platformách to všechno jde pomalejc, jo. A já měla loni nesmírnou radost z toho, že vlastně ty písničky, které jsme dělali za těch 10 nebo 15 let, už možná teďka, tak si nacházejí tak jako postupně cestu k lidem a poznávám to tak, že si je začínají přát v rádiích, jako písničky na přání a to je pro mě jako obrovská satisfakce a pro ty písničky nesmírný štěstí a krása, protože najednou vidím, že se stává jako součástí života těch lidí, že oni prožívají nějakou lásku nebo třeba zklamání nebo zrovna něco řeší ve svém životě a chtějí si k tomu nechat zahrát tuhletu jako písničku třeba Strach nebo úplně Down a to už jim navždycky zůstane. A toho si nesmírně vážím, takže to není až zas tak jako moje zásluha, ale spíš za to děkuju tomu času, který takhle jako nám přeje.
0: Už ti za to někdo vynadal?
1: Za co?
0: No za ty písničky. V tom slova smyslu, já se k tomu chystám právě, protože... chci ti vynadat za jednu tvoji písničku, protože si to zasloužíš, protože vždycky se mi stane, a teď se mi to stalo předevčírem, že jsem zaslechl vítr. Zbavit se téhle písničky, aby ti nehrála v hlavě od rána do večera, je nemožná věc. To je písnička tak nabitá energií, ten text mě se moc líbí. To je vrták v hlavě. Ano. Že neřekneš maminka, víš, tak jako...
1: Pracujeme, tak je to Hanka. To rozdělujem striktně.
0: A už se někdy stalo, že jsi jim řekla, hele, tohle se mi nelíbí, to není pro mě, to no, teda to zpívat fakt nebudu?
1: No, to se stává docela často, jakože, že mi třeba nesedne melodie, nebo nesedne mi text, a tak se tím pádem nedělá, jako. Já vlastně produkuju ty desky, takže je to hodně na mě, no, vlastně totálně.
0: Tak to je dobře. Dáme si další písničku.
1: Dobře.
0: Co to bude?
1: Mám
0: to bude?
1: Ráda...
0: Prostě ne ten vítr jako to. A nebo víš co, tím bych se ho možná zbavil, víš, jako, že bych si ho teď připomněl.
1: Tak ho tam dej.
0: Jo, fakt? Čili Vítr zpívá vám Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha a Lucka je také hostem dnešního Tobogánu v pyžamu.

0: chladil nás vítr Lucie Vondráčkové. Lucka je hostem dnešního tobogánu v pyžamu. Popíjí stále svou dobrou vodu bez bublinek. Nechceš něco víc? Nechceš víš třeba?
1: Ne, mě je vedro. Já si připadám jak v Řecku, někde u moře.
0: Tak to je ale velká pochvala, víš?
1: No, jako hezký to tu máte.
0: Jo, to jsem nechtěl jako to z tebe vyloženě vykutat, ale jako v Řecku to tady trošku je. Ano, tak já možná takhle tě budu větrat, víš, abych tě malinko ovýval větrem. Vrátíme se o pár let zpátky, bavili jsme se o talentovaných dětech v Oříšku. Vrátíme se do doby, kdy ti bylo 10, 12. Uh-huh. Ty si před chvílí tak jako jen mimo děk utrousila, že jsi si nepřipadala nějak extra geniální nebo talentovanější než ostatní. Tady bych si dovolil ti oponovat, ty jsi začala zpívat, moderovala si, hrála už si v televizi, stepovala si, začala si se učit jazyky. To je normální v tom věku?
1: No to možná ne, já jsem měla ale jako štěstí v tom, že jsem si objevila svět, který mě nesmírně bavil. A jakmile tohle to najdeš, tak už se nechceš jakoby z té cesty hnout. A bylo to tak silný pro mě, že v osmičce, když jsme si měli dávat, no to už vlastně bylo v sedmý třídě, když se měli dávat přihlášky na střední školu, tak já jsem věděla, že existuje, jako doslechla jsem se, že existuje konzervatoř, kde se vyučuje herectví a muzika dohromady. A my jsme byli na výběrovce, na jazykovce a tam všichni šli jako na gimply a potom chtěli na medicínu a tak, jako to byla ta vysněná cesta všech lidí. A já jsem říkala, no já bych ráda na tu konzervatoř. Paní učitelka kuchyňková říkala, no tak to se nepočítá, takováhle umělecká škola, takže ty kromě té školy si tam můžeš dát ještě další dvě. A já jsem nepřišla na nic, co bych jako tam mohla napsat. Já jsem věděla, že pokud se tam nedostanu, a bála jsem se, že se nedostanu, protože ty zkoušky jako byly tvrdý a člověk se musí jako dobře připravit a zvlášť, když je malinko známější předtím, tak samozřejmě na něj kouká ještě jako přísnějším okem, se mi zdá. Tak jsem věděla, že když ty zkoušky neudělám a špatně se připravím, tak je budu dělat znovu a znovu, dokud je neudělám. Tak jsem tam nenapsala vlastně ani jeden gimpl, protože jsem věděla, že tohle to je to, co si přeju celý život dělat.
0: Neskrátí si tím člověk dětství, když začne vlastně hodně brzo pracovat? Když dneska vidím ty děti třeba v tom Oříšku, tak si v duchu říkám, jestli vy byste neměli někde běhat na hřišti za míčem, než zkoumat elektromagnetické jevy, ale pak si zase řeknu, že ta startovní čára je tak posunutá, že ono se to bude hodit, ono to jednou bude vidět, že začali dřív. Nemáš ten pocit?
1: Ne, myslím, že je to úplně naopak. Myslím, že pokud objevíš svůj svět vysněný, tak tím, že ho najdeš brzo, tak tím dítětem můžeš zůstávat pořád. Paradoxně. Jo? Že vlastně ze začátku to vypadá, že se zabýváš něčím, co patří dospělým, ale ono potom tě to omlazuje, protože seš vlastně ve světě, který jsi sám vysnil a ve kterém jsi chtěl se pohybovat od malička. Mm-hmm. Je to hezký.
0: A jak je to svět? Ono se tomu říká, dá se to nazvat, je to ten show business? Ten svět, ono se tomu tak říká, já nevím, jestli se to dá takhle pojmenovat, ale co je na tom pro tebe tak lákavýho? Víš, jako show business to je co všechno, je to televize, ceny, je to bulvár.
1: Ten je bohužel.
0: Co je na tom show businessu jako tak lákavýho, efekt, že tě to nepříjemný. Už jako malou zajímalo?
1: Nevím, jak bych to popsala, ale možná tanečníci to budou znát. Že když najednou vejdete na jeviště a zatančíte to svý solo, který je precizně vypracovaný, tak máte pocit, že je ve vás elektrický proud, ale v takovém tom dobrém slova smyslu, jo? Že prostě máte energii, kterou normálně v běžném životě necítíte, že to je něco jako navíc, že záříte a to je hrozně hezký. Je to, já vám doporučím jeden film, jmenuje se Billy Elliot a to je přesně o tomhle pocitu. Je to o malým klukovi, který objeví tenhle svůj svět, taneční, teda shodou okolností a jedině v tom světě se cítí jako opravdu jako naplněný, plnohodnotný a šťastný. Tak to je asi podobný.
0: To je hezký. A když by si měla, jestli se to vůbec dá, víš, jako nějak procentuálně vyjádřit, že život 100%, kolik je ta práce a kolik je to soukromí? Je to 50 na 50?
1: Nebo ano,
0: to přece není nic špatného, jako věnovat se práci na 80 na 90%. Jak je to u tebe? Jak to máš?
1: U mě se to už všechno prolíná, protože my tím taky, že spolupracujeme doma, tak vlastně žijeme, třeba když pracujeme na té desce teďka na Fenixovi, tak my jsme žili opravdu tou deskou, jako 2 roky. Ale vůbec nám to jako nevadí, jo, tak proplouváme mezi těma tématama, které jsou naprosto osobní a potom vlastně zjistím, že o nich zpívám a že už tam to zrcadlo do říše divů jako neexistuje, že už ho procházím jakoby sem a tam bez nějaký kouzelný formulky, že už je to normální, už je tam cestička.
0: A potom je přece hezky, když člověk jakoby sám pro sebe sobecky zažívá ten pocit a vrací se k tomu a ještě se to lidem líbí, víš, jako ještě na to chodí,
1: no, tak to je
0: ještě si koupí
1: bomba.
0: Desku, pošlou ti hlas.
1: To je nádherný, protože když potom jedu na koncert a teďka vidím, že ti lidi znají písničky od A do Z, jo, že znají všechny texty, tak to je ohromný pocit, nádherný.
0: Ty jsi vyprávěla o tom, že vlastně jsi začala už hodně brzo dělat to, co tě lákalo. Od malička vystudovala si konzervatoř, tak proč jsi potom šla ještě na další školu? Ty jsi vlastně nedávno dostudovala, ty jsi čerstvá doktorka. No. Ježiš, já tě tak vůbec neoslovil, teď mi to došlo. Ty jsi další novinka, ty jsi první doktorka v tobogánu v pyžamu, tady ještě doktor nebyl.
1: No, to bylo zase jako daný tím, že jsem vyrůstala v rodině, kde hodně se četlo. A já jsem knížky jako od malička milovala, byli jsme k tomu vedený s bráchou, takže jsem si jako chtěla prodloužit mládí studiem a šla jsem na kulturologii na filozofickou fakultu a dobře jsem udělala, protože jsem tam potkala spoustu jako báječných profesorů a jezdili jsme hodně do zahraničí studovat kunsthistorii s panem profesorem Dvořákem a to jsou nezapomenutelné momenty a takový, co vám nikdo už nevezme.
0: K čemu to člověku je v životě? Konkrétně třeba ta kulturologie, bude se ti to hodit?
1: No, je to perfektní základ, takový všeobecný rozhled a i to na sobě pozoruju, když jdu do divadla jako divák, tak mám radost, když vidím herce, který ví, o čem hraje a trošku zná jako pozadí té hry a ví, proč říká to, co říká. Myslím, že se to tam tak jako projeví vždycky někde mimochodem, jo? Že to nejsou věci, které by se mohl naučit během toho zkoušení té hry, že ty už musí mít prostě načtený z dřívějška.
0: Setkáváš se někdy s tím, že třeba ve škole jsi se potkala s někým se spolužáků a po několika letech ti řekl, že objevil úplně jinou Lucii Vondráčkovou, než jaké měl o tobě mínění, že třeba měl pocit, že jsi taková ta, jo, z těch, co zaspívá v sobotu večer v televizi a teď najednou sedíš s knihou a je z tebe Jakub.
1: No.
0: Řekl ti to někdy někdo?
1: Ani moc ne, tohle se mi nestávalo, protože já jsem jako nikdy nebyla na takovém tom vrcholu té mediální slávy, jo? Že bych byla všude v časopisech nebo všude v pořadech, protože jsem se na to dávala...
0: Já tady mám, já ti do toho skočím, v té ty jsi byla druhá nejoblíbenější zpěvačka v České republice, to je jako na vrcholu, to už,
1: to jo,
0: co
1: ale,
0: chceš
1: ale řeknu ti dobrý paradox, teďka bylo předávání cen Ano, tuším.
0: Ano.
1: A přišel tam za mnou pan dramaturg z té televize a říkal, Lucko, my jsme neměli co tam dát jako do ukázek u tebe, protože ty za celý ten rok nebyla v naší televizi ani jednou. Hmm. A tak takhle. Je to takhle, protože když bych se zabývala jenom zpíváním, tak samozřejmě budu ráda za každý ten pořad, aby posluchači měli možnost slyšet ty písničky, jenže protože taky hraju, tak já potřebuji, aby ten, kdo přišel do divadla, aby nebyl zatížený jenom tím mediálním obrazem, takže vlastně sama malinko to všechno brzdím, jo? Že nedělám tolik rozhovorů, kolik by se asi mělo, nechodím tolik do televize, jak by se mělo a tak jsem taková brzda sama sebe trošku, ale vyhovuje mi to docela.
0: Tak přibrzdíme, ne, rozjedeme to naopak, teď je další možnost volby písničky pro tebe, tak,
1: tak jo, já bych prosila jednu ze svých nejoblíbenějších a ta se jmenuje 7 Seconds a zpívá jí Nenech Cherry a ten její kamarád, co nevím nikdy, jak se jmenuje.
0: To podívej, já taky ne, ale shodou okolností to mám doma, tak já proto sáhnu a hned ti to pouštím. Samozřejmě i pro vás, kteří posloucháte dnešní Tobogán v pyžamu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Hostem je Lucka Vondráčková.

0: Lucie Vondráčková je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Nic dobrého si nedaleký dluh, hele, k tebe si budu zvát častějiš. To je jenom voda bez bublin, ale tvoje návštěva vyjde asi na 3 koruny. A ještě je to příjemný, člověk se dozví, pobaví. Hezký je to. Opustíme teď svět písniček toho showbiznesu. Podívejme se dál, co všechno je Lucie Vondráčková. Víš, já vždycky, když se podívám do svého diáře a mám pocit, že toho mám hodně, že už jako opravdu jsem se zbláznil, tak se mi vybavíš ty a řeknu si, a když to zvládá tahle křehká bytost a má toho víc, co ty všechno zvládáš? Víš, takový jeden měsíc Lucie Vondráčkové.
1: Ono to možná tak vypadá, ale já mám ten rok rozdělený do různých projektů a vždycky se ráda zabývám tím jedním projektem. Jo? Třeba když, já nevím, jsme pracovali na filmu Kvaska, tak jsem dělala jenom Kvasku. A potom, když doděláš tu práci a máš pocit z dobře odvedený práce, tak můžeš se soustředit zase na něco jiného. A teďka zrovna, protože vlastně za 2 dny vychází Fénix a může začít zase nová etapa a ta se jmenuje Touha, že my budeme zkoušet teď v divadle Kalich přes prázdniny muzikál a 15. září nás čeká premiéra. Tak to bude docela drsný, protože v těch vedrech zkoušet taneční muzikál bude celkem darda, ale já mám vždycky radost, když se kvůli něčemu musím něco navíc učit. Mm-hmm. Jo? My jsme třeba točili Nemocnici na kraji města a zavolal mi Viktor Polesný, pan režisér, a říkal, no, tak já bych tam chtěla, abys tam hrála a budeš hrát mistryni světa v aerobiku. Říká, to je pěkný, ale já jsem aerobik nikdy nedělala. Říkal, no, tak to není problém, ne? Takže jsem ty loňský prázdniny vlastně trénovala celý 2 měsíce aerobik a vůbec to nebylo jako stresující, protože pan režisér předtím za mnou přišel a říkal, víš co, já po tobě prostě jenom budu chtít během toho ročního natáčení, abys byla úplně perfektní, ale jinak jako nic.
0: By způsobila dojmem té mistryně.
1: Totální perfekcionismus, takže já jsem, opravdu jsme si mákli, ale zase jsem objevila jiný svět. No, byla jsem několikrát na soutěžích v aerobiku se podívat a ty holky teda jsou neuvěřitelné dříči. To je krásný sport.
0: Ale ty jsi dříč. Ty jsi člověk, který když něco není perfektní, tak z toho zešílíš, ne?
1: A tak to ne.
0: Nebo ne?
1: To ne. Já znám svoje limity.

0: a vím, já jsem spíš takový kliděs, takže když mi něco nejde, tak už se nerozčiluju jako dřív, nejsem jako neklidná, říkám si, no to nejde, tak to nejde, tak to půjde někomu jinému třeba.
1: Víš, ale člověk, když si pročítá tvůj životopis, tak má pocit, že vlastně všechno, a teď možná tě tím naštvu, jo, oponuj mi, že to všechno šlo jako po másle, víš, jako první pořad, druhý pořad, první deska, druhá deska, první cena, druhá cena, tamhle to turné, tohle to, tamhle to.
0: No jo, ale když si potom veme, že to je jako až po 17 letech, tak najednou zjistí, že to nešlo tak jako rychle všechno.
1: A tak to bylo po 17 letech, to příjemně. Si kariéra jiná by v 60 to nemá.
0: Jo?
1: Já myslím, že jo, jsi příliš skromná. No počkej, ale teď, ano, slyším naše posluchače a říkají si, a to by byla ideální nevěsta pro toho našeho Vašíka tady u nás doma. Podívejte se, stepovat umí, tančí,
0: že by mu zastepovala v
1: televizi, že by si zastepovala u Plotny, hovoří kolika 4 světovými jazyky, doktorka je, vysokou školu vystudovala, zprostě určitě nemluví, alkoholu se nedotkneš, předpokládám, abstinentka si.
0: Nemám moc ráda alkohol, no.
1: No, ideální. Ty jsi ideální člověk?
0: V žádném případě.
1: Já nechci, aby
0: ideální.
1: Si teď vystřihla nějakou svoji vlastnost, kterou naprosto zlikviduješ.
0: Myslím, že
1: teďka image.
0: Ti, co mě znají jako svoji kamarádku, nebo jako svoji dceru, nebo jako svoji vnučku, tak určitě se musí hrozně smát, protože...
1: No a co by mi řekli? Co by mi
0: to
1: řekli?
0: Já právě nevím. To
1: kdyby mi řekla maminka, jo, ta naše Lucenka, kdybyste viděli, jaký mývala bordel v pokojíčku, nebo něco, je něco?
0: No, víš, při nejmenším.
1: Že by si se tak jako zličtila, tak co děláš?
0: Ne, já myslím,
1: kouříš?
0: Že...
1: Kouříš? Aspoň, ne?
0: Já myslím, že mě posluchači docela berou takovou jako normální holku, jo? Já jsem nikdy nevystupovala jako jinak, než jaká jsem. A když třeba dělám rozhovory, tak i někdy plácnu nějakou blbost a potom za to dostanu z prděna. Ale to se tak prostě stává někdy, že člověk udělá botu a musí za to pikat potom. Tak já se jenom snažím dělat těch bot co nejmíň, ale musím říct, že hrozně mi v tomhle pomohl New York. Když jsem tam jela do školy se učit angličtinu, protože já mám moc ráda cizí jazyky, jak se říká. A my jsme přišli do školy tam a pan ředitel si nás všechny postavil jako do takového půlkruhu a říkal, tak studenti, za prvý teda mi říkejte křestním jménem. Tak to byl první šok, jako panu učiteli říkat křestním jménem, to bylo nevídané do té doby pro mě. A za druhý, prosím vás, tady proto, abyste dělali chyby. A to byl obršok, protože vždycky v našich školách, jako v našich školách za dvě chyby je trojka, že jo?
1: Ano,
0: to je průšvih.
1: Ano.
0: A tam čím víc, oni vědí, že čím víc člověk udělá chyb na té cestě za tím svým cílem nebo za nějakým výsledkem pořádným, tak tím víc se toho naučí. A vlastně od té doby já to takhle beru a myslím, že se člověk tímhle tím poznáním jako velmi uklidní a tak jako už je mu líp na světě.
1: Víš, kdy jsme se viděli poprvé?
0: My dva? No, pro mě zásadní s tebou setkání bylo v pořadu o češtině a já jsem tě sledovala už díl, ale zřejmě asi máš na mysli nějaký předtím setkání a to si asi nepamatuju.
1: Hodně předtím, hodně předtím, promiň, to nebylo tak dlouho předtím. Byla jsi tenkrát hostem v mém vysílání ve Snídani s Novou a bylo to v den, kdy ti bylo 18 let. A my jsme si tenkrát s tebou povídali o tom, že vlastně tenhle ten nádherný zlom přináší spoustu možností v životě, víš? A tak jsme ti říkali, a můžeš konečně pít alkohol. Ty říkala, já nic nepiju. My jsme říkali, můžeš na nepřístupné filmy. To jsi říkala, na to já chodím už dávno. Víš, jako tenkrát jsme to takhle probírali. Ale když jsme u toho věku, vrátím se k tomu oříšku. Minulý týden jsem se dětí, kterým je 10, 12, ptal, co budou dělat a kde budou, až jim bude 30. Z toho se zhroutili, protože ta myšlenka pro ně byla naprosto úplně nepředstavitelná. Nicméně, u tebe se šoupnu o kus dál, tak kolik dáme? 30 je málo.
0: To už je za pár.
1: To máš za chvilku. A 50. Lucii Vondráčkové je 50 let. Kde je a co dělá?
0: No, tak já doufám, že je obklopená lidma, který má ráda. A že jsou všichni v rodině zdraví. Sedí někde na zahradě. A vymýšlejí, co budou dělat dál. A možná se kolem plemcá pár dětí.
1: No pár dětí, těm už taky může být pomalu ke 20. Plemcá, jako víš co, ty už tam možná ani nebudou, ty pošlou čumkartu z Ameriky možná.
0: No uvidíme, sama jsem zvědavá, ale
1: Ale je to hezký, že jsi hned po té otázce zabrousila do soukromí, víš, jako že někdo by začal odpovídat, ano, mám 6 cen Grammy a to, že, ne, že tě napadlo mě, jako první soukromí.
0: Nenapadlo.
1: Čili tohle
0: ne,
1: to není.
0: Ne, ne, ne. Pro mě a hlavně ty ceny mě teďka přišly tak jako hezky v jednom roce nebo ve dvou letech, ale on to není můj cíl, jakoby, a není to cíl té práce, kterou dělám. Je to, jako když tě někdo za tu práci pochválí a podpoří ji jako do dalších let, že ti dá najevo, že rád s tebou bude tou cestou, ale je to jakoby vedlejší efekt té práce, takže je to příjemný a je to povzbuzení. Tak to vnímám.
1: Čím bych tě povzbudil? Nechceš ten salát už konečně? Nebo co ti dám? Vodu ti doleju, teď ty ani tu vodu nepiješ, to je hrůza. Písničku ti pustím.
0: Tak jo, písničku.
1: Tak, co to bude?
0: Aha, tak teďka můžem zase jednu z těch starších
1: našich? No, tak, určitě, určitě.
0: Tak třeba Strach, ten mám ráda.
1: Určitě, Strach, Lucie Vondráčková, tady je Český rozhlas 2 Praha a vy posloucháte Topogán v pyžamu.

0: Vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas 2 Praha, dospívala Lucie Vondráčková, která je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. Já z toho mám ohromnou radost, protože s tebou se krásně povídá. Ujasnil jsem si spoustu věcí. Prosím tě, ale to by mi posluchači neodpustili. Samozřejmě, povídali jsme si o práci. Teď téma, které ty osobně máš nejraději. Trochu bulvárku do toho našeho povídání, soukromí. To jsem si nechal opravdu nakonec. Neprožíváš ty hrůzu, když děláš rozhovor? Víš, jako by ty redaktory nenechávalo spát, že se říká, je s někým, není s někým, je vdaná, není vdaná, byla tamhle s tím.
1: A já právě, protože na to jako většinou neodpovídám, tak oni potom vždycky přijdou s něčím, jo, sami.
0: Viděli tě někde?
1: Někde mě třeba vyfotí s nějakým kámošem, nebo zrovna teďka mě v nějakém časopise, já jsem vycházela z metra na muzeu a šla jsem směr Můstek a potkala jsem vlastně tvýho pana kolegu, pana Otu Svobodu, ne, Jiřího Svobodu,
0: Jiřího Svobodu ano, z České televize.
1: Z České televize a povídali jsme se jako cestou jako z toho muzea na Můstek. A nějaký pán nás asi fotil jako takovým tím šíleným dalekofoťákem, kdy vůbec neví, že tě někdo fotí. A pak tam napsali, že jako, že nový pár. A to je jak u bláznu, protože to je opravdu neuvěřitelný.
0: Jirka je hodný jako, kluk, to je velmi inteligentní. Jako
1: ano, co? Ano, vykáme si, je to
0: čili žijete spolu, teď je to
1: profesionál. Mně se na tom líbí, že my, nebo čtenáři, kteří tak jako si prolítnou ty časopisy, protože každý jako chce vědět, co se děje,
0: no, jistě.
1: Tak když vidí, že to je úplná vymyšlenost, tak ono se tomu nedaří, ty informace, takže už se nešíří dál. Ti sami čtenáři berou ty věci s rezervou, a že tím pádem člověk se kvůli tomu nemusí jako strachovat a nemusí se ani rozčilovat, protože to prostě nejde dál, ta informace, když není pravdivá. A to se mi líbí.
0: Čili i kdyby vyšla v pondělí fotografie v bulváru, jak ležíš tady u mě doma ve vaně, tak je to taková blbost, že tomu neuvěří vůbec nikdo. Ano, pochopil jsem tě, dobře. Lucka, já jsem moc rád, že jsi si udělala čas ve svém programu a přišla sem k nám do pyžama. Omlouvám se, že to pyžamo jsem teda neměl na sobě, ale v tomhle horku
1: ne,
0: teda
1: to nejde,
0: opravdu.
1: To nejde.
0: Jestli chceš, tak ne, já do něj rychle hupnu ještě.
1: Ne, nemusíš, ale, ne, děkuju. Nemusíš, dovedeš, já si to představím.
0: Ke čemu se směješ tý představy? To je tak strašná představa, že jsem v tom pyžamu, nebo ne?
1: Ne, já jsem si říkala, že bych se odstla úplně v seriálu o tom panu Křečkovi inženýrovi.
0: No to dobře, ne, já jsem rád, že teďka budu mít čas. Celé odpoledne si budu vyšívat pradědečku v monogram na to pyžamo, aby to fungovalo. Lucko, ať se ti daří, hezké léto.
1: Děkuju,
0: ať proběhne dobře křest tvé nové desky, no a ať se líbí tak, jako ty předchozí. No a taky ti dám ratolest, víš, jako takovou novou. Já ti dám takovou novinku a budeš úplně první, kde ji dostane. Je. Budeme ji křtít až příští týden v Tobogánu. A je to Cibulku v kalendář pro pamětníky, který teď vychází ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 Praha. A protože vím, že ty máš ráda staré filmy.
1: No hlavně mám tvou knížku Nataše Gólové, tak jsem dostala k narození.
0: No. Víš, já všem svým faninkám teď rozdávám, abych si ti pochlubil, že taky občas něco udělám. No.
1: Děkuju moc krát, to je krásný dárek. Děkuju moc krát za pozvání, bylo to příjemný a přeju vám hezkou sobotu všem, co nás
0: moc děkuju.
1: Posloucháte.
0: Ať se daří. Poslouchali jste Tobogán v pyžamu dnes s Lucií Vondráčkovou. No a příští týden už se opět uvidíme v pražském divadle U hasičů a já doufám, že bude nabito. Budeme si totiž připomínat, že český film slaví 110 let od prvního promítání Jana Kříženeckého. No a navíc proběhne křest Cibulkova kalendáře pro pamětníky a prozradím vám už jména alespoň dvou kmotrů, Jiří Štěpnička a pozor, přijde za námi paní Antonie Hegerlíková. Máte se na co těšit. Mějte se hezky, příští sobotu se těším v divadle U hasičů. Od mikrofonu se loučí a hezkou sobotu přeje Aleš Cibulka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Košické stopy generála Gajdy.
1: Už jen sestup do té jeskyně je zážitkem. Každým okamžikem vnímám cosi nevídaného. Mám pocit, že prožívám jeden velký zázrak. Procházím pak rozlehlými podzemními prostorami. Starý dom s obřími stalagnáty. Netopiří dom, bludiště. Na stěnách vidím krápníkové útvary. Mají podobu velkých vodopádů. A pak medvědí síň. Tady prý kdysi našli kosti jeskyního medvěda a jeskyní hyeny. Jsem v Jasovské jeskyni, v nejvýchodnější části slovenského kresu, u obce Jasov, nedaleko Košic. V jednom z turistických průvodců mohu číst.
0: Jasovská jeskyně je nejstarší zpřístupněná jeskyně na Slovensku. Vznikla v masivu Jasovské skály, kterou tvoří čistě druhohorní vápence. Je vytvořena v pěti podlažích, které jsou spojené s pěti vertikálními komíny. Jeskyně byla již roku 1846 částečně zpřístupněna mnichy z Jasovského kláštera. V letech 1922 až 1924 byly objeveny i nižší partie jeskyně. V roce 1924 byly v jeskyni vybudované betonové chodníčky a bylo rozvedeno elektrické osvětlení. Délka jeskyně je 2811 metrů, z toho veřejnosti je zpřístupněno 852 metrů.
1: Uprostřed skoro až neuvěřitelné nádhery Jasovské jeskyně se mi vybaví muž, o němž se v souvislosti s touto jeskyní v oficiálních turistických průvodcích nedočtete. A přece to byl on, kdo měl zřejmě tu největší zásluhu na tom, že právě ve 20. letech minulého století byly tyto prostory zpřístupněny široké veřejnosti. Byl to člověk, jehož jméno dodnes vzbuzuje, alespoň v České republice, vášně. Muž obdivovaný, ale i zatracovaný. Muž, který na opravdu objektivní zhodnocení svého života stále ještě čeká. Radola Gajda. Než si řekneme, jak se někdejší legionářský hrdina, muž, který svého času dokázal ovládnout více než půl Sibiře, ocitl právě v Košicích, pověsme si pro připomenutí základní data Gajdova života. Vezměme si k tomu knihu Cesty za oponu času.
0: Oficiální životopisci Radoly Gajdy uvádějí, že Radola Gajda, původním jménem Rudolf Gajdl, se narodil v Kotoru 14. února 1892. Jeho otec byl šikovatelem v rakousko-uherské armádě. Matka pocházela z černohorské šlechtické rodiny. Gajda vychodil v Zadaru obecnou školu a poté, co se rodiče přestěhovali z Dalmácie do moravského Kyjova, navštěvoval tam gymnázium. V roce 1910 nastoupil prezenční vojenskou službu. Tomu bylo necelých 18 let.
1: Podle dokumentů, které se měl možnost studovat ve vojenském historickém archivu, narokoval Gajda, bylo to v roce 1915, tedy ve druhém roce první světové války, do rakousko-uherské armády, jako rezervní praporčík. Podle svých pozdějších pamětí tam dosáhl hodnosti nadporučíka. Záhy se mu ale podařilo přeběhnout k srbské armádě, kde sloužil jako zdravotnický důstojník. Gajda pak slouží u černohorské milice. Černohorci mu propůjčují hodnost kapitána. Považují ho za vysokoškoláka. Rakušané však černohorskou armádu, bojující po boku Srbů, zničí. Gajda se jen tak vyhne zajetí. Za dobrodružných okolností má falešný pas a vydává se za medika, se dostává k Rusům. Později je mladším plukovním lékařem u 3. srbského pluku. Na konci roku 1916 je srbská divize rozprášena. Gajda se tentokrát hlásí do československého vojska v Rusku. Noví velitelé mu ponechají původní kapitánskou hodnost. Opět citujeme z knihy Cesty za oponu času.
0: Dne 2. července 1917 začíná bitva u Zborova. Československá brigáda působící v sestavě ruského 49. sboru 11. armády má sotva 3,5 tisíce mužů, nepřátel je třikrát tolik. 25-letý štábní kapitán Gajda vede 2. střelecký pluk, který první překonává nepřátelské zákopové linie a proniká až do hloubky 5 kilometrů. Gajdovo hrdinství ocení po vítězné bitvě nejenom českoslovenští, ale i ruští velitelé. Okolo mladého štábního kapitána vznikají legendy. Každý boj ho prý fanaticky vzrušuje, je posedlý válčením.
1: Je to právě Radula Gajda, který se v době bojů československých legionářů o transsibirskou magistrálu stává jedním z hlavních velitelů československého vojska. Jeho jméno straší velitele ruských bolševiků i ve snách. Někdejší drogista ovládá polovinu Sibiře. Stále štve své lidi, chce se nejrychleji sjednotit všechny československé jednotky roztroušené po magistrále. Píše se 11. červenec 1918 a sibirský ataman, jak už les do Gajdovi říká, vyjíždí triumfálně do Irkutska. Čechoslováci v té době ovládají celou sibirskou magistrálu. Od Volhy až po Vladivostok. Radula Gajda se stává generálmajorem v 26 letech. Pak legionářská anabáze našich legionářů končí. Muži se vracejí často přes půl zeměkoule domů. Vrací se také generál Radula Gajda. Do Prahy přijíždí 11. února 1920. Radula Gajda však od počátku naráží na spíše mrazivé přijetí. Je mu teprve 28 let, má punc hrdiny. Ví se o něm, že svou generálskou hodnost si vysloužil v bojích. Mezi legionáři má velký vliv. To by mohlo být pro Leckoho z dosavadních vojenských velitelů, ale třeba i politiků, dost nebezpečné. V knize Antonína Klimka a Petra Hoffmana můžeme také najít Gajdovu vzpomínku z roku 1926, kdy si postěžoval.
0: Doma jsem byl špatně přivítán. Bylo proti mě štváno od samého počátku, všude samá překážka. V Praze se spřádaly proti mě intriky.
1: Jedním z výrazných a hlavně mocných Gajdových oponentů byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Gajdu vnímal mimo jiné jako dobrodruha a muže s nebezpečně diktátorskými sklony. Souviselo to i s jeho někdejším spojenectvím s admirálem Alexandrem Kolčakem. Týmž Kolčakem, o němž Ferdinand Peroutka v knize Budování státu napsal.
0: Kolčakova vláda tak velmi vzdálena ideálům lidskosti, jako vždy je jim vzdálena tlupa rozdrážděných reakcionářských důstojníků, odcizila si Čechoslováky hned na začátku vražděním a pronásledováním socialistů a demokratů.
1: Co tedy s Gajdou? Mnohým generálům, a nejenom generálům, kteří obsadili teplá místa, začíná 28-letý vojevůdce vadit. A tak ho pošlou vítěze nespočetných bitev na studie do Paříže, do válečné školy. Gajda jen se považuje za jednoho z největších stratégů poslední války, má teď sedět jako poslušný žáček v lavici a poslouchat často nudné výklady například o tom, jak tvořit zákopové linie. Ještě předtím však Gajda stihne na soukromé škole ve Švýcarsku složit maturitu. A během pobytu v Paříži získá, což se u nás málo ví, také titul zemědělského inženýra. V roce 1922 se 30-letý generál vrací do Prahy. Opět je tu ale starý problém. Co s ním a hlavně kam s ním? Nakonec je odeslán až do Košic, co by velitel 11. pěší divize. Je jaro 2014 a já kráčím po Košické hlavní ulici směrem k muzeu. Naproti této budově je rozlehlý palác, někdejší sídlo 11. pěší divize v Košicích. Dům, v němž generál Gajda úřadoval. Ví se, že se tady v Košicích dočkal doslova bouřlivého přijetí. Posádku totiž tvořili z velké části Gajdovi někdejší spolubojovníci ze Sibiře. V Košicích, kam Gajda přijel i se svou krásnou manželkou Kateřinou a malým synem, měl generál strávit 2 roky, bez nadsázky mimořádné roky. Roky, které čeští historici, včetně Gajdových životopisů, přecházejí mlčením. Pojďme tedy hledat Gajdovi košické stopy. Pátrám po nich také s pomocí paní Heleny Miškufové, košické novinářky. Lze říci také, že československé novinářky, rozhlasové a televizní dokumentaristky. A kromě toho je předsedkyní Košického slovensko-českého klubu ve Slovenské republice. Jaké stopy tedy Radula Gajda v Košicích zanechal?
2: Tam se vždycky přeskočí v jeho životopisu, že od roku 22 do roku 24 byl generál Gajda v Košicích. To byl asi takovej člověk, který cítil, že má široké pole působnosti a že má hodně energie a opravdu v těch Košicích se realizoval. Tady byla skupina českých důstojníků, která uvažovala o tom obnovit na okraji Košic takzvané Ludvíkové kúpele. To byly takové malé lázničky, to byla taková vycházková trasa pro Košičany, kde si chodili vypít kávu, anebo tam ještě byly prostě nějaký bazénik. No a se rozhodli, že by bylo dobré tam postavit bazén a prostor na tancování, udělat z toho takové zábavní centrum, by se dalo dneska říct. No tak během velice krátkého času lázně obnovili, vyčistili pramen shodou okolností, dodnes se minerálka, která tam teče, nazývá Gajdovka. Převážná většina Košičanů ani neví, proč se Gajdovka jmenuje. Lidi začali si pít. Mimochodem, jak vám chutnala ta Gajdovka?
3: Výborná, no, výborná. Dřív jsem se lekl, protože ono to cítí jako po těch vejcích.
2: No, syrovodík.
3: Ale pak mě bylo hrozně dobře, když jsem se napil.
2: Lidi, kteří chodí do flašek na tu vodu, tvrdí, že to je výborná voda na trávení a že obsahuje železo a že je teda hodná pro chudokrevné, že jo? Takže prostě tohleto ty Gajdovi vojáci upravili a lidi tam začali chodit, ale zdalo se jim to málo, tak ještě, že nyní vojsko postavilo cestu a položili koleje a začala tam jezdit tramvaj do toho centra, tak aby teda ty Košičani toho neměli daleko.
1: V knize Heleny Miškufové Češi v Košicích autorka uvádí.
0: Radula Gajda zhruba měsíc po svém příchodu do Košic s energií sobě vlastní rozhodl, že nápad kolegů českých důstojníků z košické posádky vybudovat městské plážové koupaliště na břehu Hornádu v bývalém polorozbořeném lázeňském areálu je výborný a hodný realizace. Podle návrhu českého architekta Rudolfa Brepty vojáci staré budovy opravili, zřídili restauraci s plochou pro tanec, vybudovali bazén dlouhý 110 a široký 20 metrů i malý bazén pro děti, opravili sprchy, skokanské můstky, vedle opravili menší stadion a cestu k němu. Už v létě následujícího roku se Košičané mohli koupat a užívat si pohody.
1: Gajdovy kupele, jak se lázním všeobecně říkalo, měli opravdu zvuk a nejenom na Slovensku. Vyhledávaný byl také již zmíněný minerální pramen. Uchovalo se několik dobových pohlednic. Na některé se právě teď dívám. Vidím krásnou lázeňskou budovu, koupaliště, rozlehlé a dokonale upravené parky. Na kdysi populární lázně, které po válce vešly do povědomí pod názvem Anička, zbyla však už dnes jenom vzpomínka. Ještě v roce 1991 byl zdejší koupaliště v provozu schopném stavu. Totální likvidace areálu začala s první vlnou tzv. Kuponové privatizace. V roce 1998 tu zbyla už jen hlavní restaurační budova, kterou ale lidé doslova rozebrali, co by stavební materiál. Takže po někdejším vznešeném domě není dnes už ani památky. Zbyl jen léčivý pramen, který je dodnes doslova poutním místem mnoha lidí, kteří sem přicházejí či přijíždějí načepovat tolik populární Gajdovku. Zatímco Gajdovi lázně vzal za své čas, jiné místo spjaté s Radulou Gajdou času odolává. Jsou to již vzpomínané jasovské jeskyně a zdaleka nejenom ony, což potvrzuje i Helena Miškufová.
2: No ale to nebyla jediná věc, na které se Gajda angažoval, jak jsem vzpomínala, jak vzniklo družstvo, které řídilo divadlo, tak předsedou tohoto družstva byl samozřejmě Radula Gajda. No Radula Gajda také dělal nějaké archeologické vykopávky a jezdil do jeskyň a na jeho nařízení vlastně vojáci obnovovali jasovskou jeskyni. Jasov to je takový objekt klášterní nedaleko Košic a na okraji Jasova je jeskyně, ta jasovská jeskyně, kde shodou okolností je nápis z doby Jana Jiskry z Brandýsa. Kdy tu byli ještě bratříci. Jan Jiskra z Brandýsa byl rychtář tady v Košicích, že jo? Takže ono to působení Čechů tady je dlouhé.
1: Z knihy Heleny Miškufové Češi v Košicích se můžeme dozvědět.
0: Málo je známé, že divizní velitel generál Radola Gajda se rovněž angažoval v průzkumu archeologických lokalit a některých jeskyň v okolí Turné, Moldavy a zejména Jasovské jeskyně. Právě zde vojáci moldavské posádky prováděli průzkumné práce, objevili několik prostorů a 4. srpna 1923 pronikli do prostorného domu, který pojmenovali na počest velitele Gajdovým domem. Dnes je to Velký dom. Vojáci vykonali mnohé práce, aby jeskyně mohla být zpřístupněna veřejnosti a Radola Gajda Jasovskou jeskyni několikrát navštívil.
1: Slavnostně otevření Jasovské jeskyně v červnu 1924 se zúčastnili přední představitelé tehdejšího Slovenska. Jak psali noviny Slovenský východ, byl to právě generál Gajda, jemuž patří v první řadě zásluha, že krásy jasovských jeskyní nezůstají i nadále skryté veřejnosti. Generál Radola Gajda tu ve slavnostním proslovu neopomněl poděkovat rovněž členům řádu premonstrátů, kteří obývali sousední jasovský klášter. Generál Gajda tu řekl:
0: práce v jeskyních nám byla umožněna zásluhou řádu tohoto kláštera, který nám od počátku vycházel vstříc. Dal nám celou skálu na 50 let k dispozici a kromě toho stravoval zcela zdarma naše zaměstnané vojáky.
1: Je zjevné, že Radola Gajda musel být v té době v úzkém kontaktu s tehdejším ředitelem Východoslovenského muzea v Košicích, doktorem Josefem Polákem. Rodákem z pražského Starého města a hlavně mimořádně všestranným člověkem, který v Košicích rovněž zanechal hlubokou stopu. Mimochodem, Josefu Polákovi jsme před časem věnovali celý díl pořadu Stopy, fakta, tajemství. Helena Miškufová usuzuje, že to byl pravděpodobně právě doktor Polák, který někdejšího sibirského válečného hrdinu přivedl, věřte nebo ne, k archeologii. Znovu zalistujeme v knize Heleny Miškufové Češi v Košicích.
0: Pravděpodobně pod vlivem doktora Josefa Poláka a díky své dobrodružné povaze objevil v sobě Radola Gajda zájem o archeologický výzkum některých lokalit a jeskyní, také například Silické lednice. Některé Gajdovy výsledky byly pro archeology skutečně zajímavé, například nálezy ze žárových hrobů v Tornale, keramika ze střední doby bronzové v Nížné Myšli či bukovohorské kultury v jeskyni Leontýna. I z jeskyňářství se Gajdovo jméno vytratilo. Dnes ho připomíná jen málo známá jeskyně Gajdova Štvolňa, která je na severním okraji Jasovské.
1: Malé odbočení. Před několika lety jsem měl možnost spustit se společně se 4 speleology do zmíněné Silické lednice. Je to vlastně propast, ledová jeskyně, na jejímž dně protéká Černý potok. Pokud se Radola Gajda spouštěl právě do této jeskyně na počátku 20. let minulého století bez dnešního moderního lezeckého a speleologického vybavení, musel prokázat nejenom velmi dobrou fyzickou připravenost, ale také nemalý díl odvahy. Pokračujeme ale dále v hledání košických stop generála Radoly Gajdy. Je nad slunce jasné, že si pobyt v Košicích opravdu užíval. Možná také proto, že Praha a jeho nadřízení, kteří mu zpravidla nepřáli, byli daleko a on v Košicích měl, jak se říká, velké pole působnosti. Mohl tedy svobodně, bez velkých omezení, rozvíjet další a další aktivity. Týkalo se to třeba, už o tom byla zmínka, také kulturního života Košic. Helena Miškufová v knize Češi v Košicích uvádí:
0: dalším zájmem Radoly Gajdy byla i oblast kultury, přesněji pomoc vojska při organizování různých akcí a chodu institucí. Košické divadlo tehdy řídilo družstvo a za jeho předsedu byl na valné hromadě zvolen generál Gajda.
1: Byla to tenkrát ve 20. letech Košicích opravdu zajímavá doba. V městě, kde vedle sebe žili bez výrazných problémů Slováci, Maďaři, Češi či Židé, se odehrával bohatý kulturně společenský život. Také za účasti vojáků, důstojníků a třeba i vojenských muzikantů. Jak to tenkrát v Košicích vypadalo? Ptám se Heleny Miškufové.
2: Centrum Košic, to byla úžasná paráda. Tam hrála vojenská hudba. každou neděli odpoledne tam byly promenádní koncerty v parku, přes který půjdete na nádraží. Tam se odbýval společenský život v neděli odpoledne na kávičku do Šalgházu a poslouchat vojenskou kapelu.
1: A ještě jedna populární a dnes světově proslulá tradice má v pomyslném názvu podpis Radoli Gajdy.
2: Známý košický maraton, který je také od roku 1924, kde se postavili na start 4 civilové a 4 vojáci, ale z těch civilů jeden odpadl hned na startu, protože on řekl, že v životě uběhl jen 500 metrů a že by teda těch 40 neuběhl. No a organizačně to zabezpečovali vojáci, kterým to nařídil Gajda.
1: První ročník košického maratonu se odehrál 28. října 1924. Tedy v den výročí Československé republiky. Účastníci běželi po trase Turňa Košice. Mimochodem jde o nejstarší maraton v Evropě a třetí nejstarší na světě. Košický maraton je dnes populární po celé zeměkouli, aniž by kdokoliv z jeho účastníků vůbec věděl, že zakladatelem tohoto maratonu byl jakýsi generál Radola Gajda. První ročník košického maratonu, to už ale byla vlastně pomyslná labutí píseň generála Gajdy. V kuloárech se začalo mluvit o tom, že generál prý bude náměstkem ministra národní obrany, nebo snad dokonce i ministrem. Koncem roku 1924 svůj pobyt v Košicích končí a teprve 32letý generál je jmenován jedním ze dvou zástupců náčelníka hlavního štábu Československé armády. Byla to vysoká funkce a Gajda získával čím dál větší vliv. Miloslav Moulis v knize Vzestup a pád generála Gajdy v té souvislosti uvedl.
0: Svoji pozici si upevňoval častými zájezdy do posádek. Například jeho cesta do Bratislavy skončila holdem důstojníků Gajdovi. Ten se ve své hodnosti podle řady svědectví osvědčil. Ministr udržel došel k závěru, že ze tří jeho spolupracovníků Čeček, Syrový, Gajda byl Gajda nejlepší.
1: V roce 1926 se Radola Gajda stává náčelníkem štábu naší armády. Mezi některými vojenskými veliteli a politiky se ale čím dál častěji objevují názory, že Gajda, tolik populární mezi desítkami tisíc někdejších legionářů, ovšem zároveň muž, který má podle mínění mnohých megalomanské a diktátorské sklony, by mohl co nevidět zosnovat státní převrat. Těsně před všesokolským sletem v roce 1926 dostává vojenské velení Československé armády od zpravodajců šokující informace. Gajda prý chystá profašistický puč. Jednu z klíčových rolí tohoto obvinění hraje tehdejší major Československé armády a náčelník druhého zpravodajského oddělení štábu zemského vojenského velitelství pro Čechy Emanuel Moravec. Pozdější aktivní nacistický kolaborant, nyní stále oddaný stoupenec Tomáše Garrigua Masaryka a politiky Hradu. Podle knihy Jiřího Pernese až na dno zrady vyvíjel Moravec horečnou činnost, jak Gajdu zkompromitovat. Například i tím, že Gajda spolupracuje se Sověty. V knize Cesty za oponu času se o tom píše.
0: Gajda se ocitá dvakrát za sebou před kárnou komisí, jejíž práci bedlivě sleduje Tomáš Garrigua Masaryk. Podle Jiřího Pernese kárná komise Gajdu k velké nelibosti prezidenta Masaryka zprostila většiny hlavních obvinění jako neprůkazných. Jednání se tedy muselo opakovat a Gajda vyjde z jednání tentokrát jako viník. Přestože pravdivost Moravcových informací nebyla prokázána, prezident republiky nečeká na konec vyšetřování a okamžitě zbavuje Gajdu funkce. Pro Gajdu to je osudový zlom v jeho životě. Zvláště, jak později psal, protože on, který doslova bytostně nenáviděl vše, co zavánělo bolševismem, byl paradoxně obviněn ze styků s bolševiky.
1: Zpravodajci vytáhnou proti Gajdovi další trumf. Článek z italského listu Il Sedilo z roku 1926, kde je zveřejněn rozhovor s Radolou Gajdou. Podle tohoto rozhovoru se Gajda s jistými sympatiemi vyjádřil o hnutí italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho. Gajda ale tvrdil, že žádný takový rozhovor vůbec neposkytl. Těžko dnes říci, kde je vlastně pravda. Jenomže tento článek se stal pro jeho české odpůrce skvělou záminkou. Kajda, třeba že mu nebylo nic protistátního a protizákonného dokázáno, prožívá ale hluboký pád. Někdejší sibirský vládce se cítí ponížený a prahne po pomstě. Vsadí potom vše na jednu kartu. Veřejně vystupuje na fašistických shromážděních. Koncem 26. roku vzniká Národní obec fašistická. Její první se uskutečňuje 2. ledna 1927 v Brně. Gajda zde bude zvolen vůdcem. Dne 28. října 1929 je zvolen do Československého parlamentu. Co bylo s Gajdou dále, to už je jiná a pro něho mnohem lezdy spíše temná kapitola. V knize Cesty za oponu času se píše:
0: po osvobození v květnu 1945 bude Gajda zatčen a o 2 roky později odsouzen. Jemu, poté co soud musel alespoň částečně uznat i Gajdovu odbojovou činnost v době německé okupace, určen 2letý trest. Vzhledem k tomu, že většinu trestu si odpykal ve vyšetřovací vazbě, je za pár dní na svobodě. Vrací se zatrpklý, živoří. Život Radoly Gajdy končí 15. dubna, podle jiných údajů 2. října, 48. roku.
1: Kdo ví, jestli si Radola Gajda třeba zrovna v době nejhlubšího ponížení ve vězenské cele vzpomněl na své košické roky? Zřejmě ano. Je známo, že v těžkých chvílích se člověku vybavují vzpomínky na to hezké, co kdy prožil, na všechny ty šťastné okamžiky. A Radola Gajda v Košicích šťastný byl. Třeba, že na něho Košičané už zapomněli a většina lidí, kteří v místech někdejších slavných lázní čepují oblíbenou Gajdovku, nemají ani tušení o tom, kdo této léčivé vodě dal jméno. Ale tak už to v životě chodí. Lidská paměť je krátká. Pravda historická je ale mnohem delší. Gajdovy stopy v Košicích a vůbec na východním Slovensku tak jako tak zůstávají, přetrvávají. Jsou věčné, jako čas.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Máme poslední červnovou neděli, dnes, kdy začíná hlavní sezóna prázdnin a dovolených, vás pozvu do světa klasiky a takzvané vážné hudby. A je na vás, abyste posoudili, jak a zda vůbec se mi povedly aranže známých skladeb, které natočil můj orchestr. Třeba Květinový valčík z baletu Louskáček Petra Ilíče Čajkovského, směs melodií France Lehára, arie Vaška z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, anebo Chvalme zem z opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Ale hezky po pořádku. Nejprve vás čeká florentinský pochod Julia Fučíka a poté dvakrát Petr Ilíč Čajkovský. Už zmíněný Květinový valčík a v podání Bohuše Matuše melodie Ať hudba hřímá jak zvon, vypůjčená z klavírního koncertu B-moll. Přeji vám krásnou neděli a příjemný poslech.

jednou z nejznámějších a současně nejvděčnějších skladeb Johanna Sebastiana Bacha je R. A není to tak dlouho, co ji naspívala Lucie Bílá. Já jsem skladbu upravil pro orchestr a houslového virtuóza Josefa Suka. Dále nás v dnešních šlágrech od srdce čeká Mozartova malá noční hudba, tedy Allegro, a zkrátka nepřijde ani Tommaso Giovanni Albinoni, Bohuš Matuš bude zpívat Dík pane Albinoni, u nás ji posluchači znají pod titulem Adagio.

10. října si připomeneme 200. výročí narození slavného italského skladatele Giuseppe Verdiho. Mimochodem, při zkouškách opery Nabucco v Miláně v prosinci 1841 se Verdi poprvé setkal se svou pozdější druhou životní družkou, krásnou sopranistkou Giuseppinou Streponi, která zpívala roli Abigail. My si z této opery poslechneme arii Chvalmezem, kterou známe jako Zbor židů, jak ji naspívali Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš. Poté Tereza Duchková se Zdeňkem Plechem přidají poem Zdeňka Fibicha, který zase Ivo Fischer nazval Stmívání, a arii Vaška z Prodané nevěsty zaspívá Karel Gott.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Anton Grigorievič Rubinštejn byl významný ruský pianista, skladatel a dirigent období romantismu. Jako pianista byl srovnáván s do té doby nejvýznamnějším Ferencem Listem a řadí se mezi největší klavírní virtuózy všech dob. Jeho tvorbu nám připomene baritonista Zdeněk Plech, zatímco směs melodií z operety Oskara Nedbala Polská krev představí Můj orchestr. Karel Gott zaspívá Snění Roberta Schumana.

Pavla Břínková nám nakonec zaspívá směs melodií France Lehára. Rád bych vám poděkoval za přízeň, se kterou se šlágry od srdce u vás setkávají. Protože bez vás u rozhlasových přijímačů by tento pořad ztrácel smysl. Přeji vám krásný čas prázdnin a dovolených a protože se přes léto budete v tomto čase setkávat s reprízami pořadů, které už svou premiéru měly, já se znovu těším při čerstvé várce šlágru od srdce a to hned v neděli 8. září. Už se nemůžu dočkat. Všechno dobré a nejlepší přeje pro následující dva letní měsíce od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají na kytary drnkají.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová by v těchto dnech oslavila 80. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná. A my jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Hanu Zagorovou.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Dolíčky ve tváři, stále usměvavý výraz, osobitá dikce a hlas. Svým zpěvem potěšila miliony lidí, daří se jí oslovit publikum napříč generacemi, a to skutečně. Tisíce vyprodaných koncertů, 9 nejvyšších ocenění v soutěži popularity Zlatý slavík, neuvěřitelných 11,5 milionů prodaných desek, přes 50 let na scéně. A jak vím, díky našim dosavadním pracovním setkáním, také k oné dámě patří vstřícná, srdečná a uvážlivá povaha a v neposlední řadě pohostinnost. Dnes je tady pro vás paní Hana Zagorová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak my pro vás máme jenom vodu, ale těšili jsme se na vás opravdu enormně.
2: Já jsem se taky moc těšila.
1: Když jsem byla malá, tak jsem si oblékala maminčina vyřazená kombiné, staré záclony a hrála jsem si na duhovou vílu. Na co jste si hrála vy, případně s kým, s čím?
2: To je zvláštní. Určitě jsem si nehrála na nějakou pohádkovou nebo písničkovou postavu, ale spíš mě zajímalo divadlo jako takový. Už takovou malou holčičku a zajímaly mě básničky. Spíš mluvený projev než ten pěvecký. Takže jsem to měla asi trošku jiný.
1: Kdo vás k tomu pěknému mluvenému projevu přitáhl? Byl kolem vás někdo, kdo uměl krásně povídat, vyprávět, hrát divadlo?
2: Nemyslím si, nebyl. Moje maminka byla taková muzická osůbka, která ale zase naopak byla uhrnutá tancem a stepováním, ale měli jsme gramofon a spoustu mluvených pohádek. Tak možná, že tam je ten začátek, kdy jsem seděla a věděla jsem přesně ty broučky a toho Ferdu Mravence a ty pohádkové bytosti, ale spíš jsem znala jejich hlasy.
1: Vy jste s rodiči a se sestrou bydleli na kopci ve vile v Petřkovicích. Čí hlas se tím domovem nesl nejzvučněji?
2: Asi maminčin. A navíc ještě moje maminka strašně ráda pískala a senzačně pískala, takže pořád si pískala. A poslouchala vídeňský rozhlas, takže jsme poslouchali i písničky a ona si k tomu pískala a všechno vonělo a vždycky bylo navařeno, uklizeno. A já jsem hrozně moc času trávila na zahradě a vždycky si pamatuju to otevřené okno do kuchyně, kde vždycky něco krásně vonilo a vždycky tu moji pískající maminku.
1: Váš tatínek byl strojní inženýr, velký milovník moderních strojů a rychlosti, jeden z prvních sportovních pilotů na Moravě. Nebylo mu trošku líto, že nemá i chlapeckého potomka, protože vy jste byli dvě holky?
2: Bylo. A myslím si, že mě trošku jako toho kluka bral, protože já spíš než panenky jsem měla ráda kladívko a hřebíky a stloukala jsem nějaký bedničky a protože tatínek pořád něco vyráběl a pořád něco dělal, tak určitě jsem k tomu načichla. Musím říct, že i teď, když vidím nějaké plány, tak jim docela rozumím. Asi si to pamatuju z těch dětských let.
1: A tuším správně, že jste také poměrně náruživá motoristka?
2: Vůbec, musím říct. Nerada řídím. Teď už neřídím vůbec. Autíčka si ani nepamatuju. Vždycky jsem říkala, že jsem měla 12 nebo 13 vlastně aut ve svém životě. Spíš si pamatuju to, že všichni se hrozně těšili, že vždycky za ty 2 roky to nové auto, že někdo ho bude za mě prodávat, protože věděli, že na těch autech bude strašně málo najeto a že budou ve výborném stavu. Ale já k ním vůbec nemám vztah. Já si pamatuju auta opravdu jenom přes barvu. Je to hnusný. Omlouvám se všem motoristům, ale je to tak.
1: Tak to byl krok vedle.
2: Ne, to bylo hezký.
1: Vaše starší sestra Evelyn v dospělosti pracovala v hydrometeorologickém ústavu, takže ta stopa pana inženýra Josefa Zagory se promítla i do ní. Bylo tam to technické cítění?
2: Neřekla bych to tak až doslova, ale moje sestřička, když se přestěhovala někam na místo Praha-Libuš, tak se podívala z okna věděla, že půjde určitě do práce, protože ona předtím bydlela v Ostravě, pak se vdala a teď, jak se přestěhovala na Libuš, tak řekla někde tady, kde by to bylo daleko do práce, a našla hydrometeorologický ústav z toho okna. Takže asi tak. Já si jinak myslím, že sice život je vyučil, že se technicky vytříbila, ale ona spíš byla veliká čtenářka, furt seděla v knížkách a takhle já si ji pamatuju z dětství.
3: Takže ty můzy prostě vévodily vaší domácnosti, žádné inženýrské povědomí si tam ke slovu až tak moc nepřišlo.
2: Ne, myslím, že ne.
3: Když jsem se dozvěděla o šlechtickém původu vaší maminky, tak mi to do značné míry ozřejmilo tu noblesu ve vašem chování. Kolik toho víte o svých předcích, o jejich osudech, sídlech, putování?
2: Strašně málo. Strašně málo, protože v době, kdy jsem byla dítě, tak to opravdu ani nebylo možné, ani jsme se tím doma nezabývali, až nějaký strýček, který žije v Německu, mě poslal oxeroxovaný nějaký kus rodokmenu z 16. století, ale nikdy jsem neměla ten pocit, že bych se tomu měla věnovat, že by to bylo tak důležitý. Možná taky proto, že jsem zažila 50. léta a 60. a tak dál a tak dál. A měla jsem pocit, že buď cítíte v sobě nějaký původ, který je fajn, kterýho já si nesmírně vážím, ale netoužila jsem zpytovat prostě, jak to bylo, a dělat stromy života. Nikdy ne.
3: Když jste zmínila to, co v sobě cítíte, ráda bych věděla, kdy ve svých reakcích, ve svém chování v současné době hodně často zaznamenáváte stopy maminky Edeltrudy nebo tatínka Josefa. Kdy se v nich vidíte, poznáváte?
2: Myslím, že je to rovným dílem. Kdy něco udělám a řeknu, to je fajn, tak to je táta. Nebo tak přesně vím, že tohle říkala moje maminka. Je to tak půl na půl, protože moji rodiče byli úžasní, opravdu úžasní. A musím říct, že bych všem dětem přála takové rodiče, jaké jsme měli my dvě se sestrou. A myslím, že nás hrozně dobře vychovali, ale ne tou násilnou formou, to nesmíš a to smíš. Ne, ne, ne, my jsme přesně věděli, co můžem, co nemůžem, a možná proto, že jsme měli ten pocit zdánlivé, a určitě ta svoboda musela být zdánlivá, že můžeme všechno, že je všechno povoleno, ale že bychom o tom měli říct doma.
3: Za co je dnes se vším, co o nich víte, co víte o těch kulisách doby, za co je nejvíc obdivujete?
2: Za to, že přežili svůj původ, že přežili to Slezsko, že byli tak životaschopní, i přes 50. léta se o nás postarat tak, že jsme neměli pocit, že by nám něco scházelo. Prostě byli senzační. A ještě to Slezsko do toho s těmi německými školami, to vůbec nebyla legrace.
3: A myslíte si, že vás ten specifický region nějak utvářel i ve vašem dalším životě? Že z vás udělal toho, a teď to používám s plným vědomím toho slova, siláka?
2: Možná částečně ano, že jsem byla přítomna spoustě věcem, které se děly v rodině. Samozřejmě jsem nezažila, nemohla jsem ani zažít odsun rodiny mojí maminky, ale tři její sourozenci žili v Německu a celý ty rodiny žijí v Německu a my jsme je vlastně nikdy neviděli. Takže možná tam někde v té dušičce ten kout zůstal, ale jinak si myslím, že i zážitky mého života nebyly vždycky jenom zalitý sluncem, takže člověka trochu zocelí, ale ne zase tak moc, jak to třeba vypadá nebo jak si někdo myslí.
4: Kdyby se vrátil čas, já bych věděla, co s ním třeba hned.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: V 17 letech Hana Zagorová poprvé zpívala s orchestrem Gustava Broma v soutěži Hledáme nové talenty, kam ji přivedli vlastně spolužačky, byl to takový společný hec. No a pan Brom si pak zavolal tatínka Zagoru a pronesl: ta děvčica má talent. Byl to asi jeden z vašich dobrých andělů na profesionální pouti. Vzpomenete si na něj ještě dnes, třeba na některé z jeho poznámek, postřehů, které mohly dobře fungovat při interpretaci?
3: Nemyslím, protože ta naše setkání byla možná 4. A tohle bylo to nejzásadnější, protože začala jsem přemýšlet o tom, že ta moje cesta možná přeci jenom se bude ubírat nějakým směrem, o kterém jsem moc nepřemýšlela. Já jsem nepřemýšlela o tom, že bych byla zpěvačka, že by to byl ten můj zásadní obor. Já jsem to opravdu brala jako legraci a možná proto se mi to dělalo tak lehce. Já jsem měla ráda zpěv, zpívala jsem celý do té doby krátký život. Ale vždycky jsem se viděla v těch dramatických rolích, někde v Kamenném divadle. A Kamenné divadlo mě fascinovalo od jak živa. Možná i proto, že naši rodiče nám kupovali divadelní předplatná, že jsme chodili, myslím, 2x měsíčně do divadla na všechno, od opery, činohry, baletu. A bylo to krásné a byly to chvíle, které mě fascinovaly a které se mi strašně líbily. A ještě jsem začala účinkovat v dramatickém kroužku u nás na vesnici v Petřkovicích, kam přišla úplně zbrusunová mladionka paní učitelka, která se jmenovala Garzinová, a ta mě vlastně začala vést k divadlu. Ale opravdu velmi zásadně. Já už jsem začala psát jako malinká holka básničky a ona, musím říct, nutila mě každou sobotu, to se chodilo ještě do školy, číst před třídou svoji novou básničku. Takže jsem totálně přestala psát, protože to byla taková řehole vlastně, neposlouchat jenom ty můzy, kdy jsem ještě ani netušila, co to můza je, ale musela jsem vždycky číst novou báseň. Ale to jsem si trochu odskočila, protože jsem hrála v 5. třídě obecné vlastně první princeznu a prvně mi tleskali lidi. A to, myslím, bylo hodně zásadní, protože jsem najednou viděla odezvu lidí a nevím, jestli si to ta moje malá hlavička tak nějak zdůvodnila, ale měla jsem pocit, že můžu předat něco, co se nějakým způsobem může vrátit od lidí zpátky. Prostě, že to funguje oběma směry. A tehdy jsem si řekla, ano, já bych chtěla, aby mi lidi v životě tleskali. A v podstatě bych chtěla předávat něco, čemu budou lidi rozumět a co mi nějakým způsobem můžou vrátit v tom, že mi rozumějí. A myslím, že to bylo to nejzásadnější. Třeba si nepamatuju, že jsem měla chemii nebo fyziku. Ani nevím, že ty předměty existovaly, ale vím, že jsem začala psát knihu z černošského prostředí. To bylo moc hezký. Prostě ten můj malý život se začal ubírat tímhle směrem.
2: To je krásné, že jste si takhle ten směr našla už záhy a mohla jste se vlastně směřovat ke svým vysokoškolským uměleckým studiím na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Byla jste šťastná na studiích?
3: Strašně moc, protože jsem v té době si myslela, že to je to úplně nejvíc a to nejkrásnější, co mě může v životě potkat. Možná mám povahu, která není až tak milá v tom, že mě samozřejmě zajímá ten cíl velmi, ale ze všeho nejvíc mě zajímá ta cesta. To, co potkám cestou k tomu cíli, to, co mě osloví, ale ten proces je důležitý. Já bych to možná připodobnila k tomu, když se učím na novou desku písničky. Tu práci zbožňuju. Opravdu slovíčko od slovíčka, notu od noty. A když ta deska je hotová, a když už si párkrát poslechnu hotovou, možná je to trochu nelítostný, ale mě v tu chvíli přestane zajímat.
2: Já bych řekla, že je to neobyčejně vyspělé a že je to pro mnohé lidi cíl, aby se takového postoje vůbec dopracovali, aby tu cestu dokázali docenit.
3: Ale já se bojím, že to mám celý život. Opravdu, když jsem napsala nějakou první z básniček, tak vím, že jsem si je strašně užila v těch obrazech, v těch náladách, v tom, co vlastně u toho prožívám, co u toho cítím, ale ve chvíli, kdy ta básnička byla hotová, tak si řeknu, tak a co tady máme dál?
2: Ano, vy jste říkala někde, že jste také byla ctižádostivá holčička, čili jste jakoby
3: to by se nedalo dělat.
2: Chtěla jít stále dál.
3: Mě vždycky zajímá to dál. Vždycky.
2: Jenom si představuji, jak jste se musela opravdu dramaticky popasovat s tou schizofrenií uměleckou, býti herečkou, vytouženou herečkou, anebo naskočit na ten vlak pěvecké kariéry, který se soutěží Hledáme nové talenty, tak významně rozjel.
3: Já jsem trochu fatalista, ale to neznamená, že se nechám vláčet osudem. To určitě ne, v žádném případě. Ale vnímám impulzy, které jsou mi poslány. Jo, teď nechci, aby to znělo nějak nadneseně, ale je to tak. Ve chvíli, kdy jsem si říkala ano, tak teď budu herečka, už se těším do divadla, tak to byl najednou jeden takový balíček, který se uzavřel a trošku jsem ho dala stranou tím, že jsem onemocněla. Ale onemocněla jsem hlavně proto, že jsem si nakládala na svůj život asi víc, než ten život dokázal snést. Na jednu stranu je to bezvadný. Když se řeknete, teď jsem otevřená všemu, co mi ten život dává a teď chci si užít nové vztahy, nový život, nový směr. To, že jezdím několikrát měsíčně do Ostravy dělat televize, které byly přímý přenos, jsem to zbožňovala. Ale samozřejmě jsem se musela vrátit ráno v 8 hodin na pohybovou výchovu, takže jsem ve 4 hodiny ráno sedala do vlaku, ke kterému jsem ještě z těch našich Petřkovic musela nějakým způsobem se dostat. Takže jsem čekala na tramvaj a utíkala jsem, když jsem ji slyšela z vršku, kdy jede, abych nepromarnila vyučovací hodinu, protože paní profesoři mě chtěli mít herečkou. A mě bavilo, že je to barevný a že pívám, což jim se nelíbilo. I to, že to je přímý přenos, že můžu najednou na kameru vyplaznout jazyk a celý národ uvidí, že jsem vyplazla jazyk nebo přestala zpívat, říct heč a zapomněla jsem text. Prostě takový ty normální věci. Já myslím, že jsem si hrozně moc užívala život. Ale třeba je to mým způsobem, třeba je to nesrozumitelný, co říkám, ale určitě to bylo čistokrevný.
2: Prostě jste dychtivě přijímala všechny příležitosti a krásné možnosti.
3: Tak, který mi vlastně osud posílal.
2: Vy jste se zmínila o své nemoci, já o ní hovořit nebudu. Já myslím, že už bylo vyřčeno mnohé. Pochopili jsme, že byla samozřejmě v mnohem zásadní, určující a že vás svým způsobem i navedla na to, že si musíte vybrat. Chápu to správně?
3: Svým způsobem ano.
2: Vy máte velmi specifický interpretační styl. Zpíváte s takovou lehkostí, jakoby bezproblémově. Dá to hodně práce, aby to takhle znělo? Nebo skutečně jste dostala tento typ nadání, tento typ hlasu, projevu z hůry a v podstatě se příliš nenadřete? Jak to je?
3: Já jsem nedostala velký hlas z hůry a nikdy jsem ho neměla.
2: Odlehčený projev jsem říkala, tak bych to cítila.
3: Ano. Já si myslím, že jestli je nějaká síla, jestli je v tom mém projevu, tak je to v interpretaci. Řekla jsi to přesně. V tom, že přemýšlím o každém slovu. I na úkor melodie. A vždycky říkám, že když je písnička, která má přenádherný text a průměrnou melodii, tak si určitě vyberu. Ale kdyby byla písnička, která má přenádhernou melodii a podprůměrný text, tak ji určitě nebudu dělat.
2: A vy ten čich na písničky máte, vidíte?
3: Na hezký písničky asi ano, na šlágry ne. To měl Karel Wagner, který uměl mě přinést písničku a řekl, to by si byla blázen, kdyby si tu písničku nedělala, že to je jasný šlágr. A já jsem udělala, tak ne, fuj, fuj.
2: Udělala jste Zagorku?
3: No to je právě, to možná takhle to je, možná tam někde je skovaná ta Zagorka, že ve chvíli, když se zatváříte, tak je to třeba výraz, který si buď někdo zapamatuje, anebo někdo řekne, nedělej Zagorku a představí si ten můj ksicht, že se na něco zatvářím. Jinak opravdu nevím, jak nedělej Zagorku vzniklo, ale když slyším kdekoliv nedělej Zagorku, tak opravdu se rozesměju vždycky, protože si řeknu, ale to je bezvadný.
1: Jenom mně se zdá, že vy nejste zrovna prototypem ženy, která by dělala vlny a ofuky. Mně se zdá, že jste dost střícná, nebo je to jinak?
3: No, to možná máte u mě lepší představu, než je ta skutečnost, protože já myslím, že všechno, co jste jmenovala, tak mám. Mám a dělám. A určitě to jsou ty špatní aspekty toho nedělí Zagorku a pak zase může být třeba to, že se zaksichtíte a může to být třeba někomu milé, někomu příjemné, ale je tam taková jistá rezerva, že to může být ještě trochu jinak. Já se omlouvám, že mi strašně kručí v žaludku, vůbec nevím proč. Možná, že jsem měla dvě kafíčka za sebou, který mi Štefan s velkou láskou uvařil a možná to bude tím.
1: Jestli pak jste se najedla na to naše natáčení?
3: No, kousla jsem si do Vánočky, ale to je takový rituál náš ranní, že vždycky se díváme, kdo vlastně to kafíčko dolů půjde uvařit a v podstatě se nějak střídáme. A dáme si bohužel Vánočku, což asi není moc zdravý, ale moc dobrý.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma, která zbožňuje své povolání a skrze písně nám vypráví o věcech pozemských a třeba i poněkud neuchopitelných, paní Hana Zagorová. Láska je v životě mocným hybatelem, přímo čarodějkou. Když se zeptám na období, ve kterých jste cítila, že vás přímo bere do své náruče, že vás zahlcuje svou přízní, která by to byla v tom životě?
1: Já vidím lásku obsaženou úplně ve všem. A to nemusí být fyzická láska. Fyzická je vlastně vždycky, protože vás třeba ohromí situace, kdy si řeknete, teď vidím něco krásného, to je, nechci, aby to bylo patetický, ale podíváte se na kytku a ona najednou z ničeho nic se rozvíje. Teď to je přece něco úžasného, ale já mám pocit, že k takovým výjemům jsem měla sklony asi vždycky, že v podstatě mě oslňovala příroda jako taková, oslňovalo mě všechno vlastně v životě, co ještě neznám a co jsem schopná vidět, anebo pojmenovat, nebo ta duše si to pojmenuje, to ani nemusí mít termín, ale já si myslím, že hlavně jsem ani o ničem jiném v životě nespívala, vždycky jenom o lásce, protože mám tendenci vidět ve všem.
0: Když jste zmínila tu přírodu, chodíte ráda do přírody? Já si troufám odhadnout, že Štefan bude spíš takový městský, možná kavárenský typ. Jak to máte doma s těmi preferencemi, kam vyrazit?
1: No, vždycky jsem říkala, že Štefan v Košicích, že chodili kolem kostela každou neděli a skončili na kafíčku. A já, když jsem byla menší holka, tak jsem vlastně celou dobu byla v zahradě. Takže možná mám lepší nebo niternější vztah k přírodě než Štefan, ale on má zase jiné věci, které já nemám.
0: Třeba
1: Štefan pořád vidí lepší stránku a vidí opravdu, jak se bohužel teď používá, světlo na konci tunelu. On ho vidí a vidí ho dlouho a připadá mi trošku jak ta veverka v tom kolotoči, jak utíká a já to vzdám dřív.
0: Nepřipadal vám ten jeho optimismus z počátku vašeho vztahu trošku podezřelý? Doufám, že se na mě teď nebude zlobit, ale víte, vám to klape už od roku 92 a říkám si, jestli tehdy, když přišel ten kluk, muž plný obdivu vůči vám, všechno bylo krásné, opojné, takřka filmové, on velmi překvapivě naplánoval termín svatby. Jestli ve vás nedřímalo nějaké podezření, nebo spíš taková snaha nenechat se zranit, zklamat, opatrnost?
1: Vůbec mi to nenapadlo. Ve chvíli, kdy přijde nějaký vztah, který je ten vztah s velkým V, ono opravdu se ty věci ukládají úplně jiným způsobem. Kolikrát jsme zažili v životě nějaký lásky, kdy jsme řekli, jo, to je úplně nový vztah a budeme si povídat a třeba si uděláte i takový malý scénář toho vašeho prvního rande nebo druhýho rande a tady to vůbec nebylo zapotřebí. Tady naopak, i kdybych přišla někam později, tak jsem přesvědčena, že toho Štefana potkám na té trase, kterou bych se ubírala. Takže to bylo takový jako požehnání všechno. Ukládalo se to samo a žilo to vlastním životem. Prostě zase ten osud nám to poslal tak, že asi jsme si oba ten vztah zasloužili, že už jsme byli oba nějakým způsobem vybouření a ten vztah si žil sám. Ani jsme nemuseli usilovat o to, jakým směrem půjde, protože on si šel sám tím směrem, který dodnes si myslím, že byl ten nejsprávnější.
0: Změnila jste se nějak po boku Štefana Margity? Jste v něčem jiným člověkem?
1: Možná jsem začala být znovu veselější. Já jsem byla kdysi, ale opravdu nesnesitelně veselý člověk. Hrozně. A pak mě život tak trochu ubil. A najednou se Štefanem jsem zase začala být veselější, přestala jsem být tak melancholická, což byla věc, kterou vím, že on neměl moc rád, protože tomu nerozuměl, protože nevidí do mé hlavy, co se tam zrovna děje. A mě tam bylo dobře, protože jsem si tam přemýšlela o nových věcech a tak a nemluvila jsem a tvářila jsem se ponuře. A to vím, že mu hrozně nedělalo dobře, protože najednou nemohl v té hlavě být a nevěděl prostě, o čem přemýšlím a proč teda on neví, o čem přemýšlím.
0: Vy si umíte dělat legraci jeden z druhého i každý jo. sám za sebe. Vybavíte si, kdy vás manželův humor opravdu ohromil?
1: Mě v podstatě Štefan ohromoval od toho prvopočátku, protože já jsem neznala a neznám druhého Štefana Margitu. Já neznám druhého takového člověka, který by měl takový smysl pro humor, který by vás překvapil ve chvíli, kdy vás to ani nenapadne, kdy furt stojí vlastně za vámi a je připravený pomoct. Ale to já taky, kdybych já viděla, že někdo chce Štefanovi ublížit, tak bych se určitě i prala. Věci, které možná patří k hezkému vztahu. A já si myslím, že my máme hezký vztah. Teda, ale rovnou to klepu, protože nerada se rouhám. Ale možná za těch 29 let už je to tak lehce prověřeno.
0: Mě třeba tady v rozhlase u mikrofonu pobavil historkou o tom, která jste mu k Vánocům věnovala něco jako rotopet.
1: V nejlepším úmyslu. Protože Štefan chtěl zhubnout. Nikdy jsem Štefana neviděla tak zklamanýho, jako když dostal rotopet. To určitě by se víc potěšil kofilou nebo nějakou čokoládkou za korunu 20, než za ten šílený stroj. No hrozný. Taky jsme ho dali pryč.
0: A který dárek se vám vydařil? Který?

0: Ono je strašně fajn, když se podíváte na věci a máte pocit, že ty vaše oči jsou jeho oči. A že se díváte vlastně stejnýma očima, že stejnýma očima vnímáte svět. To je moc krásný.
1: Jak jste doma pohlíželi na rozdělení Československa? Vy jste se brali ve 92., čili to byla aktualita ve vašem novomanželském životě?
0: No je to hrozný. Já jsem to v podstatě do dneška nějak nepochopila. Tím, že my máme polovinu rodiny na Slovensku, tak já mám pocit furt toho Československa. Vůbec nemám pocit jiný země, rozdělený země.
1: A kdo z vás dvou cvičí více, a teď nemluvím o protopedu, ale ten zpěv, kdo je pracovitější v tomto smyslu?
0: My jsme oba pracovití, ale máme každý jiný způsob práce. Štefan nepotřebuje, zní to srandovně, ale nepotřebuje tolik zpívat jako já. Já před každým koncertem hodinu cvičím a nelajstla bych si jedna koncert nerozcvičená se zopakovanými texty a to myslím, že Štefan vůbec neřeší. Ale hlavně to nepotřebuje dělat nahlas, když to asi potřebuje zpívat nahlas a Štefanovi stačí na rozcvičení doma. Upozorňuji, doma. Stačí míň času, než ho potřebuju já, protože on se pak rozcvičí ještě v divadle, což já když přijedu na poslední chvíli, tak to už nepřichází v úvahu, takže už jsem připravená z domova.
1: A co děláte, když nemáte svůj den, když nemáte energii, chuť, když se vám nechce na to jeviště?
0: Ještě se mi to nestalo.
1: A víte, co mi na to odpověděl váš vtipný manžel?
0: Ne.
1: Myslím na honorář.
0: Ne, tak to je opravdu vtipný manžel, ale já nevím, jestli bych zvládla jít na jeviště, kdyby se mi tam nechtělo. Dokonce jsem si řekla, kdybych se takhle zpronevěřila tomu, co dělám a co zbožňuju, a kdyby se mi tam nechtělo, tak by byl nejvyšší čas skončit.
1: Ale to nehrozí.
0: Kdyby mě to napadlo, tak bych o tom velmi vážně uvažovala, protože já tím potřebuji být naplněná opravdu až k té puse, kterou ty tóny vyjdou nebo ta slova vyjdou.

0: Zuzka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: V roce 1977 Hana Zagorová poprvé zvítězila v anketě Zlatý slavík a první místo v této soutěži si udržela po dalších 8 let, čili těch slavíků bylo celkem 9 v řadě. V daném období jste koncertovala téměř každý den. Záleží vám hodně na prožitcích publika, na jeho pocitech? Prohodíte třeba v programu nějakou smutnou písničku, když cítíte, že ta nálada se hodně už zhoupla někam do posmutnělosti, melancholie a že byste ji třeba ve jménu hezkých pocitů těch svých diváků a fanoušků chtěla zase vyhoupnout do slunečných poloh?
3: Já nejsem moc improvizátor. Ani to neumím. Já opravdu musím být připravena, takže ten koncert je takový, jak si ho vymyslím, od začátku do konce a málo kdy se stane, že bych něco vyměnila, nějakou písničku. Ale postupem času zařazuju míň smutných písniček, než to bylo dřív. Protože lidi přijdou do toho sálu proto, aby byli šťastní, aby byli spokojení, aby se smáli, aby si zpívali. A já to mám hrozně ráda. Když zaspívám občas v tom programu nějakou smutnou písničku a vidím, že lidi pláčou, tak mě to strašně traumatizuje.
2: A vždyť pláč není nutně špatný, ten je očistný a úlevný a může být přínosný.
3: Ale třeba lidi pláčou i v Maluji zase obrázky, což je šlágrová písnička. V podstatě to není z těch, které jsem měla na mysli. Ale když zařadím do repertoáru písničku, třeba s textem Michala Horáčka, nějakou z Rozhovoru v tichu, tak mám pocit, že už je to příhoda. Udělala jsem premiéru, Noční telefony se to jmenovalo, kde jsem si vymyslela, že spojovacím textem jsou všechny možné telefony, proč vám lidi v noci volají. Třeba i se chtějí pochlubit, že prožili nějakou překrásnou lásku, něco je bolí, s někým se pohádali, někdo je na hranici sebevraždy, to všechno tam bylo. Navíc do toho byly písničky vlastně asi až na dvě šanzónový. Těžký, s přenádhernými texty. A když to skončilo, lidi byli bezvadní, senzační. Vlastně jsem nezažila špatný publikum. Ale viděla jsem z okna, jak jdou a teď si povídají a mají ty sklopený hlavy a jsou smutní. A já jsem si říkala, to je přesně to, co já nechci. To bych opravdu vlastně nezvládla. To je něco, co bych nechtěla, aby lidi chodili z mého koncertu a nebyli veselí a nebyli radostní. Možná jsem měla i takový pocit, když jsem viděla v Londýně Cats prvně v premiérovém obsazení a opravdu šli jsme z toho představení, které bylo přenádherný a byl to naprosto kýčový obrázek, protože bylo po dešti, ale skla se silnice a lidi chodili a zpívali si memory, zpívali si písničku a byli tak veselí a byli tak přešťastní. A já jsem si říkala, to by mě těšilo. Já nechci, aby lidi chodili smutní z mých koncertů.
2: Když jste se zmínila o muzikálu, vy jste v roce 2006, respektive 2009, naskočila do Jacka Rozparovače a Moni Lisy. Bylo to pro vás krásné znovu shledání s divadelním světem? Ozvala se ve vás ta herečka, anebo to začínalo všechno úplně od nuly a zpěvačka Hana Zagorová vstoupila do muzikálu?
3: Vůbec jsem neměla problém, jak vy říkáte, skočit do něčeho. Mně se vůbec nezdálo, že dělám něco jiného. Mě těšilo, že to je role, kterou můžu přijmout, protože to byla stará, nemocná prostitutka. A řekla jsem si, že jo, to by šlo. Tak princezna nebudu. Na maminku hlavní postavy, to si nejsem až tak jistá. To jsem zažila v Moně Líze a to nemůžu říct, že by byla až tak moje úplně ta největší, nejparketovatější parketa. Víte, ta prostitutka, to byla čistokrevná postava se svým hlubokým příběhem. To byla moc krásná role. Moc krásná hudba Vaša Patejdla. i nádherná práce. A vůbec jsem neměla pocit, že bych něco nedělala předtím 30 let, nebo já nevím kolik let. Protože já v podstatě každou písničku beru jako divadlo. Jako příběh, který začne a skončí jako uzavřenou story.
2: Taky jste si ovšem vyzkoušela, jaké to je nespívat, po té, co jste podepsala petici několik vět, a mě zaujalo, že jste se vyjádřila, že jste nikdy neměla strach o svou další obživu. Že jste prostě věděla, že to ustojíte, byť ztratíte případně, kdyby to dopadlo opravdu dramaticky, svou milovanou profesi. Je to pro vás příznačné, ta schopnost čelit strachu, obavám? A teď se ptám i s pohledem na tuhle desku, kterou jste mi dnes přinesla. Já nemám strach.
3: Já mám pocit, že člověk, když je starší, tak se bojí víc. Přeci jen v té době, kdy jsem udělala něco, co jsem chtěla udělat a co jsem považovala za správné, jsem si říkala tak dobře. Myslím si, že jsem nikdy neměla strach o to, že bych se neuživila nějakou jinou prací, nebo bych prostě někam šla opravdu manuálně pracovat. Tehdy jsem měla období psaní textů, kdy jsem produkovala daleko víc než v této době. A psala jsem scénáře televizní. Říkala jsem si, dokud mám invenci, tak to přece určitě zvládnu. Takže o to jsem strach neměla, ale moc mě bolelo srdce, že bych nemohla zpívat.
2: A ten strach, co přibývá s věkem, funguje tak i ve vašem životě, nebo
3: ano.
2: Vy? O co se
3: ano.
2: Bojíte teď?
3: No, v podstatě o spoustu věcí.
2: V podstatě se vám o nich nechce mluvit.
3: Tak.
2: Já to vidím, nechcete je přivolávat. Nestojí za to, abychom o nich hovořili. Tak si dejme jednu hru na kdyby. Kdybyste dnes znovu začínala v této době obrovských možností, co byste akcentovala, na co byste vsadila, zejména do jakého žánru byste se teď vrhla se snahou zaujmout současné mladé publikum? Co by vám tak bylo blízké?
3: Já vám teď překazím tu překrásnou ideu, kterou máte. Já vůbec nemám to, co by kdyby. Prostě to je, nebo to bylo, a takhle to proběhlo, jak si myslím, že to všechno proběhnout mělo. Těším se na věci, které budou dál, ale vůbec nepřemýšlím o tom, že bych se vrátila. Ani nejsem moc vzpomínací typ. Ano, já bych třeba mohla poradit nějakým mladým lidem, kdy vidím, že účinkují v nějaké televizi a dělají nějakou chybu. Víte, třeba v té své prezentaci. A řeknu, to je strašná škoda, že přesně ty musíš ještě dostat po té hlavičce a musíš si to stejně prožít, to, co jsme si všichni prožili, a je škoda, že tyhle věci nejsou přenositelný. Takže vy vidíte tu chybu, ale i kdybyste ji těm lidem řekla, tak stejně oni si to musí udělat. Prosím.
2: Ale tak v kontaktu s mladými interprety a autory jste, protože
3: jo,
2: jim dáváte prostor.
3: Miluju mladí lidi.
2: I na svých deskách, to je moc fajn. Musíte držet krok a tempo s dobou, a to se týká třeba i technologií, techniky, co sociální sítě. Berete je na milost?
3: Ale já je určitě beru na milost, přestože jim vůbec nerozumím, teda samozřejmě, že se orientuju v mobilu a v mailu a v takových základních věcech. Ale začala jsem se zabývat Instagramem, ale přitom to zase není dobře, že říkám zabývat Instagramem, protože já jsem si vymyslela program, který se jmenuje Rande, který dělám každých 14 dnů, a je to živý pořád, odpovídám na dotazy lidí, které buď dřív pošlou, anebo ještě běží teda v živě. Ale já to stejně beru trošku jako berličku televize. Víte, že v tu chvíli, když je to takový malinký mobil, prostě dělám pořád pro lidi. Samozřejmě strašně mě mrzí, že ti lidi neodpovídají, že si s něma nemůžu povídat normálně.
2: No, na život to bude lepší. Tak já se ještě zeptám, až nás COVID zase opustí a my se vrátíme, doufejme, do životu, kterým jsme byli uvyklí dříve. S jakým programem byste se chtěla vrátit? Jde mi o to, jestli cítíte nějakou zřetelnou linku, nějakou dramaturgii, nějaké pojetí, kterým chcete ty své fanoušky obejmout a odměnit po tak dlouhé vynucené pauze.
3: Já se těším, že udělám program, se kterým jsem skončila. Že udělám stejný koncert ve stejném pořadí, kde znám vlastně reakce lidí na písničky, které zpívám. Samozřejmě, že myslím na sebe, že se hrozně těším, až otevřu tu pusu, ale hrozně se těším na to, až uvidím ty lidi, jak oni se těší, jak si zpívají, jak tancujou, jak jsou svobodní, jak jsou normální, jak jsou takový, jaké je znám a jak jsou šťastní na tom koncertu a tím pádem jsem šťastná i já.
2: A já se těším, až na ten koncert přivedu své děti a až vám pak přineseme krásnou, zaslouženou kytici. Naším hostem byla výrazná osobnost československé a české populární hudby, také milovnice šampáňa, dobrého kafíčka a velká vyznavačka lásky, paní Hana Zagorová. Děkuji za to, nashledanou.
3: Děkuji moc krát za pozvání, bylo to nádherný, děkuji.
2: Pro mě.
1: Měli jsme dva hrníčky.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Muzikanti, pojďte hrát. Právě začalo dnešní setkání u muziky s Eduardem Hrubešem a řeknu vám, lepší začátek jsme si ani nemohli přát. Tu polku složil Václav Bláha, text, kterému se ani odolat nedalo, dodal Jiří Voldán a tak jsme tu opět s naší národní muzikou. Hrála česká švitorka, řídil Ctibor Mestek, zpívali Josef Sochor a Bajo Trio Procítěně zapělo. Na řadě je obvyklá úvodní sestava Polka Valčík Tango. Ta polka se jmenuje Dva šátečky mám, text skladateli Vladimíru Fukovi dodal Míla Cink. Zaspívají Irena Mašátová, Jaroslav Čajka a Věra Svátková. Hraje telčská dechovka, kterou řídí Evžen Mašát. Pak zazní lidový valčíček Jde potok Lučinou. S Budvarkou zaspívají Marie Svobodová a Zdeněk Zdrha. A pokud jde o to tango, autoři Jan Zmrzlý a textařka Olga Homolková se shodli na názvu Čajové růže. A tak si s Březovskou desítkou zaspívají zmíněná textařka Olga Homolková, Jiří Homolka a Jelena Došková.

hudební dramaturg, režisér, aranžér a v neposlední řadě skladatel František Živný jako autor následujícího valčíku. Talisman lásky, anebo chcete-li Vezmi mě rybáři. Text sestry Skovajsovy. A zpívat budou Josef Opelt a Blanka Tumová, zahraje malá česká dechovka Stanislava Zemana. Babouci se zúčastní romantickou Usnulo děvče spanilé. Autor neznámý. Škoda, určitě by měla radost. A krajanka Václava Hlaváčka se zpěváky Brigitou Hlaváčkovou a Vratislavem Velkem dá k lepšímu valčík od autora s nezapomenutelným jménem Vilém Kuk / Znaminko. Ano, on se tak skutečně jmenoval. Složil jak hudbu, tak i text. Mámy, vy naše české mámy.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. A výlet na Moravu. Nejprve polka Pěsnička z Moravy, Miloslav Richard Procházka, na text Josefa Dovka, Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojtěch Ducháček hraje Šohajka. Po ní nastoupí Stříbrňanka, Marta Horká, Martina Ondrůšková, Vojtěch Horký a Karel Blaha přidají valčík Moravská písnička. Tu napsal Antonín Pernička, HIT, neboli psal hudbu i text. A pak taky zazní polka s přesnější adresou Boršická polka. A tu zaspívá Jiří Helán, podporovaný sborem Moravanky a samozřejmě taky Moravankou samotnou.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.
2: Následuje opravdu nevšední setkání autorů, možné jenom v našem pořadu. Mojmír Smekal byl celý život zarytý swingař, což mu ovšem nebránilo zhudebnit následující text od původně ostravského textaře Vladimíra Čorta. A tak vznikly Švestky. Zpívají Drahomíra Vlachová a Dodo Slávik a to už někteří možná tušíte, že hrát bude studijní skupina netradiční dechovky Velkopopovická Kozlovka. Následuje oslavný pochod věnovaný hrdinému dobrovolnému požárníkovi Václavu Kočárníkovi. Hudbu dodal Ivan Mládek a na textu s ním spolupracoval Petr Nárožný, moderátor a herec mnoha charakterů. A jakoby toho ještě nebylo dost, s Kozlovkou zpívá Dodo Slávik a já. Dobrovolný požárník se to jmenuje. A do třetice Velkopopovická Kozlovka s orchestrálkou, ovšem od klasika přímo posvátného. František Kmoch a Kvapík na motoru. Sami poznáte, že tenkrát, když motorismus začínal, ty motory ještě měly své pořádné mouchy. Tady nespívám, jenom jsem poněkud upravil aranžma.

Teď zase od té Kozlovky horem pádem k Dechovce klasické. Václav Maňás mladší a textař Zdeněk Beneš, Březová alej. Valčík, který nám zaspívají Jakub Jirů a Vendula Korandová spolu s Lipkovankou, kterou řídí Michal Mareš. Následuje polka Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury Čert. Tu zaspívají Blanka Tumová a Stáňa Forštová. Vejvodovu kapelu řídí Josef Vejvoda. A sestry Petrovi mají připraven valčík Václava Bláhy Sukinka. Hraje pražská kapela Petra Finka. A to už jsme zase společně dospěli k závěru našeho dnešního setkání u muziky s Eduardem Hrubešem. Následuje zpěv Skřivana. Orchestrální polka, kterou se s vámi rozloučí pražští muzikanti Milana Bašty.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Takhle vás vítá divadlo U hasičů. V přímém přenosu začíná Tobogán. Dobré dopoledne. Zajímá vás, jestli se přechylují ženská příjmení nebo ne? Jestli je správně, když řekneme o něčem, že to je o tom? Víte, jak se správně užívají tituly? Jsou Vánoce s malým nebo s velkým V? Kdy se píše M-I-E a kdy M-N-I-E? Bonbon, balkon, citron. Krátké nebo dlouhé O? Říká se správně viceprezident nebo víceprezident? Pokud jste si aspoň jednou řekli, že nevíte, tak doufám, že zůstanete u rozhlasových přijímačů, protože ten dnešní tobogán bude věnován českému jazyku. A to z mnoha důvodů, třeba i proto, že Česká televize dnes vysílá stý díl pořadu o češtině. Tak to už byste teda mohli něco vědět. Navíc vychází druhý díl knihy pořadu o češtině, který vám tu představíme a ze kterého jsou všechny tyhle libůstky. A mimochodem, kde se k českému jazyku vyjadřuje i 20 známých osobností. A já jsem rád, že pozvání do toho dnešního tobogánu přijali dva z nich. Dámy a pánové, přichází pan Jiří Suchý. A skladatel, ředitel Českého rozhlasu 3 Vltava Lukáš Hůrník. Příjemné dobré dopoledne, pánové. Vítejte v tobogánu. Pane Suchý, vám dám červený, to vám bude ladit k tomu saku. Myslím, a vám by... Nebo chcete ten černý radši?
1: Ne, já... No. Co je hezčí? Červený nebo červený? No,
0: v tom rádiu je to dost důležitý, to víte, ale...
1: Tak zůstaneme při červeným, jo?
0: Ano, ano, ano. A sedneme si, nebo... Ne, já teď je ten bonton, vy byste si, já nechci, ale asi byste si měl sednout, protože pan Hůrník čeká, až si sednete, já čekám, až si sedne pan Hůrník, až vy budete sedět, víte? Tak pan Suchý sedí, je to dobrý.
1: Já už sedím.
0: Pan Hůrník taky.
2: To rozhodnul už.
0: Je to, teď už můžu? Jo, tak já si sednu sem k vám. Pánové, já se omluvám, že jste museli kvůli tobogánu vstávat dnes tak brzičko. První bombónek. Pane Suchý, brzičko, měkké nebo tvrdé i?
1: Já bych tam napsal měkké.
0: Vyjmenovaná slova poz brzy jazyk nazývat ruzině brzy brzičko.
1: Ano.
0: No, pane Hůrníku.
2: Jak nás budete tady zkoušet, že bych včas předstíral handicap?
0: Řeknu vám to přesně ještě 52 minut. Ne, to byla ode mě zákeřnost, samozřejmě, brzičko je měkké. Já jsem se to dozvěděl nedávno třeba. Mě to tak
1: jo,
0: pobavilo.
1: Tak vidíte,
0: no.
1: Já jsem se to dozvěděl dávno ve škole. Ale ku podivu to ještě platí.
0: Pánové, nebudu se ptát na váš vztah k českému jazyku, ten to je všeobecně známo. Pan Hůrník dokonce češtinu vystudoval na Univerzitě Karlově, ale řekněte mi upřímně, taky děláte hrubky? Taky když píšete, tak se zastavíte u toho M-I-E, M-N-I-E? Jak to mají žijící klasici, pane Suchý?
1: No, já bych řekl, že nikdy hrubky nedělám, ale je tady moje žena, která vyučuje češtinu na gymnáziu, tak si to netroufnu říct, poněvadž ta by mě usvědčila, že lžu.
0: Čili ptáte se občas, když tak jako něco píšete, jak je to dobře?
1: Totiž nejčastější problém jsou pro mě čárky. Ty už dělám jen tak, tam je pálím od voka a právě kvůli tomu jsem se oženil, že mám doma už člověka, který je natolik vzdělaný, že ví, kam tu moji čárku přesunout na jiné místo.
0: Čili vy jste si hledal ženu čistě podle tohoto gramatického hlediska? Umí i mě a s a z, pak je to ideální partnerka.
1: Umí, ano, jo. Ta ideální partnerka, ta umí všechno v češtině.
0: Umí i vařit?
1: Já si to schytám, až přijdu domů.
0: A ještě k tomu třeba vaří jako tohleto všechno, anebo jenom má ty encyklopedice?
1: Ještě i vaří a musím říct, že dobře, ona tady sedí. Ale prosím vás, to, že říkám, že musím říct, to neznamená, že jako, že to musím říct.
0: Ano, přesto, ale že to chcete říct.
1: Že to chci říct, tak.
0: Chci říct to, že
1: ano.
0: Ano, musí
1: nebo
0: vařit.
1: Rád řeknu, že
0: musí vařit.
1: Dobře, že ano. Vaří dobře.
0: Ano, krásná je ta čeština. Pane Hůrníku, s čím máte problémy vy? Vy jste vystudoval český jazyk, čili u vás je to asi úplně bez problémů, ne?
2: Teď mám zrovna problém v tom, že jsem ještě nikdy neměl partnerku, která dělá mě. Vidím, že jsem neskušený.
0: Tím já vám ale nepomůžu, pane Hůrníku, víte to? To je hezký problém, ale to my tady dneska nevyřešíme. No. A jak to řešíte vy? Mně jste se musel naučit tedy sám.
2: Já jsem vůbec netušil, že něco takového existuje. Já jsem 5 let studoval češtinu.
0: Ano.
2: A tam byly historické mluvnice, syntaxy a takové věci, věda, víte, valenční teorie. A v 5. ročníku na konci nám dali diktát tomu kruhu těch 15 odborníků přes češtinu a bez chyby to neměl ani jeden.
0: Fakt jo? A co je teď s těmi kolegy? Ty to učí zase dál, že jo?
2: No, ty šli do sebe a učí to, zatímco já šel do rádia a skrývám to.
0: No, tak. Jste ředitel, podívejte se, jak jste to dotáhl, že jo, daleko. Co vám dělá největší problémy? Pan Suchý už přiznal tu interpunkci. Co je to u vás? To mně?
2: No tak čárky, i velká písmena, ale vy jste se ptal, jestli dělám hrubky a já jsem přesvědčen, že nedělám. Protože když to nevím a dělám tam chybu, tak to nepovažuji za hrubku. Že?
0: To je chytrý si to takhle zdůvodnit.
2: To jsou drobné chyby, které lze vydávat za svéráz.
0: Ano, třeba. Ano. A jsou třeba slova, kterým se cíleně vyhýbáte? Já třeba, když někomu píšu, tak vůbec nepíšu slovo tamnější. Tolikrát bych ho chtěl použít, jo? Ale říkám si pozor, tady budeš za blba.
1: No tak samozřejmě, když narazím na slovo, o kterým nejsem přesvědčený, jak se píšu, tak najdu určitě podobný, poněvadž čeština je tak košatý jazyk, že se najde náhradní slovo vždycky. Nebo že se to opíše. A kolikrát jsem šťastný a vděčný za to, že jsem to nevěděl, poněvadž když to opíšu, tak je to najednou daleko krásnější, než jak jsem to chtěl napsat jako přímočaře.
0: Čili takhle vznikly vaše nejčastější texty vlastně díky tomu, ano. Že neumíte pravopis.
1: Ano, přesně tak. Ano, je to, vy jste to řekl jako humor, abyste mě tady zesměšnil a ponížil, ale ono to tak je.
0: Jo, no. Čili je třeba slovo, které bychom ve vašich textech, ve vašich hrách nenašli, protože prostě nevíte, jak jako správně?
1: Určitě, ale teďka si ho honem asi
0: nevybaví. To už radši zapomene člověk ty slova.
1: No, to víte, že jo.
0: Tedy ta slova, pardon, člověk zapomene ta slova. Já mám pro vás, pánové, dobrou zprávu i pro vás všechny, kteří jste u rozhlasových přijímačů tady v divadle. Dneska nebudeme tápat, protože dorazili i odborníci z Ústavu pro jazyk český, ale to až za malou chvíli, abych vás tak trochu namlsal. Ještě jedna důležitá informace, připravte si papíry a tušky, dnes budeme psát diktát. Diktát jsem vymyslel sám, takže bude jednoduchý, ale abyste na to byli připraveni. Pane Suchý, můžete nám zaspívat jednu z vašich písní, která vznikla tímhletím způsobem, když jsme tak nahlédli do kuchyně, nejen textarské, no. Ale i vaší domácí?
1: No, prosím vás, tu píseň, kterou vám teď zaspívám, tou se jako češtinář nemůžu chlubit, poněvadž to je jedna z prvních a ten text je takovej, který by napsal primán. To je báseň, kde se rýmuje tebe, sebe a prostě samý...
0: V tom se velmi chybuje, tato zájmena, pane Suchý, to byste se divil. No.
1: Ale když se to zpívá, tak se v tom nechybuje, víte? Takže já jsem jí dal tu píseň tady na začátek, poněvadž jsem byl požádán, abych to rozjel něčím temperamentním. A tak jsem vybral Blues pro tebe, ale to je jako textařský, nechci říct přímo paskvil, ale taková jako začátečnická věc. Takže tady nebudeme o textu mluvit a je to píseň zaspívaná čistě proto, aby se to tady trochu rozpumpovalo. Poprosím Jiřího Svobodu.
0: Přichází Jiří Svoboda k pianu. Hezké dobré dopoledne i vám. Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha posloucháte Tobogán dnes o češtině a našimi hosty jsou zatím Lukáš Hurník a zpívá vám Jiří Suchý.
1: Psal se rok 1956, když jsem tuhle tu píseň napsal. Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc.

když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Já zpívám blues jen a jen pro tebe.

už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe, chci, aby hrom uhodil do tebe. 10 minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe. A 10 minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe.

tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. 10 minut na to hned já beru svoji kletbu zpět.

0: Já beru svoji kletbu zpět. Já beru svoji kletbu zpátky na sebe.
1: Jiří Svoboda u Kojána, živě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. V jiném přenosu tobogánu, který je dnes věnován českému jazyku. Sliboval jsem odborníky z Ústavu pro jazyk český. Tady jsou. Přichází vedoucí jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, paní doktorka Markéta Pravdová. Dobré dopoledne. A přední český onomastik, nebojte se ho, nic vám neudělá. A dialektolog, pan doktor Milan Harvalík. Dobré dopoledne, posaďte se u nás. Ano, ústav už sedí v naší sedačce. Vůbec nevypadáte jako z ústavu. Markétko, paní doktorko, ty jsi vedoucí jazykové poradny, čili ty jsi ta první, která je u toho zoufalého volání všech Čechů, když se ptají na to, jak je co správně. My jsme se bavili o tom, co nám dělá problémy. Co nám Čechům dělá největší problém? Na co se nejčastěji ptají ve vaší poradně v ústavu?
2: Tak já řeknu, že nejsem jenom u volání, ale i u psaní, protože nám lidé i píší, nebo můžu říct i píšou. A tím, že ta čeština...
1: Počkej, to je důležité, protože ty to slovo to perla, já to všechno hltám. Píší, píšou.
2: Obojí. A jak kdybyste znali Aleše, tak Aleš je schopen přemýšlet nad češtinářskými problémy i ve 2, ve 3 hodiny ráno, takže mi píše SMSky, jestli zrovna třeba je dokáží nebo dokážou.
1: No, vždycky tam v tom baru na to nějak narazíme.
2: A jestli je Vinohrady nebo Vinohradami, se mě ptal, a já v tu chvíli mám chuť mu napsat Vinohradama a už mi dej pokoj, chci spát. No. Ale abych se vrátila k té otázce, na co se lidé ptají. Čeština je úžasná, bohatá a má spoustu záludností, takže hlavně pravopis, ten nás trápí. Nejen íčka, sozoměmě, ale hlavně velká písmena. Prostě všechno to, co si dneska připravil do toho svého jednoduchého diktátu, tak to tam přesně bude. Nedávno se paní ptala třeba, není si jistá tvrdostí Y ve slově hýřet. Nebo
1: jako jak až tvrdé Y má napsat?
2: Jak tvrdé Y tam má napsat? Nebo pán psal, píšu strhávat z výplaty, je tam S nebo Z, když je to z povrchu pryč? A nejsou to jenom tedy dotazy pravo.
1: Počkej, to rovnou odpověz teďka. Teď jsme tady tak nahodili, pan Suchý vyloženě ho to zarazilo. Když strhává v divadle splat, vy strháváte se S nebo se Z, pane Suchý?
3: Já jsem zatím ještě nestrhával. Já jsem přesto, že už něm je hodně let, tak jsem ještě sem nestrhával.
1: Ano. A vám, když strhávali, tak se S nebo se Z?
3: Tak mě to bylo jedno.
1: Jak je to se S?
2: Ideálně nahradit to jiným slovem, takže přihazovat ano, třeba. To ano, by bylo ano, prýma, ano. Ale když se musí strhávat, tak se S, pochopitelně.
1: Se S, jako opravdu z povrchu pryč.
2: Ano, pryč s tím.
1: A když kritik... z tebe strhám oblečení, tak taky? Ano,
2: taky se.
1: No to je z povrchu pryč vlastně.
3: A kritik, když mě strhá v kritice?
2: Prosím?
3: Když mě kritik strhá v kritice?
2: Tak tam bych napsala tedy Z.
4: Musíte zdrhnout potom.
2: Já jsem se radši ještě podívala na Milana, ale Milan taky kýve. Dialektologové taky umí česky i pravopis a to všechno.
1: Ano.
2: Takže ano, strhnout jako kritik, tam bychom psali Za.
1: A když mi kritik strhne něco z platu, tak taky...
2: S.
1: Ano, strhne šaty S.
2: Ano, když vám kritik strhne šaty...
1: A když má u toho kritik strhané rysy...
2: No, tam by to mohlo být sporný, já bych dala spíš se S.
1: Já taky. Zrovna...
2: Ale abych nebyla jen u toho pravopisu, lidé se ptají ano. Právě nejenom na pravopis, ale i třeba, co nějaké slovo znamená, nebo jak mají formulovat nějaký výraz. A konkrétně nedávno zase zajímavý dotaz, jestli je šlapání zelí manuální práce.
1: To je taky velmi zajímavá vidět. Několikrát jsem se nad tím už taky zamýšlel. Jestli je šlapání zelí manuální práce?
2: Já jsem si pak představovala, že třeba nějaký akrobat v cirkuse jako rukama to bude šlapat ano. To zelí. Ale já nevím, jestli se dá šlapat rukama.
1: Aha, no, šlapání zelí. A týká se to šlapání, nebo je to do toho nebudeme zahýbat to už? Ne, dobře. Já se obrátím teď i na tebe, pane doktore Milane, prosím tě, to nám rozklíčuj. Ty jsi onomastik? A dialektolog.
5: Ano.
1: Jak se to u tebe projevuje?
5: No tak projevuje se to u mě tím, že jakožto onomastik zkoumám vlastní jména. Mimochodem, když si teď tady říkal o Markétě, že co slovo to perla, tak bych právě z tohohle toho rangu profesionálního onomastického mohl říct, že v tom případě Markéty asi platí nomen omen, tedy jméno znamení, protože Markéta vlastně pochází z orientálního výrazu, který znamená perla. Takže kdybychom ji chtěli pojmenovat česky, tak tady vedle nás sedí teďkon paní doktorka Perla Pravdová, která má samá P.
6: Tak už víme, co je onomastik. Už víme, jak se to... Prosím tě, onomastik, když jsme u těch, jak vznikají teda jména, měst, obcí, co třeba tobogán?
5: No, tak to je docela právě zajímavá věc. Já, když jsem se chystal do toho tobogánu, tak jsem se podíval do etymologického slovníku, jak vlastně to slovo vzniklo, protože každý z nás ví, že jednak je to populární pořad na stanici Českého rozhlasu Praha. Každý z nás ví, že tobogán původně byla vodní skluzavka, ale jak se to slovo dostalo do češtiny a odkud? To je ta otázka. Takže v etymologickém slovníku jsem našel docela zajímavou věc. Do češtiny se to slovo dostalo z němčiny, tak jako řada výrazů. Do němčiny se to dostalo z angličtiny, do angličtiny prosím z kanadské francouzštiny. A ta si to slovo vypůjčila z velmi exotických jazyků. Uvádí se, že to pochází z některého jazyka algonkinské indiánské rodiny. Čili slovo tobogán, které v té kanadské francouzštině bylo doloženo někdy v 17. století už, pochází od prvních obyvatel Severní Ameriky, kterým říkáme indiáni. Takže my bychom tady možná měli mít teď nějaké čelenky a tomahavky a zpívat válečné tance a tančit.
3: Teď ještě odkaď to mají ty indiáni?
5: No, a to je právě ta otázka. To je ta otázka. A když víme, že tobogán znamená vodní skluzavka, tak kde měli ti indiáni vodní skluzavku? Jestli třeba takhle využívali Niagarské vodopády nebo nějaký jiný tok? To by bylo docela zajímavé zkoumání.
3: No, kdyby využívali Niagarský vodopády, tak už dneska vyhynuli, poněvadž to je vejška, že...
5: No, ono jich už taky dneska tolik není, co jich tam bylo, když přišli Evropané.
3: Dneska přežili akorát ty, co se neklouzali, že jo?
6: No, jo. A ty zas neví, co to je ten tobogán, že jo? Tak tobogán už bychom měli, já už se tě bojím na cokoliv zeptat. A dialektolog, ta druhá část, ten druhý tvůj vědní obor?
5: Dialektolog to je jazykovědec, který se zabývá dialekty, čili nářečími. Což souvisí s místem, odkud pocházím, protože nejsem z Prahy, jsem z kraje na hranici středních a západních Čech a když jsem přišel sem do Prahy studovat češtinu, tak řada lidí byla překvapená tím, jak mluvím, protože samozřejmě mezi svými kolegy nebudu mluvit spisovně, není nutné vždycky mluvit spisovně za všech okolností. Mluvil jsem naším nářečím a jim to znělo hodně divně, dokonce si myslel, že jsem z Moravy, protože asi pro řadu Pražáků to, co není pražské, co je nářeční, tak je moravské, ale i těch 60 kilometrů jihozápadně od Prahy se dá najít řada zajímavých výrazů, která zní dost exoticky.
6: To jsou věci. Onomastik a dialektolog. Tak máme tady odborníky, já myslím, že stvrdili, že jsou tady na místě. A teď bych se trochu obul do našich dnešních hostů. Pánové, já jsem si trošku zlustroval to, co jste kdy napsali. Pane Suchý, mám tady jeden váš verš, který tedy sám jste označil, že to je verš, za který se trošku stydíte, a to by tedy odborníci si měli poslechnout. Prozradíte ho vy, nebo ho mám říct já? Jak se domluvíme?
3: No, takhle. Jelikož jsem prohlásil, že se za něj stydím, tak by bylo taktnější, kdybyste to nepouštěl do rádia teďka, že jo? Ale když už jste to takhle vypustil, tak můžu říct, že je jich několik těch veršů, za který se stydím, kde jsem se dopustil hrubé chyby. A jednak v jedné písni píšu okrajíc nemajíc.
6: Ano, jo? Budu žebrat okrajíc a zpívat hlasu nemajíc.
3: Nemajíc.
6: No. Mně se to třeba líbí, jako co?
3: No, mně se to taky líbilo právě, a to byla ta blbost, poněvadž to bylo špatně. To, tam nemá být nemajíc, ale nemaje, poněvadž já jsem chlap a
6: ten přechodník
3: a ještě jsem,
6: vypadal,
3: já jsem v jednotným čísle, dokonce jsem i jednotným čísle, že jo, a tak tam má být nemaje. Ale já, jak jsem byl v zápalu toho rýmování, tak jsem tam napsal nemajíc a nějak jsem nepřemýšlel. No, a potom,
2: to zrýmovat to... nemaje, nekraje?
6: No, budu
2: to
6: žebrat. No a proč jste nežebral o něco jiného, pane Suchý? Budu žebrat o něco a zpívat hlasu nemaje. Budu žebrat loudaje? To už je zase loudajíc. Ne.
3: Ne, no, no,
6: budu žebrat pomeje a zpívat hlasu nemaje.
3: Tak to už by nešlo, poněvadž v češtině a ve všech jazycích se musí, když má být rým dokonalej, rýmovat dvě poslední slabiky, čili nejde pomeje, nemaje.
6: A je něco na aje, na konci onomastiku. Do kraje,
3: nemaje. Jo,
5: tak to ale... si teď nespomínám, ale já jsem chtěl jenom poznamenat, že on pan...
2: Údaje.
6: Údaje, budu žebrat údaje
5: jo.
6: A zpívat hlasu jo. Nemaje.
5: Ale já bych ještě poradil panu Suchému jeden tip, jak by z toho mohl vybruslit, protože ty přechodníky jsou opravdu dost zapeklitá věc, proto taky ve většině našich nářečí se neužívají, ale na Moravě je můžete najít, ale tam se to unifikovalo do jednoho tvaru. Tam je to prostě pro muže, pro ženy, pro děti, pro množné číslo, jeden jediný tvar. Takže třeba, kdybyste tu písničku převedl do nějakého příslušného nářečí, tak byste tam potom ten přechodník mohl zachovat tak, jak se vám hodí do těch dalších veršů.
3: Aha. Budu o tom přemýšlet.
6: Jaké konkrétní místo, Milane, máš, kam bychom pana Suchého poslali s tou písní?
3: Kam byste mě poslali?
6: No tak, ano. Ježíš, víte, kde by...
5: Tohle to
6: mě ale teda opravdu nenapadlo. Já nevím, jestli tam se užívají přechodníky.
5: Tohle to sjednocení přechodníku je na východní Moravě, ale jestli si dobře vzpomínám, tak tam spíš je to, ale ne zase v tenhle ten typ toho ženského. Tam spíš mám pocit, že se to přihrnulo k tomu mužskému. Tam je ženy chodí, muži chodí a tak dál. Čili
3: aha, tak
5: asi by nám nepomohlo ani to ano, nářečí.
6: Ano, ano. Já myslím, že tenhle problém jsme celkem už podrobně vyřešili. Pane Hurníku, když já jsem si s vámi povídal do...
7: Promiňte, já mám ještě panu Suchému také jednu výhradu, můžu?
6: Jen do něj, teď to
3: proč já jsem sem chodil?
7: Ale zoologickou. Já mám sbor, já jsem sbormistr, když jedeme někam na zájezd a zpíváme tam Bacha, Händla a Vivaldiho, a když se vracíme zpátky, tak oni ti holomci zpívají Suchého a Šlitra. Já. A já se tak na oko se tak zlobím a vždycky se rozčílím, když přijde takový ten verš o té, jak přiletí včela meduchtivá. Tak já vždycky říkám, prosím vás, včela med nejí, ale vyměšuje. A jim je to jedno a zpívají dál.
3: Aha. No ale počkat. No jo. No tak, že bych...
7: Nechte to
3: včela
7: tak.
3: Včela med vyměšující, to se do písničky...
6: Divně.
3: Do písničky
6: a víte, že jsem si myslel, že si budete stěžovat na to, že si ta dnešní mládež to slovo meduchtivá upravila úplně jinak? Jo? No. Ale to ne. To je nenapadlo ještě, to buďte rád. No, já myslím, že v tuhle tu chvíli je ideální čas, po tom, co jsme probrali ty... Pozor vlastně, pane Hurníku, já jsem na vás zapomněl, vy jste to u mě zamluvil teda jako...
7: Jo. Já jsem to chtěl odložit nějakou.
6: Vy jste to odložil velmi hezky, ale když jsem se vás ptal na vaše oblíbená slova nebo obraty, tak jste řekl, že rád užíváte genitiv záporu. Jo, teď možná, Markétko, to je otázka na tebe, aby si vysvětlila nám, lajkům. Já ho možná taky užívám, ale nevím o tom třeba.
2: Nemám peněz.
6: Aha, čili genitiv záporu vznikne jak?
2: No je to genitiv, koho čeho? To znamená ano, genitiv? Druhý pád. A nemám po záporu znamená, že mám nějaké sloveso, které je tedy v té záporné podobě, nemám, nechci, nežádám a nedám tam ten čtvrtý pád, ale právě druhý genitiv
6: to vy máte
2: záporu.
6: Takovouhle libůstku?
7: No tak užívám si občas, tak když si vzpomenu.
2: Když nemáte peněz třeba.
7: No, tam je u nás v rodině taková historie, když dědeček, můj dědeček tedy, šel na školu, jeho otec byl majitel gruntu, čili sedlák. A ptal se dědeček, jestli mu ten otec dá na to peníze. Že? A ten otec mu řekl, já ti ty peníze dám, ale já ti těch peněz nedám. Což znamenalo, teď ti je dám, ale pak mi je vrátíš.
3: Aha, to je krásný.
6: Což byl takový dialektologický vtip, protože jediný, kdo se smál, je Milan. Všim jste si toho? Toho to pobavilo evidentně. To je hezký.
3: Já bych rád ještě, já jsem si teď promýšlel tu meduchtivou včelu, ale už vím, jak to bylo. Ono se jí zachtělo toho vylučovat med. Jo? To je jako, když třeba, dejme tomu, člověk, podle toho vzoru člověk, kterému se chce na toaletu, tak by byl lejnochtivý, že jo? A ona je meduchtivá.
6: Tohle měl být pořad o hezké češtině a z úst klasika. Pane Suchý, můžeme tady tento vstup napravit nějakou vaší hezkou písní? To je, myslím, jediná šance, jak se z toho dostat.
3: No, jestli to napraví ta písnička, tak to zkusím. Ne?
6: My opět poprosíme, aby sem za námi přišel Jiří Svoboda k pianu. Je tady. Posloucháte, když se to možná chvilkami nezdá, Český rozhlas 2 Praha. V přímém přenosu tobogán, i když se to někdy nezdá, o českém jazyce. Našimi hosty jsou Lukáš Hurník, paní doktorka Markéta Pravdová, pan doktor Milan Harvalík a zpívá vám za doprovodu Jiřího Svobody Jiří Suchý.

Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopisk, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. A osud mi toho poskyt, že stačilo by půl. A nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane,

v duši hřát a kde kdo říkal, že jsem kabrňák. Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si pliv. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem to čekal.

kámo, plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprosně hrát. Já začal zpívat jinou a potom koukám zas, kdy publikum se začne děsně smát. Však místo smíchu zdá se, že slyším slovo pase, i omlouvám se za to, že jsem živ. Zas smůla mi do duše kane, já věděl jsem, že se to stane.

0: Jiří Suchý za doprovodu Jiřího Svobody. Živě v Tobogánu, v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha. Dnes si povídáme o českém jazyce. Našimi hosty jsou i Lukáš Horník, Markéta Pravdová a Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český. A vy vidíte, že jsem se malinko odsunul od vás z Ústavu. Ne, že bych proti vám začal něco mít, ale udělal jsem dvě volná místa, protože přicházejí další hosté. Já jsem říkal, že pro tu češtinu to máme hezkou záminku. Dnes Česká televize vysílá už stý díl pořadu o češtině. A když je tu řeč o tomhle pořadu, tak nesmějí chybět. Jo? Nesmějí chybět, od roku 93 už ani nesmí chybět. Obojí, výborně, to je dubleta takzvaná, víte. Přicházejí Ivana Andrlová a Zbyšek Pantůček. Tak jak si teď sedáme zase, to je tady dneska. Jo, oni si sedli spolu, tak teď já už můžu. Mám pro vás jednu otázku a ta je společná pro všechny. Bavíme se o tom, co nám dělá problémy, ale čeština samozřejmě i poslední dobou přináší jevy, které se nám příliš nelíbějí, že? Je nějaký obrat, nějaké slovo, které je slyšet v rozhlase, v televizi a kdy se vám opravdu otvírá kudla v kapse a kdybyste nejraději jeli do té redakce a tam toho redaktora insultovali, který to pronesl. Je něco takového? Nebo co se vmísilo mezi mládež třeba? Ivanko, ty toho budeš mít
1: hodně. Já mývám někdy kudlu celé dny otevřenou tedy. Ale... Já třeba nemám strašně ráda výraz, který ale se už obávám, že už je možný zmínit o něčem, jo. To hrozně nemám ráda zmínit něco, zmínit se o něčem považuji za správné, ale myslím, že už je to, že už se to smí, že jo.
2: No smí, ale omezeně. Ono je to vnímáno pořád jako publicismus. Takže pokud mám nějaký kultivovaný projev, tak raději zmínit se o něčem.
1: Takže to je taková moje. Ale nadskakuju poměrně často. A přesto nejsem takový odborník jako všichni tady, ale některé věci nemám prostě ráda.
0: Teď se hodně vžilo a užívá se ne zmínit něco, ale komunikovat něco.
1: No to je ještě
0: a to je moje oblíbená
1: horší,
0: věta. Často se mě ptají, vždyť už jsme to s vámi komunikovali. Říkal, to jsem s váma nikdy nedělal. Nikdy bych to ani neudělal.
1: A taky nebudu.
0: A ne. Já komunikuju, s někým já komunikuju, ale o něčem, tak to je teda...
1: Komunikovat něco.
0: Zbyšku, co ty?
3: Já, Ivanka, mě to vzala z úst přímo, protože také to zmiňování něčeho neustále od rána do večera a na Českém rozhlase, musím to říct, pořád to říkají všichni.
0: Tam je pan ředitel, ale na Vltavě asi tam taky zmiňujete.
3: No, nevím, ale je to opravdu velký nešvar. Mě jenom napadlo, jak je ta čeština krásná, když tady pan doktor Harvalík mluvil o tom, o těch gruntech, nebo vy jste mluvil o tom gruntu, jak ho předává otec synovi, že je vlastně ta čeština krásná v tom, jak se dědí ty profese, jak je třeba otec lékař, syn je lékař, už děd byl lékař, takže se musí vlastně v té rodině dědit geny toho lékařství, té medicíny, nebo hornické rody, že? Děd byl horník, otec horník, syn je horník. A u nás třeba v rodině zase je to s tím divadlem, že dědeček dělal divadlo, tatínek dělal divadlo, já dělám divadlo, takže u nás se dědí genitálie.
0: Genitálie.
3: Ano, samozřejmě.
0: Abychom to rozklíčovali, protože jinak je to celkem běžná věc. Ale... Jak je ta čeština krásná. Lukáši, máte vy něco, co tady nepřenesete přes srdce a co by třeba u vás na Vltavě nikdy nemohlo zaznít? Jak vy vůbec hlídáte češtinu na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava?
4: Já nevím, to bych musel tam s pistolí sedět za tím okýnkem pořád, ale hodně mě rozčiluje třeba mapovat, když něco mapujeme. A víte, tak jako mapujeme dění v kultuře a zase mapujeme něco jiného, když si to představíte, tu mapu, jak kreslíte pořád. Ale pak se mě někdo zeptal, čím bych to nahradil. A vymyslel jsem jako obzírat, přezírat a to už zase jsme v trochu jiné jazykové rovině. Ale
0: to jste to vylepšil. Ale pokud vím, tak vy nemáte rád ani slovo moderátor. O tom jsme se přece bavili. Jak byste to nahradil?
4: No tak průvodce třeba, moderátor, přesný překlad je zpomalovač, což je přesně to, co by ten člověk neměl dělat. Že?
0: Ano, tak v tom případě jsem typický moderátor. Pane Suchý, je něco, co vám vyloženě vadí, co tedy opravdu nepřenesete přes srdce, že se začne užívat?
5: No tak to dnešní klasický, je to o tom, že Já se přiznám, že když jsem to slyšel prvně, tak se mně to líbilo. Říkal jsem si, to je krásný jako vtip. Já jsem myslel, že to je jako jednorázové použití, jo? Že někdo řekl, no je to v podstatě o tom, že já, ale pak jsem to slyšel po 16. a už jsem zneklidnil a teďka už těch, já nevím, já si nedělám čárky, ale počítám, že 2000krát jsem to určitě slyšel, tak už jako kopřivka se dostaví.
0: No a když jsem se ptal na rozhlas, zeptám se i vás, a o čem je čeština ve vašem divadle?
5: Čeština je o tom, že se musíme mezi sebou domluvit, že jo, a je to jediný jazyk, který u nás umějí všichni, na rozdíl od jiných jazyků.
0: My teď pro vás máme jedno překvapení tady v Tobogánu. Zbyšku, prozradíš to? Zbyšek je tady mocen slova i not, protože on umí noty, na rozdíl od nás některých. Čili, já to na tebe prozradím, složil oslavnou píseň pro český jazyk právě při výročí toho stého dílu pořadu o češtině. Můžeš nějak se jako autor projevit, něco říci před písní, než ji tady zaspíváme?
3: No, tak já bych chtěl jenom říci, že to vzniklo vlastně na základě

že jste o to přišli. To je zvláštní uvádět tvou píseň, čili my se asi postavíme ke zpěvu, že? Ano, čili na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, prosím, ve světové, vesmírné premiéře píseň Zbyška Pantůčka zpívají vám Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček a místy i já.

Ve světové derniéře jste slyšeli píseň Zbyška Pantučka, zpívala Ivana Andrlová, Zbyšek Pantuček. A já, nebojte se, dnes již více zpívat nebudeme. A já myslím, že takové CDčko s tím, to by se to by... Možná taková dvojice Iva a Zbyšek a já bych se připojil, víte, že by to mělo úspěch. Posloucháte Tobogán dnes o češtině. Hosty jsou Jiří Suchý, Lukáš Horník, Markéta Pravdová, Milan Hrvalík, Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček a je to tady. Připravte si papíry a tušky, milé děti. Budeme psát diktát. Já doufám, že vy u... Tady paní v první řadě, to jsem... Vemte si to klidně, jestli máte, pište. Teď můžeme možná trošičku rozsvítit v sále, protože někdo, kdo tady má papír a tušku, bude si psát rovnou. Tak, je to jedna jediná věta. Ten diktát jsem vymyslel sám, protože víte, co ty diktáty, které se píší ve školách, ty jsou velmi nepraktické, protože v nich máte výrazy, které nikdy v životě potom už nepoužijete, že jo? Všichni víme, že vysutý most je s měkkým, i já nevím, jestli to někdo někdy z vás použil, já nikdy. Čili je to praktický diktát, jedna věta a samozřejmě budeme chtít, abyste nám tuhletu větu poslali. Adresa Tobogán Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogán@rozhlas.cz. No a za 14 dní budeme tady v Tobogánu losovat vítěze té zmiňované knihy o češtině 2. Tak jste připraveni? Hosté si tady na jevišti papíry nevzali. Ale já si vás potom vyzkouším. Jak se to říká vždycky? Nejprve vám přečtu celý diktát. Diktát zní... Zážitky mě nabil český film Vymítač caviků, který jsem nezapomněl zhlédnout v jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Jednoduchá větička ze života. Film Vymítač caviků neexistuje, ale pro naše potřeby je ideální. Sklidníme se a píšeme.

0: Zážitky mě nabil. Ano, zážitky mě, už u toho mě se mnozí zarazí. No, druhý, čtvrtý, třetí, šestý, pozor. Zážitky mě nabil český film, který se jmenuje Vymítač caviků. Vymítač caviků. Který jsem nezapomněl shlédnout. Který jsem nezapomněl shlédnout. V jednom nuselském biografu. V jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Máte?
1: Ne.
0: Já se schválně podívám tady do první řady. Vy si píšete na nějakou jízdenku, jste si popsala, nebo... Čekejte. To jsou říkadla. Zážitky mě nabil český film, který se jmenuje Vymítač jazyků. Počkejte, caviků, to, co už máte tady chybu, který jsem nezapomněl zhlédnout. Vy to ještě nemáte dopsaný a už tady máte dvě hrubky. Fakt, já vám neřeknu, kde teda, ale... To by jsme nebyli kamarádi. Tak pozor, ještě jedna. Ne, já jsem zatím, tu větu jsem dával několika lidem, ale ještě nikdo ji nenapsal naprosto v pořádku. Čili věta zní, zážitky mě nabil český film Vymítač caviků, který jsem nezapomněl shlédnout v jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Posílejte nám to na Tobogán Vinohradská 12 20 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. To je debata, to máte celý odpoledne co dělat teďka.
2: Já myslím, že my máme hrozný štěstí, že díky té soutěži se to tady teď nemůže opravovat, protože bychom se prozradili, že třeba bychom taky udělali nějakou chybu, že jo?
3: No. Já jsem to vyřešil tak, že jsem se rozhodl, že na ten film nepůjdu.
0: Ale můj nový český film Vymítač caviků je velmi, velmi zajímavý. Víte, využijme toho, teď chvilku nechte toho psaní, máte na to 14 dní doma. Zeptejte se svých učitelů, učitelek. Já jsem na začátku předestřel, víte, některé jazykové problémy, které jsou časté, abychom se... Tohle to mě velmi štve. Zeptám se tady teď opět do ústavu. Víceprezident a vícemis. Teď máme tolik víceprezidentů a někdy jsem slyšel velmi pikantní vysvětlení, že víceprezident je proto, že více už je jenom prezident. Potom. A nejvíc mě baví třeba vícemis a i na těch šerpách mají to dlouhé i. Jak je to správně, paní doktorko?
4: A nejhorší je, pokud si vícemis myslí, že je něco víc než mis. A v tom případě stojíte slečně vysvětlit, že jednak ne více, ale jenom vice, krátce. A že teda není ani před tou první, ale že je až ta druhá, protože my máme třeba vicekrál, viceadmirál a znamená to vlastně místo král, takže jakoby zastupuje tu mis.
0: Ale je to krátce krále. Vice.
4: Je to krátce, je to z latinské předpony vice.
0: Ano, Jiří Suchý se hlásí.
5: Teď mě došlo, když jsem byl mlád, tak komunistická strana měla heslo Republice více práce, to je naše agitace. Tak to je jako méně práce.
2: Teď jsme to rozšifrovali vlastně.
6: A já jenom, jestli můžu, tak tomu řeknu.
0: Ježíš, ještě tenhle.
6: S tím více, že někdy jsou problémy i v angličtině. Já jsem slyšel, že někteří mluvčí angličtiny mají zase problém nikoli s tím, že více by pro ně bylo více. To je samozřejmě more. To by musel být more president. Ale někteří lidé, když se to píše, tak oni si tam pletou při výslovnosti, protože anglicky se řekne vice president. Oni si to pletou se slovem wise, kde je dvojité V, což znamená moudrý. Takže potom vice president... Podle nich je moudrý prezident, kdežto prezident je jenom prezident.
3: Teď se naplnily moje obamy.
0: A teď jsem slyšel někde i hezký překlad, jak se bude říkat Bílému domu teď? Black barák. A to se mi taky moc líbí. Jak se, nejen ta čeština, ale i angličtina si hraje. Já vidím, že my se daleko nedostaneme. Ano, Vánoce, Velikonoce, Nový rok. Velká a malá písmena. Jak je to? Přejeme vám, teď budeme psát i pohlednice, přejeme vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Marketko.
4: No, tak teď Velikonoce přát nebudem, tam bude velké písmeno.
0: Ano.
4: U Vánoce ale taky. A pokud budu přát Nový rok, tak tam se... psaní velkých písmen vůbec nic nezměnilo. Pokud bych přála přátelům známým jen ten jeden den, nový rok, hezký, tak bych napsala velké, ale to já neudělám. Já jim popřeju těch 365 dní v roce a popřeju jim malý nový rok tady s malým počátečním N.
0: Ano. Bonbon, balkon, citrón. Krátké nebo dlouhé? O, taky velmi častý dotaz i do našeho pořadu.
6: Tak teď zrovna řeknu, že kdybychom psali podle nářečních zásad, tak by to bylo velmi jednoduché, protože nářeční transkripce odpovídá tomu, co opravdu slyšíme. Takže když někdo by řekl bonbon, tak by se to psalo krátce. Kdyby řekl bonbon, tak by se to psalo dlouze. Ale protože tím bychom si asi tu češtinu hodně rozkolísali, i když nářečí jsou pěkná, tak je dobře, když vedle toho máme taky spisovný jazyk, tak ve spisovné češtině píšeme telefon, bonbon, citron, krátce, i když je tam výslovnost delší, ono se někdy mezi odborníky uvažuje, jestli je to krátké nebo dlouhé, pak se taky třeba sjednotí na tom, že to je nějaká polodélka, ale v písmu krátce.
0: Co to je
6: krátce.
0: Polodélka? Prostě to je jako pol...
2: Tak jako lenu.
0: Tak kdyby si řekl, že se někde píše polotvrdý i třeba, nebo...
6: No tak možná, že v nářečí snížené i by se našlo něco mezi tím měkkým i a tvrdým i, že by se našlo něco
0: Vemte
6: mezi.
0: Vemte mu ten mikrofon.
6: Má to třeba ukrajinština.
0: Ono mastik. Marketko, paní doktorko, ty ale si evidentně nesouhlasila s tím citronem
4: bombonem. No úplně ne, protože ono s tím psaním, on to není tak jednoduché. V podstatě ta pravidla z roku 93 řekla, že to, co se psalo předtím dlouze, můžu psát krátce a dlouze. Takže můžu psát citron i citron, balkon i balkon. Ale u slov, která byla původně jenom krátce, tak tam zachovávám jenom tu krátkost, takže telefon musím psát jenom s krátkým.
0: To než napíšu takže... telefon, než zjistím, z jakého roku mám telefon, tak...
4: No, takže v tomhle tom ta pravidla jsou bohužel strašně nešikovná, protože ano. Abych mohla vědět, jak se to píše, tak musím nejprve zjistit, jak to bylo v roce 57. A z toho odvodit, jestli teda je tam ta dubleta, to znamená jo. Dvojí možnost, anebo jestli už jenom krátce.
0: Každá rada drahá ve vašem případě. Pane řediteli.
7: Ano, děkuji, že jste mě takto oslovil, protože musím promluvit chvíli vážně, protože zesměšňovat tu snahu, jak jsme tady říkali, ten viceprezident a telefon, to je všechno, vyplývá z obav některých lidí, kteří mají takovou lásku k jazyku, že chtějí z něho vymítit cizí slova a tudíž ta cizí slova počešťují. A to je prostě jejich velké předsevzetí a někdy dokonce to považují tyto hodnoty za vyšší než fyzikální zákony. Takže například spousta lidí dnes protěžuje, místo protežuje. A ty si představte, že vás někdo zatíží, to si umím představit, nebo vytíží vás šéf, ale že vás někdo protíží, to je opravdu zdrcující. Takže važme si těchto lidí, kteří protěžují a více prezidentují, protože ti hájí hodnoty tohoto úžasného jazyka.
0: Ano, ústav se hlásí, tady se nám rozjíždí diskuze, a to bude za chvíli, přijde Vašek Moravec a srovná vás do latě.
4: Já na to jenom navážu, že výborní tazatelé jsou ti, kteří nám volají a říkají, prosím vás, slyšel jsem nějaké slovo, které zní a teď něco řeknou, zašumí v telefonu, já nevím, jak se to správně vyslovuje, nevím, jak se to správně píše, ale chtěl bych to používat.
0: Jo. To je pak pěkný fičák. Já mám před sebou obálku, to znamená, že budeme odpovídat na správnou otázku z minula. Ptal jsem se vás, jak se jmenoval první film, který natočila Nataša Golová. Správná odpověď, no, já jsem taky teda. Kantor Ideál, film z roku 1932. Hrajeme tentokrát nejenom o Cibulku v kalendář pro pamětníky, ale i o knížku o Nataše Golové, které vyšly ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 Praha. Vylosujte někdo v první řadě, ať to není na mě. Tak, vy krásně losujete, vy už jste to někdy dělala. Tak, pozor, Anna Férová, to je taky hezké jméno, z Miroslavy. Blahopřejeme a posíláme. Dnešní tobogán, ano, přejme jí to. Dnešní tobogán je pomalu u konce. Já doufám, že co jste potřebovali o češtině se dozvědět, že už víte, máte v tom jasno. Zbytek je v té knize o češtině 2, prosím vás. Tam to všechno ale opravdu seriózně je vysvětleno. Pane Suchý, můžu poprosit o závěrečnou písničku, abychom si tak jako zapěli hromadně na závěr před poledním obědem. S vámi se pomalu, ano, pozveme vám i pana Svobodu, již možná usnul, ne, je tady. S vámi se loučím, ale ne nadlouho. Vy, kteří budete u rozhlasových přijímačů, si příští týden poslechnete takový sestřih zajímavých tobogánů z minula, protože my ostatní budeme na Státním hradě Karlštejně, kde budeme točit vánoční dvouhodinový tobogán. Takže buď se s vámi těším příští týden ze záznamu, anebo pokud jste stihli koupit vstupenky, tak za týden na Státním hradě Karlštejn. Dnes se s vámi z tobogánu loučí Ivana Andrlová a Zbyšek Pantůček, doktorka Markéta Pravdová a doktor Milan Harvalík, Lukáš Hurník, Jiří Suchý, kterého doprovázel Jiří Svoboda. A nezapomeňte, dneska v 18 hodin stíl pořadu o češtině. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. Mějte se hezky, díky.

Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, promínek vlasů jí ustřihnu potají. Komu? No přece té, kterou mám rád. Promínek vlasů jí ustřihnu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes

tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů, jich jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat a nebudu

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byl tentokrát herec a moderátor Marek Eben.

0: už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky Galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Náš host je Marek Eben. Já bych vám položil, jestli dovolíte, takovou otázku, tu nejbanálnější, jestli cestujete rád a pakliže jo, tak čím a kam?
2: Já cestuju rád čímkoliv. V podstatě vyzkoušel jsem všechny možné dopravní prostředky a nemůžu říct, že bych k některému měl averzi, necítím se moc jistě na koni. Ale jinak musím říct, že ani nemám takovou tu fobii z letadel, jako mají někteří mý kolegové, jako Martin Dejdar třeba, tak tím netrpím. Dokonce jsem absolvoval s Petrem Jirmusem kompletní akrobatickou sestavu v letadle a to byl velký zážitek.
3: S padákem nebo bez padáku?
2: Bez padáku, ono to je jedno. Při těch obratech, co se tam dělají, to je celkem jedno. Ale on vás tak jako uklidňuje, protože jediný moment, kdy jsem měl trošku nervy, když jsem vlezl do toho letadla, že oni to mají, on měl takovej tahák. Měl na té přístrojové desce takovýhle papírek, jako formát, když je půlka A4 je A5. Tak A5. A na té A5 měl namalované, nakreslené rukou ty figury, které budeme provádět. A na to jsem se podíval a to se mi neudělalo moc dobře, když jsem je viděl. Ale pak to začalo a tam je půvabné, že on, jak je profesionál, tak vy máte nasazená sluchátka a on všechny ty věci komentuje. A komentuje to takovým nezúčastněným, klidným hlasem Richarda Honzoviče. Takže vy letíte a on řekne, tak teď půjdeme na souvrat, ubírám otáčky, ano, už to zvoní, a to, co zvoní, je ten alarm, že se řídíte k zemi, že už to nemá.
0: Já myslel, umíráček, jo, už slyší.
2: Ano, už to zvoní a teď říká, půjdeme přes pravé křídlo a 1, 2, 3. A to počítá ty obraty, to dělá při tom, jak prostě rotujete, tak on to takhle počítá. Takže i to se dá celkem v klidu zvládnout a jinak no, cestování mám rád. Tohle bylo teda extrémní cestování.
0: To bylo
2: něco mezi životem a smrtí. Ale jak jsme si toho moc neužili za té totality, tak pak naopak se mně líbilo, že si to člověk může dovolit. My jsme měli docela štěstí, že jsme s divadlem sjezdili kus světa. A to je, řekl bych, extrémní cestování, když si představíte, kdo v tom divadle je.
0: No to by nás zajímalo, počkejte, to je téma.
2: No to je téma neuvěřitelné, tak mám o tom začít?
0: No určitě, spustit.
2: Já začnu. Tak v divadle je spousta různých exotů. Tak Martin Dejdar, ten má fobii z těch letadel. Jan Jiráň má fobii z přírody. Ten se bojí jít do lesa, protože tam žijou zvířata a těch on se bojí. Takže s ním je třeba do jižní Afriky, to je velký zážitek. Jirka Lábus neumí žádný jazyk a všude se bez potíží domluví, čímž mě dohání k šílenství. Takže v jižní Africe v restauraci přijde servírka černá a Jiří Lábus chtěl párátko a tak říkal, pojď sem broučku, protože všem servírkám v zahraničí říká broučku, pojď sem broučku, ona přišla a on říkal, broučku, dentist hák. A ona šla a okamžitě mu přinesla párátko. Tak proč já se učím výraz toothpick? Když Lábus řekne dentist hák a dostane to tež. Jo? V tom on má zvláštní dar. Ve Španělsku se rozhodl, to vás bude zajímat, že zkusí na trhu prodávat falzifikáty skic Gaudího a že je sám vytvoří. Ostatně Jiří Lábus velmi hezky kreslí, velmi pěkně.
3: Pro vysvětlení musíme říct, že Gaudí postavil v Barceloně ten věhlasný neogotický chrám Sagrada Familia.
2: Ještě ho stále staví?
3: Ano.
2: Oni ho staví a budou ho stavit ještě asi snad 30 let, nebo kolik to proponují dlouho.
3: Ano, ano. No.
2: A tak šel do španělského papírnictví a prodavač se řekl broučku Los Xichtos Cresliros. A obdržel čtvrtku. Takže to jsou extrémní situace. Jiří Lábus mě úplně zničil samozřejmě návštěvu mauzolea. Když jsme byli v Moskvě, já jsem byl poprvé v životě v Moskvě, tak říkali jsme si, že dětka musíme vidět. A já jsem čekal, že tam budou ty fronty, už tam žádné fronty nejsou. Tam jdete hned na řadu, no nicméně je tam takové pološero a teď tam stojí ti vojáci s těmi samopaly a já jsem byl docela zvědavý, protože jsem o tom tolik slyšel a neužil jsem si nic, protože za mnou šel Jiří Lábus a hned, když jsme tam vlezli, tak se na celou tu místnost srdcerivně rozplakal a smrkal do kapesníku a volal pačemu, pačemu. Takže... Pak jsme měli velký zážitek s Ypsilonkou, když jsme byli v Jižní Africe, tam bylo několik zážitků. Když nás vzala starostka hlavního města Pretorie, na prohlídku Pretorie, a to vypadalo tak, že jelo policejní auto, za ním jeli tři naše mikrobusy, za nimi jelo další policejní auto a za ním jeli tři obrněné transportéry, na kterých, což jsem si spočítal, bylo umístěno celkem 27 vojáků. A kdykoliv jsme opustili ty mikrobusy, tak s námi šli tak 4-5 samopalníků a radista, kdyby bylo zapotřebí přivolat pomoc těch transportérů, aby nechodila celá ta jednotka. A to teda člověka přejde humor. A byla to úplně absurdní exkurze, protože ta starostka té Pretorie nám ukazovala vlastně ta předměstí. To, kde je to docela nebezpečný. A pak tam byly takové absurdní věci, jako že třeba nás zavezli k takové budově, která vypadala trošku jako kravín a předtím byla vysoká tráva, takový jako plevel, a v tom ležela keramická umyvadla. A ona říkala, tady děláme umyvadla. Tak byly tam umyvadla, tak jsme je viděli. A součástí téhleté exkurze byl taky neuvěřitelný jihoafrický raut, který spočíval v tom, že jsme vešli do toho kravína dovnitř. A to byla velikánská místnost, která byla úplně prázdná. A v čele té místnosti byly jenom takové tři stolky na železných nožkách. A na těch stolcích byly tři takové umělohmotné kýble. A u každého toho kýblu stál černoch. A teď my jsme přišli, jakože tam je občerstvení, tak jsme přišli a v těch kýblech byl takový jakoby zeleninový salát. V každém tom kýblu trošku jiný, ale nebyly k tomu talíře ani příbory. Takže vy jste takhle natáhli ruku a on vám sběračkou do té dlaně kydl ten salát a to jste z té dlaně takhle spořádali. A další absurdita, že Pretorie je hlavní město, že? A na hlavním náměstí je hned proti radnici je divadlo. A oni, že nám ukážou to divadlo. A když jsme tam šli, tak mně přišlo zvláštní, že na tom divadle, na tom hlavním vchodu byl masivní řetěz a velký zámek. A ten chlapík, co nás prováděl, odemknul ten zámek, sundal ten řetěz a teď my jsme vlezli dovnitř a bylo to takový divadlo jako lehce neoklasicistní, jako kdyby člověk přišel do trošku menšího Rudolfína, kde ale tak 40 let nikdo nebyl. A bylo tam příšeří a A my jsme stoupali po takových mramorových schodech, všude prach a špína a velké nástěnné malby, které byly úplně zašlé. A oni nás vedli na balkon do foaje a z toho foaje my jsme vstoupili na ten balkon. A já jsem se podíval dolů, jako do prostoru toho parteru a toho jeviště. A tam nebyly ani sedadla, ani kulisy, nic takového, ale bylo tam parkoviště. Tam parkovala auta. No nic podobného jsem v životě neviděl. V Jižní Africe není mnoho takových památek.
3: My když jsme byli v roce 65 s Černým divadlem v Havaně a na Kubě, tak to mě připomnělo ten sugestivní obraz těch belíků s tím salátem. My jsme tam přijeli v den vánočních svátků a měli jsme absolvovat štědrovečerní večeři. To by byla kapitola sama pro sebe, ale potom, když přišli na řadu ořechy vlašský, tak nikdo z nás je nedokázal rozlousknout. Představte si, že ten Kubánec, ten dobrý občan této země, přicházel ke každému z nás, bral nám ten ořech, v zubech ho rozkous a obřadně nám ho podal. A co teď?
0: Ještě jste ale na tom byli asi líp než Hanzelka a Zikmund, inženýři, dva známí, kteří v Africe, v tom jednom jejich filmu, který tam točili, tam jim nabídli takovou bílou kaši, kterou ty africké ženy v té vesnici připravovali tak, že něco rozkousali vždycky a pak to vyplivli se s těma slinama do té misky a tak, a když byla plná, tak jim to nabídli.
2: To je strašné.
0: To bych se poblil normálně.
2: Nám dali v Africe stromové červy, což kdyby mě to neřekli, tak bych myslel, že jsou to křupky. Vypadalo to úplně stejně, akorát, že to bylo tmavé a chutnalo to velmi podobně.
0: A vy jste to jet?
2: Jo, to já jsem zvědavý.
0: On jet stromové červy?
2: Ano, stromové červy jsem jedl. Doporučuju proteiny.

kaskády a skřoví někdo tiše v lajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak.

dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic, dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel,

0: Pojďme se bavit chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu. Chtěl jste od jak živa být tím, čím jste, nebo jste měl jiné cíle jako dítě? Byl jste dítě, že jo?
1: Byl.
0: Původně.
1: Původně, jo.
0: No tak, jestli jste si říkal už tenkrát, já budu jednou moderátorem v televizi, ne.
1: No až takhle jsem si to nepředstavoval, ale že bych dělal něco takového podobného, to jsem si představoval, protože jsem se na nic jiného nehodil. Já jsem věděl už na základce, že si musím vybrat nějakou školu, kde nebude matematika, fyzika, chemie. A to se na konzervatoři neučilo. Takže pro mě to byla ideální volba. A už jsem jako kluk chodil k Dismanovi do souboru rozhlasového, takže jsem s tím měl trošku nějaké zkušenosti, což byla ostatně krásná doba. A tak to nějak vyplynulo. Navíc na té konzervatoři to bylo oddělení hudebně dramatické, takže se tam učila i ta muzika. A to bylo přesně to, co mě vyhovovalo. Ten účel byl vychovat činoherce, kteří budou schopni zaspívat něco.
0: Takže vaše životní dráha byla celkem přímá,
1: docela,
0: neklikatá.
1: Jo. Pak jsou ty životní náhody různé. Jakože například pravděpodobně bych tak moc nemoderoval, kdybych nebyl na vojně. Ale já byl v Auzu a tehdy tam jeden program armádní režíroval Ivo Paukert. A ten mi už tehdy nabídl, jestli si nechci napsat scénář na to. A to já jsem byl rád, protože ty scénáře, které vám napsal armádní umělecký soubor, to bylo opravdu neúplně šťastné, řekl bych. A navíc ještě my jsme jako moderátoři, ti, co byli jako konferenciéři, se tomu tehdy říkalo v Auzu, tak my jsme měli takovou uniformu, které se říkalo extrovka. A byla to jakoby parádnější uniforma, která tady na těch výložkách neměla žádnou hodnost, ale měla tam takovou jakoby placičku, na které stálo Aus. Jenomže ten voják, ten to samozřejmě neidentifikoval z páté řady a domníval se, že jsme majoři. Takže ta nenávist byla veliká, těch vojínů základní služby. A tak to já jsem byl rád, že si to můžu napsat sám, protože první, čeho jsem se zbavil, byla ta uniforma. To jsem si hned nadělil kostým a v tom jsem to dělal a tím pádem jsem měl klid a voják to vydejchal. No a Ivo Paukert si tuhle zkušenost, co jsme spolu udělali, pamatoval a vlastně o 10 let později mi nabídl moderování TT a to byl určitě takový zlom v tom mém životě.
0: Takže vaše cesta byla rovná. Moje byla velice křivolaká od toho, že jsem chtěl být původně francouzským legionářem a letcem, potom chemikem ke kreslenému filmu jsem chtěl, pak jsem dělal propagačního grafika, no a nakonec jsem skončil u divadla.
1: No já jsem věděl samozřejmě z rodiny, že nechci být koncertní pianista, to jsem věděl hned. Chtěl jsem být chvilku rockový kytarista, to mě přišlo jednodušší. Ono to teda není. A to jsem zjistil až na stará kolena, když jsem viděl, jak cvičí ti rockoví kytaristi. Ale koncertní pianista, to je něco strašného. Já jsem to viděl zblízka, protože jak táta, tak vlastně strýc Ilja Hurník, když měli před koncertem, zejména v případě Ilji Hurníka, tam to bylo dramatičtější, protože táta tehdy nehrál, že by hrál solové recitály v Rudolfinu. To Ilja Hurník hrál a vím, jaké měl stavy předtím. A jsou samozřejmě místa v těch skladbách, která se dost dobře nedají nacvičit. Vy můžete jenom snížit pravděpodobnost kiksu, ale jistotu nemáte. Třeba když jsou oktávové skoky, no tak to je prostě někdy to, jak by řekli naši fotbaloví reprezentanti, buď to tam spadne, nebo to tam nespadne. A nezřídka to tam taky nespadne. Takže ty stavy psychické, když jsem viděl těch profesionálů, tak jsem si říkal, no tohle teda nikdy, koncertní klavirista nikdy. To mě přišlo to herectví daleko snazší. Protože když zapomenete text, tak uděláte dramatickou pauzu, nebo to přebere ten kolega, vždycky se z toho nějak dostanete, ale když máte v okno v Bachově fúze, tak už se nenajdete nikdy. To je strašná představa.
0: Třeba jazzový zpěvák je ve výhodě, když zapomene text, takže my máme sket. Když měsíc rozlije světlo své po kraji, bože, jak je to dál. A vypadá to jako, že je to nadschvál, že jo? Herec už je na tom trochu hůř. Herec už nemůže, když on řekl třeba, proč jsi mě opustil, tak nemůže říct šabran uba uba.
1: Ty psilonce by to šlo.
0: Jo, tak nebo... Herec může dosadit náhradní větu jako takovou. Že proč jsi mě opustil? Neví, no. Tak řekne, co je ti do toho?
1: Může, ale někteří kolegové to pojednávají nehorázně. Pamatuju si, že po revoluci měl Honza Šmíd takový rozmach, že budeme jako hrát taky v Praze představení anglicky. Že prostě teď sem pojedou ty cizinci a ty, že nás uvidí a že tím pádem Ypsilonka prorazí definitivně do světa. Což se samozřejmě nikdy nestalo. Nastudovali jsme představení Mozart v Praze, které jsme hráli, kdo teda jakž takž uměl, tak v angličtině, a ti, co neuměli, to tak různě lepili. Někdo mluvil taky francouzsky a někdo německy. Byl to takový bizarní útvar a Olda Kaiser měl po celém zákulisí rozmístěné veliké plachty papírové, na kterých měl napsané ty anglické věty. A při jednom představení jsme spolu měli takový malý dialog a já jsem stál jakoby zády k portálu a Olda stál čelem do toho portálu. A najednou vidím, že on při tom dialogu se nedívá na mě, ale upírá ten zrak do toho portálu a pak jsem viděl, jak ty oči vyhasly a pak se podíval zpátky na mě a řekl, někdo mi zatáh hadr. Prostě tu šálu tam někdo zatáh, on měl zatím tu plachtu s tím textem a ten už nikdy nepřišel.
0: No, my jsme taky měli jedno anglické představení, tedy původně jsme ho udělali pro naše zahraniční zájezdy. Ve Finsku měla premiéru naše revue, která se jmenovala Second Hand Show. U nás potom jsme to udělali česky jako Vetešník, ale když už jsme to uměli anglicky, tak jsme si řekli, zkusíme to jednou zahrát v Praze anglicky. Obeslali jsme ambasády a různé instituce. No a přišli tam diváci a my jsme to tady hráli anglicky. Tam byl jeden takový mladík, který seděl ve druhé řadě a neskutečně se smál a pořád tleskal a byl takový nabuzený. A když jsme vycházeli, tak on tam čekal u zadního vchodu a požádal Jitku Molavcovou o ruku. Říkal, že je ochotnej si jí vzít okamžitě, jestli by si ho vzala. A poslední tedy anglický slovo, který tam padlo, tak Jitka se na ní podívala a řekla next time.
1: My když jsme jeli s prodanou nevěstou do Finska, tak Honza Šmíd se rozhodl, že některé zásadní věty z toho představení budeme říkat finsky. A že prostě každý herec, že má určité zásadní věty a ty, že se teda naučí finsky. A byl nám přidělen tlumočník, vlastně tlumočnice Bohunka Seniusová a ta s každým z nás nastudovala ty zásadní věty. Problém byl v tom, že my jsme nevěděli, které věty toho partnera považuje Šmíd za zásadní. Takže když se to začalo hrát, tak ta herecká paměť samozřejmě pracuje tak, že vy když slyšíte tu repliku toho partnera, tak víte, co na ní máte říct potom. Nikoli ovšem, když vyřeknete českou větu a ta příští věta partnera je podle Šmídova mínění zásadní a z něho vyleze něco, co se nepodobá žádné řeči světové a vy vůbec nevíte, co má následovat potom. To bylo velmi zábavné představení a já si ještě některé věty svoje zásadní pamatuju, jako například Tarvicen raha, vůden parin peste, sajsin tuskin půljakán.
2: To je skvělý, když tady padlo jméno Honzy Šmita, my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu, to se psal rok tak 57. Vždycky jsme nastoupovali ráno v Rudolfínu a buď jsme měli teorii v Rudolfínu přímo nahoře v podkroví, anebo jsme jeli na cvičák na Bílou horu a když už jsme toho měli dost a ty povely majora našeho šrauta byly pořád takový jako dotíravější, pořád tak někdo řekl a vojna oblbuje lidi a šraut se zarazil, říkal, kdo to řekl a Honza Šmíd řekl, Balzak. Major Šrauf řekl, vojín Balzak vystoupí z rady.
0: Já jsem jednou hrál ve Francii, v Paříži jsme hráli v tom divadle národů v Odeonu. My jsme měli takovou scénku, Hamlet se to jmenovalo, bylo to asi jako půlhodinová zkratka Hamleta po semaforsku. Nebyla to parodie, to se nedá říct, ale taková jako semaforská, poetická varianta na Hamleta. A já jsem se to celý naučil francouzsky, ale ve francouzštině jsem nevěděl nic. Čtvrt roku mě nějaká francouzská dáma v Praze učila, jako hudbu jsem se to učil. Pamatuju si, že v den premiéry jsem dostal od Jiřího Šlitra z Kanady telegram takovej povzbudivej, kde stalo: přeji ti, aby tvůj neúspěch v Paříži byl co nejmenší. No a teď takhle povzbuzen jsem šel na to představení a než jsem vystoupil na scénu, tak tam přišel ke mně takový zvláštní mladý muž, který mě furt ošmatával a říkal: très joli, a všechno se mu líbilo na mě a říkal: na vás se přišel podívat Jean-Louis Barrault, což byl evropský Hamlet number one, že jo? A já jsem tam měl s tím svým Hamletem před ním vystupovat, tak to mě dodalo. A teď jsem věděl jednu věc, že když mě vypadne jediný slovo, tak vůbec nevím, co to bylo za slovo, který mě vypadlo a co má následovat. A tak. Takže bylo to neskutečný. Já jsem přišel asi tak o 3 roky života během toho vystoupení, ale fakt je, že jsem to neskazil. Já si dovolím něco zaspívat. Tentokrát budu zpívat z listu, poněvadž vám zaspívám písničku ze hry, která bude mít premiéru v září. Je to naše Lysistráta.

0: Klademe takovou otázku každému, tu nejobligátnější, jaký tři předměty by si vzal na ostrov? Znáte to? Každýho jsme zatím přivedli do rozpaku.
1: No jo, no, je tam něco na tom ostrově? Jako voda třeba?
0: Jo, voda tam, chlast tam bude nějaký.
1: Voda tam je?
0: No jo, to víte, že jo.
1: Nějaký
0: tak byste si vzali
1: plody
0: skleničku,
1: taky, jo?
0: Ne?
1: Jako, no ne, je nutno tam ty životně důležité potřeby,
0: no,
1: tam
0: jo,
1: jsou,
0: jo.
1: Že jo.
0: Ano, ano, to jsou takový na... jako Robinson, představte ano, ano. Si Robinson.
1: No knihu.
0: To si bere každý, to je zajímavé.
1: Knihu, jo, no.
0: Nebyl by lepší rovnou knihovnu?
1: Ne, když si vezmete Bibli, tak ji můžete číst furt.
0: To je pravda.
1: To je výhoda.
0: To je pravda.
1: To je výhoda a ta vám vydrží. A myslím si, že i po mnoha letech na tom ostrově ještě nebudete vědět pořád.
0: No, že... to s váma naprosto no, souhlasím, ano.
1: Protože to musí je výživná kniha, že jo? No. A ona už žádná výživnější asi není. Jak říkal Arnoš Tlustý, když si stěžoval u ministra kultury nebo čeho v Izraeli, když byl v kibucu, že mu tam nechtějí tisknout ty knížky jeho. A ten ministr mu říkal, no to víte, pane Lustigu, my jsme tady napsali jednu knížku před 2000 lety a od té doby nikdo nic jiného nečte. Vysvětloval problémy knižního trhu v Izraeli.
0: To se říká no, bestseller.
1: No, tak to bych si vzal. A teda týká se to věcí, jo? Ne, že by si tam člověk mohl někoho vzít.
0: Klidně i někoho bych si tam vzal.
1: No, tak se ženou bychom jeli.
0: No, že byste jo, si měli s kým povídat. A nebo že byste mohl tu Bibli někomu no, taky přečítat.
1: No to taky, mohli bychom se o to hádat, to by taky nebylo špatný. Ovšem, kdybych vzal ženu, tak žena bych chtěla psa. Když o tom přemýšlím, to je dobrá kombinace. Mít tam ženu, psa a Bibli, no, to už vám docela stačí. A ještě teda čtvrtá, ještě bych teda taky si tam...
0: Výjimečně čtvrtou.
1: Výjimečně? No. Já bych si vzal ještě takovou sedmičku železo.
0: Sedmičku železo? Co to je?
1: To je taková šikovná golfová hůl, jo. Sedmička železo, s tím můžete hrát takový ty středně dlouhý rány, dá se s tím i čipovat a zase, když by člověk byl na tom ostrově, tak to už si dovedu představit, že by se tam nějaká jamka dala udělat. Míček si z něčeho uděláte, ale ta hůl teda...
0: No, taky se tím dá klepnout i nějaký zvěřátko,
1: dá
0: když je hlad.
1: Dá se, no, zdali, to víte, že jo.
0: Já myslím, že nakonec byste jí používal hlavně na to.
1: No.
0: Když jsme mluvili o životní pouti, vaše životní pouť tedy skončila jednak u divadla, jednak u televize, u této branži, která je i mně blízká, tak samozřejmě taky občas přicházejí na přetřes takzvané veselé historky z natáčení.
1: No mám bizarní příběh, když jsem nastupoval do svého prvního angažmá, což bylo v Karlových Varech, tak já jsem předtím v těch Varech byl jenom jednou. A nastupoval jsem 3. ledna, jel jsem na autobusové nádraží, říkal jsem, jak se dostanu k divadlu, oni říkali jedničku autobusem, tak jsem se do jedničky autobusu, jel jsem k divadlu, teď jsem vylez a teď jsem se do toho divadla nemohl dostat. Všecky dveře byly zamčené. A jenom tam jako v takovém zvýšeném přízemí, tam byla taková jako balustrádička a tam bylo jedno okno a to svítilo. Ale šlo se tam dostat jenom, že člověk po té balustrádě tak trošku šplhal. A já jsem si tehdy říkal, to je dobrý, to bude do hereckých pamětí jednou, jako ta trnitá cesta k tomu umění, jak to ten život člověku přihraje, tak jsem postavil kufr do sněhu a teď jsem takhle po té balustrádě, až jsem přišel k tomu oknu a ten jsem zaklepal na to okno. A teď to okno se otevřelo, tam stála taková dáma udivená. A já jí říkám, dobrý den, já jsem Eben a já tady nastupuju do angažmá. A ona říkala, no to je hezký, ale my jsme lázně. Protože, jak to znáte ve Varech, že jo, lázně jedna a divadlo, dílo to stejného architekta a
0: není to tak daleko od sebe.
1: Není to daleko od sebe, je to přesně, prostě snadno se spletete. Tak takhle to začalo, hned omylem.
0: Já jsem zažil taky jednu takovou zvláštní věc. A sice možná, že mě pak pomůžete identifikovat ten zámek, na kterým se mi to stalo, poněvadž to jméno už jsem zapomněl. Měl jsem někde představení a na zámku se konal raut a já jsem tam byl pozván. Já radši, když nemusím, tak nejdu, ale slušnost mě velela, abych šel. Ale ten zámek nebyl přímo v tom městě, kde jsme hráli, ale říkal, autem tam budete za 20 minut. No já jsem vyjel, našel jsem si ho na mapě, kde je ten zámek, ale říkal jsem si, pozor, to mně připadá, že je dál. No ale jel jsem hodinu a pořád jsem nebyl u zámku a pak jsem přijel konečně k zámku, tam byla tma, tam nikdo nebyl. Pak jsem zjistil, že jsou dva zámky stejného jména. A já jsem jel k tomu druhýmu. A teď jsem tam v noci šmátral, tam zhasnuto všade. No tak potom tam se vyskytl jeden člověk, ten říkal, no tak jestli to nebyl ten druhej. A do dneška si nemůžu vzpomenout,

0: měl nějaké angažmá, já nevím, s jakýmto popovým zpěvákem v Německu, pravděpodobně s Karlem Gottem. A ti muzikanti v nějakém autě jeli a hledali nějaké město u Bochumy, spleť, městeček, nevěděli, přijeli do malého města. A ten řidič, že se zeptá, jo. A tak zastavil u chodníku a sundal okýnko a prvnímu chlapíkovi, který šel okolo, říkal: "Fahre ich gut?" Hned si uvědomil absurditu té otázky a řekl: "Já ich fahre gut." A zase stáhnul to okýnko a odjel.
1: Připomnělo jednou naší situaci, když jsme s Černým divadlem přijeli někam do obrovského, myslím, že to byl Frankfurt nebo Düsseldorf, kde jsou ty monumentální jeviště rozdělené na ty kvadranty, to je točící scéna, že jo, a my jsme dohráli, protože jsme měli druhý den vystupovat někde jinde, tak jsme už byli nasednutí v autobuse a náš šofér nikde. My jsme tam hráli na jednom z těch kvadrantů, tam bylo Schwarzestadter a Ausprag měl vyhraženou teda jednu část jeviště a teďko si říkáme, no tak půl hodiny čekáme, šofér nejde. Najednou někdo měl spásný nápad, podíváme se do divadla, no jak ho v divadle budeme hledat. A tam jsme najednou si uvědomili, že když jsme tam jako procházeli tím zákulisím, že tam byl nainstalovaný jakýsi zarostlej zámek, Šípková růženka se tam hrála, ten zámek byl porostlej růžemi a tam byl nádherný baldachín postele a v tom chrápal náš šofér.

Mějte dveře dneska tuze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby.

0: Potom se tady mluvívá taky často o humoru. Já jsem přesvědčený o tom, že k humoru máte kladný vztah. Že?
1: Já mám rád laskavý humor, ale taky mám rád černý humor. Obojí mě baví. Laskavý humor, jako má třeba Saroyan, tak to mě těší moc. A černý humor, jako mají třeba tvůrci seriálu South Park. To je teda neuvěřitelná snůška vulgarit. Z níž nemohl bych vám reprodukovat ani větu asi z toho tady v rozhlase, ale v televizi se to vysílá.

0: Aha.
1: To má jiné parametry.
0: Ale to je vám opravdu vtipný. Já moc prudérně nejsem. Já nevím, kdo vymyslel legendu, že Ben nikdy neřekne žádnou vulgaritu. To je velký omyl.
2: Já jsem si vzpomněl, jaký krásný humorný příběhy píše Život sám. Byly doby, jestli si vzpomínáte, kdy byl v oběhu šňupací tabák. To bylo například výstavní ústředí, který instalovalo tenkrát v době totality třeba přehlídky avantgardního umění, tenkrát, že pokrokového umění, socialistický realismus, angažovaného umění výzdárně Pražského hradu, tak tam šňupali všichni. A projevovali se tak, že měli všichni začernalý nosy a prostě oni tomu říkali, hele, šňupni si, to tě protáhne zobák. To je důležitý, toto konstatování. Šňupni si, to tě protáhne zobák. A stalo se, že když byla výstava nainstalovaná výzdárně Pražského hradu, tak se ohlásil soudruh prezident Gustáv Husák, že tu výstavu jako předkolo navštíví a podívá se, jako že ty umělci současní jak si vytváří takový ty angažované umění, a teďko on tam stálo to celý výstavní ústředí nastoupený a vítají hlavu státu, a teďko on říkal, no sudruhovi, a to je opravdu pekné, to opravdu vás musím pochválit, a od čeho máte takový zčernalý nosy? A jeden takový snaživý hošík říkal upřímně, no sudruhu prezidente, my totiž tady šňupeme šňupací tabák, to byste měli zkusit, to by vám tak pěkně protáhlo zobák. Prostě zvláštní soudruh prezident Husák, že jo?
1: Zobák. No, s tím černým humorem to mě teď napadla taková, jak ten jeden člověk potká kamaráda, ten mu říká, nás dneska potkala hrozná věc. Dvě pohromy na jednu rodinu je trošičku moc. On říká, no a co? On říká, no tak dneska ráno mě zemřela matka. On říká, no tak to je smutný. A co ještě se stalo? No představ si, že za hodinu mě volá brácha, že je mu taky.
0: Ten by ještě šel, ale jak sedí ten chlap před tím operačním sálem, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, pak vyjde chirurg a říká, pane Novotný, nemám pro vás dobrý zprávy. Vaši ženu jsme teda zachránili, ale ty následky jsou fatální, bude prostě ochrnutá, pravděpodobně nebude moc mluvit, taky mám nějakou dechovou nedostatečnost, tak vám dáme domů takový ten dechací přístroj, tu se naučíte obsluhovat, tam se mění ty filtry a tak. A ten chlap tam se děje úplně zničený a říká, pane doktor, no co já budu dělat, co já budu dělat? A doktor říká, dělám si srandu, umřela.
1: Přijde lékař do mladý LF do nemocnice a ten lékař mu říká, amputujte tady pacientovi levou nohu. Tak on řeše a on mu říká, levou. Tak on, pardon, tak zase řeže a potom říká, nohu.
3: Není to špatný.
1: No, takže... Z těch černějších je ještě, jak umírá takový ten manžel, který celý život byl tak jako trochu pod pantoflem a říká, Boženko, umírám. Můžu?
2: Takový ten z té reálné současnosti, jak přijde opilec do tramvaje a říká, všichni, co jsou na téhle straně, jsou blbci. Všichni na téhle straně jsou zloději. A teďko takový staříčkej pán s brýlem mi říkal, ale pane, co to říkáte, já jsem v životě nic neukradl. Přelez si na druhou stranu.
1: Potom tady je takový, jak Rusko prodává Iráku nebo komu rakety a tak jim dodá první dávku a pak se jdou zeptat, jak to fungovalo, jestli chtějí jako další, a oni říkají, no vyzkoušeli jsme si ty vaše rakety země vzduch. Bylo to dobrý, ale my bychom radši, kdybyste nám mohli dodat země letadlo.
0: No,
1: Když jsme tak mluvili o těch humoristických spisovatelích, tak já mám z českých mám rád samozřejmě Haška, ale dost pořád je opomíjený, aspoň se mě zdá, Poláček. Mám na něj takovou slabost a třeba Bylo nás pět považuji za vrchol humoristického románu. Tam člověk celý ty citáty o Zilvarovi z Chudobince, no. A tak to je něco tak dokonalého.
0: A je ta stavba toho jazyka, že? To je
1: jazyka, no.
0: Stejný jako když si člověk čte Rozmarné léto. Když se to naučíte, tak jsou to věty, které vám už nikdy nevypadnou z paměti.
2: Já přemýšlím, v čem mohl být zajímavý Josef Kajetán Tyl, protože když jsme s pavlíkovskýma ochotníkama hráli Jiříkovo vidění, tak já jsem tam hrál takovýho toho blbečka Honzu. Ze Svírole se nepamatuju nic, opravdu nic. Ale prostě předseda jednotného zemědělského družstva, pan Smejkal, který hrál hlavního blanického rytíře, tak musel říct větu, a protože mu to nešlo, tak tu větu s ním režisér toho představení Rakovnický Kloboučník Holeček zkoušel do nekonečna a já jsem si tu větu zapamatoval. A ta věta zní: nepokojné srdce tvoje přálo sobě často vejít do Blaníka. Teď si tu a mluv, co jsi chtěl. Ale proč se to stalo, nevím.
0: Já nezapomenu na úžasnou větu, kterou řekla Kateřina Stočesová. V době televizní krize vystoupila taky na Václavském náměstí a oslovila lid a říkala jim, jako, že ona má teda zkušenosti s těma médiama, jak manipulujou ty lidi a tak, a že to zná, a řekla těm lidem: nenechte ze sebe udělat takový blbce, jako se jim podařilo udělat ze mě mě.
1: Čím bychom zakončili to dnešní pěkný posezení? Teď vidíte, a teď dávejte pozor, teď jako moderátor selžu. Prvně, jo? Poněvadž nevím, čím ho tak vhodně zakončit, že to bylo pěkný a teď by měla padnout nějaká velká myšlenka.
2: Tam metafora, že prožili jsme krásnou dobu, která se už nikdy nebude opakovat, neboť čas je takový fenomén, který se nevrací. Protože tato vteřina nebo tato hodina už se stala minulostí, ale my na ní přesto budeme hezky vzpomínat.
3: Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tebe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi bego.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
0: Stříbrný vítr na dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Dnes se můžete těšit na vyprávění mistra grafik a maleb, na kterých často s úžasem sledujeme lidskou tvář, nejen tu krásnou, mladou, pohlednou, ale i stařeckou. Proměny v čase, rytmus života, jeho opojné vůně i smutky a bolesti zachycuje na obrazech, z nichž prý žádný není dokončen, jenom opuštěn. Ano, nesmírná pracovitost je tomuto umělci vlastní od mládí, od dětství v Pavlíkově, které nám tak poutavě a barvitě přiblížil mimo jiné skrze rozhlasové vyprávění v cyklu Láska za lásku. Také tyto jeho zvukové obrazy jsou fascinující co do kvality i kvantity. Ale ve stříbrném větru chybět nemůže. To jsem si zase jednou ujasnila docela nedávno, když jsme spolu stáli na pódiu při benefiční dražbě obrazů, do které jedno ze svých děl věnoval a při té příležitosti velmi pokorně pronesl. Jsem si vědom toho, že člověk si vezme do nebe jenom to, co rozdá. Pane Jiří Anderle, jsem moc šťastná, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
1: Paní Jitko, já jsem oněměl, protože jedno z mých témat, sama jste řekla, je ženská tvář. A vy jste divokrásná žena, divokrásná bytost. Takže já, když hledím do takové krásy, tak ztrácím řeč. Ale děkuji vám za ty úvodní slova. A jsem poctěn, váženík, kteří nás posloucháte, že k vám budu moc hovořit.
0: Mistře, máte u sebe...
1: Neříkejte mě mistře.
0: A jak vám mám říkat?
1: Ale tak mě říkejte třeba, já nevím, říkejte mě třeba Jirko nebo Jiří.
0: Tak já zkusím Jiří.
1: No, mě teda mistr nevadí, jo, protože v Pavlíkově bylo mistrů Habaděj, to byl mistr Švec, mistr Kolář, mistr Kovář, mistr Zámečník. Já sám jsem pomáhal v holičství u mistra Krále, ale jo, když někdo řekne mistr a řekl to profesorovi Josefovi Sukovi, jo, tak to je něco jiného, ale nám malířům, já nevím, jak se jim mám říkat. Ani snad Picasso to neměl moc rád.
0: Dobře, zkusím Jiřího. Jiří, řekněte, máte u sebe pořád skicář a tušku?
1: Ano.
0: Co jste skrze tyto drobounké pomůcky denodenní spoluprůvodce zachytil v posledním čase? Tak to bezprostředně, že to na vás odněkud vykouklo a vy jste si řekl, to chci chytit.
1: To se budete divit. Já mám touhu, a to je důležitý, mít touhu, protože co je stříbrný vítr? Ten plyne v čase jako hudba. Hudba plyne od taktu k taktu a pro tu touhu ten stříbrný vítr potřebuju, jako k životu, protože já když nemaluju, nekreslím nebo nepíšu, tak si připadám, že nežiju. Tím, že jsem byl před 2 lety vržen do těžkých životních zkoušek, když jsem bezmocně sledoval odchod mé ženy, ze kterou jsem prožil skoro celý život, byla to moje první láska, tak jak jsem opustil ten nemocniční pokoj, tak už jsem v myšlenkách se ocitnul v obrazech, to jinak to nešlo. Jako stírače na okně skla jsem pustil stírače v hlavě, aby to ze mě vytřeli tu tíseň, tu trýzeň. A doma jsem měl rozmalovaný cyklus plný životního jasu, nostalgický poetikon. Ten byl právě dražen na té dražbě, o které jsem mluvila ve Španělském sále. Protože ten mě dával příležitost malovat štěstí a radost, protože konec konců i tato vteřina je jediná. A už je pryč, a už je v minulosti, a už se nebude nikdy opakovat. Jako se samozřejmě nebude opakovat náš život. A to si člověk stále musí uvědomovat a stále musí šlapat do pedálu a dávat si stále těžší a těžší úkoly. A na vaši otázku, co mě jde hlavou, jaká témata, no tak bych chtěl zpracovat takový ty kontrasty, ve kterých žijeme, to znamená, svět je zahlcen vizualitou, to je takzvaný vizuální smog.
0: Tak on je i zvukový smog.
1: Je informativní smog, všeho je moc. Lidi si zvykli na to žít nad poměry a máme na jednu stranu krásu, blahobyt, na druhé straně jsou celý kontinenty, kde nemají co jíst, co pít. V dnešní době toho nejaktuálnějšího, zdráhám se říct umění, jo? Protože někdy to už ani umění není, protože se hledají akorát nové gegy, které tady ještě nebyly. Ale já si myslím, že přijde čas, kdy se zase bude vyhledávat umění krásný a nadčasový. Jako já jsem byl učen těmi kantory z té ohromně plodné první republiky, to byly vlastně děti TGM, ty staří kantoři. Když maminka moje mluvila, jak Pavlíkovská škola sedla do autobusu a jeli do Lán a pan prezident Masaryk přišel celý v bílém, maminka hezká holčička stála uprostřed a on k ní přišel a říkal, jestli pak taky sportuješ a učíš se dobře, dbej na to. Pamatuj, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A maminka s tím celý život žila. Takže nás učili tito kantoři s touto mravností. A my jsme začínali, že jsme se učili kreslit rozlousknutý vlašský bořech tuškou HB na kladívkovém papíru. Potom jsme se učili kreslit oko, nos, ucho, figuru. To už se dneska asi neučí. Takže já nevím, co ty děti budou malovat.
0: Jiří, mě tak fascinuje ten váš smysl pro poctivost, ta vnímavost vůči kráse, hodnotám. A také mě fascinuje, když jsem zmínila cyklus Láska za lásku a vy jste tady opět nastolil to úchvatné povídání a vzpomínání, jako máte paměť a schopnost ponořit se do minulosti. A chtěla jsem vás požádat, uměl byste nám poskytnout návod, jak se to dělá? Protože já bych se taky chtěla projít ve svých odlehlých časech a potkávat ty lidi, kteří tady už nejsou. A vy to umíte? Jak se tam dostáváte tak daleko do minulosti a tak barvitě?
1: Jitko, to je velmi jednoduchý. Je to vcítění se. Proto, když mě nabídli kdysi dávno redaktoři Kolář a Němeček, že bych měl mít hodinu v rádiu, tak jsem říkal, budu dělat, ale bude to moje hobby. Nemůžu to dělat na smlouvu, nemůže to dělat za peníze. Musím to dělat doma. Já si z doma zařídím studio. Bude tam přitom můj asistent Papoušek. Nebudu za sklem vidět režii. Budu si mluvit, co chci, kdy chci a jak dlouho chci. A mluvím tehdy, když se nejdřív vcítím do toho času, do toho tématu a já najednou to všecko vidím. Píšu další knihu, čtvrtou. A píšu tam o tom, jaký jsem měl obrovský štěstí, když jsem chodil do obecních a do prvních tříd Měšťanky v Rakovníku, že to byla pro mě vysoká škola, protože já jsem přišel do krámu, z něhož vyzařovala vůně po celý Pavlíkovský návsi. Tam se soustředovala vůně dvou řeznictví, jednoho pekařství. Kovář zrovna koval koně, tam ty škvířící se kopita. A najednou brilantína, pitralon, kolínské vody, pudry, kadeřnictví. A já tam vešel, to už mě tatínek první Adam Chod zemřel a do mého života vstoupil očím místní holič a kadeřník. A hned mě navlíkli bílej plášť. Tady jsem měl hřebínek, nůžtičky a já mydlil chlapy. A teďko už, když s váma mluvím, tak tam jsem v té úzké místnosti. Přede mnou si sedá poctivej, nevinej, udřenej. Jel zrovna ze šachty horník. A já měl mídelník v levý ruce, v pravý ruce štětku. Nejdřív jsem mu musel dát ubrousek pod krk, abych mu nezamazal oděv. A začal jsem ho mydlit. A obyčejně to byl tak stahanej chlap tou těžkou hornickou prací. Tam jsem viděl ty jeho ruce udřený. Já jsem byl vychovávaný k tvrdý práci, protože já měl převzít zemědělství. Budeš to dělat po nás. Vyber kameny, než začneme sekat. Mráz je vytáh, dostal jsem do ruky košík a sbíral jsem po poli kameny. A viděl jsem, co to je těžká práce už od dětství. A ten horník, kterýho jsem mydlil, brzo usnul, ale já v zrcadle pozoroval to, co se děje na lavici za mnou. A tam jsem dostával ty nejaktuálnější informace, protože bylo po únoru a já jsem poslouchal. Víte, co udělali se starou Pánkovou? To byl největší statek Pavlíkově. Jaký vyhnali, oni ji tam nechali dožít, měla 8 slepiček, ty zobaly zrní, který se, když se sváží z polí, nějaký vždycky prostrousí po tom dvoře, a oni ji obvinili, že ty její slepice rozkrádají majetek v socialistickém vlastnictví a na 8 dní ji zavřeli v Rakovníku do kriminálu.
0: Já teď mám o vás úplně strach, vy jste se do toho tak vpravil, že jste teď opravdu před mýma očima velmi rozrušený. Pojďme ještě zpátky do toho holičství, kde jste měl na blízku ty mužské tváře a mohl si je detailně prohlížet a víme, kam to až ve vaší tvorbě dospělo, do jakých mistrovských poloh. Které ženské tváře jsou pro vás ty stěžejní, ty životní, ty, které jste si mohl takhle na blízko okouknout?
1: No tak každá tvář je zajímavá. Každá, protože ve tváři je vepsán osud člověka. A já, když jsem ty chlapy nazíral z blízkosti, a já jsem měl povinnost taky odskočit i do dámského, kde mě volali dámy. Jiříku, Jiříku, mě to tady pálí. Protože se tenkrát dělali trvalý ondulace. To se vlasy natáčely na elektricky vyhřívaný cívky a já jsem musel vzít fén a vyfouknout, nazvehnout takovým dřívečkem ten pramínek vlasu a vyfouknout fénem studeným vzduchem ten horký vzduch, který tu sousedku pálil. Ježiš, Jiříku, ty seš hodnej, ty seš šikovnej, ty to někam dotáhneš. A viděl jsem zase tváře žen a stařenek. A teď jsem procházel celou vesnicí a na každý labičce seděli mý sousedi. A já jsem je všecky kreslil. Tak jsem si uvědomil, že ta tvář je vlastně kosmos. Úžasný, ta mapa toho lidského života, který se do té tváře vepsal. Takže potom, když se začal první můj kšeft, to opravdu je úžasná story. Myslivci, kterých bylo Pavlíkovi 11, jo, stříleli zajíce, my jsme měli obrovský revír. Tam byli zajíci, bažanti, křepelky, koroptve, všecko. A Jiříku, ty maluješ ty dětky, oni jsou jako živí, my tě dáme každý 10 korun, budeme mít v hospodě bál za měsíc, namaluj nás, myslivce. Je nás 11, dostaneš 110 kaček. Bereš? Já jsem říkal, no jo, no tak to udělám. A tak jsem si vydělal první prachy.

0: Katka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Život Jiřího Anderleho, a ta výslovnost je správná, opravdu říkejte Anderleho, je naplněn kreslením, malováním, psaním, hudbou, rozmanitými podobami tvorby. Vy jste na akademii přišel v roce 55, to už zřejmě časy těch nejnaléhavějších požadavků po politicky angažované malbě polevily, ale svobodný duch tam vládl jen stěží. Přesto vy jste jako studenti dokázali nasávat tolik užitečných podnětů, získávat tolik impulzů pro svůj další tvůrčí i osobnostní rozvoj. Mohl byste nám přiblížit, jak vypadal takový třeba týden studenta Jiřího, co všechno se do něj vešlo, kam jste se vydával, co jste navštěvoval, co jste vstřebával?
3: Na tu dobu vzpomínám tak rád. Mně bylo 20 a něco a my jsme měli tak báječnou partu spolužáků, kde se poslouchal jazz, kde se čet Verlaine, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, Nezval. Chodili jsme do Umprum muzea, do Umprum knihovny. To bylo embargo na současné umění, které se produkovalo na západě. Jedině, co mělo umělecko-průmyslový muzeum, bylo kompletní dílo Pabla Picassa, který vydával systematicky Zervos. A jedině, když ten týden začínal už v sobotu, protože v sobotu předělávali v antikvariátě v ulici 28. října výlohu. A tam, když se ocitla monografie třeba Paula Gauguina, nebo Goga, nebo Cézanna, tak jsme byli ochotni na tu pondělní otevírací dobu stát celou noc, aby jsme tu knihu získali. Nezval například Stříbrný vítr, Verlaine, Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl. To Hrubín překládal asi 4 verze. František Hrubín, báječný člověk, toho jsem později poznal jako kantor. Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl, jen po odejdi a v tu chvíli je po všem. Čím si žil? Příliš se skvěly modří nebe, zelení hoře, něhou vzduch. Že někdy ztratím právě tebe, šeptá mě strach, můj stálý druh. A tak dále. To je příklad Stříbrného větru. To bylo v příkrém kontrastu s tím, co jsme slyšeli z našeho rádia, že jo, ty budovatelský písně už rozvil čas a voní nadějemi. Svobody slunce prší z oblaků vpřed, soudruzi, k té zaslíbené zemi. Kupředu levá, zpátkyní krok. No tomu jsme se chechtali. To se nás netýkalo. My jsme měli svoji bublinu a kdo neznal Apollinérovo pásmo, tak byl idiot.
2: A jak jste si představoval svůj život po době studentské?
3: Neměl jsem představy vůbec. Jednu věc jsem měl v rukávě. Už tenkrát jsem byl takovej vyhlášený hobby bubeník, že jsem někdy hrál i s pražským Dixielandem v Mánesu. To byly ty pověstné čtvrtky, kdy doktor Emanuel už je nemohl prezentovat jazz. Jazz byl nežádoucí. On ho musel zaobalit do obalu afroamerická hudba černošského lidu. Když se tam hrál Alexander's Ragtime Band, ten Dixielandovej standard, ten hit, tak říkal, nyní si poslechněte Alexandrovův soubor písní a tanců.
2: A vy jste tu muziku tak strašně miloval, že byste byl ochoten upřednostnit před výtvarnem?
3: No, mě vyhazovali z redakcí, když jsem ukazoval ilustrace. A dneska bych je neudělal lépe, jo? Ty výtvarní redaktoři, to už byly prostě obsazený místa. Já jsem se najině domníval, že se uživím ilustrováním knih. A vzhledem k tomu, že v Mladé frontě, která byla taková jako nejprogresivnější, seděl muž, který už ve dveřích na mě volal, a vy jste tady zás, ale teď mě pořád nosíte samý nesmysly, přijďte, až budete mít něco pořádného. A Jirka Srnec, se kterým jsem se přátelil, už od prvního snad dne, kdy jsem přijel v roce 51 do Prahy. Přes jazz jsme se seznámili, protože jsme byli vášniví posluchači jazzu, který prolít železnou oponou a americký vojenský vysílače, ty buráceli jako stanice Praha, jenomže tady se hrály budovatelské písně a oni nám dávali Ellu Fitzgeraldovou, Louis Armstronga, prostě něco. No a ten Jirka už tenkrát básnil o Černým divadle a říkal, až vystudujeme tu školu, tak já založím soubor. Tebe vemu jako kulisáka a tu tvou Miladu, protože je to vysloveně jevištní typ, bych vzal do hereckého souboru. Tak jsem měl takovou perspektivu. A kromě toho tady byla ještě ta muzika. Vždycky v kapele je potřeba bubeník.
2: U Jiřího Srnce jste opravdu začínal jako kulisák a osvětlovač, pak jste přešel i vy do hereckého souboru, ale zpočátku jste prý byl nešťastný, že ztrácíte čas u divadla, a to až do chvíle, než jste si uvědomil, že je vlastně dobré přetvořit každou takovouto neúplně pozitivní zkušenost do nějaké hybné síly.
3: Přesně, přesně, Jitko. To Černé divadlo velice brzo se stalo světově proslulým. Já jsem se marně snažil dostat na západ. Na den třeba zájezdem do Vídně, abych viděl výstavu Paula Cézanna. Těsně před hranicema mě vrátili, protože jsem nebyl na hromadný soupise a takových případů je víc. A najednou jsme stanuli v srpnu roku 62 v Edinburgu ve Skotsku, kde já jsem na vlastní oči viděl plný parádě současný západní umění. Paula Klea, Henryho Moora, Krasobruslaska, Sonja Henný tam vystavovala svoji kolekci a viděl Dibi Feta. To mě uvrhlo do velkého nadšení. A já jsem si řekl, kdy tu toho divadla máš tolik volného času. I když seš na zájezdech, 2 hodiny se staví jeviště, 2 hodiny se bourá. Vem si sebou všecko, co potřebuješ, silnou žárovku. Přijeli jsme do Kodaně, já jsem zastršil žárovku do sítě, vyndal jsem jehly, vyndal jsem měděnou desku a začal jsem rejt. Všichni se rozprchli po obchodácích a já jsem si říkal, musíš všechny zápory převracet kladnou hymnou sílu. Teď už si na jevišti poznal si, že i když slyšíš volání bravo, bouřlivej potlesk, tobě nepatří. Ty se za to stydíš. Já jsem se za to styděl, protože já jsem nechtěl být hercem, já jsem chtěl kreslit a malovat. Jo? A že jsem zrovna v tuto chvíli nešťastný, tak jsem si říkal, nejseš tady proto, aby si byl šťastný, ale aby si konal svoji povinnost. A teď máš tolik témat, protože najednou jsem pronik do té fyziognomie těch herců, toho divadla, a řekl jsem si, a budeš dělat divadlo světa, protože život nebo osud, jsem si tenkrát řekl, osud tě dal karty, ty s nimi hraješ, říká se tomu život, ale ty to máš ještě možnost nakreslit, namalovat, ale musíš bojovat o každou vteřinu. Od té doby si vážím každý vteřiny. To je to největší bohatství, co člověk má.
2: Tak jste si to vybojoval, to výtvarno, byť na pozadí Černého divadla. V roce 66 vás zařadili do přelomové výstavy Aktuální tendence českého výtvarného umění a po roce 68 jste Černé divadlo opustil, jednak abyste se tedy věnoval ještě více intenzivně vlastní tvorbě, a také jste dostal nabídku být asistentem profesora Jiřího Trnky a posléze Zdeňka Sklenáře na vysoké škole na UMPRUM. Jaká byla ta pedagogická zkušenost? To byl zase úplně jiný svět. Rozdávat něco ze sebe dál, ne?
3: Ach jo. Já jsem si vážil kantorů moc, protože díky jim už na průmyslovce jsem na akademii přišel kompletně připravený. profesoři na akademii, ty už spíš se starali o to, který dostane národního nebo zasloužilýho umělce. Nás žáky brali jenom jako mimochodem, kdežto ty kantoři na střední škole nás učili z gruntu, nám nic neodpustili. A já věděl, jak vypadá dobrá kantořina. Tak jsem řekl, musíš ty děti, musíš je motivovat. Tak jsem tam začal nosit ty měděné desky. Říkal jsem si, to známý, do hrobu si vemeš jenom to, co rozdáš, dej jim všecko. Říkal jsem, takhle se koukejte, takhle se to dělá. Z té malé kresby, ta je nutná. Tady máte kompozici, potom už můžete jet najisto na definitivní grafice. Ale předpoklad je makat, dělat, být pilnej. Jestli se mě budete flákat, tak si mě nepřejte.
2: Já se vás úplně bojím teď, když jste tak naléhavý.
3: No, ta voní. A ta škola měla opravdu výsledky a Trnka byl radostí bez sebe. Potom bohužel přišla ta smutná událost, že byl tak vážně nemocný, že velice záhy zemřel a školu převzal skvělý Zdeněk Sklenář, který říkal, já tě do toho nebudu mluvit, ty si s tím dělej volnou grafiku, já budu dělat knižní tvorbu. Mně to stálo ovšem tolik sil, že jsem to psychicky špatně snášel, protože ty žáci vám dají jenom to, co dáte vy jim. To je ten zákon toho odrazu, zpětná vazba. A já věděl, že jim musím dávat všecko. A kde to brát, když už jsem byl tenkrát zavázaný Baukunst galerii Kolín nad Rýnem? To jsem mohl. I když jsem byl u nás na černý listině nežádoucích autorů, tak komunistický režim potřeboval devizi a všecko, co jsem udělal, šlo do toho Baukunstu a z toho Baukunstu se to šířilo dál do muzeí Ameriky a Evropy. Jo? Ale já jsem toho měl moc a navíc přišel strašný tlak. Vstup do KSČ, dostaneš docenturu a v zápětí profesuru. No to nemůžu. Proč nemůžeš? Musíš. Nemusím. Proč? No já jsem skaut. Já mám svý zásady. A ten šéf té partaje udělal tak zhnusený obličej. Skaut. To jdi do Háje. Odešel. A já jsem později za 2 měsíce v roce 73 dal výpověď, protože ten tlak byl neúnosný.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je akademický malíř a grafik pan Jiří Anderle, který v životě nejednou potkal krásné lidi a myslím, že zakusil i velké lásky. O Miladě už byla řeč, to byla ta vaše první a 70 let trvající láska, životní opora, bytost, kterou jste viděl odcházet a muselo to samozřejmě hodně bolet a vím, že vás nad vodou držela tvorba. Vy jste se ve zralém věku oženil podruhé a mě by strašně moc zajímalo, jestli se smím zeptat, jestli pro vás i toto druhé manželství bylo zdrojem nějakých dalších poznání a objevů v otázkách vztahu mezi ženou a mužem.
1: Tady se hrál svoji roli zase ten stříbrný vítr. Ten vztah s tou Miladou, který začal vlastně v dětském věku, to byla taková pohádka. My jsme se brali v Austrálii, na našem konzulátě. Australské noviny, titulky zněly After 10 years romance, protože bylo známo, že spolu chodíme 10 let. Ale jak ta Milada vstoupila na to jeviště a slyšela tam to bravo a ten bouřivý aplaus pařížský Olympii na Broadwayi, ta psychika se začala měnit, což je přirozený. A nakonec se ten vztah změnil. I když stále jsme spolu jezdili zahajovat výstavy, Milada byla vedená jako spoluautorka, jezdila se mnou. My jsme byli vystavováni prostě společnosti západoněmecký, tý nejvyšší. Tam přijížděly limuzíny, dokonce jednou přišel spolkový prezident, vzal si mě stranou a říká, já všecko o vás vím, mě to madam Gerling, což byla šlechtična, tato galerii měla jenom jako hobby. Mě to madam říkala, že začínáte mít problémy, protože tady byla všemocná STB. To mě nikdo nevymaže, ty výslechy. A já jim to nepodepsal. A ten Bundesprezident Walter Schell říkal, já to vím, že nechcete emigrovat, ale kdybyste už přestal mít klid na práci a ten tlak na vás byl tak veliký. My jsme v Helsinkách podepsali dohodu, já vás ujišťuju, že uděláme všecko pro to, abyste dále mohl v Praze tvořit. A tam muselo být oko, estébácky, na té vernisáži, protože tam byly stovky lidí. A najednou, klid, STB, jako kdyby neexistovalo. Už si uvědomili, že se měl dlouhý osobní důvěr.

0: přijeli v 68. tanky. Ona to měla kádrově tak mizerný, že studium nebylo možný. A byla to skvělá bytost. Čas běžel, uteklo 20 let. Mezitím dělala šéfovou nějakého hotelu na bavorsko-českých hranicích a najednou se mě ozvala, že musí se starat o 100letou maminku, že si by mě nemohla navštívit. Přijela úplně jiná Alenka, měla za sebou těžký život, což se vepsalo do její tváře. Já jsem říkal, Aleno, jestli teď tuto nabízenou ruku osudu odmítnem, buď teď nebo nikdy. Víš, co to je za dar, co nám osud dává? Když se známe takových let zevrubně, hloubku každej z mé druhýho poznal, tak jsme skončili na radnici ve Stodůlkách na tajný svatbě. Do dneška jsme to neřekli. Ani právník naší nadace to neví. Pane doktore, jestli se to teď dovíte z rádia, a já se stydím. Já vám vysvětlím, proč. Takže už nejsem sám.
1: Jaké je to manželství?
0: Nádherný, pohádkový, protože Alenka je velmi citlivá duše, protože měla dobrou výchovu a skvělý rodiče. Maminka patřila na Moravě k jakési už vyšší vrstvě, snad se dá hovořit i o modré krvi, ale ta Alena prostě už mě taky začíná prudit, protože já jsem mezi tím sice si udržel pořádek v hlavě, protože ta tvorba nesměla zůstat stát. Když netvořím, tak mám deprese a to je špatný. Pořádek v hlavě zůstal, ale byt, celý dům je rozvrácený. Tuto dobou Alenka už je ve svém luxusním apartmá, to není žádná zlatokopka. Pod Strahovem má byt s balkónem a tam si líže rány, protože když přijde ke mně do toho rozvráceného domu, tak chudinka nic nedělá jinýho, než uklízí, uklízí, uklízí. Já se tomu musím smát, jak ten život píše ty příběhy. Víte, to je to soukolí toho tajemného fátum. My nevíme nikdy v životě, co je dobře a co je špatně.
1: Ten osud vás svedl dohromady nejenom se dvěma úžasnými ženami, jimž jsme tady teď vzdali hold, ale také s řadou bytostí, které vás nesmírně obohatily. A jednou z nich byl muž, jehož považujete za nejlepšího českého spisovatele všech dob a na kterého jste tady rozhodně chtěla zavzpomínat, spisovatel Bohumil Hrabal. Vy jste byli opravdu přátelé, vidíte?
0: Dá se to tak říct.
1: Trošku jste se zarazil.
0: No protože, jak to říct, no, dokazuje to naše první setkání. Já jsem se s ním seznámil o půl kilometru vejš v Sibéliové ulici u Smetanu. Malíř skupiny 42, profesor Smetana, velice kultivovaný člověk. A já jsem poznal i ty hloubky spisovatelovi. Ale to první setkání je fascinující. Byl jsem před domem, zvoním. Pojď dál, je tu Bogán. Já tě s ním seznámím. Já jsem přišel. Dobrý den. A v rohu místnosti seděl zamračený prostě chlap, jo, který si mě měřil. Já jsem úplně byl z toho rozpačitej, pochopitelně. Já jsem něco kecal, on to vůbec neposlouchal. Něco mu táhlo hlavou. Měl takový nakyslej výraz a já jsem skončil a bylo ticho, strašný. A nejenom on vyskočil a zařval, vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzini, 10 hodin dopoledne a tam jste se přivítal s takovým krásným chlapem, který přiletěl z Kolína nad Rýnem. Jak si to tak můžete pamatovat? Protože ty pitomče si měl na hlavě tuhle tu čepici. Ta čepice se jmenuje Hamburečka a tu nosí jedině Bundeskancléř Schmidt a já tu čepici hrozně scháním. Ježíš, pane doktore, tady jí máte, jestli vám bude. A nasadil jsem mu ji na hlavu, mu říkal, máš smůlu, je mě akorát.
1: Prý se uměl

0: podělit o řadu mouder. Které si připomínáte?
1: Jo, to největší moudro, který mě opravdu provází celý život. Tlumit svůj lesk. Až teprve teď, protože vystavuju v galerii Miro s Picassem, což byla výzva, kterou jsem zpočátku odmítal. A nakonec já jsem řekl, beru zpět Miro, ne, taková nabídka se neodmítá. Protože jsem měl pořád v hlavě to, co mě Bogdan Purč říkal. Pamatuj si, my jsme se rozhodli žít tady, tady se úspěch neodpouští, úspěch se musí tvrdě odpracovat, závist je zadarmo, tak musíme se naučit tlumit svůj lesk, pamatuj si to. Já taky vycházím po celém světě. Nikomu to neříkám, jako ty vystavuješ po celém světě. Nikomu to neříkej. Tlumme svůj lesk.
0: Jak se to dělá, když vám říkají mistře a nabízejí vám výstavy v těch nejproslulejších, nejrenomovanějších prostorách a vycházejí úžasné katalogy a knihy. Jak se tlumí ta sláva, ten lesk?
1: Já na to nehraju. Mně to nic neříká. Já si toho samozřejmě vážím. Ty lidi mě až dojímají. Vždyť víme, že můj pořad Láska za lásku poslouchají 10 000 posluchačů, kteří, když mě vidí, mě pořád chtějí něco vyprávět, mají mě rádi. Já mám z toho ovšem mindrák, že jim tu jejich lásku, tu vroucnost nemůžu naplno vrátit. Já jsem poznal na těch předních jevištích světa taky to volání bravo. Úspěch. Už v tom slově úspěch je zakódován spěch. Ten úspěch, já se asi z něj nedokážu patřičně radovat.
0: A z čeho se radovat dokážete?
1: No to je prostě zlom v mém životě. Ten název je velmi krásný a zní Araukárie. Nikdy jste to neslyšela?
0: Ne, nebudu předstírat, že ano.
1: To je zase souhra. Ty věci v životě, to je takový zřetězení jemných nítek. A Láďa Siegel s otcem, takový prima kluci to jsou, mě navštěvovali v Pavlíkově. Tak říkali, ty tady máš bonsai, ale vypadají žalostně, my tě trošičku dáme do pořádku. Tak ke mně zašli chodit a spravovat ty bonsai jako hobby, jo? Jako takový dáreček. A najednou ten Láďa senior přede mě postaví kámen jako polovina velký cihly. Já na to koukám naprosto fascinovaný. Ty tvary, ty barvy. Říkal, to je skamenělý dřevo stromu Araukárie. Ty léta toho dřeva. 250 milionů let starý. Připlulo k nám z jižní polokoule, když ještě nebyly usazený zemský kůry v dnešní podobě, kdy existovala Pangea. Chápete to? Jak to, že to nevíš, když je to kousek od Pavlíkova? Já byl úplně zničený. Tak já tam chodím po těch polích s babičkou, že jo, s dědou, při vorání, vyhazuju kameny z polí. Oni jsou 250 milionů let starý Araukárie. Nevím, jestli jsem nějaký zrovna ty Araukárie, ale kdybych byl prošel ten les, tak tam už byli. Jenomže lidi už to sbírají 50 let a já se to dovím, když je mě 86 a oni už se nedají sehnat. Už jsou vyzbíraný. Tam si musíte nutně představit ten strašný dávno věk 250 milionů let. My tady zápasíme o každou vteřinu. Lidský život, kdyby trval 100 let, co to je? To mě vrhlo úplně do jiný dimenze. Ale máme slíbeno, jo, že až zvorej jedno pole, tam jsou, ale jsou tam ještě zbytky řepky, ale kamarád říká, až to zvořou a naprší, já tě zavolám a přijedeš. Já jsem říkal, ano, já si vezmu tašku na kolečkách A on se chechtal a říká, ty blázne, já jsem šťastný, když najdu za rok tři.
0: Jiří, já bych ráda naše povídání uzavřela přece jenom u toho výtvarna, které si s vámi spojujeme nejvíce, byť je tam spousta dalších aspektů. Už jsme říkali, píšete, hrajete, přemýšlíte, jste filozofem života. Prozradíte nám, co visí na zdi u vás doma?
1: Co visí na zdi? Ježíš Maria Josef, to jsem užil tolik božích slov nadarmo. Tečko. Moje věci to nejsou.
0: Nejsou.
1: Malíř mý duše, to je Josef Šíma, tak tam visí Šíma, kresby. A já se na to dívám. Zkoušel jsem to napodobit. Ono to nejde. Já nevím, v čem to je. Já se na ty kresby koukám a ona se mě mění před očima. Já tam najednou něco vidím, už se mi zdá, že jsem ten obraz uchopil, ale zase se mi to promění v něco jiného. To je taková zvláštní, slovy těžko popsatelná hra jemných odstínů tvarů. A potom strašně miluju Jana Zrzavýho, to je vizionář, velkej. To mě dává takovou sílu.
0: Jistě, ale uznáte, že při veškeré velikosti pánů Šímy a Zrzavého je mou takřka povinností skončit u Jiřího Anderleho. Jaký osud byste přál svému dílu? A pod otázka, myslíte, že mu někdy dopřejete, aby viselo i na zdech u vás doma?
1: Takhle já, Jitko, nepřemýšlím. Já jsem to vemu z jiný strany. Musím už si uvědomovat, že ta cílová rovinka už je tu. Takže především toužím potom namalovat ty obrazy, které teď nosím v hlavě. Protože potřebuju se prezentovat v roce 24 v Obecním domě novou tvorbou. A díky tomu, že mám tu báječnou Alenku, která je úžasná, je to dar od Pána Boha, jak mi řekl kamarád. Vždycky si říkám, to, na čem děláš, je to pravý. Tak doufám, že ty nový cykly, že se mě podaří docílit toho, po čem toužím celý život, ale teď je tady ten veliký tlak toho času. Ale Talmud říká, jsme jako olivy. Teprve, když jsme drcení, vydáváme ze sebe to nejlepší.
0: Tak to bylo silné setkání s mistrem Jiřím Anderlem. A nezlobte se na mě, jste takový.
1: Jitko, vy jste byla báječná. Jednak moje hlavní téma je krása. Malovat krásu. A největší krásu nám poskytuje, podle mého názoru, tvář ženy. A vy jste opravdu krásná bytost, která dokáže člověku dát ten závan, velký závan stříbrného větru, dokáže ji inspirovat. Já vám děkuju.
0: Co říct po tak velkých slovech? Vděčnost na mé straně. Děkuji vám. Naším vzácným hostem v pořadu Stříbrný vítr byl dnes malíř a grafik Jiří Anderle. Děkuji za to. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Biotopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Boj o žlutický kancionál.
1: Ten pohled, který se mi naskytl jedné červnové soboty roku 2008, stál opravdu za to. Skoro se člověku až tajil dech. Ve skleněné vitríně jsem totiž viděl mimořádnou knihu. Kniha, která váží skoro 30 kg a její rozměry neuvěřitelných 63 cm krát 40 cm krát 16 cm. Několik hodin měli tehdy návštěvníci muzea ve Žluticích možnost vidět rostulý žlutický kancionál. Zpěvník písní určený pro liturgické účely. Dílo doplněné jedinečnými iluminacemi a zároveň dílo, které přetrvalo více než 400 letí. Přestože kancionál, lépe řečeno graduál, byl do Žlutic převezený za asistence ozbrojených policistů z Prahy, z památníku Národního písemnictví, aby se po nějaké době vydal opět zpět do hlavního města, do Žlutic neodmyslitelně patří. Díval jsem se tenkrát jako očarován na ten zázrak a v mysli mi vyvstaly příběhy, které se ve jménu žlutického kancionálu odehrály. Zejména v přelomových letech naší země. Byly to příběhy vlastenectví, odvahy, ale také příběhy obyčejného lidského strachu. Příběhy, které předznamenaly dobu, ve které tento národ začal bojovat o holé přežití. To, když naší zemi ovládli němečtí nacisté. Ze všeho nejdříve si ale pověsme něco o žlutickém kancionálu jako takovém. Co mi o něm poví filmový dokumentarista a spisovatel Jan Boněk?
2: Ten kancionál sám o sobě není nějaká významná literární památka, to jsou náboženské texty v češtině. Co je zajímavé, že ta kniha je velmi bohatě ilustrována. Tu knihu dělala dílna Jana Táborského z Klokocké Lhoty, což byla významná pražská dílna, jedna z nejvýznamnějších v Čechách, možná vůbec nejvýznamnější. Pokud se mi podařilo zjistit, tak těch knih on za celý život udělal asi 20, to se 14 rukopisů zachránilo. Jsou tam takové kancionály jako kancionál Svatovické katedrály, Týnského chrámu, mezi nimi taky ten žlutický. Někdy v polovině 16. století velmi bohaté české žlutice se rozhodly, že pro své literárské bratrstvo, což byl spolek, který zpíval při mších, pořídí zpěvník. Samozřejmě knihy byly v té době drahé, takže neměl každý zpěváků svůj zpěvník, ale měl jeden veliký, do kterého všichni viděli, proto taky ten zpěvník váží 28 kilo a je to prostě obrovská kniha, kterou v podstatě jeden člověk těžko unese. Sebrali na to peníze jak místní šlechta, pánové z Plavma na to přidali, potom žlutické cechy a asi 30 soukromníků. Všichni tam samozřejmě chtěli být taky vyobrazeni, to byla svým způsobem taková jako reklama.
1: Vzniklo tak skutečně impozantní dílo. Písně kromě jediné jsou psány česky. Šlo vlastně o utrakvistický zpěvník Víry Podoboji. Celkem má kancionál 494 pergamenových listů. 39 z nich bylo vyříznuto po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 členy protireformační komise, tedy tehdejšími cenzory. Ti se například postrali o to, aby byly začerněny ilustrace zobrazující upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského.
2: Tím, jak se měnila ta obec žlutická českou na německou, tak ten slovník samozřejmě postupně ztrácel smysl, až přestal být používán. A to do té míry, že někdy v polovině 18. století, to znamená kolem roku 1750, dokonce byl prodán. Byl prodán nějakému soukromníkovi, ale zase se znova objevuje v majetku města.
1: Jana Boňka se na žlutický kancionál neptám náhodou. Byl to právě on, kdo již před několika desítkami let, co by filmový dokumentarista, se začal příběhem tohoto kancionálu zabývat.
2: Já jsem se k tématu Žlutický kancionál dostal někdy před 40 lety, kdy spisovatelka Marie Šulcová napsala takový kratší článek do Lidové demokracie. Ona v té době psala knížku o Karlovi Čapkovi, který byl vychovatelem v Chýších nedalekých. Objevila téma Žlutice a Žlutický kancionál. Do té doby se o tom moc nevědělo, o Žlutickém kancionálu, protože takových kancionálů těch je řada. To není tak významná unikátní památka. Já když jsem se ten článek přečetl, tak jsem se rozhodl, že to je nádherné téma k televiznímu dokumentárnímu filmu, protože tam je všechno, tam je vlastenectví, zrada, tam je prostě politika, je tam i kultura. Ten dokument jsem natočil za pomoci teda žlutických občanů, ale teprve potom jsem se dozvěděl, že to je vlastně členitější příběh. Je to osud knihy, která nemá absolutně v našich zemích srovnání. Ten příběh je dramatický od samého začátku až po to finále, po toho záchranu toho kancionálu.
1: První velké drama se okolo Žlutického kancionálu začalo odehrávat na jaře 1919, tedy pouhých pár měsíců po vzniku Československé republiky. Bylo to v době, kdy v ryze české městě už převládali a významně německy mluvící obyvatelé. A právě tehdy se jako blesk z čistého nebe objevila zpráva. Žlutický kancionál se ztratil. Tomu však předcházel sled několika událostí. Marie Šulcová o tom v Lidové demokracii napsala.
3: Nově vzniklá Československá republika považovala kancionál za svůj národní majetek a graduál měl být převezen do Plzně. Do Žlutic přijel ředitel Plzeňského muzea a v městském muzeu, kde se graduál nacházel, vitrínu se zpěvníkem zapečetili. Odpověď občanů města, kteří dávno považovali graduál za odkaz svých německých předků, byla jednoznačná. Byla inscenována loupež a kancionál se 4. dubna 1919 ztratil.
1: Jak se později ukázalo, krádež měli na svědomí tři muži. Hermann Gehling, Max Jakob a iniciátor celé akce, tehdy 40-letý Hugo Lím, člen městské rady, majitel továrny na výrobu klarinetu a jinak také muž, o kterém ještě hodně uslyšíme. Kancionál ukryli v areálu místní piny. Hugo Lím v pamětní knize nazvané Dějiny a boj o kancionál ze Žlutic, kterou vydal v době druhé světové války, barvitě popisoval, jak Žlutický kancionál společně se svými dvěma soukmenovci údajně zachraňoval.
3: Tři odvážní Žlutičané přikročili po krátké poradě k činu. Hermann Gehling a Max Jakob fingovali v loupání, vnikli v noci v rukavicích oknem do muzejní místnosti, kde byl kancionál uschován, vylomili schránku a odnesli těžkou knihu. Nesli ji opatrně, stírali za sebou stopy, brodili se podél řečiště směrem ke skladišti, kde knihu starostlivě a odborně zabalenou uskladnili v pile tak, aby nemohla být nalezena. Ráno, když vešel skutek ve známost, upozorňoval na sebe a učinil se podezřelým Lím s úmyslem, aby stopy a podezření odvrátil od svých spojenců a soustředil je na sebe. Všichni se smějí a jsou radostně naloženi, když každý dobře ví, že kniha nebyla doopravdy ukradena, že byla pouze známými pachateli odstraněna mimo dosah hrozícího zásahu plzeňských.
1: Zmizení Žlutického kancionálu však vyvolalo mohutnou reakci. Jan Boněk vypráví.
2: Bylo kolem toho velké vyšetřování, které nakonec skončilo tak, že část městské rady byla zatčena a zavřena. Mezitím dokonce Žlutice obsadilo Československé vojsko. To byla jako velká akce, která byla rozehrána opravdu na nejvyšší úrovni. Abych to zkrátil, nakonec se do toho musel vložit sám předseda vlády Tuzar, který rozhodl, že Žlutice mají na svůj rukopis nárok a že se jim musí ten rukopis vrátit. Na to byla interpelace, kde se v Národním shromáždění velmi podrobně probíral celý postup, jak se to ztratilo, kdo to ukradl. A jestli teda Tuzar je připraven na to nést odpovědnost za případnou ztrátu kancionálu. Všechno utichlo, ale už kancionál vzbudil pozornost.
1: Příběh Žlutického kancionálu je rovněž plný paradoxů. Jedním z nich je skutečnost, že ještě před rokem 1919 byl kancionál uskladněn kdesi ve sklepě Žlutického muzea a byl zřejmě odsouzen k zániku. Teprve poté, co se o tuto památku začali zajímat odborníci z Plzeňského muzea, ke svému nemilému úžasu zjistili, že kancionál je plný plísně, částečně, i když ne fatálně, poničený. Byl potom vyčištěn a zachráněn. A poté, jak už víme, začaly vášně, včetně zmíněné krádeže. Tlak zástupců tehdejší československé moci na zadržené členy Žlutické městské rady byl velký. Cíl toho všeho byl zřejmý. Vraťte kancionál. Hugo Lím ve své zprávě později napsal.
3: Vzhledem k hrozícímu nervovému zhroucení jednoho ze zatčených bylo s těžkými srdci rozhodnuto navrátit knihu anonymním způsobem.
1: Kancionál byl v zápětí jakoby náhodně nalezen. Památka tedy zůstala ve Žluticích a byla opět umístěna v městském muzeu. To se nacházelo v domě číslo popisné 1 na náměstí. Přízemí domu sídl také okresní soud a věznice. O patro výše měl být správce věznice, kterým byl jistý Václav Karásek z Manětína. Další významný aktér příběhu Žlutického kancionálu. Uběhlo dalších několik let, to už se ale přiblížil podzim 38. rok potupného Mnichova. Aktivita sudeckých Němců v československém pohraničí roste, také ve Žluticích. Velmi aktivní je rovněž továrník Hugo Lím, v době první republiky senátor za Henleinovu stranu SPD. Marie Šulcová ve své historické studii napsala.
3: V září byla situace ve Žluticích nesnesitelná. V ulicích provokovali sfanatizované nacistické bojůvky, dmíchali nenávist proti Čechům a čím dál hlasitěji se domáhali připojení Sudet k Německu. V té době čeští úředníci, železničáři a četníci odstěhovali své rodiny do vnitrozemí a sami zůstali na svých místech i za cenu obětí vlastních životů.
1: Na svém místě zůstává také vzpomínaný Václav Karásek, když předtím poslal rodinu do rodného Manětína. Karásek žije, jak už bylo řečeno, ve služebním bytě v budově okresního soudu a zároveň také muzea. Přichází známá mnichovská konference, zrada západních spojenců a rozhodnutí o tom, že Československo musí odstoupit nacistickému Německu velkou část svého pohraničí. Hitlerovu Německu měly připadnout také Žlutice. V té době uzrává ve Václavu Karáskovi plán. Týká se právě Žlutického kancionálu. Karásek se rozhodne, že vzácnou českou památku Němcům ve Žluticích v žádném případě nenechá. Dále vypráví Jan Boněk.
2: Požádal manětinskou policii o pomoc. Ty se dlouho rozmýšlel, jestli teda jo nebo ne. Naložil tenhle kancionál na kolo a vyrazil do Plzně. Po cestě ho dojelo auto z Manětína, naložili kancionál. Musíme si uvědomit, že to je obrovská kniha, 28 kilo. Naložili ho do osobního auta, odvezli ho do Plzně na radnici. Tam se chvilku kolem toho kancionálu odehrávala taková jako hra, jestli ho tam nechat nebo ne.
1: Václav Karásek, ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, odvezl těžký kancionál na kole. Graduál sebral Němcům doslova před nosem. O pár hodin později vstupují nacistická vojska triumfálně do Žlutic. Představitelé města, v čele s námiž dobře známým majitelem továrny na klarinety a někdejším senátorem Hugo Límem, vedou představitelé nové nacistické moci do muzea, aby se pochlubili žlutickým kancionálem. A v zápětí prožijí šok. Kancionál je pryč. Hugo Lím později napsal.
3: V noci ze 4. na 5. října slyšeli vězňové ve směru od muzejních dveří rány sekerou a pád předmětu ze železa. 5. října se uskutečnil toužebně očekávaný vstup německých vojsk do města a tím jeho osvobození. Ještě uprostřed obecného jásotu a výbuchu radosti bylo příslušníkům německé branné moci ukazováno muzeum a přitom bylo se zděšením konstatováno, že dveře muzea byly násilně vypáčeny a že žlutický klenot byl uloupen.
1: Ztrátu žlutického kancionálu považovali žlutiční Němci a nejenom oni za mimořádnou potupu. O osud vzácné památky se začaly zajímat i tehdejší nacistické špičky, což Jan Boněk potvrzuje.
2: V tom okamžiku už se rozjela obrovská akce ze strany Německa. Do toho byl namočen osobně Adolf Hitler, ministerstvo vnitra v Berlíně, Česko-Německá škodní komise, což jsem nevěděl vůbec, že existovala, která vlastně řešila problémy, co mělo zůstat na území Sudet. Bylo to opravdu rozehráno na velmi vysoké úrovni.
1: Dovedete se vysvětlit, proč třeba zrovna Adolf Hitler na to měl takový zájem, nebo nacisté, že to bylo česky psaný?
2: Ten důvod byl čistě prestižní, protože oni měli v Mnichovské dohodě jeden z těch bodů, je, že nebudou ani nemovité památky nebo movité památky, s nima nebude hýbat. Tohle byl takový nejvýraznější asi důkaz toho, že Češi jsou bestie, které co mohou, že si prostě seberou, takže do toho se vložila celá ta hierarchie státní moci.
1: O tom, že nejde o žádné legendy, ale o holá fakta, svědčí vzpomínaná pamětní kniha, kterou v době druhé světové války sepsal Hugo Lim. V knize jsou totiž mimo jiné faksimile dopisů potvrzující, že o osud kancionálu se opravdu zajímaly ty nejvyšší nacistické špičky. Mezitím ale několik zasvěcených lidí hledá horečně způsob, jak žlutický kancionál spolehlivě ukrýt. Až se tato vzácná památka dostává do rukou archiváře hlavního města Prahy, doktora, později univerzitního profesora Václava Vojtíška. Mimochodem muže, který měl později sehrát významnou roli při pátrání po insigních Karlovy univerzity. Insigních, jež nám na konci války ukradli němečtí nacisté. Ovšem to už je zase jiná kapitola. Tehdy 7. října 1938 profesor Václav Vojtíšek vyslyšel prosbu ředitele Plzeňského muzea, aby žlutický kancionál ukryl. O 3 dny později, tedy 10. října 1938, převzal kancionál z ředitelových rukou. Odehrávalo se to bez jakéhokoliv potvrzení. Na černo, po vzájemném slibu mlčení. Němci ovšem po kancionálu horečně pátrali. Marie Šulcová napsala.
3: Žlutičtí Němci zuřili. Hned druhý den po obsazení města se o únosu rozeřval říšský rozhlas a označil zmizení kancionálu za neslýchanou loupež. Hned byl vyrozuměn říšský státní prokurátor v Chebu, spor byl postoupen ministerstvu vnitra v Berlíně a byla narychlo svolána Mezinárodní komise pro škody, jíž předsedali doktor Roše a doktor Klíbr. Také Karl Hermann Frank neopomněl informovat Hitlera o neslýchané loupeži německého majetku, takže i vůdce se odpoutal od map Evropy a vzkázal žlutickým Němcům, že bdí nad jejich požadavky. Nastalo složité pátrání po zmizelém graduálu.
1: Pátrání dostalo konkrétní obrysy po 15. březnu 1939, to když němečtí nacisté obsadili zbytek Čech a Moravy. Pátrací akce se ujal neúnavný Hugo Lim. Podařilo se mu zjistit, že kancionál odvezli vojáci z nedalekého Manětína. Okamžitě se tam rozjel. Muž, který dokonale znal zdejší kraj a zejména i zdejší lidi, zahájil své pátrání v hospodě. Jan Boněk vypráví.
2: Pod rouškou dávného přátelství zpovídal staré vojáky, kteří mu říkali, jo, my jsme před časem vezli nějakou knihu a tak dále. Takže dostal stopu. Stopa ho dovedla až do Plzně. V Plzně zase byly velké nesrovnalosti, kdo vlastně s tou knihou pracoval. Až teda jeden z úředníků si vzpomněl, že ho převezli do archivu města Prahy k doktoru Vojtíškovi, což byl teda městský archivář.
1: Václav Vojtíšek pochopil, že zapírat nemá cenu. Vše už bylo stejně prozrazeno. I tak však neměl žlutický kancionál jen tak vydat, ani pod hrozbou, že ho o to důrazně žádá samotný K. Frank a vrchní velitel okupačních vojsk Praze, generál Johannes Blaskovič. Václav Vojtíšek zůstával neoblomný. Později vzpomínal.
3: Já ovšem řekl, že jsem převzal kancionál legálně. Já kancionál vydám jen na potvrzení a prosím, legitimujte se mě. No a ten Altbürgermeister Lim vyňal dopis Hitlerův. Hitler v tom dopisu potvrzoval, že přijal zprávu, že žlutický kancionál je nalezen a vysloboval nad tím potěšení. Tak jsem říkal, ano, ale nemám zde rozkaz, abych kancionál vydal. Tak ten Lim telefonoval K.H. Frankovi a konečně asi po 2hodinovém jednání z ministerstva, nebo to bylo předsednictvo vlády, mi telefonoval kterýsi úředník, abych kancionál vydal, že se o to také zajímá velitel vojska Blaskovic a abych tedy na potvrzení kancionál vydal. Tak jsem kancionál vydal. Oni si sedli do auta a odjeli.
1: Kancionál byl tedy zpět ve Žluticích a Hugo Lím si ve svých vzpomínkách pochvaloval.
3: Bezvýhradně musí být uznáno, že četnictvo v Manětíně vyšlo v největším rozsahu vstříc a dosáhlo během krátké doby kamarádskou spolupráci mezi německým a českým četníkem.
1: V té době už Hugo Lím věděl, poté co promluvili další lidé, kteří Václavu Karáskovi s odvozem kancionálu pomáhali, jak se celá akce vlastně odehrála. Napsal o tom.
3: Dne 4. října 1938 telefonuje vězeňský dozorce Karásek do Manětína cestmistrovi Oldřichu Kličkovi a žádá o auto se dvěma vojáky, aby odstranil něco cenného, poněvadž hrozí nebezpečí z prodlení, že by věc mohla být uloupena německým vojskem. Na to přikázal Klička úředníkovi F. ze záložny v Manětíně, aby v doprovodu dvou vojáků odjel do Žlutic a převzal od Karáska něco cenného a dopravil do Manětína. F. se zpočátku zdráhal, byl ale Kličkou přemluven a provedl příkaz. Karásek, který byl vyučen zámečníkem, otevřel paklíčem první dveře do muzea, vylomil druhé dveře násilně a rovněž schránu, ve které byl uschován kancionál. Poté předal spolu s několika vojáky úředníku F. knihu dobře zabalenou, který ji ihned dopravil do Manětína a předal ji cestmistru Kličkovi. 6. října 1938 přikázal Klička řidiči Josefu Plicovi z garáže Václavík, aby spolu s panem L. odjeli do Plzně a tam na městské obci odevzdali balík. Václav Karásek jel také 6. října na kole do Plzně, aby potom za Lozou přistoupil do auta, které dopravovalo kancionál do Plzně, a přivázal si kolo na střechu. Jakmile dojeli do Plzně, předal Karásek kancionál v plzeňské radnici ve 14 hodin jednomu úředníkovi.
1: Nacisté měli sice kancionál, ale neměli to nechat jen tak. Spadeno měli zejména na Václava Karáska, který kancionál tehdy v říjnu 38. roku odvezl. Byl zatčen. Na rozdíl od několika dalších svědků, kteří promluvili, což on nevěděl, neustále zapíral. O několik desítek let později do rozhlasového mikrofonu tento unikátní záznam byl bohužel později smazán, vyprávěl.
3: Odsouzen jsem byl pro přípravu k velezradě, mimo ten kancionál. To jsem nevěděl, že to je v běhu taky. To jsem se dozvěděl až na Pankráci, kde už jsem byl pár měsíců. Dostavilo se tam gestapo, které mne vyslýchalo ve věci kancionálu, abych se přiznal, že jsem to tenkrát já provedl, že jsem to ukradl. Já jsem to popíral, nevěděl jsem, že to mají. Přece jim to nebudu vykládat. Říkal jsem si, Václave, ať to s tebou dopadne, jak chce, ale tuhle věc jim neprozradíš. Až potom praštili na stůl s trestním oznámením proti mně, kde byli uvedeni pachatelé, kteří to prozradili. Říkali mi, tady se podívej, ty šovinisto. Já se chtěl podívat, dostal jsem dvě facky a víc jsem se už nedíval. Jinak bych měl dnes možnost říci, kdo to vlastně všechno prozradil.
1: Jména těch, kteří tehdy Václava Karáska prozradili, jsou dnes už známá. Jejich nositelé jsou však již dávno po smrti. Zveřejňovat dnes jejich jména nemá, myslím, smysl. Ostatně, jak potvrzuje i Jan Boněk, ono prozrazení se dopustili při rádoby přátelské debatě v hospodě, zřejmě z naivity a nepozornosti. Což se vytrvalému pátrači Hugo Límovi, který hospodskou debatu mazaně zorganizoval, vyplatilo.
2: On tam v té knize to popisil, takže on zjistil, že Češi jsou neprůstřelní, že nikdo nic neví, nikdo si nepamatuje. A on teda šel za těmi vojáky do Manětína, pro něj ta stopa tam někde končila, tam prostě někde v hospodě se s nima bavil o tom, jak to vlastně tenkrát bylo. Oni to tam meziřečí, ta jména jsou známá, že ty dva vojáci, ano, on to tam ten autodopravce odvezl a oni to víceméně řekli z hlouposti.
1: Zatímco těm, co celou věc prozradili, se nic nestalo, odvážný a bytostně vlastenecky založený Václav Karásek, který svého času dokázal rozuřit i samotného Adolfa Hitlera a další nacistické veličiny, musel pomyslný kalich hořkosti vypít až do samého dna. Z pankrácké věznice byl deportován do koncentračního tábora. Válku přežil, ale s těžce podlomeným zdravím. Po válce, jak už to tak bývá, se vyrojilo několik domnělých hrdinů, dokonce i mezi těmi, kteří byť třeba nevědomky přivedli vyšetřovatele na Karáskovu stopu, kteří tvrdili, že kancionál zachránili. Marie Šulcová o tom napsala.
3: Zatímco si pravý únosce graduálu hojil koncentrákem zničené zdraví, oni hovořili o svém hrdinství a vypovídali, že kancionál ukrývali a dokonce celou válku. Nakonec ale zvítězila pravdivá historie žlutického kancionálu.
1: Václav Karásek zemřel v roce 1975 v Manětíně. Hugo Lím, který tak urputně pátral po žlutickém kancionálu, byl po válce za své aktivity, které významně přispěly k rozbití Československa v 38. roce, zatčen. Posléze byl vysídlen do Bavorska. Založil tam novou továrnu na výrobu klarinetu a kromě toho se stal předsedou místní organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zemřel v roce 1958. Profesor Václav Utišek se dožil více než 90 let. Odešel z tohoto světa v roce 1974. A ještě jeden paradox týkající se žlutického kancionálu. Archiv hlavního města Prahy sídl tehdy v jedné části staroměstské radnice. V době pražského povstání byla právě tato část zcela zničena. Pokud by tedy žlutický kancionál, lépe řečeno graduál, zůstal v archivu, je docela možné, že by dnes už neexistoval. Ovšem to je ono pověstné kdyby. Historie slovo kdyby, jak známo, neuznává. Žlutický kancionál je dnes uložený v památníku Národního písemnictví. Jeho cena se odhaduje na 300 milionů korun. Ovšem hodnota historická je prakticky nevyčíslitelná. Dokonalá faksimile kancionálu z dílny Jana Soboty je přístupná veřejnosti ve stálé expozici Muzea ve Žluticích. Budete-li mít někdy možnost se na kancionál podívat, vzpomeňte si na dramatické příběhy této české národní památky v letech 1919 a zejména pak v době německé okupace. Vzpomněte si třeba i na dnes již zapomenutého Václava Karáska. Na muže, který svého času dokázal dokonale vyvést z míry zpupné nacistické pohlaváry. Adolfem Hitlerem počínaje a třeba Karlem Hermanem Frankem konče.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat. A my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 20.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Pacienti s plicní fibrozou budou mít k dispozici nový lék a v pražském Rudolfinu dnes vystoupí vídeňští filharmonici. Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně zataženo, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se jim první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovna by měl být od příštího roku.
2: Fibróza způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí a nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
3: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
2: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
4: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
2: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Kratom bude patrně možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázán. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se má zvednout z 12 na 21%. Tato opatření v pondělí projedná vláda. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes hostí vídeňské filharmoniky. V pražském Rudolfinu přednesou houslový koncert světoznámého českého autora.
5: Kromě skladby Antonína Dvořáka zazní také baletní svita z Romea a Julie ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. Celý balet měl svou světovou premiéru v Brně v roce 1938. Solistkou večera bude americká houslistka a trojnásobná držitelka ceny Grammy Hilary Hahn. Vídeňští filharmonikové vystoupí pod taktovkou ruského dirigenta Tugana Sokjeva. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Policie odvolala pátrání po 78-letém muži ze Žumberka na Chrudimsku, který ve čtvrtek ráno odešel z domu a nevrátil se. Policisté ho včera večer našli mrtvého. Jeho úmrtí nevykazovalo známky cizího zavinění.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy, přes den zejména na horách, v Čechách pak ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíci metrech na horách většinou 14.
0: Doprava.
1: Na 53. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři zabrali pravý jízdní pruh, do kolony se brzdí na 49. kilometru a už je to asi na půl hodiny. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením u D2, to je T96. kilometr. A v Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici číslo 15 čekejte dlouhé kolony, delší je ve směru od Terezína. To byly zprávy, teď Aleš Cibulka a Tobogan.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Pohodu. Tohle je vlastně první živý potlesk 37. sezony Toboganu. Nabité studio 1, u mikrofonu Aleš Cibulka a důležitá informace na začátek. Dnešní tobogan, my z kopce si to velmi pečlivě číslujeme, má pořadové číslo 1500. 1500 premiérových sobot od roku 1990 jsme společně strávili. Já vám za to děkuji, vám všem. A věřím, že ten dnešní tobogán, který je připraven, bude odpovídat té monstrózní oslavě. Vy se díváte na můj oděv, vysvětlím to i našim rozhlasovým posluchačům. Bude to rockový tobogán, takže mám rockovou košili, kde jsou elektrické kytary, reproduktory a mikrofony. Ano, moje tričko vypadá nuzně. Je nuzné, ale prosím vás, je na něm kapela Queen, rád bych ukázal. To tričko jsem si koupil pár dní potom, kdy odešel Freddie Mercury, čili je z roku 1991, vypadá podle toho, je tam dokonce i zašitá díra, je na kalhotách Briana Maye, ale tohleto tričko je z roku 1991, dneska jsem si ho symbolicky vzal. A to proto, že si budeme připomínat ty nedožité osmdesátiny Freddie Mercuryho a já jsem moc rád, že je tady dneska mladý muž, kterého zatím třeba neznáte, ale poznáte. Tohle je Milan Devin a jeho kapela Pánové. Já myslím, že by to chtělo tak jako malinko zasvětit do té dnešní atmosféry po kvínovsku, jak vy to umíte. Jdeme na to. Tobogan začíná, hezké dopoledne.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Milan Devin se svou kapelou živě tady u nás v Toboganu. Vlastně první živá píseň 37. sezóny, první píseň, 1500. díl, Freddie Mercury dnes v hlavní roli. A já mám teď na vás zákeřnou otázku, na vás do publika. Je tady někdo, kdo viděl na vlastní oči živého Freddie Mercuryho? Kdo byl na jeho koncertě? On v Česku nikdy nebyl, ale někdo mohl být v cizině. Dívám se, jedna jediná ruka. Ale on je ještě tak skromný, že se nepřihlásil. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že pozvání do Toboganu už po několikáté, o to víc si toho vážím, přijal osobní přítel, kamarád, komorník, se říká zkrátka a dobře, Peter Freestone. Krásné, dobré dopoledne. Peter přichází a to je ten muž, který stál celý život po boku Freddie Mercuryho. A věřím tomu, že kdyby Freddie neodešel, tak ho dostane sem k nám do České republiky, protože Česká republika je místo, které si Peter vybral za své působiště. Krásné dobré dopoledne, pan Peter Freestone. Posaď se u nás. Milane, pojď k nám taky samozřejmě. Peter si může sednout kam chce, jako hvězda dnešního dne. Peter je tady, jeden mikrofon, pánové, Peter, tak, tamhle si čapni, Milane, druhý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My máme tu výhodu, když si s Peterem povídáme, on mluví česky stejně jako já anglicky. To je ten důvod, Milane, aby jsem chtěl, aby si tady teď byl, pač ty ovládáš oba jazyky naprosto dokonale. Ale já se budu Petra ptát a když bys byl v úzkých s češtinou, kterou máš krásnou, přejdi do angličtiny a přeložíme.
1: Já ti něco prozradím. Peter mluví dobře a česky, takže on se jenom stýká.
2: Ale jenom, jestli já rozumím otázka.
0: Budu hovořit, ano, jednoduše, jak je mi to blízké. Prosím tě, Petře, 80. narozeniny, znovu se zvedl ten zájem o Freddieho, ty jako jeho blízký přítel. Na co v těchhle dnech, kdyby ta osmdesátka nastala, na co myslíš, co se ti vybavuje, jaký to je pocit?
2: To nevím. Určitě would be. Bylo by. That depends what you want to say afterwards. A huge party.
0: Ano.
1: Byla by to obrovská party.
2: Ale pro možná 20 lidí nejbliž.
0: Jasně. Já jsem se kdysi Petra ptal, jaký by Freddie Mercury byl, kdyby mu bylo 80. A on mi tenkrát odpověděl velmi zajímavě, že ta představa je nemyslitelná, že on jakoby věděl, že se tak vysokého věku nedožije. Dá se to představit, jaký by byl Freddie osmdesátník, nebo ne?
2: Tady ne. Ne, neexistuje. Proč on byl furt mladý. Kdy on byl 40, on byl mladý. Tak jestli on byl 80, to bude stejný. Bude čaj za ráno, šampanský za opoledne, vodka za večer. Tak bude stejný.
0: Já jsem mluvil o tom, že Freddie nikdy nebyl v České republice. Je to tak. Bylo to určitě dáno i politickou situací. Kdyby neodešel v tom roce 91, přijel by, viď? Byl by v České republice později.
2: Ale on byl na, nebyl v České republice, ale Čekoslovakia.
0: Aha.
2: On byl na loď od Vídeň do Budapešť.
0: Mm-hmm.
2: So on byl na Bratislava.
0: Čili aspoň tak. Zas no. Máme Slovákům co závidět.
2: Ale to byl 40 let dřív.
0: Mm-hmm. No. No, tak to už je let, jako to moje tričko z roku 91. Ano. To se tady tenkrát prodávalo. Ano, tvůj smích je upřímný, chápu ho. Milane, prosím tebe, teď otázka na tebe. Mnozí určitě byli překvapeni, když tě objevili, mnozí tvé jméno znají. Kde se vzal Milan Devin a co má společného s Freddiem a nejenom s Freddiem? Pro ty, kteří tě teď zaznamenali úplně prvně.
1: No to je taková složitá otázka. Já víceméně s Peterem spolupracujeme 15 let a jméno Devin není mé rozené. Já jsem prošel změnou příjmení. A takže vlastně s tou skupinou Queen je spojeno to, že vlastně díky Freddymu a skupině Queen jsem se vlastně dostal k muzice, protože odmala to doma hrálo. Na kazetách nebo videoklipy se pouštěly na VHSce. No a prostě mě to tak imponovalo, že jsem chtěl dělat muziku díky Freddymu. No a ty cesty jsou v životě různorodé a vlastně nás to spojilo s Peterem a to dalo mnoha dalším různým projektům. Takže vlastně mohu říci, že za muziku a za to, že dělám to, co dělám, může Freddie Mercury.
0: Je něco konkrétního, na co ses vyptával? Protože ty samozřejmě, vaše kapela hraje jeho písničky, ale ta interpretace je tvoje, je to Milan, byť jsou to jeho písně. Na co ses vyptával, jak to dělával Freddy, když Peter je ten, kterýho se můžeš zeptat? Je něco, co tě konkrétně zajímalo?
1: Tak vyptával jsem se za těch 15 let, jsem měl mnoho otázek, ale vždycky mě zajímala ta příprava na koncert anebo studiová práce, jak to probíhalo ve studiu. A takže tam některé věci mě velice překvapily, některé mě zaskočily. A víceméně je úžasné sledovat to, že ta dnešní doba je úplně někde jinde oproti té dřívější, protože dneska se to všechno trošku dělá více utaženě, řekněme. Je to prostě profese jako taková. Dřív se více ti muzikanti bavili a bylo to takové trošku rozjívenější, řekněme.
0: To si řekl hezky, decentně, rozjívenější. Jak říct decentně, že se víc chlastalo a drogy, a tak bylo to rozjívenější takové. Píce, líbila by se dnešní doba Freddymu, Instagramy, já nevím, co všechno, počítače. Líbilo by se mu v 21. století? Kýveš hlavou, že ne?
3: Pro instantní fotky a tak možno, protože furt on měl ten Polaroid kamera, starší byl jako velký, jako takhle. Ale on měl furt. Pro takhle ano, ale fakt všechno může být na celý svět na 2-3 pěžiny. To myslím ne.
0: Ne.
3: Ne. Instantní věc jako takhle nebyl jeho... Mm-hmm.
0: Nebyl to jeho svět?
3: Ne. Ne. A taky, dnes moc... muzikanti dělají hudba doma.
0: Ano.
3: A potom na studio pro ten konečný mix.
0: Konečný výsledek, ano.
3: Ale pro Freddy nikdy on chtěl vůbec nic od práce, protože hudba byl práce, doma.
0: Ano.
3: On musí dělat nahrání. On byl na studio.
0: Ano.
3: To byl jako kancelář. Doma byl doma. Já myslím, tohle moderní věc nebyl... Nebyl jeho... Ne. Not his cup of tea.
1: Nebyl to jeho šálek kávy nebo čaje.
0: Ano.
3: Čaj. Kávu ne.
0: Určitě miloval samozřejmě i své publikum a určitě by se i divil, kolik mladých obdivovatelů má v 21. století a že je mu věnován třeba dnešní tono, že je mu věnován tobogán, to by se divil úplně. Ale dívám se na Milana, jakou si teď dáme další píseň, co se svou kapelou připomenete v dnešním queenovském toboganu, než dorazí další legendy. A pozor, dneska pro vás budeme mít překvapení, protože uslyšíte píseň, kterou v rozhlase ještě nikde nehráli. My budeme první.
1: To bude světová premiéra.
0: No tělžišma, kde jinde? Dobře jste si vybrali.
1: No, my si dáme skladbu I Want It All, protože my jsme vlastně se svou skupinou předělali a aranžma písní skupiny Queen pro Peterový talk shows, takže protože já nejsem Freddy a rozhodně se nechci a míchat do toho směru, že bych to nějak nepodobal, to ani nejde. Takže jsme zvolili trošku svou cestu pro Peterový talk show, tak si dáme ochutnávku. Z Peterovy talk show skladba I Want It All.
0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, posloucháte dvojku Českého rozhlasu Pohodu. Dnes si tu připomínáme 80. Freddie Mercury, které by měl 5. září. Je tady Peter Freestone a Milan Devin se svou kapelou a další hosté se chystají. Zůstaňte na příjmu.

0: Diváci, milí posluchači, 1500. tobogán, připadám si jako ve Wembley. Dylan Devin se svou kapelou. Děkujem, Peter Freestone je tu. A dovolte mi, abych přivítal další dvě ohromné hvězdy. Přicházejí Petr Janda a Pavel Šporcel. Pánové, krásné dobré dopoledne. Vítejte v přímém přenosu dnešního jubilejního toboganu. Pojďte sem za námi. Pavel dává v naší uličce mezi diváky neustále přednost legendě. Petr Janda, pojďte sem za náma nahoru, pánové. Petře, ahoj, zdravím, Pavle. Krásné, dobré dopoledne. Pavel se svými tradičními klasickými modrými houslemi, Petr se svým nástrojem, což značí, že budou hrát. Pánové, vítejte, mikrofony jsou před vámi. No a první otázka je samozřejmě
1: dobrý na večer, dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Jak jsi na to přišel, dobrý že den, budeme hrát?
0: Den. No ale já, hele, jdeš za, a jak jsi přišel na to, že je večer?
1: No, protože jsem tak zvyklý.
0: Že jo? Ale my tady furt máme dopoledne jako... Já vím, že vy hudebníci normálně v tuhle době ještě neexistujete, ale bude... držme se toho dopoledne.
2: Ale prýza bude třeba večer, tak se to bude hodit, ne?
0: Ty jsi chytrej, to je vlastně pravda. Ano, dobré ráno, odpoledne, večer. Petře, prosím tebe, ty, legenda samozřejmě, kytara, neodmysli tebe, k tobě patří, co k víni? Co k víni, Freddie Mercury, Brian May samozřejmě. Nakolik to jsou pro tebe legendy, idoly, inspirace? Když tu dneska vzpomínáme na Freddyho.
1: Cokolik.
0: Top. Co ti to říká? Nakolik oni jsou pro tebe legendy, inspirace?
1: Já myslím, že to je všecko. Já prostě... Já mám několik takových inspirací, musím aha říct. Jo. Tak řekl bych, že kytara je taková jednička. A vždycky byla jednička, ale teď jsem to trošku přehodnotil na starý věk.
0: Ano.
1: Teď mám jako vyváženou jedničku děti. Tak teď to mám takový vyvážený, takový děti a kytara, to jsou ty dvě největší inspirace. Protože ženská tím uteče, když je zapotřebí, nebo ty utečeš jí, ale ty děti prostě ti zůstanou. A kytara to je to samý. Pokud se nezraníš, pokud nemáš zdravotní handicap, jako já zaplať pámu nemám, tak můžeš hrát vlastně věčně. A vím, že vždycky, když mě bylo hodně ousko, když mě právě ta ženská utekla nějaká, tak jsem si hrál na kytaru, tím jsem to jako se snažil eliminovat.
0: To jsou praktické informace do života, rozumíte to? Já mám tu výhodu, že mě baba nikdy neuteče, víš co? Když to vyřešíš, jako jsou způsoby, jak se to dá vyřešit. Pavle, prosím tebe, ty samozřejmě houslista, jasně, ale když vemem Queeny, Freddyho, celou tuhletu jejich slavnou éru, jak tebe to poznamenalo? Jak tebe se tohle dotýká?
2: Tak Queen a Freddie jsou obrovské legendy, takže ty písně asi známe všichni, zkrátka z rádia, z Alp a tak dále a tak dále. Nikdy jsem ale nečekal, až do pár let nazpět, že budu dokonce hrát Freddieho a Queenu skladby. A když jsem začal před 2 nebo 3 lety hrát můj nový rokový program Rebel s modrými houslemi, se kterým objíždíme republiku a chystáme se na turné a tak. A jedna z těch, nebo možná už víc, z těch skladeb budou právě i Queenu. A já jsem to chtěl rozšířit, ten základní repertoár právě o skladby Queenu a Freddieho. A celkem tak ekologicky mě napadlo, že ta pro mě nejznámější nebo taková vnitřnější skladba, která by se i k těm housným hodila, byla Bohemian Rhapsody, nebo je. A já jsem si říkal, hele, když, jak bychom to mohli pojmout, tak ten začátek, oni tam zpívají 4 chlapy, já mám 4 struny, takovej krásný bachovský chorál, že on ten Bach je hodně k tomu roku jako hodně spojený a rockeři se inspirovali Bachem vždycky, včetně tady Peti Jandy, že samozřejmě, se kterým si vždycky povídáme o Bachovi a tak. A jsou to krásné konverzace. No nicméně, tak ten začátek, a když máte potom to Mamma Mia, ten prostředek, že, tak jsem si zase říkal, tam bych mohl hrát taky jako solový housle, takový jako paganinský. No a my jsme to potom natočili live z koncertu v obecním domě a díky tomu jsme se dostali a díky tady pánům vlastně, kteří nám pomohli se dostat teď před týdnem pár dny na vlastně je to přesně týden, tak jsme hráli na Freddie Days, což je takový globální oslava Freddieho Mercuryho jako takovýho, letos ještě o to větší, že se slavilo 80 let, čo, Freddieho narození a my jsme tam hráli hodinu a půl trvající koncert před úžasnými lidmi a naučili jsme se i kvůli tomu dalších 11 písní Freddieho Mercuryho. Takže já mám teď v repertoáru 12 neuvěřitelných, krásných a spousta z nich těch opravdu těch globálních hitů pro moje housle, ať už teda modrý housle, nebo moje elektrické housle s mojí rockovou kapelou. Takže my rozšiřujeme ten repertoár. A musím říct, že znova to ukazuje, že hudba je buď špatná nebo dobrá, ať už je klasická, rocková, popová, techno, já nevím cokoliv. A že když je dobrá, tak není úplně nejnutnější tam mít ty slova. Sorry, Peter, já vím, že Peter píše nádherný texty a oni měli nádherný texty. Ale zkrátka, že ten základ je dobrý i pro tu v té instrumentální podobě. Protože já samozřejmě nespívám, že jo? Já hraju ty pěvecký linky a má to jako svůj neuvěřitelný jako apíl, energii, a smysl tyhle ty skladby, které už jsou svým způsobem klasická hudba, že jo, prostě v rockovém podání, tak má to smysl hrát. A já jsem neskutečně šťastný, že jsem se k tomuhle tomu repertoáru dostal. I díky Petrovi, i díky vlastně Báře, rodině, mým holkám, že jo, byli jsme na filmu a tak dále. Takže tohle to všechno mě jako neskutečně inspiruje. To zase pro mě taková druhá jakoby linka té klasické hudbě, tak i tyhle ty odbočky.
0: Nádhera. A my máme zase do budoucna kde brát v Toboganu tvůj nový repertoár. Hele, ty říkáš, že nespíváš. Před lety, kdybych ti řekl, že budeš mít rockovou kapelu, tak se mi taky směješ. Kdyby Barušce někdo řekl, že bude zpívat, dneska zpívá, ale nic už není, jak bylo, všechno se mění. A my tady dneska zahrajeme ze záznamu, to bude jediná píseň, kterou vám pustíme ze záznamu, protože to by bylo tak složité tady dát dokupy, ale co si teda vlastně poslechneme? Milane a ty jako strůjce té celé věci, máme tady hlavní interprety tvůrce, co to teda vlastně uslyšíme, pane architekte?
3: My jsme totiž připravili skladbu, která se jmenuje Can't Take It Anymore. Už to dál nemůžu, už dál nemohu. A je to vlastně otextované právě Petrem a skladba pojednává o tom, jak se Freddy cítil v posledních měsících svého života, protože hrdě bojoval vůči té zákeřné nemoci a nedal nikdy najevo, že by ho něco bolelo, nebo nedal by najevo, že ho ta nemoc nad ním začíná vyhrávat. No a my jsme se snažili, trvalo to 10 let, tato skladba se 10 let tvořila a nikdy to nebylo úplně ono. No a v loňském roce mě prostě něco osvítilo, tak jsem říkal Petrovi, hele, ten text vytáhneme. A začal jsem to stavět na tom, že chceme zobrazit v té skladbě základní rysy Freddyho charakteru, což je rock, opera, klasika a ve videostvárnění balet. No tak jsem začal přemýšlet, říkám, no koho oslovím, aby to teda bylo opravdu charakteristické. No tak logicky za rockovou scénu v České republice, kdo jiný než Petr Janda, takže jsme si zavolali, skladbu si poslech a souhlasil, což bylo obrovské potěšení i pro Petra, protože samozřejmě milujeme skupinu Olympic, Petra taky, takže to je jasně dané. A říkám, no a co s tou klasikou, kdo udělá ten most? Tak nás napadl právě Pavel, protože on pojí tu rockovou scénu, klasickou s tou rockovou. No a přizvali jsme a Daniela Matouška a Petru Alvarez k té operní části. No a z toho vznikla vlastně taková rock opera, která vzdává hold Freddymu.
0: Zeptám se a možná asi v tuhletu chvíli Petra, je fascinující, že v dnešní době samozřejmě HIV, AIDS je nemoc, která už samozřejmě je to někde jinde než před těmi lety v 90. letech už se to dá léčit, samozřejmě asi osud Freddyho by byl malinko jiný. Přestal Freddy doufat, že to zůstane, anebo jaké byly ty poslední chvíle, ty poslední týdny, měsíce, to, o čem si psal v té písni?
1: Ne, on znal. Mm-hmm. On znal od rok 87.
0: Mm-hmm. Diagnózu svoji.
1: Ano. Mm-hmm. On znal, za konec bude jeho smrt. Ale nikdo znal, jestli byl 6 týdny, 6 měsíců, 6 let. Nikdo zná. Ale on...
0: Klidně to řekni anglicky, jestli to je jednodušší pro tebe.
1: All he knew was that the time was short.
3: To, co vlastně Freddy skutečně věděl, že jeho čas je velice krátký, ale nevěděl, kolik mu zbývá. Mm-hmm.
1: Freddy was all about music and he did
4: more recording in those last years than he had done in the time before.
3: No a Freddy byl sám u sobě jenom vlastně zapřežen. Freddy byl u muzice. No a on natočil více práce za poslední tyto roky, než za celou vlastně předchozí dobu, než zjistil, že je nemocný.
4: He knew when the end was coming and he decided that it was going to end now.
3: Věděl a cítil, když se blíží jeho konec a on byl tím, kdo rozhodnul, kdy to právě přijde.
0: A my si teď pustíme na vlnách Českého rozhlasu tu píseň, o které jsme si povídali a která vlastně pojednává o těch posledních chvílích Freddie Mercuryho. Nádherný text Peter Freestone. Tady je to.

Dámy a pánové, ve světové premiéře tady u nás na vlnách Českého rozhlasu v 1500. toboganu Can't Take It Anymore. Jakoby ožili Queeni, Bohemian Rhapsody, do toho

0: Já jsem moc neposlouchal, promiň, ale já jsem zrovna něco dělal, ale nějak mě to, něčím mě to zaujalo, no. Prostě jsme se dohodli, že se teda navštívíme, že mi ten projekt představí. Jsem strašně rád, že jsem kývnul, to by byl opravdu moment, že bych se na to vykašlal, jo, že bych se na něco vymluvil. Ale víte, já mám jednu vlastnost, já neumím lhát. A mě, když někdo zeptá, jestli mám volno, a když mám volno, tak já řeknu, že mám volno.
1: No ale počkej, ten honorář za to byl úžasný. Ty se mi v pondělí, když jsme se viděli na premiéře filmu o Báře Basikové, chlubil. Co jsi za to dostal a co máš doma novýho? Kytaru.
0: Jo, já jsem dostal kytaru od Milan mě přivez, to mě udělalo strašnou radost. To je Brian Mayer, kytaristu od Queen, mám velmi rád. Je to ikonický kytarista, světov první třída, prostě první liga. A dostal jsem kytaru takovou malou, mám ji tady, bohužel jsem ji mohl přijít ukázat. Ona je velmi malá, ona je takhle veliká asi. A mám tam napsáno Petrovi Jandovi, že jako věnuje Brian May, tak to mě udělalo radost, tak to byl ten velký bonus, ale mě udělala radost celá ta písnička. Ta je opravdu krásná. A já ti gratuluju, super.
2: Moc děkuju, moc si to vážím.
1: A ty, počkej, ale my to, a ty máš v šatně tu kytaru, tak si ji potom ukážem.
0: Jo, není problém.
1: Ano, pro rozhlasové posluchače uvidíme ji po přenosu a jenom kde jste u rozhlasových přijímačů, je asi takhle velká. Jo. Jenom abyste si to doma dokázali. Ano, Petr ukazuje ještě přesněji. Ano, takhle jo. Ano, no, myslím, že lidé, kytara, takhle malá. To snad.
0: To pro liputány.
1: Jo. Ano, my vám ji vyfotíme a lípneme to na Instač. Pavle, jak jsi to užíval ty, prosím tě, krásný housličky, nádherná skladba, teda klobouk dolů.
3: Ta skladba je povedená, Milany, jako super. A to jste ještě neviděli ten klip. Mm-hmm. My k tomu máme úžasný klip, tak všechny zvu, aby si na něj podívali na YouTube a všude možně, kde samozřejmě je. Já jsem byl moc potěšený tou nabídkou, protože už o Fredim jsem tady mluvil a ještě pro mě to má takový podtext, nevím, jak moc jste tady o tom mluvili na začátku, ale ta nadace prevence, že AIDS a HIV, tak to má tenhle ten podtext jako pro mě taky hodně, hodně silný, který souvisí s tou skladbou a s tou celou nadací. A když jsem tady tu nabídku dostal, tak já jsem taky člověk, který když má čas, tak většinou neumí říkat, že ne, a ten čas jsem si samozřejmě moc rád našel na takovýhle typ projektu, by člověk prostě pomoc jako měl, byť já jsem člověk, který hodně spolupracuje s neziskovkama a dělá spoustu jako benefičních věcí, tak tohle mi přišlo, že má opravdu jakoby jako smysl, plus teda ta velikánská nadstavba, která se ukázala teprve až potom, a to bylo na tomto krásný, že jsme ten klip křtili právě na tom Friday Days v Montreux, takže svým způsobem to viděl jako vlastně celý svět. Ale to je všechno jako Milanova zásluha, protože on je opravdu ten otec té myšlenky a toho všeho a samozřejmě krásný text Petra. Takže pro mě, jako myslím, mám radost z toho, jak jsem to zahrál. Musím říct, že mě to potěšilo hned tady po krásném sole Peťově, že jsme si to tam tak prostě společně jako rozdali. Opravdu s Peťou se známe prostě léta, máme se rádi. Takže ta celá skupinka lidí, celý to natáčení, nejenom toho, i toho klipu vlastně, nejenom té hudby, tak byla jako opravdu jako radost a je mi ctí být součástí.
1: Povedlo se to, kluci. A já jsem hrdý na to, že jsme to zahráli poprvé tady na dvojce a věřím, že ta písnička se dostane do běžného playlistu. Ale Milane, to, o čem se vlastně teď zmínil Pavel a co bychom měli říct, je ještě fascinující, že váš projekt je takový, že vlastně Petr s Milanem jezdí po školách a varují tu současnou mladou generaci před strašákem nemoci AIDS, kvůli které Freddy odešel. To je fascinující. Co to je za projekt? Alespoň stručně, protože tomu vy se věnujete hlavně a to teda fakt klobouk dolů.
4: My jsme před 13 lety založili projekt Titanic Freddy AIDS, kdy vlastně žákům základních a středních škol ukazujeme vlastně například Freddyho poslední 4 roky jeho života. Je to uspořádané tak, že vlastně poukazujeme na ten Titanic a na Freddyho, že tam jsou dvě velkolepé věci, které byly potopeny maličkostí oproti jejich velikosti a bylo to nečekané a byla tam ta nerozvážnost, takže vlastně otevíráme tu pandořinu skřínku a těm žákům říkáme doopravdy bez cenzury, jak ten Freddy se trápil, jak vlastně umíral. A je to prostě projekt, projekt, který díky tomu a teďkon všem těm konsekvencím jsme dostali oficiální záštitu Ministerstva zdravotnictví. Založili jsme novou organizaci Up to Life, kde chceme pomáhat mladé generaci prostě v různých věcech.

0: a misí se na to různé věci. A spolupráce oficiální s The Mercury Phoenix Trust, což je nadace, kterou založili členové skupiny Queen. Takže pro nás je to poselství obrovské v tom říct těm mladým lidem, hele bacha, ono to tu je a máme tu 20, asi nevím přesně číslo, ale do 30 čísel měsíčně je nově nakažených v České republice, jestli se nepletu přesně. Takže ono dneska už to není otázka života a smrti, ale je potřeba si dát pozor a případně se testovat. Takže to je naše poslání té mladé generace říct, ono to tu stále, ono se na to nezapomnělo.
1: Děkujem, pánové. Klobouk dolů. Peter se tváří tak skromně, ale přitom je to tak záslužná činnost. Pánové, máte tady ty nástroje. Pohled na hodiny říká, že se blíží poledne, kdy se pomalinku budeme loučit. Zaspíváme si. Zaspíváme si. Pojďte nám, že si chcete zaspívat taky, pane profesore, zaspíváme si. Že bychom dali nějakou píseň, já to vím, jaká to bude. Pánové už se zvedli a odcházejí ke zpívacím mikrofonům, takže vám to neprozradí a já vás v tom možná nechám, jo? Schválně, co to má společného s Queeny, s Freddym, s Petrem Jandou, s Olympikem, nechte se překvapit. Teď tu vznikne něco, co v téhleté podobě uvidíte, myslím poprvé, další světová premiére, Milan Devin, k tomu Petr Janda, k tomu Pavel Šporcel a my dva s Petrem Freestonem a vy všichni jako diváci a posluchači. Tak si na tom zgustněte na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, tak tohle jsme tu v přímém přenosu Českého rozhlasu ještě neměli. Peter Freestone, Petr Janda, Pavel Šporcel spojili své síly tady u nás v přímém přenosu Toboganu, který má, jak už jsem říkal, pořadové číslo 1500 a Peter Freestone se chopil mikrofonu.
1: No, protože já miloval tento písnička pro já nevím kolik let. Už já miluju ještě víc.
0: Děkujeme. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že to je původně teda písnička od Queenu, že to napsal Freddy. Já jsem si opravdu myslel, že to je písnička Olympiku původně. Jo, já taky se tady ozval kecam, já jino samozřejmě, to je olympická písnička, naletěla. Podívejme se do budoucna, co nás čeká, jak jsem říkal, 37. sezona Toboganu zahájena a já vás pozvu rovnou na příští týden, kdy se přesuneme výjimečně do vršovického divadla Mana a budeme slavit 80. narozeniny, tentokrát i s oslavenkyní. 80. bude mít Daniela Kolářová. Gratulovat jí přijdou třeba Libuška Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová s Petrem Kostkou, Hynek Bočan, Jiří Stivín a Marie Putnerová připomene písně Dámy, kterou Daniela Kolářová miluje. Hned potom budeme vysílat z Ypsilonky, tam si připomeneme, že Mirek Kořínek už je v Ypsilonce 60 let, potom u nás bude mít 80. Honza Nedvěd, no a samozřejmě vás všechny zvu na speciální tobogan, který budeme vysílat 3. října, dvouhodinový přímý přenos z Pražské křižovatky, kdy si připomeneme nedožité 90. Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a hrát a zpívat bude Aneta Langerová se svou kapelou. Vstupenky samozřejmě na dvojka.rozhlas.cz. A pozor, překvapení na závěr, hlavně pro vás u rozhlasových přijímačů, přichází Petr Janda s kytarou, kterou mu věnoval Brian May. To je ona. Pojď sem za námi. A není tak malinká, jak si říkal. Je krásná. Dárek od Briana Maye. No a samozřejmě uděláme fotku a dáme to na Instagram, abyste to viděli i vy všichni. Ano, Petr Janda pečlivě prochází všemi řadami. No, já jsem řekl, na co se těšíme my v Toboganu, ale na úplný závěr je tady začátek sezóny, vezmu to pěkně po pořadě. Pavlíku, na co se těšíš ty? Co jsi přichystal? Co teď máš v hlavě, čím žiješ nejvíc?
2: No, děkuju za otázku. No, pro ty české posluchače, kromě toho, že budu různě po světě hrát i natáčet, tak chystám turné, které se jmenuje Bacha na Rebela, takže spojím jako možná jeden jediný ze světových kolegů umělců, nevím, spojím klasickou hudbu, tedy Bacha a s tím rokovým repertoárem, takže v první polovině budu hrát své bachovské album, které se jmenuje Air, a v té druhé polovině budu hrát moje album Rebel s modrými houslemi. To opravdu nikdo nedělá, aby hrál v první půlce něco. Vždycky je to takový, že uprostřed se zahraje kus klasiky, když už teda, aby se neřeklo, ale já to opravdu takhle jako ukážu obě ty stránky. Hrál jsem to zatím jedenkrát a dokonce chodili lidi, jak ten Bach byl úžasný v té první půlce. Takže je to opravdu jako pro všechny. Srdečně vás zvu, myslím, že začínáme 18.11. A v Praze, což je pro mě důležitý, tady ještě v souvislosti právě s tou novou písní, tak v Praze budeme 30. listopadu v Obecním domě ve Smetanově síni a dohodli jsme se s Milanem, že ho pozvu jako hosta na tu druhou půlku samozřejmě a zahrajeme společně mimo jiné tu píseň I Can't Take It Anymore, kterou jsme slyšeli před chviličkou a Petr Janda sice říkal, že nebude zpívat a hrát, ale že tam moc rád přijde jako posluchač, on je můj takový velký fanda, fandíme si navzájem, takže to je jako fantastický. Tak samozřejmě srdečně zvu všechny posluchače. Děkujeme. I vás tady,
0: děkujeme, abyste přišli moc na koncert. Děkujeme moc za pozvání. Petře, co čeká tebe samozřejmě, kromě péče o tvé nejmenší ratolesti, na co se těšíš ty?
3: Já jsem letos mám asi 100 koncertů, takže nebudu jmenovat všechny, to bychom tady byli dlouho. A některý jsou fakt zajímavý, třeba jsme hráli na Zemplínský Šírově. Aha. Tam se jde asi 2 dny. Je strašná dálka. No a hrajeme taky v Praze, dneska hrajeme v Praze, někde Praha 12. Já když jsem byl malý kluk, tak si pamatuju, že vždycky hlásili Československý rozhlas, Vinohradská 12, Praha 12. Že jo, že to tak bylo.
0: No, no na mě se nekoukej.
3: Tady bych našel nějaký zpřízněný duše.
0: No, to bylo někdy po válce, prosím tě. No, ano, tady...
3: A dneska no, ani nevím, kde ta Praha 12 je.
0: To je někde vedle Prahy 13 a 14, jako, ale ona už je Praha 25. Ale když tak jsem koukal na tu novou sezonu Toboganu a plánujeme už příští rok. Ty jsi v Toboganu slavil 80, pamatuješ? A příští rok už to bude 5 let. Že bychom zase něco spali. Máš volno?
3: No, to bude zase trošku víc.
0: Jo.
3: Prosím tě, volno asi mám, protože neumím lhát. Ale já to nevím, opravdu to nevím.
0: Jo.
3: Ale myslím, že já to slavím nějak 2. května. Myslím si, že managing nedá na ten den koncert, to by bylo blbý.
0: No ne, tak někdy kolem, já se
3: pozvolím. Pokud by to nebyl nějaký dobrý kšeft extra, teda jako jo.
2: Já zase rád přijdu. No, já už jsem to slavil s
0: Peťou. Ty u toho nesmíš chybět. No, na závěr, Milane, ještě velmi stručně, co chystáš ty s Pítrem nebo sám?
4: Tak v tuhle tu chvíli se svojí kapelou připravuji na studiové album. Máme před sebou 3 alba. Za 14 let jsem připravil 3 alba, takže to americký rock, americký folk. A připravujeme se teď na 14-denní turné po Německu s projektem podstaty Davidu Bovýmu se symfonickým orchestrem, takže nás čeká velice pěkné turné po Německu, takže listopad jsme v Německu a nejblíž jsme v Berlíně 29. listopadu, takže, nebo 27. takže můžete dorazit za námi.
0: Ty jsi tak na nás kouknul, jako že jsme v Berlíně každý týden.
4: To je kousek.
0: Pítře, prosím tě, co chystáš? A nebo ty jako penzista už, ano, poprosím o mikrofon jenom, Davide, ano. Na co se těšíš, co chystáš?
1: Jestli lidi travel.
0: Cestují?
1: Do Budapešť. Jsem tam moc pro ten Freddy exibice tam. Mm-hmm. Ten velký, je moc velký exibice. Je tam až do... Duben. Konec Duben. Je tam a jsem tam... každý měsíc.
0: Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Mně se líbí, jak už jsme evropský pořad, jako jiný bych zval prostě do Šumperka a do Brna, my do Berlína, do Budapešti. Děti přijedeme, přijedem všude. Děkuju vám moc, že jste si udělali čas, přišli. Milan už si správně strčil do ucha na sluchátko, protože nebo takový ten, co to máte, ten in-ear, jak to vy mladý nosíte, protože nás čeká ještě závěrečná píseň dnešního 1500. Toboganu a já jsem šťastný, že dorazili Petr Janda, Pavel Šporcel, osobně Peter Freestone a jsem rád, že tady byla kapela Milana Devina a je tady se závěrečnou písní a my si pak dáme ještě nášu pozor, my tady budeme hrát a zpívat. To bude Mejdan jako za Freddyho. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a budu se na vás těšit.
5: My bychom chtěli moc krát děkovat za pozvání, za úžasnou atmosféru, milým hostům, za spolupráci a dáme si skladbu, kterou jsem měl tu čest zpívat s Mikem Morenem, což je vlastně pianista, který s námi pracoval na této skladbě a složil s Freddym album Barcelona. A teď si dáme tu nejoblíbenější skladbu Freddyho Mercuryho a to je Somebody to Love.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Na Pohodě vám tentokrát nabízíme rozvernou rozhlasovou pohádku z roku 1969 o zakletém vladaři s Ladislavem Peškem v hlavní roli. A co myslíte, poštěstí se nejmladšímu synovi donést čarodějný lék jeho otci, kterého zaklela Baba Jaga? Dozvíte se. Příjemný poslech.

Jdu vám povídat pohádku o jednom nehezkým králi. Sedněte si ke mně do chládku, jestli vás slunce moc pálí. Pohleďte na toho staříka. Má sice zlacenou korunu a čepejří se na trůnu, ale slyšte ho, kerak si naříká.

0: hezký, udatný syny a přeci jsem nešťastnej. Pámbičku nebeskej, proč jsem tak nehezkej, že se ode mě každej s odporem odvrací? V oči mám psí, fousy kočičí a celej v obličej chlupatej jako pes. Co si přeješ, milé Jiříku?
1: Rád bych věděl, drahý oče, proč máte v oči psí a fousy kočičí?
2: Nehezký král se rozhněval, uchopil šavly a mrštili po synovi. Šavle se zatěla do trámu tak sprutka, že Jiřík z komnaty jen tak utekl. Za chvíli šel k otci Jeník, prostřední syn. Taky on se krále ptal, od čeho je tak nehezkej. Ale pochodil stejně jako Jiřík. Král se rozpálil hněvem a mrštil po synovi šavlí. Ta se zatěla do trámu a Jeník jen tak z komnaty utekl. Ale bratrům venku neprozradil, co se uvnitř událo. Nakonec se šel zeptat nejmladší bratr.
3: Dobrý den, tatínku.
4: Vítám tě, milý Vašičku. Co pak tě ke mně přivádí?
3: Rád bych věděl, pane otče, proč máte oči psí, fousy kočičí a celý v obličej chlupatý jako pes.
4: I ty jeden nezdárníku, tohle je má odpověď! Netrefila. Tvoje štěstí. A teď, ať už tě nevidím.
3: Pane otče, nepůjdu. Tady máte svou zbraň. Joj, ta se začala hluboko. Trefit mě tak bylo po mně.
4: No, že seš, Vašíku, dobrý a statečnej, povím ti, proč mě zlá baba Jaga pošramotila tvář. Udělala to jen proto, aby se mi pomstila.
3: Zač by se vám mohla mstít?
4: Zač? Za maličkost, synku. V královským velkým honě se mi připletla do cesty a já jsem po ní jen tak z královského rozmaru vypálil hrstku broku. A ta čertová jedubaba mě v té ráži a v tom steku svýma ďábelskýma čarama takhle zešeredila.
3: To od ní opravdu nebylo nic hezkýho. Ale na druhou stranu, s odpuštěním, pane otče, se jí není co divit.
5: A je, tatíčku, na světě nějaký lék, který by vás uzdravil?
4: Je, synáčku, je. Je u ty zpropadený čarodějnice. Ale cesta tam trvá 6 let a cesta zpátky taky 6 let. Dávno, dávno umřu, než bych se ho dočkal.
5: A jaký je ten lék, pane otče?
4: Roste tam u ní hrušeň s čaromocnýma hruškama a prejští tam u ní čarodějnej pramen. Kdybych takovou hrušku sněd a kdybych se napil vody z toho pramene, tak bych se uzdravil a docela bych i o nějakej rok vomlát.
3: Dobrá, otče, my vám ty léky přinesem.

0: Tak co, Vašíku?
1: Tak co, Vašíku?
0: Pořídil jsi?
2: Pořídil jsi?
0: Lépe než vy, bratři.
2: Otci učarovala Baba Jaga. Ale jsou u ní léky, které by mu navrátili podobu, co mýval předtím. Hrušky a omlazující voda. Jenže cesta tam trvá 6 let.
3: A cesta zpátky?
4: Taky 6 let.
0: Já tam jdu. A kdyby se mi to nepovedlo, tak se tam vypravíš ty, Jeníku.
3: A kdyby se to nepovedlo ani mně, tak půjdeš ty, viď, Vašíku.
4: Toť se ví, že bych tam šel.
5: Leď grošáku přes ty řeky, zvoňte zlatý podkovy. Přivezu od báby léky nemocnýmu otcovi.
0: Co mi lezeš do cesty, dětku?
6: Kláním se vaší milosti, přesvětlý pane princi. Poníženě vás prosím o almužničku. Jsem už starej, neduživej a úplnej sirotek.
0: Jedeš mi od ty kobily? Mám dukátu, plnej měšec, ale tobě nedám ani groš.
7: Tak já teda jdu, ty zlej. Ale tobě vinšuju, aby ses už domů nevrátil. A to svoje zlato, abys prohrál v kartách.
0: I aby tě ty zlověstnej sejčku ďábel zatratil.

0: tady pro vyběravý jazejček znamenitý víno, stoletý, vyzrálý.
1: Nalej mi, mlaďonka, jen mi nalej, ať to až přetejká. Tak na zdraví, pěkná panenko.
0: Na zdraví, pane princi. Mám nalejt pánovi ještě jednu?
1: Jen lej, lej, šenkýřko, ať to žbluňká.

0: Nepřál by si vzácný pán zahrát karty? Mám tu těch 32 loupežníků krásně malovaných. Mohl byste mě obehrát o krčmu i o ruku?
1: Ty dáváš do sázky svou krčmu a svou ruku? A co já, Zuzano, mám dát?
0: No, dejte zbraně, dejte koně a nakonec dejte sebe tak, jak tady stojíte. Když prohrajete, budete u mě sloužit za pacholka.
1: Platí. Míchej, krásná Zuzano, rozdávej. A jedem.
0: Flek.
1: Trumf.
0: Eso. A váš kůň je můj.
1: Hraje se dál, o mý zbraně.
0: Zelená desítka.
1: Král.
0: Eso, vyhrávám. Tvoje zbraně jsou teď mý.
1: Dobrá, dobrá, tak jedeme dál. Teďka dávám do sázky sebe samýho. Rozdávej. Žaludský král.
0: Eso. Tak, a od týhle chvíle seš můj služebník. Převleď se do těhle hábů, svou kobylu zaveď do chlíva k mýmu vranýmu páru. Chop se vidlí a nemeškej a kidej hnůj.

0: uvízl ve světě, nevrací se s lékama.
1: Drahej oče, půjdu za Jiříkem, jestli ho na cestě nestihlo neštěstí.
0: To seš hodnej, synku, tak teda jeď a vrať se mi brzy z odpovědí. Vem si koně, toho svýho siváka, vem si dost peněz a už ujížděj.
2: K večeru se den už chýlí a můj cíl je daleký. Až tě najdu, bratře milý, půjdem spolu pro léky.
3: Pěkně prosím, mladej pane, nadělte starýmu bezdětnému sirotkovi tolárek, anebo alespoň grejcárek.
4: Pakuj se mi z očí. Tobě je tak budu sypat penízky, to zrovna.
5: Kletba má, padniš na tvoji hlavu, necito necitelná. A aby si věděl, žádný léky nepřineseš, všecky peníze v kartách prohraješ.
2: Co to vidí moje oko? Co to čte krčma u krásný Zuzany? V hospodě se pod kovičky za to čte.
6: Dobrý den, pano Šenkýřko.
7: Klaním se vám, pane princi. Jelibo pohár starýho tokajskýho.
2: Tokaj, tokaj, tokaj, to víno je pán, přines ho spaní Lášenkýřko, plnej čpán.
6: A už nalejvej. To je elixír života. Potom jsem okřál jako vyprahlej záhon po deštíčku.
2: Repete, panenko, repete, vždyť jsme jen jednou na světě. Ať je krásná Zuzana.
6: Nalej, děvče, ještě třetí. Usta prasklejch jitrnic.

0: pane princi, něco hezkýho. Mám tady krásný kartičky.
1: Jsem s nima.
2: Míchám.
1: Snímej a rozdávám. Tobě, sobě, tobě, sobě, jednu sem a druhou tam. Tak, ale oč budem hrát?
0: Já o krčmu a o svou ruku a vy, pane, o koně, o zbraně a nakonec o sebe samýho. Když prohrajete, tak u mě ostanete.
2: Platí.
1: Tak už jedem. Sedma.
0: Spodek.
1: Svršek.
0: Král.
1: Cože jsem tak špatně hrál? A čert to vem. Kůň je prohranej. Jede se dál. Vosma.
0: Eso.
1: Desítka.
0: A král. Tak, panečku, jsem s mečem a s karabinou. Tak co, hrajem ještě dál?
1: Hrajem. Ty spiklenko pekla. Třetí vejhra, ta musí být má. Kulová desítka.
0: Spodek.
1: Král.
0: Eso. Tak, chlapáčku, karbaníčku, už jsi celý můj. Převleč se do těch lehábů, věž do chlíva kydat.

0: bolí a já nepovím.
1: Já to, pane otče, vím. Jiřík s Jeníkem nevracejí se s lékama. No tak teď se tam za nima vydám já. Uvidíte, že je přivedu a jí ty léky vám přinesu.
0: Synku zlatý, když si na to troufáš, vem koně a dukáty a ve zdraví se vrátím.

0: Du. Kobylenko moje. Dobrý den, dědečku.
1: Dobrý den, mládenče, dobrý den. Podarujte pěkně, prosím, starýho úplnýho sirotka grešličkou, almužničkou.
2: Co pravíš, skromnej staříčku? Ty žádáš jen o jedinou grešli? Koukej, co tady mám peněz. Nastav kapsu. Aspoň ulehčím svý brašně. A ty si na starý kolena přilepši.
1: Naděl pámu, mladej pane. Svolávám požehnání na vaši hlavu. Vím dobře, co chcete. Vím, kam jedete. Ale bez mý pomoci byste se tam ani zpátky bez ouhony nedostal. Vemte si tuhle tu čarovnou hůl. Jak s ní zamáváte, donese vás ještě do půlnoci tam, kam byste jináč putoval plných 6 let. Utrhněte tam 3 hrušky, naberte čutoru léčivý vody, zamávejte holí a leďte zas domů. Jen cestou nevykupujte maso od kata. To by vás přivedlo do neštěstí.
2: Děkuju, hodnej dědečku, za dobrou radu i za tu hůl. Buďte zdrav!
3: Hůl s Vašíkem se vznesla do výšky. Chvíli letěl nad lesem, hned fičel mezi mračnama, hned nad oblakama. Až tu konečně byla pevná zem a taky dům na kuří noze. Byl u cíle.

Baba Jaga tvrdě spala. Kolíbka se s ní sama houpala. Vašík uviděl na stole pečení a pohár vína. S chutí se pustil do jídla. Když všecko snědl a vypil, napsal psaníčko.

0: strčil lístek pod kolíbku, po špičkách odešel z jizby rovnou do zahrádky. Tam utrhnul 3 hrušky a skoval je do tlumoku. Hned vedle šplouchala ta studánka s vomlazující vodou. Vašík si nabral plnou čutoru. Pak nasedl na čarovnou hůl a letěl zpátky s větrem vozávod. Zastavil zrovna před krčmou u krásný Zuzany.
1: Hej, hospodo! Kde jste kdo?
2: K službám! Mladej pane, krčmářka Zuzana s šafránovejma vlasama. Co si račte přát?
1: Dobrou snídani.
2: Porci kuřátka a holbičku vína.
1: To si dám říct, krásná krčmářko. Řekněte, je to odsaď ještě daleko k nehezkýmu králi?
2: 2 dny cesty na koni, panáčku.
1: To tě je mi cesta jak na konec světa.
2: Bá, věru daleká a nebezpečná. Nechtěl byste si na tu dalekou cestu koupit ode mě zbraně?
1: Jak jste k ním přišla, pano krčmářko? Tyhle zbraně já dobře znám.
2: Prohráli je v kartách 2 mladí kumpáni. Prohráli zbraně i koně z průvodu a nakonec i svoji svobodu. Sloužili tu potom u mě. Jenže mi kradli z jarmárky homolky a vdolky, tak jsem je dala na soud a dnes večer jim kat setne hlavu.
1: Pro pána Jána, to jsou přece mý bratři. Vykoupím je od potupný smrti.
2: Je vidět, že máte dobrý srdce, mladej pane. Ale dřív, než odjedete, zahrajte si se mnou karty. Když vyhrajete, je krčma i se mnou vaše.
1: A co bude, když prohraju?
2: Tak to bude s váma zrovna jako s vašima bratrama.
1: Platí. Jedem. Rozdávám. Zelená 7.
2: Kulová 8.
1: Žaludskej spodek.
2: Kulovej svršek.
1: Trumf eso. Vyhrál jsem zdrzavá Zuzano tvou krčmu a s ní i tebe.
3: Dej vám pánbu dobrý den.
1: I pěkně vás vítám, dědečku. Jdete jako na zavalanou. Tuhle vám odvádím vaši hůl. Moc dobře mi posloužila. A za tu velikou pomoc vám odevzdávám do trvalého vlastnictví tuhle hospodu i s krčmářkou.
3: Tisícerý díky za veliký dar. Jsem sice na krčmáře už trochu letitej, ale s pomocí týhle křepeličky si na to troufám.

0: práci. Zastavit stát. Vpravo bok. Čelem vzad. Čelem vpřed. Pozor! Všem podaným našeho království se na vědomost dává tento ortel vynesený podle platných zákonů a podle práva. Dnes o 17. hodině zde na popravišti popraví mistr ostrého meče 2 tu stojící zločince, kteří vydávajíce se za prince kradli krčmářce zrzavé Zuzaně z jarmárky, homolky a vdolky, používajíce k tomu účelu zahnutého drátu. Za trest a pro výstrahu všemu občanstvu propadají dnes hrdlem katu.
1: Já ty provinilce vykoupím! Za kolik peněz toho vytahali?
0: Homolek za 33 grošů, vdolků za 660 grošů. Dohromady tedy škoda činí 99 grošů.
1: Tady jsou ty peníze, pane důstojníku. A navíc přidávám jeden groš na přilepšenou vašim chrabrým vojínům.
0: Tím je učiněno právu zadost. Běžici, zbavte pout, ty zloděje nehodný. Páni vězni, od této chvíle jste svobodní. Vojáci, pozor, čelem vpřed, čelem vzad, vlevo bok, odchod.

Vašík odved pak svý bratry do krčmy u krásný Zuzany. Vydal jim tam jejich zbraně i koně a už ujíždějí domů k otci. Přišel večer. Jezdci i koně byli unavený. Tak si lehli na palouku pod hrušeň. Koně nechali pást a že ráno pojedou dál. Ale když Vašík spal, tak nešlechetní bratři mu ty léky pro otce vyměnili. Za živou vodu mu dali do čutory vodu z louže a za tři čarodějní hrušky mu nastrčili tři pláňata. Pak si lehli vedle Vašíka a spali spokojeně až do rána.

0: nasedejte, pojedem.
1: Po čem se ti zdálo, Vašíku?
2: Měl jsem takovej divnej sen. Odírali mě v něm dva zloději. Já jsem se jim bránil, ale neubránil.
3: Ech, co je sen, to je sen. Zaplať pán Bůh, že je bílej den.
1: Máš pravdu, bratře. Na vošklivej sen je nejlíp zapomenout.
2: Už vidím náš zámek. Otec kouká z okna. Na nádvoří houflidu, to nás čekají.
4: Sláva! Sláva! Vyzvánějte všema zvonama!

0: Vítám vás, věrný synové, tak přeci jen se vás mý starý oči dočkali.
1: Tady máš, otče, 3 zázračný hrušky a tuhle čutoru živý vody. Ať slouží ke zdraví.
0: Děkuju, Vašičku, a hnedka to zprubnu. Tohle, že je ta zázračná hruška? Tohle, že má kousat a políkat král? Vždyť jsou to nějaký trpký pláňata? A tohle, že je ten elixír života, který mě má omladit? Stráže! Odveďte toho nezdárníka do nejtemnějšího žaláře!
1: Ale, pane otče mu...
0: Ode dneška mi neříkej otče! Přestal si být mým synem! A co vy, druhý 2 mý synové? Taky jste tak prohnaný, že byste mě chtěli otrávit namísto uzdravit?
2: My ti, pane otče, přinášíme ty pravý léky od baby Jagy. Tady ochutnej hrušky.
0: Děkuju, můj dobrý synu. No, tohle je lahůdka. To si dám líbit, chlapče zlatá. Ta klouže do krku sama. Teď tu druhou. Ta je ještě sladší a šťavnatější. A teď za nima pošlu tu třetí. No ne, chlapci, jen se mi v hubě rozplynula. A teď mi sem dejte zrcadlo. Je to možný, lidi zlatý? Teď z mý tváře ten psí porost zmizel a fousy pod nosem mám lidský a ne kočičí. A ty oči, to už taky nejsou oči psí, ale normální lidský. Pojď na mý sárce jeníku.
3: A teď ochutnejte zázračnou vodu.
0: Ach, to je nektar lahodnější než nejvzácnější víno. A já cítím, jak mi tím nápojem srdce v okolik let zmládlo. Nejsem už zarostlej kmet, ale statnej.

0: Králi, jeden z tvých třech synů u mě krat. Pošli ho obratem na můj hrad, jináč s tebou začnu takovou vojnu, že ti budou vstávat vlasy na hlavě. No. Hej, Jiříku a Jeníku, sem ke mně, ale hned. Kerej z vás to tenkrát byl u babi Jagy a vzal tam hrušky a vodu?
1: Já, pane oče.
0: Tak se tam k ní hned teď vyprav a dej jí na tohle její drzý psaní, jak se patří odpověď.

0: Co to vidí moje voko? Zámek na slepičí noze a k němu dva mosty. První herbábnej, druhej rákosovej. Jo, jo, jen hlupák běl po herbábným. Ono je dost vochrlatý pustit se po rákosovým. Vije!
1: Ale baba Jaga čekala za mostem s bečkou horké smoly. Jak Jiřík přejel rákosovej most, vchrstla mu smolu z vědra rovnou na hlavu. Kůň se vzepjal, obrátil se a tryskem zpátky.

0: Co pak je to za divnýho jezdce, co se blíží ke hradu? Kůň pod ním klopejtá.
1: Probůh, vždyť je to náš Jiřík. Ale jak to vypadá? Kdo tě tak zvohavil, bratře?
2: Baba Jaga prokletá.
3: Teď tam na ní dojdu já.
1: Rošlápnu jako plaza a jedu tam hned, dokavač to ve mně vře.

0: vidím za tou rochlí zámek na slepičí noze a k němu dva mosty. Ten první herbábnej, ten druhej rákosovej. Jen hlupák by cválal po prvním. Ono je na pováženou pustit se po tom pevnějším, rákosovým. Vie!
1: Za mostem čekala baba Jaga s bečkou horké smoly. Vychrstla jí princi rovnou na hlavu. Kůň se vzepjal a tryskem rovnou zpátky.
2: Kdo pak to k nám teď na večír jede? Kůň je Jeníkův, jezdec má jeho postavu, ale je ve tváři celý černý. Kdo tě tak zřídil, synu můj?
0: Kdo mě tak zřídil? Kdo jiný než baba Jaga, ta stará čertice?

Ale teď tam pošlu Vašíka, kerej mě chtěl otrávit hruškama a nedobrou vodou. Jestli babu Jagu někdo skrotí, tak je to jen on.

0: Co to vidí, moje bystrý voko? Zaroklý dům na slepičí noze? A přes černou rokli dva mosty. Přes který se mám dát? Ajcem, trajcem, viď koníčku? My se dáme poherbábným.
1: Za mostem čekala zase Baba Jaga. Konečně přijel ten pravej princ, který se nebál poherbábí do jejího království, který jí vzal zázračnou vodu s čaromocnýma hruškama. Chystala pro něho nepěkný přivítání.
0: Neskřehotej, meluzíno, useknu ti tu jedovou hlavu, nechám tě tu v bolehlavu. Tak a máš to odbitý. Naposled natrhám hrušky, naposled naberu vodu a rychle domů.

0: jezdec se to k nám blíží v samým podvečeru. Spravedlivej Bože, dyť je to náš Vašík a je celý, zdravý, živý, nevočerněný. Jakou mi přinášíš zprávu, můj drahý synu?
1: Baba Jaga má dohráno. A tudle něco pro vás, bratři. Nastavte v obličeje, pokropím vás kouzelnou vodou.
2: Je, bratříčku, ono to hřeje.
3: Opravdu, už se rozkoukává.
1: A teď si vemte každej pohrušce.
2: Ach, Vašíku, náš bratře z nejmilejší, odpusť nám, co jsme ti provedli.
1: No, zrovna hezký. To od vás nebylo.

0: dost.
1: Vašičku, tvá velkomyslnost a tvoje dobrota mi hnuli svědomím. Víš co? Já ti v tuhle srdečnou chvíli odevzdávám slavnostně královský trůn i s pozlacenou plechovou korunou a s pozlaceným dřevěným žezlem. Seš mladý, důvtipnej, statečnej. Jen buď taky vždycky hodnej na lidi a oni tě budou mít rádi.
2: Děkuju vám, drahý otče. Přijímám! Ej, kuku, hosana!
3: Začnem to brát, lidi drahý, hezky z gruntu, od podlahy, hosana!
4: Ať žije náš hodnej bratr Vašík, novopečenej pan král!
1: Tak jen pěkně ve svornosti, já už na vás dohlídnu. A když vám to bude někde skřípat, tak vás plesknu přes prsty. Čeká vás práce přemnoho.

Končí se pohádka dlouhatá o nehezkým králi. Ten král měl jenom pozlacenou korunu a čepejřil se na trůnu. A že měl stáda vovec, sebral jim teď zvonec a byl pohádky konec.

Josef Spělka napsal pro rozhlas tu dnešní pohádku. Jmenovala se Nehezkej král. A ve středočeském nářečí ji v roce 1969 natočil režisér Jan Berger. O

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky antipil jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

A slyšel kytary hrát, hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam, hip, hip, už nechci být dál.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 18. září roku 1999 jsme zde hostili herce a dramatika Pavla Landovského. Nálada v hledišti i na malém podiátku byla nanejvýš pohodová. Pan Landovský se nacházel v dobrém rozmaru. Bavili jsme se prostě všichni. Doufám, že se budete v následující skoro hodince bavit i vy. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám dnešního milého a vzácného hosta, pana Pavla Landovského. Pane Landovský, já začnu otázkou, jak se vám jelo do Šemánovic?
1: Příšerně.
0: A jak se vám líbí Kokořínsko?
1: No, já jsem říkal, že to je, já jsem to nazval, už jsem to, krásný kus vlasti to je.
0: Tak, to vám děkujeme.
1: Je to krásný kus vlasti, ale jelo se mi sem příšerně, protože jsem měl návod. Já věřím na návody, že když bude nejhůř, takže si ho přečtu. A já jsem najednou tam jako mělník nebyl zaznamenaný v nákresech a já jsem ho přejel prostě. Takže už na mělníku začal můj problém, ale pak jsem naštěstí.
0: Ale za to jste dorazil sem až do konce na hřbitov.
1: No, to jsem rád, že jsem dorazil, protože tam je konečná, tam je točná. Tam se přijede, já jsem přijel, vidím točná, říkám zaplet pámu, že se mám kde otočit. To ještě nejde na hřbitově. A je tam máte krásný uzávěr na hřbitově. Máte pro vás takovej, jak se na něj věšelo kdysi. A je tam na tom ambulanc. Pouzel jsem poznal, protože ho znám, že jo. Ještě ze skautských dob. Si říká, tak originální uzávěr hřbitova. Aby ty dveře nemlátili jenom. Aby byli drželi, jo. Hezký hřbitovek. Vesnický venkovský hřbitovek. Já jsem říkal, že chce být pochován na našem venkovském hřbitovku. Něco takového. No, dobrý. Nic to vysvětlí, můžeš stříhat. Jo. Čili když padneš prostý slovo, tak...
0: Jo, no, dokonce tak... si troufám, že už jsem s tím počítal,
1: jo.
0: Když jsem vám volal poprvé.
1: No ne, no tak já, to je prostý slovo, je zkrátka. Když to by člověk musel to všecko strašně obepisovat a ono takový jedno hovno, v podstatě to zkrátí celou pasáž na minimum.
0: Víte?
1: Když jsme dělali rozhovor, tak já jsem mluvil a potom jsem říkal, člověče, Karle, teď já jsem v životě tak sprostý slovo, jako je lejno, neřek, to je odporný. Říká, hele, podívej se, to nech nám redaktorům, na stránku může být jedno hovno a ostatní musí být lejna.
0: Takže tak. Pane Landovský, říkal jste, že to je zkratka zprosté slovo. Používal jste taky zprostá slova v cizích jazycích, teď třeba v němčině?
1: Jo, hlavně člověk.
0: Jsou tam taky zkratky?
1: Člověk necejtí to slovo, necejtí, protože to není mateřská řeč. A někdy řekne člověk strašlivý sprostárny, který si tady ani nedovolí. Že? A je tam taková adekvátní našim jednoduchým sprostárnám je šajse. To jsem použil, to je šajse. A to ani snad ani není sračka, to je jako... šajse je... No, sračka. I v tom smyslu břečka tohleto, že to dá použít, no.
0: Víte, že jsem rád, že se to vysílá až o půlnoci, tento pořad. No.
1: To už Němci spějí, nebo co?
0: Já mám takový, na ten rozjezd jsem si připravil otázky, který možná se srandou moc nesouvisí, ale uvidíme, třeba z toho něco vytěžíme, že?
1: No.
0: V Mladé frontě dnes vyšel 25. července 97 článek s titulkem Šancí Landovského je asi nostalgie. Vy se nacházíte v místě, které se jmenuje Nostalgická myš a natáčíme spolu rozhlasový pořad, který má název Nostalgické muzeum zábavy. Býváte rád nostalgický?
1: No, já vlastně prakticky už nic jiného nejsem, než nostalgický. Čili nevím, jestli rád nebo ne, ale to se, jak se to přehoupne, tak všecko, jakákoliv činnost člověka je vždycky vázána na to, co si pamatuje, co bylo. A hlavně, že tedy jako, já mám takovou formulku, takovou rovnici, že minulost kontrolovaná přítomností, tedy minulost plus přítomnost rovná se budoucnost. Čili všecko, co člověk dělá a myslí, je současnost, přítomnost, jako do zpátku, protože o čem mám o krásných zítřcích? To už tady bylo, to už ne. V tom já nejedu.
0: To byl aforismus taky, že všechno je budoucí starožitnost.
1: Všecko.
0: Tak, říká se, pod hrubou halenou něžné srdce bije. Co vás rozněžňuje, pane Landovský?
1: Já viděl pod hrubou halenou tak zesraný srdce, že jste se divili, Ježišmarja. To je takový jako prostě, ano, na hrubý, a to já jsem vymyslel jinej. Na hrubý pytel sametová záplata. To je moje specialita.
0: No, ale býváte něžný. Může se mluvit o takových okamžicích ve vašem životě, že...
1: Vy to máte rád, že jo, tu něhu a tohle. Já to spíš zakraju do takových těch, no. No jo, no. Ale no tak to něha určitá je, protože, ale já už ji nechci směrovat do falešných směrů, tedy to už ne. Investovat do něhu, investovat do něčeho, co už je tak zkažený, že se to rozpadá samo ze zevnitř, tak to ne. Já to tak nějak, ty začínající tvorové lidský děti, nebo tak, tak ty ve mně, ano. Než mě na tedy nasedou. Ale jinak prostě ten první přístup je to, že...
0: No, pane Landovský, vy jste chtěl kdysi studovat samozřejmě, dvakrát jste se zkoušel dostat na DAMU, že jo? Nevím, jestli se to už tenkrát jmenovalo DAMU, ale na...
1: No, jo, to myslím,
0: ale mě zaujalo to, že jste se potom po třetí hlásil na režii, jo? Kdybyste se tím režisérem stal, myslíte, že byste byl režisérem typu pana Jiřího Krejčíka?
1: No tak já jsem se během toho života tím režisérem stál. Ano. Pouze tady to jako nevěděli, ale už i teďka jsem si dělal svojeho dílového ateliéra. Jinak jsem režíroval v Německu, v Rakousku, režíroval jsem v Sovětském svazu, ale ono už je to Rusko, jenom na Sibiři jsem režíroval.
0: Jo.
1: No takže jsem se jim stál a protože jsem mockrát s Krejčíkem dělal, tak vím, že to není tak s tím krejčíkovským režírováním, jako se říká. On je to velký recesista a většinu těch věcí dělá. Jo, on to dělá, on se na to připravuje a potom to umístí. Já se pamatuju, když jsme točili jeden film s Mláďa Puchou, v tom hrál, co to bylo?
2: Svatba jako
1: řemen. Tak vím, že Krejčík si objednal kafe a jednomu rekvizitor říká, hele, prosím mě, až pojď kolem mě, tak řekni, Rejžo, kolik hodin? A tam takhle držel to kofor, režíroval a on přišel, ten kluk říká, Rejžo, kolik hodin? Říká, 17:30. A polil se tím kafem, rozumím? A takhle si to připravil, on si to připravuje, jo, tyhle ty věci, to škrcení a tyhle ty věci.
0: No. Škrtil vás někdy?
1: Ne, to...
0: Ne, nedovolil si.
1: Řval na mě jako tur, ale já jsem mu dal zahulit, správně. On totiž, když jsme točili tu svatbu jako řemen, můžu to povědět?
0: No ježiš, ne, naopak.
1: Musím, jo?
0: Naopak.
1: Když jste začali s tím Krejčíkem, no tak já se pamatuju, že teďka je zase příhodná doba, to by se mohla udělat repriza. Krejčík ráno, když mě vezli na plac, tak přijde ten šofér, říká, má pojď tam dolů, on si vyměnil Krejčík, že musí jet s tebou a vstával kvůli tomu 6 hodin. A říkám, ježišmarja, co mě otravuje, i to ráno. A tam přijdu a Krejčík už seděl vzadu ve Volze. My jsme jezdili takovou tou Volhou, která byla nastříkaná jako policejní s tím bílým průvodem.
0: Jo.
1: To se mu strašně líbilo. Když jel v té Volze, tak takhle dělal na lidi mu skakovat. A já jsem tam přišel do té Volhy, sednu si a říkám, co tady děláte, člověče, Rejďo? Říkám, ne, já jsem si totiž zamanul. Ono bylo totiž zdražení potravin a vy prej jste někde v činorním klubu vyhlašoval zdražení hlasem národního umělce Zdenka Štěpánka. Tak jsem s ním, a už ráno, tak jsem zase tam musel sem říkat. Národe český, zdražení potravin, tlačenka krvavá, skoro 70 na 2,30 a takhle jsem musel to celé zdražení jako národní tragedii. Tam už, tak nemůžu věřit, že to je, je to zlo, to je báječný člověk, trošku srab, že jo, ale báječný člověk.
2: Ale víte, já jsem myslel, že ještě přidáte k dobru jednu historku, kterou teda já vím, jsem slyšel.
1: Rýdně, ne?
2: Ne. S tím, jak vás on vás přece jenom něčím naštval a vy jste potom odmít...
1: Jak jsem odmít chodit? No to řekli, to mě se udělal na schvál. Jednak to, že jsem řekl, že trošku srab, tak to je tím, že ve Vídni přišla za mnou jedna slečna, taková moje známá, řekla, že mě chtěl vidět Krejčík, jo. Ale že prostě v podstatě nechce, aby ho ty fízlové z Vídy z toho konzulátu aby ho viděli. Tak jsme si dali ho sraz v tom Dreihatten Boys, u třech sekir. A já jsem tam šel a najednou ho vidím, jak tam jde taky. Tak jsem ho doběh a říkám, nazdar Jirko. A on takhle se podíval, říkám, za mnou, nepřebudu, říkám, jdi za mnou tři kroky. Tři kroky za mnou. Teď mě jak blbec jsem respektoval jeho strach. No a tohle to bylo úplně jinak, to jsme točili Hry lásky šálivé, a on mě pořád dával tu bestii za vzor, tu, jak se jmenovala, no, pak byla taky velvyslankyni v Rakousku. Vašárička, Magda Vašáriová. A furt jej dával, říkal, podívej se, ta umí text, člověče, ještě to ani nevyžaduje, už si to říká, už se hajzlu se vozívá, ten jej text všecko umí, je připravená, a ty vždycky na poslední chvíli říkal, ano. Na poslední chvíli, protože proč já mám umět text, když padnu někam, kde je to úplně jiný, než jsem se učil, jo? A on říká, no dobrý, a teď... A protože to točil na Eastman Color, a ten je drahej, nebo byl v té době drahej, tak proto tyhle ty řeči na mě ved, aby jsme náhodou neudělali jednu špatnou, že? A já jsem měl nějakou scénu, kdy vpadnu do té kuchyně, tam jsou ty vařečky, já se bouchlu vednu do hlavy a tohle, teďka kecám, tohle, ten text, co tam měli. Tak jsem vyjechal na tu scénu, udělal jsem to, říká, dobrý, jdeme na ostro. Kamera jede, klap, já tam vpad, všecko jsem to řekl a Krejčík říká, výborná, výborná, ještě jednu. Říkám, když šetříte pořád, když je byla výborná, říká, ještě jednu takovou, no, tak jsem, kamera jede, klap, udělal jsem to po druhý. Říká, tak teďka to máme za sebou, že to je úplně perfektní, jenom takový světelný korektury a ještě jednou naposled. On, který šetřil každý metr toho Eastmanu. A já se jdu připravit za tu scénu a najednou ke mně přijde udavač, rekvizita, říká, jel tě na plech. To musíme vysvětlit, co to
2: jasně.
1: Je. Jel tě na plech, to znamená, že tam neměl film. Že to jel zablenděný, že jo. Pustil jako kameru, ale... A já jsem říkal, tak tohle to nemůžu, to se mu musím pomstit. A kamera jede, klap, já jsem vyrazil, skočil jsem z těch třech schodů, doběhl jsem a teďka jsem udělal záchvat. Pěnu u huby, to jsem si tam nakvrdal ty sliny, že jo. Pěnu u huby, na zem křeč jsem dostal, jo. Že nemůžu, motal jsem se... Teďka on se lek, rozumíš? A já řval jako tur, že to je urážka uměleckých sil, že člověk se vydá za sebe všecko a ten parchant jede člověka na plech, nemá tam film a tohleto. Krejčík utek. Okamžitě utek. A já jsem hrál dál. Dobelhal jsem se do šatny, říkám, v oblík jsem se do civilu, říkám, zavolejte mi taxík, od vás už nechci ani odvoz. A odjel jsem domů. A bylo tak odpoledne 4 hodiny, že jo. Teď jsem čekal doma, jo. První telefon v 6, v 7, produkční volal, to dělal tenkrát. Šmar, já nespomnu si na jméno. No. asi někdy vzpomenu příště. Až to bude k jízdě. V sedm další, a říkám, ne, vyloučeno, já jsem naprosto v hajzlu, já sedím, už u mě byl doktor, prostě mám, vymyslel jsem si, že mám nervovou horečku, tohle, že prostě, ať mě nevolají radši. Samozřejmě, teďka v 10 už volal produkční, že sedějí dole v autě, že volá z hospody naproti chodské pohostictví, že volá, že tam sedí i Krejčík. A že mě moc prosí, abych šel. A říkám, ne, to není ten zlý úmysl. Já nemůžu stopnit ten film, dejte mi to do náhrady. A tohleto. V 10:30 vylez ten produkční nahoru, že mě pan režisér Krejčík moc prosí, jestli byl tak pozornej. A ráno přišel na plac. A jsem říkal, ne. Že mě do každého záběru Krejčík bude nosit na zádech. A on se běh dolů, vyběh nahoru a říká, pan Krejčík vzkazuje, ano. A druhý den skutečně, stočilo se to v Hostivaři, já jsem byl v šatně, převlík jsem se jako do kostýmu a teďka nám se odevřou dveře. Tam se postavil Krejčík, takhle se otočil a udělal. Já jsem si naskočil a on mě nes do toho, do té katedry, do toho. Tak jsme tuhle tu hru hráli asi 2 dny, že jo. Ale jako byl jsem důslednej a na Krejčíka, že to je tak báječný člověk, že skutečně všecko mu odpustím, samozřejmě. Ale nesmí si to člověk nechat líbit, protože on jak pozná, že je tam to nebezpečí jeho vlastní povahy, že člověk dokáže to samý udělat, že jo. Ten se ho lidi boje. Já si pamatuju, jak ten Postler, jak točili Vyšší princip. A ten záběr tam je, ten je zaznamený na Barrandově. Oni hráli ty kluci Kodet, Postler a ty Kostka hráli ty Gabčíka, Valčíka a tohle. A najednou je záběr, on musí zased na Postlera. To byl takovej ten z té třídy, který se nejvíc bál. Hrál vázlivě. A on pořád jako mu říká, jak to má dělat a ten Postler zase už se bál i Krejčíka. A teď je záběr, kdy oni ty chlapci spolu mluví někde ve foaje školy nebo na nějakým dvorku a najednou do toho záběru, to byl natočený, jde prostě Krejčík takhle s rukama chytil toho Postlera a zase říká, jak jsem ti říkal, že to máš dělat. Ale ten Postler, subordinovaný, už byl skoro modrý a furt říkal ten text a povídal. Prostě ten záběr je na to, který rozumí. Čili tak to jsou...
2: Takže škrcení je pravda.
1: Škrcení je pravda. Škrcení. Můj sestru taky škrtil. To jsem dělala 4 nebo 5 filmů jako produkční, jo. Už škrtil furt. Celá rodina stejná! Pušítil po krku. No.
2: Pane Landovský, letos jste natočil 2 kompakty Černých baronů. Pamatujete si ještě kdy a za jakých okolností jste se s touhle knížkou Miloslava Švandrlíka setkal poprvé a jak se vám líbila?
1: Člověče, já mám za posledních 30 let takový jako časový prostě proluky. Já si myslím, že to tak je a ono to tak není. Ale každopádně to bylo ještě tady. To bylo před tím rokem 78.
2: Jo.
1: Tady jsem se s tím sešel jako v samizdatu samozřejmě, že jo, protože oni to nějak vydali 68. a ten náklad stál a dostoupit to šlo. Čili pak se to vydalo z těch několika prodaných výtisků jako samizdat, takže, anebo možná už v tom 68. jsem trošku nadával, protože to je jako motýlek, že jo. Tam člověk pozná spoustu věcí, které zažil sám. Kdo byl zavřený, ví, že vězeňské historky se opakujou jako autenticita, že jo. Takže jsem strašně zažádlil na Švandlíka, že ty cvičený prasata, protože my jsme to dělali taky a vím, že se prase vycvičit nedá, já bych mohl o cvičených prasatech psát ságy z Francie, když jsme točili Unbearable Lightness. Tak vím, že se prase vycvičit nedá, prase se dá pouze donutit, to je chytrý jak opice. Já bych říkal od dneška chytrý jak prase. Například dostane to na kladinu jedině, když je v chlívku, předtím se vykope obrovská jáma. On je inteligentně chytrý. A tam se bude akvárna kladina, čili on jí přejde. Skutečně. A proskočí tím kruhem, zapáleným, když mu zavážete na ocas věchet na smolené a zapálí by ten ho taky. Tak prosím vás. Prase se nevycvičí.
2: To jsou vaše zkušenosti.
1: Ano, to se musí donutit. To se musí donutit, jo. Tak to jsem záviděl Švandelíkovi tohle, že to jako... A několik těch příběhů, oni jsou, ta vojna je podobná, že jo.
2: Já tady tak právě některý, jsem se chtěl zeptat, jestli jste něco vy podobného sám zažil. A podobné terasky, jestli jste...
1: Já jsem byl na vojně v roce 56 až 59, čili já jsem chytil ještě rok čepičkův a potom pak jsme přecházeli na A1-1 teprv. Čili já jsem byl ve obou teda řádech. I v čepičkovým a i v A1-1 bylo to zážitek za zážitkem, že jeden za druhým, že jeden. Takový ty lepší jsou, třeba když jsme narukovali do Čestlic, jo, takže tam byl s náma voják Michalisko. Voják Michalisko, taková rampa. Furtka rozřeženou desku rozbijem a tohleto strašlivý suverén, strašlivý raubíc a rabiát, než se setmělo. Pak byl takový jako trošičku to, držel se světla jak jepice, rozumíš? Ani se vychtat nešel do tmy. A přišli jsme do první stráže, a tohoto Michaliska vlekli, ve dne se naučil střílet, to byl a trefím a kelena to. A teď ho odvedli s tím samopalem na tu stojku a než se ten závodčí vrátil, tak už stal Michaliska u toho osvětlenýho okratý strážnice. Držel se a říká, Michalisko, já ti mám prokurátora, vemu eskortu do vězení, protože je opuštěný strážnice. Nepojdem tam, nepojdem na palebnou. Palebná, to byl kanon v okopu, bylo tam 7 a to už se říká palebné postavení, palebná.
2: Jo,
1: říká, půjdeš, nepojď, držel se ty kliky od toho okra. Říká, já tě dám zavřít, zvolal ten závodčík, který byl skoro tak stejně, to byl to mazák, jenom to. Říká, nepojď, říká, prečo? U slovensky říká, nepojdem, lebo na palebné bol vodník. A nikdo ho nedostal do tmy. Dneska by řekli odpírač a dali by ho do nemocnice, aby ho zmrtvali, ale tenkrát v podstatě to nešlo, to museli s ním jak udělat, tak mu dávali jiný služby. Ten náš starý kosmán byl chytrý, říkal, všecko je jako terasky, všecko je lepší než mimoriadná událost. Jo? Takže věděl, když toho kluka jako udrží. No a ten, když se byl v noci pochodák, tak to se držel za ruksak a jen se rozsvítilo, už by rozbijem trošku v hospody a tohleto. Takže to byl tak, to jsou ty typy, s kterýma tam jste, že jo? S kterýma tam člověk musí být. No, čili...
2: Vy jste tam byl zavřený párkrát taky na vojně.
1: No byl jsem zavřený.
2: Jaký byly důvody?
1: No tak... Nemůžu říct, nejsem z těch lidí, kteří by říkali, že jsem nevinnej, ale například, já jsem dostal tu velkou paletu, to bylo asi 21 ostrých, jsem dostal v levoči na střelbách, že? Tam říkali střelby. No, přijeli jsme do Levoči a já jsem, ačkoliv jsem byl voják, že jo, vojín, to už bylo po když zrušili 172. protiahlou divizi, protože tam byli divertanti, což budu povídat někdy jindy, to je hrozně dlouhý. Ale byl jsem na těch střelbách a zmocnil jsem se dozorčího kuchyně. Hned, jak jsem tam přišel, protože lidi si nevěděli, já jsem se hlásil, protože věděl, že ten dozorčí ho budu mít od té doby, co jsme přijeli, to je 11 hodin dopoledne až do druhého dne a pak ještě jednu směnu, že jo. A to, když se někam přijede, tak se nejvíc nakrade, že jo. To je bordel všude. Takže vím, že jsem jako dozorčí hned jsem dal vařit lečo a hned jsem si zavřel na 3 zámky 4 skřínky, takhle vedle sebe dal salám, sejra. Prostě měl jsem zásobu na celou tu dobu těch ostrých střeleb, který trvaly 3 neděle, že jo. Čili jsem měl potraviny na výměnu, že jo. Teď jsme chodili tam za slečnama, že jo. Dneska by se řekli romského původu.
2: No, to byly úplatky?
1: No, úplatky jistě.
3: No,
1: šiška salámu, že jo. A
3: i do rodiny
2: neříkejte.
1: Šiška salámu, do rodiny tě pozvali. Tenkrát se tak. Byli jsme asi menší rasisti v té době. A... Takže jsem si tohle takhle nafasoval, ale jako dozorčí kuchyně jsem šel ještě s nějakým kuchařem, Mišun se jmenoval, šli jsme fasovat máslo do toho skladu v Levočí. A tam byl takový zlodějská, ten starší, co to vydával krát, že jo, samozřejmě, teď se chtěl říct jako každý. A na vojně, no. A teďka nám dal asi 10 kostek, to byla obrovský kasál, tam se dvařilo pro 2000 lidí, krků. Nám dal asi 10 kostek másla míň, těch 5-kilových, že? A říkám, hele, naval to máslo, protože jsme si taky chtěli nějaký máslo ulejt, jo? Co? On profesionál, ať si to nakrade, když nejsou střelby. A on jako, že ne, že to je v pořádku a že to je zlo, to přepočítal, lál, že jo. Já jsem říkal, vrať to máslo, hajzle. Říkal, co si to dovolujete? Říkám, vrať to máslo, hajzle. A tam byly narovno takový malý kompoty, takovýhle vysoký kompoty. Já jsem vzal jeden kompot, říkal, vrať to máslo a prsk do toho regálu, do konzerv. A začali jsme s tím Mišunem házet ty, začalo nás to bavit a začali jsme ty kompoty likvidovat. Za chvilinku vrátil Václo, ale přivolaná eskorta to všecko zapřel, že jsme to rozbíli, jsme ožrali a tohle to všecko. A my měli každý jednu lávičku čučorětkového vína, to všeho všudy. No takže nás okamžitě odvedli do kriminálu, ale ten pluku, ten kabíček, to našeho pluku z Boleslavy, zjistil, říkal, no to by tak hrálo, to udělali na schvál, protože celý střelby v těch plískanicích budou zavřený krásně na to ve vězení, až přijou zpátky, nic. Do služby a odsunout trest, až se vrátím do Boleslavy.
2: To je sprostý.
1: Protože na střelbách vojenských se prodávala filcka za 10 partizánek. Tam byl mráz a třesku to. A jakmile člověk měl filcku, tak ji okázal. A to bylo týden na Maroce. Proto to ohlásal. Ráno, rozumíš? Tak tam byl čilej obchod se zvířatama, z verex. To bych... Ani ochráncům zvířat neměl říkat. No takže co to bylo na střelbách, tak on, ten kapitán Kabíček, když studoval v Rusku, věděl, že vojáci přijdou téměř na všecko. No takže nás takhle nechal zavřít až v tom. A já byl zavřený potom v té Boleslavi, že jsem byl zavřený 21 dní. No a tam, já nevím, ke který příhodě míříš, ale to už jsem napsal několikrát.
2: Je to na té ozdravovně.
1: No to chtěl slyšet. No dobře, já to řeknu. Já když jsem byl v té Boleslavi, zašitej v starý Boleslavi, jestli zná někdo ty kasárna, ty byly zajímavý, že ve vězení to bylo to okno opravdu dost vysoko, že to musel obrátit člověk kabalec, potom kabalec si vyšplhat a dostal se k té okenici a tam byly vyretý kletby vojenského stavu v ruštině, ve francouzštině, v angličtině, ve všem, protože to byly dost takový renomovaný kasárna, kde třeba jako poradce v roce 37-38 byl MacArthur. Ten tam sloužil normálně. MacArthur jako americký za republiky, že jo, první. A byl tam taky tatínek Honzy Límana, který tam byl jako plukovníka po válce, protože neutek s tím McCartem, tak dostal asi 20 let, že sloužil pod McCartem. To je jenom takový odběhnutí. No já jsem byl v tom vězení, jsem tam kroutil těch 21. No Havaj to taky byla, že jo. Protože jsem dělal systém koště, že jo, nebo lopata. To ráno jsem prostě vyrazil z toho vězení s koštětem bez pásku, jo. A celý den jsem se toulal po těch kasárnech, že jo, do kuchyně, jsem se vzít mezi kotlen a jet jsem se, pak zase s tím koštětem a s tímhle dál. A to si tě nikdo nevšimne, akorát důstojí se vidět, říká, vidíte, budete se to do smrti babatovat, s koštětem. Tak jenom jako ještě toho vězně přitlačit. Ale neděle byly ve znamení literatury a četby rodokapsů a já se pamatuju, že jsem byl v tom vězení a přišel za mnou, já nažraný, že lavor řízku, protože tam jsou, na vojně jsou výhradně řízky v neděli, že jo. A protože většina kasáren uteče, tak tam zůstane po takových 120-150 řízků víc, tak to jedí ty, co tam musí být, vězňové, stráže, služba a marodí, že jo, ty jsou přežraný. A přišel za mnou mladší lékař pluku, základák, který už měl vyštudovanou medicínu, ale musel sloužit z nějakých důvodů, to nemohl tam při škole, asi zlobil. Říká, ale člověče, vem si bílej pláž, sedni si na kluku, number, telefony. Já mám rande odpoledne s jednou důstojnickou paničkou ve městě. Tak to jsem jako říkal, a říkám, ale člověče, mě tady je dobře, já si čtu rodokapsu na prade těma. Nechtěl jsem jít, jo, jak jsem říkal. A pak, protože tam nikdo ne, tak jsem šel na tu marotku, vzal jsem si ten bílej plášť a sedl jsem si tam a četl jsem si dál. A už to nebylo ono, už tam prostě dva cikáni se hádali a hráli ovčinec a furt se osočovali, že podváděli. Už jsem říkal, Harko, držte hubu, já si čtu. A najednou slyším, ta marotka byla tady a vedle byla vrátnice, bylo obrovský nádvoří, ale slyším, jak přijede, byla neděle dopoledne. Nikde se nic nedělo, všecko, deveťák spál, všecko takový hustý odpoledne letní. A přijela taková vetřeska, jsem podle zvuku říkal, tak tuto ono se... Ale podobuje, mě se nic nestavlo. Závora se zvedla, projela vetřeska, já přeběhnu, ta marotka měla dvoje okna. Tady a stichot by se viděl zase. A vidím, že udělal takový oblouk, ta vetřeska, skříňovka, z toho vyskočil takový mladý poručík, ale v nedělních šatech, v nedělní uniformě, bílý kubilou, bože, fešák. Jo. A za ním vyskákalo asi takových, nevím, 18-20 mladých holek v uniformách. Jo. Seřadili se jak kvočny takhle a on mašíroval na tu marotku. Tady chtějí, tak jsem si prostě takhle vyhrnul těch líbec, aby nebyly po tím vidět ty zelený, osraný vězeňský šaty. A teďka jsem ty kopáče, ty špinavý jsem takhle jako... A on tam prostě vpad, já měl bílej pláš a to. A on mi to hodil, říká, vek byliš, vypnul dizenterie, provedte vítěr. A tam už... A tam už nahlíželo prostě 20 buchet v té chodbě. A teď jsem se koukal na to, co mě potkalo. A v ruce on měl krabici, takovou babuneklovou. Dal mi ji do ruky, já jsem to odkovil, tam bylo asi 20 těch zkumavek se špuntem a tam bylo samozřejmě Řeháková, Kučerová, rozumíš? Připravený špejle, provrtaný špunt, takhle by to tam dal a teď jsem věděl, jak z toho, do prdele, jak z toho. Tak jsem si začal mejt ruce, věděl, doktoři si měl takhle. Měl jsem si ruce, strašně dlouho jsem si, a teď jsem říkal, že snad začne třetí si toho válka. Že mě z toho musí někdo dostat. Tak jsem si drhnul ty ruce, mydlil, jo. A on tam furt stál, já říkám, soudru poručíku, samozřejmě uznáte, že tady, jako, samozřejmě jsou zvolekal, to samozřejmě. Jak už tam nemůžu, to vyjednal. Jsem si tam normálně set a říkal, jak to bude dobře. Stál jsem, říkám, Kočerová. Přišla, říkám, no otočte se. to třeba vyhodila. Ty děla takový ty vojenský bombardáky s těma skříženýma šavlema. To byly takový tlumiče. Ale nic. A najednou se určitě to je velmi jednoduchý. Kučerová vytáhl jsem škumavku a vidíš, co jsem... Zavřel jsem to. O, zemřeháková svoboda, už to dozná. Skutečně jedna, jenom jedna, prostě se lekla, že by si utekla. Tři skoky udělala, jsem dohnal. Vytáhl všechno, jsem to udělal. A teďka jsem to zbalil, zavolal jsem poručíka, říká, viděl proveden, že jo? On poděkoval, odešel, zmizeli a do dneška ani jedna z těch holek neví, kdo jí koukal do brna.
2: Ježišmarja.
1: No jo,
2: pane Landovský.
1: To je vojna.
2: Teď bych si dovolil do vašeho dětství.
1: Dávno.
2: Se kterými komiky jste se v dětství prvně setkal v biografu? Kdo se vám nejvíc líbil?
1: No.
2: Chodil jste do biografu?
1: No, chodil jsem, ale málo kdy, protože za trest mě vždycky největší trest, že nesmím do biografu. Tak jsem tam musel jít potom druhý den zadarmo. Nebo tak, ale skutečně naši mě trestali, že mě nepustili jednou na jednoho buriána, to jsem teda skoro odstonal. Něco jsem prostě hroznýho provedl, nevím, co jsem to už nevím, jsem furt něco hroznýho prováděl. Bylo to za války, burián jsem měl za války rád. Bylo to za války a jinak jsem miloval až později, když už sem přišli ty za války ještě buriána a předválečný grotesky, americký se nesměli, že jo? Ty přišli až 45, 47. No tam jsem viděl celou tu plejádu, co měl naspamět, že jo? Laurera Hardyho, Pata Patašona taky ještě byl, Pata Patašon, Chaplina, všecko jsem to... Já jsem byl divák, že jo? A chodili jsme zadarmo s takovou partou v Pardubicích, chodili jsme zadarmo... Byli jsme zadachodiči, jsme si říkali, nevím, proč zadachodiči. No a byli jsme odhaleni, že jsme byli odhaleni panem ředitelem Jouklem na udání zprávy pardubických kin.
2: A jak jste chodili zadarmo?
1: No falešní lísky, to bylo hrozný. Když skončil biograf, tak by tam byli chlapečko 11, 12 roku a zvedali jsme ty škrabáky a potom jsme tahali lísky. A vyškrabávali jsme ty data, měli jsme datumky a jenom akorát, když šel takový chlapeček, koukal se, jaký jsou lísky a říká, první až šestá fialový, šestá až smrastá zelený. A to si jenom jsme vytáhli ty zásobníky. Našli jsme si ty lísky, přerazili jsme si je s datumem a šli jsme. A jednou se stalo, že vyhodili nějakého chlapa, který měl pravý lístek. Čili já jsem chodil, já viděl knihu džunglí 13krát třeba. 13krát knihu džunglí. No tak pak nás odhalili, protože a teďka nám našli, rozumíš, v těch taškách školních byly tyhle ty plata s tím falizem. To se nedalo se tomu utíct. Bylo to hrozný. Byli jsme označeni a mě pak vyhodili z té jedné školy, mě vyhodili na druhou. No, mě vyhodili úplně rád, ale to nešlo, víš, to museli přeřadit na školu. Na jinou, musel jsem přes celé město jezdit na kole, což se bavilo, že... Do druhé školy ke Kostelíčku, kde se zase poznal nějaký jiný kamarády. Ale to bylo tohle, to bylo... A to zajímavé, že když se rovnou stávala ta smyčka, tak my jsme tenkrát se dávali svačiny zadarmo a polívka se dávala. Jo. A já jsem jednou prohlásil někde, že strčím ředitele Joukla do polívky a to se mě podařilo. Pak bylo velké vyšetřování a zajímavý, že nějaký Jiří Levinský, to na mě prásk, co jsem říkal, sehnal svědky, rozumíš? Ale zajímavý, že ten Jiří Levinský se stal potom okresním prokurátorem. Co říkal, no tak byly karty rozdali už 9. No tak mě vyhodili z této školy na tu jinou. No tak jsem se pomalučku propracovával, až jsem přestal tyhle věci dělat a to jsem jiný, no. No to je to vlastně série výhazovů. A všechno jsem dělal kvůli srandě, že jo, protože to je Gaudium, když hodíš ředitele, tak tlačili jsme tu frontu takhle ric a on takhle i držel zpátky. Spatněma rukama do ty gulášovky. Takže to...
2: Já, když jste říkal, že jste chodil na Vlastu Buriana, tady mám otázku na Oldřicha Novýho. Oldřich Nový hrál ve vaší hře Hodinový hotelier. Jaké vztahy jste měli s panem Novým?
1: No, báječný.
2: Byl z vás nešťastný?
1: Ne, ale to je...

0: filmech a teďka zase konečně hraju. Tak mě strašně potěšil, že tu hru, no bylo to, já jsem skoro, moje okno zůstalo suchý, a on vždycky si se mnou sedl, on vždycky mohl sedět po představení jenom s jedním člověkem, že jo. On nebyl takový ten, že byl, nebo dva, tři vyprávěl takovým tiším hlasem, pil koňák, a pak si se mnou vždycky sedal po tom představení, já tam byl, vždycky jsem to, měl jsem dozor. Takže vím, že ten nový byl vynikající vyprávěč takových těch zaslejch příběhů, rozumíš. Ale pak jsem začal se dívat na ty jeho filmy jinak, protože jsem viděl, že jeho humor je tedy opravdu dvojitej tím, že on vlastně si z těch svých rolí v těch buržoazních groteskách si dělal srandu sám ze sebe. A to v těch očích pak vidí. Aha. A to bylo to zvláštní, protože byli komici, kteří to brali vážně. Nebo herci, kteří to brali zcela vážně. Jsou i tací, skutečně. Ale tímhle s tím ten nový, no jsem ho moc rád, no moc jsem ho měl rád. Zajímavý je, že on byl nějak přišel, když mě říkal Miloš Forman, že on umřel asi v 80. 83. No, roce. Já si pamatuju, že mě říkal v Americe Miloš Forman, že přijel do Československa a že měl vzkaz od novýho, jakmile přijede, aby se hlásil, jak se ohlásil. A ten nový mu dal asi 6 krabic nějakých archiválí, které se vztahovaly k filmu, k tomuhle tomu, nějaký věci, a za 3 neděle umřel. Hmm. Čiže tušil, že potřebuje tyhle ty věci dát někomu, kdo teda s tím nenaloží, takže to prodá prvním antikvářovi za 500 korun.
1: Víte, že pan Forman tvrdí, že to byl Oldřich Nový, kdo ho vlastně uvedl do filmu. On se podílel na tom, nechte to na mě, myslím, že se to jmenovala ta Veselohra. Mohl bych se ptát na nějaký herce?
0: No jo, když nebudu muset říkat, že jsou dobrý nebo špatný.
1: Ne.
0: V tomhle jsem chameleon.
1: Já jsem si všimnul, že často vzpomínáte na pana Jiřího Sováka. Jo, máte rád humor pana Sováka?
0: Jo. Já mám, on má připravovaný humor, rozumíš, jo. On si to nacvičí, i ten for, který, a řekne pak prostě to uplacíruje, přesně, a on to vlastně dělá tak trochu každej, protože improvizovat člověk jako nemůže úplně, že jo, někdy se to podaří, někdy ne. Takže já i tyhle ty věci, co už jsem několikrát povídal, tak je mám jako, ale on má pregnantně ty věci nacvičený i s těma slovama, které jsou komický. Já se pamatuju potom po 69. roce, no 70. už bylo skoro jako už se začínalo nic nemoc, tak on seděl s tím kladivo na herce Buchvaldek. Seděli v junioru a já říkám, Jirko, co to sem táš? To on není člověk, on je tak blbý, že nepochopí nic, rozumíš? A mě říká, Jirka, ty blbče, co blbneš, co to děláš? Teďka je přesně doba, že si musíš najít dvorek a zobat. A pokud možno gumovým zobáčkem, aby tě nikdo nesečil. Tak to je třeba Sovák. Dělá si z toho srandu. Mám ho moc rád. Teď.
1: Kamarádil jste s Vladimírem Menšíkem?
0: Jo, ano, jo, jistě.
1: Způsobem, jako, že i jste třeba trávili večery, nemyslím jenom pouze na place.
0: I večery jsme trávili, protože já jsem byl majitelem takového ateliéru po Karešovi, Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jak jsem samozřejmě říkal, jsem Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jo, levou falší potyč, když volej, tak nahlas. No a ten mě... Malíř. A ten mě... Já jsem měl po něm takový ateliér, že jo, protože on se odstěhoval do jiného. No, čili jsem byl vážená osoba mezi těma žena těma třeba, že jo, protože...
1: Hodil se.
0: No. Takže jsem byl s kamarád se všema, no, ale Láďu jsem měl obzvlášť rád. Tak a taky, on byl kamarád, strašný kamarád s Lubinem Kostelkou, jestli to nikdo neví.

0: To byla krásná dvojice. A to jsou věci, které de facto pro rozhlas nelze, že jo? Pro rozhlas se nelze. To jde takhle jedně vystřihnout. Ale jeden je fakt, jedno by šlo pro rozhlas, povídal Menšík, to byl takový náboj jeho, že on věci, který nemohl říkat na těch estrádách a nikam, tak je povídal pořád kamarádům, on si zkoušel na kamarádech a jednou jsem byl účastný nějakého kecání, bylo asi 15-20 lidí a on podal příběh, který já tedy řeknu, je to Menšíku příběh, který on vyprávěl, ovšem bohužel nemohl, umřel dřív, než ho mohl začít říkat na veřejnosti, že byla jakási herečka Jarmila Kurandová, babičku hrála, hrozně hodná ženská. A Menšík říkal, no tak hodná, nehodná, ale hlavně seděla v akčním výboru v roce 1948 na podzim, když v Brně cenzurovali herce. Já říkám, skutečně je taková, kano, byla pěkná svině. Akční výbor. A já říkám, a co? Říkám, no tam byl nějaký herec, jmenoval se Prejedel, to víš tím letím jménem. Co napadne každý hodinu. A tento Prejedel za války, když herci byli zavřeli, divadlo zakázalo hrát, to víš, tak veselý člověk, tak moc dlouho neváhal, koupil si lux a chodil po Brně, po barákách a luxoval koberce. Vydělával prachy, žil a teďka když došlo k těm prověrkám, v 47. začal, v 45. začal hrát zase, ale v 48. na podzim paní Kurandová ho pozvala jako všetky k prověrkám. Ten tam stál ten Prejedel, takový trošku grázl, že jo? A ona mu říká, a přiznej se nám tady soudruhu Prejedeli, že ty si luxoval hlavně v takových těch buržoázních rodinách, to? On říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, protože jinde by to bylo na hovno. To jsou menšíkovský příběhy.
1: Víte, co mě zajímalo ještě, jestli jste si rozuměl s takovým panem Milošem Kopeckým?
0: Jo, s Mildou moc, dokonce teda. Teďka mě jakýsi spisovatel požádal, abych do knížky o Milošovi Kopeckým řekl, byly tam i takový vážný otázky, protože já jsem byl s Mildou dost kamarád a dost jsme se i stýkali mimo divadlo, že jo, nebo mimo film. To je prostě, to byl zase úplně jiný druh humoru, že jo, to byl, měl jsem se s ním moc rád a jestli mám něco povídat, tak nevím teda, který příběh. On byl dost pronásledovaný anonymama, pozor, to nikdo neví, protože on měl hrůzný dny, protože on byl nejistý. Ty dostával anonymy, že jo, ty svině židovská, budeme tě do plynu a tohle to dostal, on o tom nemluvil, to mi vždycky ukázal, tak říká, no tak člověče, tak a mám po náladě. A pak ještě někdo přijde ráno, bude mě si půjčí 50 korun, víš. A já jsem říkal, to jsem tak do ty knížky napsal, a říkal, tak hele Mildo, abych ti to ulehčil, tak teďka točíme film, budeme spolu točit 3 měsíce, já každý den ráno přijdu, dám ti takhle 10 korun, a pak řekl, Mildo, jak se máš? A tak jsme to praktikovali celou tu dobu. Říkal, báječně, ten den tak krásně začíná. Tak to byl Milda, no.
1: Zahrál jste si ve filmu Dědeček automobil,
0: no to
1: kde jste nosil na zádech Josefa Hlinomaze.
0: No, no, je to no, tak, no, jo? Moje nejtěžší role.
1: A tam jste se také setkal s mladým Milošem Formanem.
0: Milošem Formanem, a jak? S mladým Milotou. S mladým Skalanákisem.
1: Skalanákis.
0: Skalanákis, no. Tam byl no, tam byla celá kavalkáda báječných lidí. Ty tam byli český Francouzi, že jo, kteří tam hráli, protože měli tu řeč, takže tam hráli jako menší role. Báječný. Jo.
1: Mě by zajímalo, jestli už tenkrát jste si padli s panem Formanem do voka, nebo jestli od té doby se traduje...
0: No vaše... tak jistě, že od té doby, ale Forman tam byl jako asistent režie, jo, a rozhodoval o epizodách. Čili tam byli komparzisti za těch 30, pak byli za 60 a za epi se platilo asi 180. Že? Čili Miloš prostě musel všechny lidi držet od těla. Spíš tak pozoroval. Co? A tam byl jeden, na to nezapomenu nikdy, tam byl jeden statista, který se mu stažil stále prostě nasoukat do toho konečníku. Jo? A měl kravatu, která za zatažení provázku se takhle postavila. A furt byl toho Miloša a furt takhle. Miloš ho ničil. Prostě dělal, že to nevidí. Prostě Miloš ho zničil toho člověka. To přivět pláču. A to říkal, tak tyhle ty vidíš, tam doprava, prosím. Tak neviděl kravatu. No tak Miloš tam měl jednak hlavu. No tam jsme se seznámili prakticky, že jo. Ale nevím, jestli zrovna jako nějak, že by on totiž tam měl strašný problém s tou dcerou toho francouzského vynikajícího herce, ne Lamorová, jak se jmenuje Lamorová? Ten, co hrál, ten Francouz.
1: No,
0: on tam měl dceru, ne, krásnou, no a Miloš prostě měl neuvěřitelně zaměstnaný den, aby jí odlákal od toho otce a aby se s ní, protože on jí... Takže Miloš nejenže hrál tedy toho tvrdýho asistenta režie, tak tam měl ještě tyhle ty svoje zájmy.
1: No, prakticky se vy jste si zahrál v Americe v nějakém z jeho filmu posléze.
0: No, zahrál, tomu říkám, Miloš, hele, čeče, to už jsem byl vyhnanec, jo. Říkal, hele, já ti pošlu letenku na zkoušky, ale to nedopadne, protože na mě producent tlačí. Ale já ti tam něco dám a pak přijdeš ještě po druhý. Tak jsem jel dvakrát do Ameriky a potom jsem tam dělal takovou roli, jsem toho Gonzálese hrál, který má 2 dny, nebo 3 dny jsem měl filmoci a byl jsem za to tak zaplatený, že jsem zůstal v Americe 4 měsíce. Takže to vyšlo.
1: A to bylo v
0: Rectimu.
2: Samozřejmě, že naše povídání s Pavlem Landovským ještě pokračovalo. Bohužel, čas vymezený Nostalgickému muzeu zábavy na stanici Praha Českého rozhlasu 2 je pro dnešek už vyčerpán. Nevadí, však on vám to pan Landovský dopoví někdy jindy, třeba v některém extra vydání tohoto pořadu. Pro dnešek vám tedy přeji už jen pěknou noc i pěkný den, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

kalendáři máme 8. září a současně máme také 2. zářijovou neděli. Od rozhlasového mikrofonu vás z prázdnin a dovolených vítá při poslechu šlágru od srdce Václav Hybš. Přes léto jste poslouchali reprizy tohoto pořadu a dnes se vám tedy hlásím se zbrusu novým vydání relace, ve které znějí nahrávky mého orchestru a jeho solistů, ať už instrumentalistů nebo vokalistů. Dnes jsem si pro vás připravil oblíbené písně v podání neméně oblíbených zpěváků, tedy nahrávky, o které si často píšete, a hned po úvodní orchestrálce se představí 3 z nich. Iveta Bartošová, Jiří Korn a Lucie Bílá.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Jak jsem slíbil, v dnešním premiérovém vydání Šlágru od srdce, ve kterém se s vámi scházím poprvé po prázdninách, znějí písničky, o které si často píšete. Na 7 strun nám v následujících minutách zahraje Karel Hála, Lásky mé připomene Iveta Simonová, Bohuš Matuš se blýskne v melodii Ajajaj a Jitka Zelenková přidá píseň Nejsi.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. O mé spolupráci s Valdemarem Matuškou jsem v tomto pořadu mluvil už mnohokrát. Ani jeho písnička, ve které se přiznává k tomu, že má jodlování rád, nebude v dnešním vydání Šlágru od srdce na vaše přání chybět. Petra Janů nabídne svou verzi dnes už evergreenu My Way, nazvanou Má pouť. Píseň původně proslavil Frank Sinatra. S láskou k nám přijde Karel Gott a do žebrácké opery nás zavede prostřednictvím písně Mackie Messer zpívající herečka Daniela Šinkorová.

Budu vám vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná taky páchati bude. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj Bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže, že

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Věřím, že jste se s žádnou takovou potvorou během letního pobytu u moře nepotkali. Ale to už písničky na vaše přání v pořadu Šlágry od srdce pokračují. Té, kterou mám rád, bude zpívat Milan Chladil. Tajuplný hráč se nám zjeví v interpretaci Marty Kubišové a Pavel Bartoň připomene Evergreen s láskou Chcete-li True Love a Jiří Štědroň přidá Amor, Amor.

A pro dnešek se budu loučit, abych se s vámi nad šlágry od srdce sešel zase příště. Ale slovem se samozřejmě loučit nebudu. Na závěr si dáme jednu orchestrální skladbu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Příště se na vás znovu těší Václav Hybš.

0: archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

dobrý den, naši milí, vítáme vás u 117. hodiny našeho vzpomínání. Já tady chovám papouška, který se strašně se mnou pere. Tak se proletě, půjdeš radši do klece, než mě něco provedeš, ty rošťáku. Totiž pořád jsou ještě mezi vámi tací, kteří nevěří, že Žaninka existuje, že si ji vymýšlí. Zase, ona ten mikrofon nemá ráda. Půjdeš do klece radši, víš, než něco vyvedeš.

A naši milí a vzácní příznivci, my vás vítáme u 117. hodiny. Lásky za lásku, tak se jmenuje ten pořad. Mnohokrát jsme už mluvili o tom, proč se ten pořad jmenuje právě tak triviálně, zvlášť dnes. To slovo láska je tak ohraný. Dokonce bych se nebál říct, že když někdo dnes to slovo vysloví, tak snad si koleduje i o pár facek s prominutím. Ne, není to snad tak. Je to vůbec možný, v jaký době to dnes žijem? Je. Slova dnes dostávají úplně jiný význam. Je to jako včera, kdy jsme poslouchali Dnes a denně, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A jak to dopadlo. Ale přesto nebojte se říct to slovo láska.

Láska, s důrazem na první slabiku. Láska. Kolik lidí, tolik je druhů lásky. Co to vlastně láska je? Cit, hnutí duše? Láska je pomíjivá i věčná. Lásku prožívají prej i stromy. Prej bylo změřeno citlivejma přístrojema, že když se k nějakému stromu blíží člověk, který mu ubližuje, který ho třeba ořezává na jaře, zkracuje mu větvičky, tak že ten strom začne vysílat SOS, ty citlivý přístroje prej to zaznamenali. A z toho člověka, který mu ubližuje, začíná mít strach na dálku, ho pozná. To jsou věci, co? No a vlastně každý člověk, každý z nás jsme produktem lásky. A když přicházíme na svět, tak brečíme. Místo toho, aby jsme se radovali, místo, aby jsme se smáli, že máme před sebou jakousi životní dráhu, že uvidíme ten krásný svět svýma vlastníma očima, tak bečíme. No a představte si, kdyby třeba na porodním sále děti místo pláče promlouvali. Je, tady to vypadá, tady je tolik dlaždiček a těch maškar v zelených košilích a čepicích a přes tváře mají taky hadry. Proč jsem sem přišlo? Já novorozeně, co tady na tom světě budu dělat a jak dlouho tady budu? Slyšíte, ptám se, co mě čeká? Budu žít šťastně? Nebudu moc trpět? Jo, kdyby takhle novorozeňata hned po narození se začali ptát, to myslím, že by páni doktoři i sestry na porodním sále byli dost překvapení. Ale pokud víme, zatím se žádné novorozeně takhle nezeptalo a kromě pláče se jinak neprojevovalo. A je to dobře nebo špatně? Asi je to dobře, protože každý novorozeně je vlastně moudrý, když nemluví a jen brečí. Protože ví, že v tom slzavém údolí, které se jmenuje život, nic zadarmo nedostane.

Jo, dřív rozhlas právě tato stanice přece. Z této stanice přece zněly pořady Náladové hudby. Nyní si poslechněte chvilku Náladové hudby. Vzpomínáte si? Vzpomínáte si taky na ty svižný muziky k raním rozcvičkám? Harmonika, klarinet a už se cvičilo. A doktor Oldřich Letfus se jmenoval pan kapelník, možná, ne? Že bychom si taky dali takovou hraní rozcvičku, co? Samozřejmě za předpokladu, že bychom o 50 let omládli. Kdo by si takovou ranní rozcvičku za takovouhle velikou atraktivní odměnu nedopřál? Jo, s těma zkušenostma se vydat na životní pouť znova. Kam bychom to tak asi dotáhli? Určitě bychom věděli, čeho se máme vyvarovat. Za čím bychom měli naopak jít, cíl vědomě. Znali bychom cíl, životní cíl, bychom měli jasný. Už o těch 50 let dřív. To jsou ovšem jen bláhové fantazie, které teď, když naše generace prožívá podzim života, mají cenu tak na nejvejš vzdušného zámku. Ačkoliv i vzdušný, nebo právě vzdušný zámek má svou velkou krásu, ne?

Nejdelší dny v roce už začaly, měsíc červen nás obdarovává sluneční září, která se rozlejvá po celém světě, po stromech, po střechách domů, po polích, po lukách, po rybnících, po lesích, rozlévá se jako slastná, sladká cukrová poleva. Vzduch měsíce června je provoněný rostoucím obilím, aspoň byl teda v době našeho dětství, byl provoněný rostoucím obilím zelenavým, když do něj zavál vítr, tak se ty lány vlnily jako moře. Vlny tam byly na tom obilí. Vzduch taky voněl čerstvě posekanýma loukama. A jak voněly meze mezi poli, na nich kvetly jetelíčky. Bílý, růžový, nebo i takový jako karmínově červený. Čtyřlísky jsme tam hledávali, mateří doušky tam kvetly, slzičky Panny Marie tam kvetly na těch mezích. Šípkový keře touhletou dobou tak lehonce, když kvetly, tak to vonělo tak jakoby rájem. No a v těch mezích tam žilo tolik křepelek, koroptví, zajíců. Když zajíc se chtěl rozhlídnout po světě a byl třeba ve vysokém vosení, tak musel povyskočit, na vteřinu se zjevit. Ty jeho slechy, ty oči se rozhlídly se a když zjistil, že nic se neděje, tak zase tam zapad a dopřával si pastvu. Ve vysoký Vojtěšce

Ten svět toho našeho dětství byl tak nádhernej, pěšinkama protkanej a střeženej těma stichlejma božíma mukama. A po těch pěšinkách chodili pocestný, tenkrát se vokovávali podrážky bot cvočkama. Na podpatky švédské part měl zvláštní podkůvky, podkůvky takový kulatý, úzký a na špičku bot přitloukal plíšek. A na podrážky natlouk cvočky a to, když někdo šel, tak cvakal, ale ty podrážky se neprošlapaly a zvláštní péče a láska byla věnována mazání bot. To bylo druhů krému a vazelín.

Tenkrát si lidi vážili vůbec víc všech věcí. To se hned tak něco nevyhazovalo jako dnes. Babička, když měla starý boty, třeba gumáky, tak uřízla paty a zbyly tam jenom špičky a měla to na, jako galoše, ve kterých chodila třeba do chlíva. No a to nemluvím, děda měl troje šaty za celý život. Chlapi na vesnici, že jo, vesta ta musela bejt, protože ve vestě byly kapsičky a v těch kapsičkách byly sirky, šťouchátko na fajfku, pajtlík s tabákem, to byla taková měchuřinka, takovej pytlíček koženej na tkaničku. No, to byla tkanička ne z provázku, ale švédský part musel uříznout řemínek koženej, ze kterým každý poctivý chlap si zavazoval pajtlík tabáku. A hodinky tam měl každý v té kapsičce u vesty. Některé hodinky byly i s přívěskama. A některé hodinky byly i s těma přívěskama zdobenýma různýma barevnýma kamínkama. Modrejma, růžovejma, zelenkavejma. Jo, tenkrát my děti jsme se nevěděli, kam dřív podívat, protože ten svět byl tak nádherný. Teď si ovšem uvědomuju, že ten dnešní svět možná pro ty děti dnešní je ještě krásnější, než byl ten svět náš. Protože jaký blbosti dneska malý dítě může už vidět tady vedle za rohem, třeba v supermarketu. No o tom se nám teda za našeho dětství ani nesnilo. To nám stačila ke hraní prázdná špůlka vodničí, když jsme do ní strčili. Jak to bylo? No, museli jsme do ní, no jo, gumičku, kterou jsme uvázali z druhé strany na sirku. A z té první strany, jak jsme tam tu gumičku strčili, tak jsme dali klacíček a ten jsme natáčeli, aby se ta gumička hodně zakroutila a potom jsme ji dali na... Jo, a tu špůlku ještě od těch nití, tam jsme museli udělat takový zoubky, aby jezdila po stole taková cívka, taková... No a říkali jsme tomu tank. Jak se ta guma odvíjela, tak poháněla tu špůlku od nití, která jezdila po stole. Zastavila se, my jsme zase tím klacíčkem ji nakroutili a jezdilo se dál. A to jsme si vyhráli, jej. A nemuseli jsme mít žádný kompjutry. Bylo to dobře nebo špatně? Byla to naše doba, která byla úplně jiná, než je ta doba dnešní. Naše dětství bylo úplně o něčem jiném, než je dětství dětí dnešních.

Všichni jsme, nebo snad každý člověk je plodem lásky a vydává se na cestu životem a bude zažívat jak radosti, tak i strasti. Bude poznávat jak nenávist, tak ale i lásku. Já si vzpomínám, jak třeba pan pošmistr Ráža nebo i pan pošmistr Ledvinka, jak miloval ten svůj poštovní úřad, ten telegraf, ty razítka, tu telefonní ústředničku takovou, kde byly pícháky a když přepojoval hovory, takový jehličky mosazný tam byly s barevnýma drátkama. Jak byl šťastný, když mohl sedět na poštovním úřadě a razítkovat dopisy, vyplácet důchody, předávat telegramy. Nebo pan kostelník a hrobník pan Podolka, to už znáte. Kostelník, hrobník, ale i fotbalovej rozhodčí o nedělích pískal fotbal, jak ten měl rád tu soucovskou píšťalku. Jak ten se s ní mazlil, jak když do ní pískal, tak to bylo jako když Slavík zpívá trilky. A měl taky lásku, pan kostelník a hrobník, ke kostelu a ke hřbitovu. Nebo zase tak živě vidím ševce pana Gebharta, jak sedí u verpánku a jak ševcuje, aby ty boty vydržely co nejdýl. A když jsme v nich chodívali do školy, toto cvakalo panečku po návsi, tam, kde bylo dláždění, zrovna na... No, celý vlastně Pavlíkov byl vydlážděný krásnou dlažbou. A potom, když jsme byli vyvolaný ve škole a šli jsme k tabuli, toto cvakalo o tu školní podlahu a hlavně, jak se to rozlíhalo, když jsme vstoupili na stupínek, když nás pan řídící učitel vyvolal a zkoušel třeba z počtů. To takový vokovaný boty, když se procházeli po stupínku, to znělo. No, nebo jak i pošťáci milovali ty svý pošťácký kabely, ty svý pošťácký tašky. Narvaný poštou, naše sousedka do dneška s hrůzou vypráví tady u nás na Babě, jak když roznášela důchody, tak najednou zpoza rohu na ní někdo skočil a stříknul jí do tváře sprejem něco hnusně pálivýho a ona se... bránila. A mě někdo volá s mobilem, na mobil, já to musím přerušit. Moment, omlouvám se.

To se špatně chytá, niť. O čem jsme to mluvili? To je ale vynález tady mobilní telefon, co? Když jako děti jsme si telefonovali, vzpomínáte si, jak jsme natáhli nit mezi víčkem od plechovky, od krabičky krému na boty? No jo, to jsme toužili potom, aby jsme si mohli takhle na dálku vysílat. A teď každý má svoji vysílačku v kapse a přijímačku, mini vysílačku. To je, no ale má to i svý nevýhody, že jsem úplně ztratil nit.

Jo, už jsem si vzpomněl. O naší sousedce jsem vyprávěl přece, když byla ještě tady na Davidský poště a roznášela důchody, jak byla přepadená. Ráno v takový odlehlý ulici vedle Kodešů to bylo. Tam byl takový zákoutí a ona zrovna měla tašku a tam měla složku s důchodama. No a ruka se objevila, chytla jí pod krkem a druhá ruka jí stříkla do obličeje sprej a ona se nemohla chutinka bránit, protože a i kdyby, co mohla proti dvou chlapům dělat. A nožem jí uřízdy tu kabelu a byli pryč. A v šoku ještě do dneška na to vzpomíná a říkala, já jsem volala o pomoc a než přiběhli lidi, tak oni ty dva s tou taškou utekli. No, dlouho jí to trvalo, než se z toho přepadení zpamatovávala.

Ale naši pošťáci, pan Kotík, pan Pavlíček, to byla radost podívat se do jejich pošťácký brašny, jak to měli všecko srovnaný s takovou láskou. No a o lásce chirurgů k operačnímu sálu je zbytečný mluvit. Chirurgové ty svý operační sály přímo zbožňujou. Stejně tak kominíci. Kominík snad má rád všechny komíny, který kolem sebe vidí. Teda mívali rádi ty kominíci, ty komíny, dokud ještě byli a vymetávali. Ono snad i to řemeslo kominícký taky nám trošičku mizí, ne? Nebo vůbec je zbytečný mluvit o lásce houbařů ke svým místům? To každý měl tajný fleky. Tam, kde rostli podubáci, tam, kde rostli kozáci, tam, kde rostli křemenáči. To si vzpomínám na pana Čatka, souseda. Je v Břízách, tam v tom lese Senecká hora, jsme mu říkali, jak se tam zjevovala ta senecká opice. Teda ona se tam nezjevovala, ale maminky nás strašily, aby jsme se netoulali po lese, přepadne vás senecká opice. A my, když jsme viděli nějakou figuru mezi břízkama, tak jsme říkali, je pryč honem, nohy na ramena, senecká opice. A byla to třeba paní Polcarová z Vovčárny. Jo, houbaři měli lásku ke svým místům, nebo malíři, jak milujou svý palety, barvy, štětce, plátna. Rybáři milujou zase udice a návnady. A ten svůj kousek řeky nebo rybníka, kam chodí chytat ryby. Fotbalisti zase milujou hřiště, lajny, branky, meruny, kopačky. Řidiči autobusů přímo zbožňujou svou trasu. A i lidi, který vozí, to si vzpomínám na pana Růžičku, řidiče našeho autobusu, ze kterými jsme jezdívávali do školy, a když jel s náma moc rychle, tak velký lidi říkali, hele Růžičko, vy s náma jedete jako s dobytkem. A pan Růžička šibalsky se usmál a řekl, co jsem naložil, to vezu. Nebo zase, když jel moc pomalu, tak mu říkali, hele Růžičko, vy s náma jedete jako s hnojem. A pan Růžička se ještě víc usmál a řekl to samý, co jsem naložil, to vezu. Provazochodec, provazolezec, mistr Vilhos, který k nám jezdil o posvíceních a o poutích a někdy i jen tak mimo sezónu, postavil si dvě tyče, natáh lano, bez ochranné sítě, po nich po tom laně chodil, jak miloval ty svý předměty, s kterýma žongloval.

Jo, náš papoušek Žaninka miluje tu svou klec. Je to vlastně láska, jako my všichni prožíváme. Ta klec je jejím domovem. My všichni milujeme taky svůj domov, svou vlast, svůj národ. Náš soused pan Eichelmann, jak měl rád svýho bobíka, pejska, který ho tak láskyplně zapřahal do takového postroje, který mu zvlášť ušil sedlář a čalouník pan Ondrášek, který měl svoji dílnu pod naší školou, jak ten miloval tu svou dílnu pan sedlář a čalouník Ondrášek, zrovna tak jako krejčí pan Podolka, taky pan Podolka, ale druhej. Podolka krejčí miloval ten svůj šicí stroj značky Singer. No ale ten bobík, ten měl tak nádherný ušitej postroj, protože panu Eichelmannovi tahal od obecní pumpy na vozejčku soudek s pitnou vodou a s vodou na vaření.

No a babička, jak milovala tu svou havěť, i když jim říkala by potvory. Krávy byly potvory, prase byl kanec, slepice byly potvory, ale vždycky jak mohla, tak je ladila a telátka. Nebo prasnice, když měla malý prasátka, je, to jí drbala za ušima. Jo, nerad to říkám, ale myslím si, že dřív ten svět, který se před našima očima vytrácí, bylo té lásky víc, než je dnes.

Nejdřív jako děti jsme sbírali lásku maminky, pak i pohledy očí. Kluci sbírali pohledy očí holčičích a holky zase klučičích. A pak jsme sbírali radosti z her. Každá generace sbírá něco jiného. Já si vzpomínám, že my jsme sbírali zvířátka, které byly přibalované ke krabičce mýdlo Helada Klenot Pradlen a vyměňovali jsme si je. A učili se a najednou jsme věděli, jak vypadá krajta tygrovitá, chocholouš, puma nebo levhart, losos, páv, orangután nebo skunk, klokan. Kam se ta hromádka těch zašedlejch obrázků asi ztratila? Vždyť jsem jí tak opatroval. Ty obrázky byly tisknutý na válečným dřevnatým papíře, který se nedal... Když se trošičku vohnul, tak se... On se nedal vohnout, on se hned zlomil. No a potom jsme si vystřihovali a nalepovali filmové hvězdy. Já jsem si vystřihoval z novin kresby Mikuláše Alše. A to byla vzácnost, taková sbírka. Vidíte, takhle pomalu v nás rostly ty sběratelské choutky.

A pak jsme sbírali časopisy Punťa a Kiki, o Punťovi a o Kiki, Kuli hrášek, U moře, Kuli hrášek, Sportovec a potom hlavně Rychlé šípy. Rychlé šípy provázely celé naše dětství i dospívání. A jak jsme rostli, tak sběratelský zájmy se měnily. A mezi tím jsme taky sbírali osudy lidí, o kterých jsme četli v knihách. A taky jsme sbírali slovy těžko popsatelný pocity a takový zvláštní chvění strun, který vyvolávala v našich nitrech hudba. Klasická hudba. A zároveň prohlížením obrazů v galeriích a v muzeích jsme sbírali prožitky, které malíři do svých děl vtiskli. A pak jsme objevili knižní antikvariáty a doma rostly knihovny, protože tenkrát v antikvariátech se knihy dali koupit za pár halířů, za pár korun. A najednou jsme objevili starožitnosti, kde za 100 korun nebo za 80 korun se dal koupit nádherný lidovej obrázek malovaný na skle, cínovej nebo keramický talíř, starožitnej porcelánový hrneček, zmalovanou scénu odehrávající se na lázeňské kolonádě.

vzpomínám si, že v ateliéru v ulici Pod Lázní, kde jsme s mojí ženou Miladou začali bydlet, tak naproti přes chodbu bydlel kolega, taky student malířské akademie. Ten se zaměřil na sbírání jiného druhu. Já sbírám to, co je v životě nejkrásnější. A co to je, ptám se. Já sbírám čárky. Čárky? Mě kluci říkají čárkař. Čárkař, říkám. A v čem to sběratelství čárek spočívá? No to je to nejjednodušší. Vždycky, když mám novou slečnu, tak si udělám čárku. No a já jsem byl z toho úplně vyděšený, protože já už jsem se tenkrát zamiloval do své první lásky a byl jsem odhodlaný jí provázet celým životem. A najednou 265 čárek můj kamarád přes chodbu má. To víš, že někdy s tou hrou skončím, ale zatím mě to baví. No a taky říkal ten můj spolubydlící kamarád, když ukazoval na malý množství čárek, který měl vedle na papíru, že to jsou čárky, který si udělal, když mu slečny nafackovali. I o tom je život. Víš, Jando, co tomu říkáš? Čárkař. Čas tak letí a my jsme se k tomu hlavnímu tématu nedostali, proč tolik řečí o lásce a sběratelských vášních. Protože chceme dnešní hodinu věnovat člověku, který v té dnešní kořistnické době doslova hoří nezištnou, hlubokou láskou k rodné zemi. Ten člověk se jmenuje Rainer Kreisel. Pan doktor Rainer Kreisel se narodil v roce 1924. Narodil se u nás na Rakovnicku v Děkově. A když jsme se setkali, najednou jsme přišli na to, že máme společný kořeny v Šanově na Rakovnicku, protože děda můj pochází ze Šanova. Jeho matka se jmenovala Titlbachová. Zase druhá paní Titlbachová, což byla sestra ze Šanova, byla babičkou pana Kreisla. Takže my máme stejný předky v Šanově u Rakovníka. Takže možná, že máme i určitý příbuzenský vztah, jak se říká, naše krávy pily ze stejné putinky nebo ze stejného potoka.

0: Když teď pana doktora někdy oslovím strýčku, tak se usměje a rošťácky vyplázne jazyk. Nedávno mi řekl, škoda, že jsme se nepotkali dřív. Jak rád bych vám předal zkušenosti, které jsem pracně během té dlouhé cesty za poznáváním afrického umění získal.
1: Nahota člověka.
0: Člověka.
1: A to poznáte jenom v africkém umění, ne v našem křesťanském. I nahota, řekneme řecká, to je vyumělkovaný. Když uvidíte tu nahotu v Africe, tak to má hloubku, vyjadřuje něco magického.
0: Ano, to je to slovo. Africký umění má to, co evropský umění dávno ztratilo. Africké umění má magičnost.
1: Ano.
0: Magičnost, jedinečnou silnou magičnost.
1: Jo.

Navštívil mě můj strýček. Navštívil mě proto, že taky sbírám africké umění od roku 64, kdy jsme poprvé jeli s Černým divadlem do Austrálie. Tam jsem si přivez jednu sošku z Oceánie, z Nový Kvíneje, a pak mě kamarádi a známí začali vozit Afriku. A když pan doktor Kreisel ke mně přišel, tak byl velmi překvapený a byl rád, že celá ta má kolekce je určená pro plánovaný muzeum, říkejme tomu tak, které se možná na Praze 6 v dohledné době otevře. Protože, a proto to taky říkám, pan doktor Rainer Kreisel ví, že na věčnost si vezmeme jen to, co rozdáme, tak proto daroval své milované rodné zemi, kde se narodil a půl života žil, umělecké sbírky obrovských hodnot. Byly to sbírky anatolských koberců, které byly vystaveny v Letohrádku Belvedere, a teď je to kolosální sbírka afrického umění. Strejček mě říkal, oni z Metropolitního muzea v New Yorku chtěli, abych jim to věnoval, že mě tam udělají veliký křídlo, jako má Rockefeller. No jo, ale já k New Yorku vztah nemám. Já to musím dát té zemi, kde jsem se narodil, kterou tak miluju, protože v této zemi se narodila moje babička, kterou jsem tak miloval, jako vy. Takže v té dnešní kořistnické době, kdy na jedné straně jsou naše muzea vyprazdňovaný, v rámci restitučního zákona přichází o obrovské množství uměleckých předmětů nevyčíslitelných hodnot, protože jsou navraceny původním majitelům, tak se najde člověk, který věnuje národu, ze kterého vzešel, sbírky nevyčíslitelných hodnot. A teď v těchto dnech byly zpřístupněny naší veřejnosti v Belvedéru na Pražském hradě.

0: Když jsem byl přítomen instalaci v Belvedéru, stalo se něco nezapomenutelného. Najednou rozzářený pan Kreisel přivádí přímo do sálu, ve kterým na podlaze leží všecky ty skvosty a mezi nima jsou takový úzký uličky a každý, kdo tam z těch, kteří výstavu připravujou, nejradši by se vznášel, aby, nedej bože, nešláp na něco nepoškodil, něco neporazil. Ale rozzářený pan Kreisel najednou přivádí 20 dětí. Co se to děje? Ty se ptají a mají strach. Co? Dyť nám to rošlapou? Nerošlapou, říká pan Kreisel. To jsou děti výběrové výtvarné školy. Podívejte se, jak tenhle ten hoch kreslí. Tady má celý skicák pokreslený, ten má talent. Já to chci od něj koupit a on mi to nechce prodat ani za 200 euro, ten jeho sešit. Vášeň sběratele se projevila v panu Kreislovi. To je výběrová výtvarná škola. Tak děti, podívejte se, jak vypadá umění Afričanů. Není to nádhera? To je pohroma, ne nádhera. Slyším, jak říkají všichni, kdo tu výstavu připravujou. Mají strach. Dívejte se, děti, opatrně, nic neberte do ruky, podívejte se. Ta maska z bronzu je 1000 let stará. Toto jsou sochy kmene Dogon z Mali ze 14. století. Ty nenajdete nikde na světě. To jsou sochy králů a královen kmenů Bamileke z Kamerunu. Podívejte se, jak jsou moderní. No a tato socha je nejkrásnější, ta mně se líbí nejvíc, je z kmene Mabea z Nigérie. No a tadyhle to je sbírka kmene Fang. Víte, děti, já jsem tu celou sbírku chtěl nejdřív nechat vydražit za veliký peníze a za ty peníze nechat ulejt zvony, který z českých kostelů nacisti ukradli a rozlili na zbraně. Tak jsem chtěl z těch peněz nechat ty zvony znova ulejt, ale přesvědčili mě, abych to nedělal, a tak jsem vám to daroval. Tak se na to dobře podívejte, prohlídněte si to, až ta sbírka bude otevřená, tak sem choďte, protože vy jste mladý a vy se o to budete starat. Tak pošlete další skupinu. Děkujeme, říkají, a přichází další skupina za dalších 20 dětí a zase se kurátoři chytají za hlavu, že jim to rošlapou a zase pan Kreisel říká a nerošlapou, tak se děti podívejte na tu krásu. Tahle ta maska je 1000 let stará, bronzová a tak dále a tak dále. Potom, když děti odešly, tak říkal, viděl jste ty jejich oči? Na to do smrti nezapomenou. Uvidíte, že na to do smrti nezapomenu a my musíme tu mladou generaci vychovávat. Já tomu národu věřím. Ten má budoucnost v těchto těch mladejch.
1: Byli nadšení 45 dětí, tak do hrubu si to nevezmu. Naopak, nechám to tady. Očkoval jsem ty duše těch dětí a ty mají budoucnost, budou mít radost, protože si myslí, že tady jsou na věky, jsou mladí a budou pokrvačet, uvažovat, co je africké umění, protože poprvé to tam viděli a byli nadšení tím. A to zůstane na světě. Ne moje tělo, ale ty věci v těch dětech.
0: Jo, takže strejček je dobrodinec.

jsem nazbíral věcí. Potom jsem dělal krátce malíře, karlovarský porcelánce, to bylo po válce. A potom jsem dělal, myslím, v Teplicích, mě říkal strejček, že to bylo, jo, v teplických starožitnostech od hádce. A potom, to nebylo tady politicky dobrý, říkal, ke mně chodilo moc cizinců, začali za mnou chodit i tajný, tak jsem využil úmrtí v rodině v Mnichově a v roce 63 jsem tam odešel a už jsem tam zůstal. A mezi tím jsem dělal experta starožitností Weinmüller Neumeister, se jmenovala ta firma. Potom jsem dělal taky v Los Angeles. Mně prošlo rukama tisíce věcí, umělecky tak významných, tak hodnotných, a nakonec stejně mě si získala nejvíc ta Afrika.

Láska ke kráse a sběratelská vášeň. A kdybych si nechal všechno, co jsem kdy měl, říká můj strýček dnes. Nestačil by mě na to ani obrovský hrad, a to přece nejde. A tak jsem daroval své rodné zemi největší sbírku anatolských koberců, která na světě existuje. Tu jsme měli možnost vidět v Belvedéru. Soubor vzácný orientální keramiky, kde ta je někde v depozitu na nějakým zámku. A 700 unikátních afrických soch.

Až se budete dívat na ty stovky soch a masek a jiných předmětů, které jsou vystaveny v Belvedéru na Pražském hradě, až si v tichém soustředění budete prohlížet výtvory těch, kteří byli vedeni jakousi pravzvláštní silou pokusit se vyřezat do dřeva svou vizi světa, kteří půzeni tou velkou silou, která v člověku je, vytvářeli novou realitu. Novou realitu, která by odpovídala jejich prožívání života. Novou realitu, ve které by se zrcadlilo jejich vidění světa, jejich náboženství. Úplně jiné náboženství, než bylo u nás v Evropě nebo v Asii. Pro domorodce byl bohem třeba strom, nebo řeka, nebo hora. Skoro v každý chatrči stála socha, která tu chatrč, ten dům, ochraňovala od všeho zlého. Uvidíte, že každá socha má slovy těžko popsatelnou magickou sílu. Zahleďte se do tohoto umění a snad se vám otevřou nové, nečekané pohledy i na umění 20. století. Například na kubismus i na abstrakci. Protože tato nová anatomie výtvarného umění by nemohla vzniknout bez objevení primárního umění Afriky, Oceánie a ostatních přírodních národů.

pro mnohé z vás je toto nové moderní umění těžko přijatelné, protože je ve vás hluboce zakořeněné vidění světa, jak si jej fotografujete. Tak, jak jej vidí fotografický aparát. Ale uvědomme si, že právě člověk byl obdarován schopností vytvářet, přetvářet. Právě v tom vytváření světa nezávislého na fotografickém vidění je největší síla člověka tvůrce. V čem vlastně spočívá síla a tajemství umění? Tajemství hudby? Ve vytváření toho, co je slovy nepopsatelné.

slavný je výrok Pabla Picassa, když ten se rozčílil, když nějaký novinář se ho zeptal, co jste tím obrazem chtěl říct. Tak Picasso odpověděl, kdybych to mohl říct, tak jsem to nemusel malovat.

Africký umění, to je vlastně vesmír. Podívejte se na mapu světa, jak je Afrika veliká. Jenom Nigérie, která je tak bohatá na různý kmeny. A každý kmen měl své specifické umění. Jenom Nigérie je veliká jako Španělsko, Portugalsko a Francie dohromady. Potom je tam Mali, Niger, Čad, Sudán, Kongo, Kamerun, Ghana, Guinea, Tanzánie. To jsou země obrovských rozloh, ale také jsou to země plné chudoby a hladu.

Soutěžní otázku, jak je naším dobrým zvykem. Jedna ze zemí nad pobřežím Slonoviny a pod Mali se jmenuje Burkina Faso. Tam černoši řezají a kolorujou tak nádherný sochy. Jak se jmenovala Burkina Faso dřív? Napíšete nám to? A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a papoušek Žaninka, která je z pobřeží Slonovin. A teď jsme u toho, Žando, vidíš? Papoušek Žaninka zase z vašich dopisů bude losovat. A jak jsem na začátku řekl, jsou ještě tací, třeba Tonda Albrecht z Budějic, který vůbec nevěří, že Žanda existuje. Toníčku, Žanda je, teď se zrovna drbe a bude losovat. Napíšete nám, jak se dřív jmenovala Burkina Faso? Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. Naše hodinka dnešní byla tak trošku zvláštní, ale když ten můj strejček, jak mu říkám, doktor Rainer Kreisel, udělal něco pro dnešek, nezlobte se, že to tak řeknu, ale něco tak mimořádně nádherného, najděte takového člověka někde na světě, který má tak kolosální bohatství a to nezištně daruje občanům země, kde se narodil a kde už 40 let nežije. A Žanda zazvodila na zvonec, jako je jejím dobrým zvykem, protože ví, že dnešní pohádky je konec. Vy, Žaninko, ty v opice jedna. Takže, milý strýčku, pane doktore Rainere Kreisle, děkujeme vám. Děkujeme vám za váš nádherný dar. Za ten obrovský dar toho magického umění, primárního umění Afriky, která je vystavená na Pražském hradě v Belvedéru. Žando, nezaspíváš? Dostanej bombónek. Rozluč se, malou noční. To umíš přece. Ty si dneska ani nepípla. Seš z pobřeží Slonoviny, papoušek. Dnešní program byl věnovaný Africe. Ty seš vlastně Afričanka. Tak se taky předveď, ne? Depák. Zakousla se do klece, visí hlavou dolů, teď se pustila a tak zvláštně tancuje. Drží se zobákem za ty hořejší drátky a točí se zprava doleva. Dělá nějaký zvláštní africký tanec asi. V rytmu tamtomu, víte, v rytmu tamtomu. A zvoní.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: 12. září je tady a protože současně máme sobotní podvečer, nabízíme to, co ohlásila znělka, hodinku hudby z dekády 60. let. Já jsem Lukáš Berný, přeji rozhodně ničím nerušený poslech. No a protože 12. září mají svátek Marie, dáme si písničku, která má toto jméno v názvu, i když pouze v závorce, ale zaspívá nám ji sám Elvis Presley. His latest flame, s tím dodatkem Mary is the name.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Mamas and Papas, My Girl, a my se jdeme podívat na to 12. září očima hudebního kalendária. V roce 1966 měl premiéru první díl televizního seriálu Monkees. Myslím, že si ani producenti samotní nedokázali představit, jak opravdu spektakulární show tím rozjedou, a nemyslím tím jenom ten seriál, ale to, co kolem skupiny Monkees v zápětí vzniklo, to byla přímo mánie a dokonce se o nich chvíle psalo jako o nových Beatles. Rok 2007, to oznámili Led Zeppelin, že odehrají po letech jednorázovou živou show. No a začala bitva o vstupenky. Na tom koncertě potom seděla přímo celá hudební smetánka z celého světa. Roku 1977 se Paul McCartney po třetí stal tatínkem a poprvé měl syna. James se jmenuje jeho syn a také se dnes věnuje muzice. No a v roce 2003 bohužel naopak odešla legenda opravdu velikého jména Johnny Cash. Tak myslím, že se sluší si jeho památku připomenout i dnes.

Herman's Hermits, Peter Noone a jeho kolegové z Manchesteru, i když se říká, že samotní Hermits, podobně jako třeba skupina Monkees, na těch nahrávkách vlastně moc práce neodvedla, že to převážně točili studioví hudebníci a oni pak dospívali jenom vokály, ale samozřejmě ty písničky potom hráli živě na koncertech, to oni zase uměli hrát, ale pro tu vydavatelskou firmu to zkrátka bylo rychlejší a měli záruku dobrého zvuku, když si pozvali profesionály. Opravdě to i v 60. letech byla velmi běžná praxe a to mnohdy i u velmi slavných kapel, no což konec konců Herman's Hermits tehdy rozhodně byli. No ale kdo se zastupovat rozhodně nikdy nenechal ve studiu, to byly Rolling Stones a to od první nahrávky. Tady je první single Come On.

Room Enough for You and Me, skupina Overlanders. My za chvíli otevřeme příběhy písniček a podíváme se do Ameriky mezi dívčí skupiny 60. let. Mezi ty opravdu hvězdné patřili The Chiffons z Bronxu. No a my si připomeneme jeden z jejich singlů, tak trošku víc ze široka, který to prozradíme za chvíli. Teď si dáme Vana Morrisona a Them, Gloria.

0: Zlatá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Dívčí kvartet The Chiffons vznikl v Bronxu. Skupina byla původně triem spolužaček. Zpěvačka Judy Craig, doprovázená Patricí Burnett a Barbara Lee. To byly dívky, které se v roce 1960 zapsaly na James Monroe High School v Bronxu. V roce 62 na návrh skladatele Ronnieho Mecca se ke skupině přidala ještě Sylvia Peterson. No a tím začala jejich hvězda skutečně zářit. Nejprve to byl zářný hit, který jim složil právě ten zmíněný Ronnie Mac. A to byla písnička He's So Fine. Potom One Fine Day od hitmakerů a manželů Jerryho Goffina a Carole Kingové. Mimochodem, když přijeli zaspívat do Velké Británie, jejich koncert zhlédli i členové Beatles nebo Rolling Stones. A i když, abych nevytvářel mýty, oni se tehdy přišli podívat hlavně na tu velkou show Jimiho Hendrixe, který poprvé také přijel do Velké Británie. Ale tak či tak, skupinu Chiffons rozhodně zhlédli také. A určitě se jim líbili. Jejich třetí hit v řadě měl opět v názvu to slovíčko fine, které vlastně nemusíme překládat, protože ho z češtiny dobře známe, ten význam je stejný. No a single se jmenoval Love So Fine. Autorsky se na něm pro změnu podíleli členové skupiny The Tokens, ti, které proslavil hit The Lion Sleeps Tonight. Oni se hodně angažovali v práci se skupinou Chiffons, dokonce dívky přesvědčili, aby souběžně vydávali desky i pod jiným jménem Four Pennies, ty ale neměli takový ohlas, zatímco Love So Fine znovu vyletěla mezi hitové písničky. Ona měla všechno to, co ti její singloví předchůdci. Chytlavá melodie, odlehčený text o lásce, no a hlavně ty skvělé hlasy Chiffons v midi harmoních. Takže tady jsou Love So Fine.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Nancy Sinatra, Sugar Town, hit roku 1966. No, ve stejném roce potřebovali nový hit taky Spencer Davis Group. Jejich poslední single When I Come Home už zmizel z žebříčku, no a fanoušci čekali na nějakou novou desku. A tak se kapela sešla ve studiu, jenomže neměla připravený žádný nový materiál, který by nahrála. Dosud jim ty hity na míru psal jamajský hudebník Jackie Edwards, ale ten asi neměl čas, nebo nevím. Tak si řekli, že tohle přeci zvládnou také. No a začali improvizovat, jamovat s riffem z bluesové písničky Ain't That a Lot of Love a Steve Winwood tomu zpíval první slova, která ho napadla. No a během hodiny z toho vyrostla úplně nová písnička, no a kapela měla hotovo a tak šla naproti do hospody na pivo. Tam je prý uviděl jejich manažer a hned jim přiběhl vynadat, jak to, že nepracují, když mají přeci nahrávat svůj nový hit. No tak Spencer Davis Group ho ujistili, že už je všechno hotové a že hit Gimme Some Lovin čeká ve studiu. A bylo to přesně tak. Jeden z nadčasových hitů byl na světě.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

Billy J. Kramer se skupinou The Dakotas a Bad to Me, píseň, kterou pro Billyho složil John Lennon. Sám řekl, tedy Billy J. Kramer, že mu ji John Lennon dal jako dárek k Billyho dvacetinám. No a to spolu s další písničkou I Call Your Name, k obě dvě prý John Lennon skládal s představou, že je bude zpívat právě Billy J. Kramer, a složil mu je, když byl na dovolené ve Španělsku. Alespoň tak praví historie. I Call Your Name si John Lennon zjevně cenil víc, protože tu v zápětí natočili i Beatles, takže to podání Billyho J. Kramera zůstalo trošku v jejich stínu, ale Bad to Me tam mu přinesla jeden z jeho největších hitů, jeden z takových těch jedničkových hitů. No a když už je řeč o Beatles, tak si je dáme také z téhleté rané éry. Vybral jsem jednu z těch méně ohraných písniček, kterou také složil John Lennon, tentokrát pod vlivem country. Nechci zkazit oslavu, tedy I Don't Want to Spoil the Party.

0: Sunshine Superman, éra psychedelie a jeden z králů tohoto žánru Donovan, který se o takových trošku Bobem Dylanem ovlivněných folkových písniček vypracoval ve velmi osobitého umělce, který rozhodně patřil k těm nejzajímavějším skladatelům své doby, nejenom tedy Velké Británie, ale myslím, že i celosvětově. Ostatně jeho desky stojí za poslech dodnes, i když už dneska nebohrají zrovna žebříčky. Tak ale 18:00 se nám blíží, já už se musím rozloučit, i když ne nadlouho, za nějakých 24, respektive 23 hodin se, pokud budete chtít, opět uslyšíme tady na Pohodě u dalších zlatých 60.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Dnes se můžete těšit na vyprávění mistra grafik a maleb, na kterých často s úžasem sledujeme lidskou tvář, nejen tu krásnou, mladou, pohlednou, ale i stařeckou. Proměny v čase, rytmus života, jeho opojné vůně i smutky a bolesti zachycuje na obrazech, z nichž prý žádný není dokončen, jenom opuštěn. Ano, nesmírná pracovitost je tomuto umělci vlastní od mládí, od dětství v Pavlíkově, které nám tak poutavě a barvitě přiblížil mimo jiné skrze rozhlasové vyprávění v cyklu Láska za lásku. Také tyto jeho zvukové obrazy jsou fascinující co do kvality i kvantity. Ale ve stříbrném větru chybět nemůže. To jsem si zase jednou ujasnila docela nedávno, když jsme spolu stáli na pódiu při benefiční dražbě obrazu, do které jedno ze svých děl věnoval a při té příležitosti velmi pokorně pronesl. Jsem si vědom toho, že člověk si vezme do nebe jenom to, co rozdá. Pane Jiří Anderle, jsem moc šťastná, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
1: Paní Jitko, já jsem oněměl, protože jedno z mých témat, sama jste řekla, je ženská tvář. A vy jste divokrásná žena, divokrásná bytost. Takže já, když hledím do takové krásy, tak ztrácím řeč. Ale děkuji vám za ty úvodní slova. A jsem poctěn, váženík, kteří nás posloucháte, že k vám budu moc hovořit.
0: Mistře, máte u
1: Neříkejte
0: sebe...
1: Neříkejte mě mistře.
0: A jak vám mám říkat?
1: Ale tak mě říkejte třeba, já nevím, říkejte mě třeba Jirko nebo Jiří.
0: Tak já zkusím Jiří.
1: No, mě teda mistr nevadí, jo, protože v Pavlíkově bylo mistrů Habaděj, to byl mistr Švec, mistr Kolář, mistr Kovář, mistr Zámečník. Já sám jsem pomáhal v holičství u mistra Krále, ale jo, když někdo řekne mistr a řekl to profesorovi Josefovi Sukovi, jo, tak to je něco jiného, ale nám malířům, já nevím, jak se jim mám říkat. Ani snad Picasso to neměl moc rád.
0: Dobře, zkusím Jiřího. Jiří, řekněte, máte u sebe pořád skicář a tušku?
1: Ano, ano.
0: Co jste skrze tyto drobounké pomůcky denodenní spoluprůvodce zachytil v posledním čase? Tak to bezprostředně, že to na vás odněkud vykouklo a vy jste si řekl, to chci chytit.
1: To se budete divit. Já mám touhu, a to je důležitý, mít touhu, protože co je stříbrný vítr? Ten plyne v čase jako hudba. Hudba plyne od taktu k taktu a pro tu touhu ten stříbrný vítr potřebuju jako k životu, protože já, když nemaluju, nekreslím nebo nepíšu, tak si připadám, že nežiju. Tím, že jsem byl před 2 lety vržen do těžkých životních zkoušek, když jsem bezmocně sledoval odchod mé ženy, ze kterou jsem prožil skoro celý život, byla to moje první láska, tak jak jsem opustil ten nemocniční pokoj, tak už jsem v myšlenkách se ocitnul v obrazech, to jinak to nešlo. Jako stírače na okně skla jsem pustil stírače v hlavě, aby to ze mě vytřeli tu tíseň, tu trýzeň. A doma jsem měl rozmalovaný cyklus plný životního jasu, nostalgický poetikon. Ten byl právě dražen na té dražbě, o které jsem mluvila ve Španělském sále. Protože ten mě dával příležitost malovat štěstí a radost. Protože konec konců i tato vteřina je jediná. A už je pryč, a už je v minulosti, a už se nebude nikdy opakovat. Jako se samozřejmě nebude opakovat náš život. A to si člověk stále musí uvědomovat a stále musí šlapat do pedálu a dávat si stále těžší a těžší úkoly. A na vaši otázku, co mě jde hlavou, jaká témata, no tak bych chtěl zpracovat takový ty kontrasty ve kterých žijeme, to znamená, svět je zahlcen vizualitou, to je takzvaný vizuální smog.
0: Tak on je i zvukový smog.
1: Je informativní smog, všeho je moc. Lidi si zvykli na to žít nad poměry a máme na jednu stranu krásu, blahobyt, na druhé straně jsou celý kontinenty, kde nemají co jíst, co pít. V dnešní době toho nejaktuálnějšího, zdráhám se říct umění, jo? Protože někdy to už ani umění není, protože se hledají akorát nové gegy, které tady ještě nebyly. Ale já si myslím, že přijde čas, kdy se zase bude vyhledávat umění krásný a nadčasový. Jako já jsem byl učen těmi kantory z té ohromně plodné první republiky, to byly vlastně děti TGM, ty staří kantoři. Když maminka moje mluvila, jak Pavlíkovská škola sedla do autobusu a jeli do Lán a pan prezident Masaryk přišel celý v bílém, maminka hezká holčička stála uprostřed a on k ní přišel a říkal, jestli pak taky sportuješ a učíš se dobře, dbej na to. Pamatuj, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A maminka s tím celý život žila. Takže nás učili tito kantoři s touto mravností. A my jsme začínali, že jsme se učili kreslit rozlousknutý vlašský bořech tuškou HB na kladívkovém papíru. Potom jsme se učili kreslit oko, nos, ucho, figuru. To už se dneska asi neučí. Takže já nevím, co ty děti budou malovat.
0: Jiří, mě tak fascinuje ten váš smysl pro poctivost, ta vnímavost vůči kráse, hodnotám. A také mě fascinuje, když jsem zmínila cyklus Láska za lásku a vy jste tady opět nastolil to úchvatné povídání a vzpomínání, jako máte paměť a schopnost ponořit se do minulosti. A chtěla jsem vás požádat, uměl byste nám poskytnout návod, jak se to dělá? Protože já bych se taky chtěla projít ve svých odlehlých časech a potkávat ty lidi, kteří tady už nejsou. A vy to umíte? Jak se tam dostáváte tak daleko do minulosti a tak barvitě?
1: Jitko, to je velmi jednoduchý. Je to vcítění se. Proto, když mě nabídli kdysi dávno redaktoři Kolář a Němeček, že bych měl mít hodinu v rádiu, tak jsem říkal, budu dělat, ale bude to moje hobby. Nemůžu to dělat na smlouvu, nemůžu to dělat za peníze. Musím to dělat doma. Já si z doma zařídím studio. Bude tam přitom můj asistent Papoušek. Nebudu za sklem vidět režii. Budu si mluvit, co chci, kdy chci a jak dlouho chci. A mluvím tehdy, když se nejdřív vcítím do toho času, do toho tématu a já najednou to všecko vidím. Píšu další knihu, čtvrtou. A píšu tam o tom, jaký jsem měl obrovský štěstí, když jsem chodil do obecních a do prvních tříd Měšťanky v Rakovníku, že to byla pro mě vysoká škola, protože já jsem přišel do krámu, z něhož vyzařovala vůně po celý Pavlíkovský návsi. Tam se soustředovala vůně dvou řeznictví, jednoho pekařství. Kovář zrovna koval koně, tam ty škvířící se kopita a najednou brilantína, pitralon, kolínské vody, pudry, kadeřnictví. A já tam vešel, to už mě tatínek první Adam Chod zemřel a do mého života vstoupil očím místní holič a kadeřník. A hned mě navlíkli bílej plášť. Tady jsem měl hřebínek, nůžtičky a já mydlil chlapy. A teďko už, když s váma mluvím, tak tam jsem v té úzké místnosti. Přede mnou si sedá poctivej, nevinej, udřenej. Jel zrovna ze šachty horník. A já měl mídelník v levý ruce, v pravý ruce štětku. Nejdřív jsem mu musel dát ubrousek pod krk, abych mu nezamazal oděv. A začal jsem ho mydlit. A obyčejně to byl tak stahanej chlap tou těžkou hornickou prací. Tam jsem viděl ty jeho ruce udřený. Já jsem byl vychovávaný k tvrdý práci, protože já měl převzít zemědělství. Budeš to dělat po nás. Vyber kameny, než začneme sekat. Mráz je vytáh, dostal jsem do ruky košík a sbíral jsem po poli kameny. A viděl jsem, co to je těžká práce už od dětství. A ten horník, kterýho jsem mydlil, brzo usnul, ale já v zrcadle pozoroval to, co se děje na lavici za mnou. A tam jsem dostával ty nejaktuálnější informace, protože bylo po únoru a já jsem poslouchal. Víte, co udělali se starou Pánkovou? To byl největší statek Pavlíkově. Jaký vyhnali, oni ji tam nechali dožít. Měla 8 slepiček, ty zobaly zrní, který se, když se sváží z polí nějaký, vždycky prostrousí po tom dvoře. A oni ji obvinili, že ty její slepice rozkrádají majetek v socialistickém vlastnictví a na 8 dní ji zavřeli v rakovníku do kriminálu.
0: Já teď mám o vás úplně strach. Vy jste se do toho tak vpravil, že jste teď opravdu před mýma očima velmi rozrušený. Pojďme ještě zpátky do toho holičství, kde jste měl na blízku ty mužské tváře a mohl si je detailně prohlížet a víme, kam to až ve vaší tvorbě dospělo, do jakých mistrovských poloh. Které ženské tváře jsou pro vás ty stěžejní, ty životní, ty, které jste si mohl takhle nablízko okouknout?
1: No tak každá tvář je zajímavá. Každá, protože ve tváři je vepsán osud člověka. A já, když jsem ty chlapy nazíral z blízkosti, a já jsem měl povinnost taky odskočit i do dámského, kde mě volali dámy. Jiříku, Jiříku, mě to tady pálí. Protože se tenkrát dělali trvalý ondulace. To se vlasy natáčely na elektricky vyhřívaný cívky a já jsem musel vzít fén a vyfouknout, nazdvihnout takovým dřívečkem ten pramínek vlasu a vyfouknout fénem studeným vzduchem ten horký vzduch, který tu sousedku pálil. Ježiši, ty seš hodnej, ty seš šikovnej, ty to někam dotáhneš. A viděl jsem zase tváře žen a stařenek. A teď jsem procházel celou vesnicí a na každý labičce seděli mý sousedi. A já jsem je všecky kreslil. Tak jsem si uvědomil, že ta tvář je vlastně kosmos. Úžasnej, ta mapa toho lidského života, který se do té tváře vepsal. Takže potom, když se začal první můj kšeft, to opravdu je úžasná story. Myslivci, kterých bylo Pavlíkovi 11, jo, stříleli zajíce, my jsme měli obrovský revír. Tam byli zajíci, bažanti, křepelky, koroptve, všecko. A Jiříku, ty maluješ ty dětky, oni jsou jako živí, my tě dáme každý 10 korun, budeme mít v hospodě bál za měsíc, namaluj nás, myslivce. Je nás 11, dostaneš 110 kaček. Bereš? Já jsem říkal, no jo, no tak to udělám. A tak jsem si vydělal první prachy.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Život Jiřího Anderleho, a ta výslovnost je správná, opravdu říkejte Anderleho, je naplněn kreslením, malováním, psaním, hudbou, rozmanitými podobami tvorby. Vy jste na akademii přišel v roce 55, to už zřejmě časy těch nejnaléhavějších požadavků po politicky angažované malbě polevily, ale svobodný duch tam vládl jen stěží. Přesto vy jste jako studenti dokázali nasávat tolik užitečných podnětů, získávat tolik impulzů pro svůj další tvůrčí i osobnostní rozvoj. Mohl byste nám přiblížit, jak vypadal takový třeba týden studenta Jiřího, co všechno se do něj vešlo, kam jste se vydával, co jste navštěvoval, co jste vstřebával?
3: Na tu dobu vzpomínám tak rád. Mně bylo 20 a něco a my jsme měli tak báječnou partu spolužáků, kde se poslouchal jazz, kde se čet Verlaine, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, Nezval. Chodili jsme do Umprum muzea, do Umprum knihovny. To bylo embargo na o současné umění, které se produkovalo na západě. Jedině, co mělo umělecko-průmyslový muzeum, bylo kompletní dílo Pabla Picassa, který vydával systematicky Zervos. A jedině, když ten týden začínal už v sobotu, protože v sobotu předělávali v antikvariátě v ulici 28. října výlohu. A tam, když se ocitla monografie třeba Paula Gauguina, nebo Goga, nebo Cézanna, tak jsme byli ochotni na tu pondělní otevírací dobu stát celou noc, aby jsme tu knihu získali. Nezval například Stříbrný vítr, Verlaine, Ty růže celé rudé byly a Břešťan celý černý byl. To Hrubín překládal asi 4 verze, František Hrubín, báječný člověk, toho jsem později poznal jako kantor. Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl, jen po odejdi a v tu chvíli je po všem. Čím si žil, příliš se skvěly modří nebe, zelení hoře, něhou vzduch. Že někdy ztratím právě tebe, šeptá mě strach, můj stálý druh. A tak dále. To je příklad Stříbrného větru. To bylo v příkrém kontrastu s tím, co jsme slyšeli z našeho rádia, že jo, ty budovatelský písně už rozvil čas a voní nadějemi. Svobody slunce prší z oblaků vpřed, soudruzi, k té zaslíbené zemi. Kupředu levá, zpátkyní krok. No tomu jsme se chechtali. To se nás netýkalo. My jsme měli svoji bublinu a kdo neznal Apollinérovo pásmo, tak byl idiot.
2: A jak jste si představoval svůj život po době studentské?
3: Neměl jsem představy vůbec. Jednu věc jsem měl v rukávě. Už tenkrát jsem byl takový vyhlášený hobby bubeník, že jsem někdy hrál i s pražským Dixielandem v Mánesu. To byly ty pověstné čtvrtky, kde doktor Emanuel Uže nemohl prezentovat jazz. Jazz byl nežádoucí. On ho musel zaobalit do obalu afroamerická hudba černošského lidu. Když se tam hrál Alexander's Ragtime Band, ten Dixielandovej standard, ten hit, tak říkal, nyní si poslechněte Alexandrovův soubor písní a tanců.
2: A vy jste tu muziku tak strašně miloval, že byste byl ochotený upřednostnit před výtvarnem?
3: No, mě vyhazovali z redakcí, když jsem ukazoval ilustrace. A dneska bych je neudělal lépe, jo? Ty výtvarní redaktoři, to už byly prostě obsazený místa. Já jsem se najině domníval, že se uživím ilustrováním knih. A vzhledem k tomu, že v Mladé frontě, která byla taková jako nejprogresivnější, seděl muž, který už ve dveřích na mě volal, a vy jste tady zás, a lid mě pořád nosíte samý nesmysly, přijďte, až budete mít něco pořádného. A Jirka Srnec, ze kterým jsem se přátelil, už od prvního snad dne, kdy jsem přijel v roce 51 do Prahy. Přes jazz jsme se seznámili, protože jsme byli vášniví posluchači jazzu, který prolít železnou oponou a americký vojenský vysílače, ty buráceli jako stanice Praha, jenomže tady se hrály budovatelské písně a oni nám dávali Elu Fitzgeraldovou, Louis Armstronga, prostě něco. No a ten Jirka už tenkrát básnil o Černým divadle a říkal, až vystudujeme tu školu, tak já založím soubor. Tebe vemu jako kulisáka a tu tvou Miladu, protože je to vysloveně jevištní typ, bych vzal do hereckého souboru. Tak jsem měl takovou perspektivu. A kromě toho tady byla ještě ta muzika. Vždycky v kapele je potřeba bubeník.
2: U Jiřího Srnce jste opravdu začínal jako kulisák a osvětlovač, pak jste přešel i vy do hereckého souboru, ale zpočátku jste prý byl nešťastný, že ztrácíte čas u divadla. A to až do chvíle, než jste si uvědomil, že je vlastně dobré přetvořit každou takovouto neúplně pozitivní zkušenost do nějaké hybné síly.
3: Přesně, přesně, Jitko. To Černé divadlo velice brzo se stalo světově proslulým. Já jsem se marně snažil dostat na západ. Na den třeba zájezdem do Vídně, abych viděl výstavu Paula Cézanna. Těsně před hranicema mě vrátili, protože jsem nebyl na hromadný soupise a takových případů je víc. A najednou jsme stanuli v srpnu roku 62 v Edinburgu ve Skotsku, kde já jsem na vlastní oči viděl plný parádě současný západní umění. Paula Klea, Henryho Moora, Krasobruslaska, Sonja Henný tam vystavovala svoji kolekci a viděl Dibifeta. To mě uvrhlo do velkého nadšení. A já jsem si řekl, kdy tu toho divadla máš tolik volného času. I když seš na zájezdech, 2 hodiny se staví jeviště, 2 hodiny se bourá. Vem si sebou všecko, co potřebuješ, silnou žárovku. Přijeli jsme do Kodaně, já jsem zastrčil žárovku do sítě, vyndal jsem jehly, vyndal jsem měděnou desku a začal jsem rejt. Všichni se rozprchli po obchodácích a já jsem si říkal, musíš všechny zápory převracet kladnou hymnou sílu. Teď už si na jevišti poznal si, že i když slyšíš volání bravo, bouřlivý potlesk, tobě nepatří. Ty se za to stydíš. Já jsem se za to stydil, protože já jsem nechtěl být hercem. Já jsem chtěl kreslit a malovat. Jo? A že jsem zrovna v tuto chvíli nešťastný, tak jsem si říkal, nejseš tady proto, aby si byl šťastný, ale aby si konal svoji povinnost. A teď máš tolik témat, protože najednou jsem pronik do té fyziognomie těch herců, toho divadla a řekl jsem si, a budeš dělat divadlo světa, protože život nebo osud, jsem si tenkrát řekl, osud tě dal karty, ty s nimi hraješ, říká se tomu život, ale ty to máš ještě možnost nakreslit, namalovat, ale musíš bojovat o každou vteřinu. Od té doby si vážím každý vteřiny. To je to největší bohatství, co člověk má.
2: Tak jste si to vybojoval, to výtvarno, byť na pozadí Černého divadla. V roce 66 vás zařadili do přelomové výstavy Aktuální tendence českého výtvarného umění a po roce 68 jste Černé divadlo opustil, jednak abyste se tedy věnoval ještě více intenzivně vlastní tvorbě a také jste dostal nabídku být asistentem profesora Jiřího Trnky a posléze Zdeňka Sklenáře na vysoké škole na UMPRUM. Jaká byla ta pedagogická zkušenost? To byl zase úplně jiný svět, rozdávat něco ze sebe dál, ne?
3: Ach jo, já jsem si vážil kantorů moc, protože díky jim už na průmyslovce jsem na akademii přišel kompletně připravený. Profesoři na akademii, ty už spíš se starali o to, který dostane národního nebo zasloužilýho umělce. Nás žáky brali jenom jako mimochodem, kdežto ty kantoři na střední škole nás učili z gruntu, nám nic neodpustili. A já věděl, jak vypadá dobrá kantořina. Tak jsem řekl, musíš ty děti, musíš je motivovat. Tak jsem tam začal nosit ty měděné desky. Říkal jsem si, to známý, do hrobu si vemeš jenom to, co rozdáš, dej jim všecko. Říkal jsem, takhle se koukejte, takhle se to dělá. Z té malé kresby, ta je nutná. Tady máte kompozici, potom už můžete jet najisto na definitivní grafice. Ale předpoklad je makat, dělat, být pilnej. Jestli se mě budete flákat, tak si mě nepřejte.
2: Já se vás úplně bojím teď, když jste tak naléhavý.
3: No, oni. A ta škola měla opravdu výsledky a Trnka byl radostí bez sebe. Potom bohužel přišla ta smutná událost, že byl tak vážně nemocný, že velice záhy zemřel a školu převzal skvělý Zdeněk Sklenář, který říkal, já tě do toho nebudu mluvit, ty si s nima dělej volnou grafiku, já budu dělat knižní tvorbu. Mně to stálo ovšem tolik sil, že jsem to psychicky špatně snášel, protože ty žáci vám dají jenom to, co dáte vy jim. To je ten zákon toho odrazu, zpětná vazba. A já věděl, že jim musím dávat všecko. A kde to brát, když už jsem byl tenkrát zavázaný Baukům z galerii Kolí nad Rýnem? To jsem mohl. I když jsem byl u nás na černý listině nežádoucích autorů, tak komunistický režim potřeboval devizi a všecko, co jsem udělal, šlo do toho Baukunstu a z toho Baukunstu se to šířilo dál do muzeí Ameriky a Evropy. Jo? Ale já jsem toho měl moc a navíc přišel strašný tlak. Vstup do KSČ, dostaneš docenturu a v zápětí profesuru. No to nemůžu. Proč nemůžeš? Musíš. Nemusím. Proč? No já jsem skaut. Já mám svý zásady. A ten šéf té partaje udělal tak zhnusenej obličej. Skaut. To jdi do Háje. Odešel. A já jsem později za 2 měsíce v roce 73 dal výpověď, protože ten tlak byl neúnosnej.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je akademický malíř a grafik pan Jiří Anderle, který v životě nejednou potkal krásné lidi a myslím, že zakusil i velké lásky. O Miladě už byla řeč, to byla ta vaše první a 70 let trvající láska, životní opora, bytost, kterou jste viděl odcházet a muselo to samozřejmě hodně bolet a vím, že vás nad vodou držela tvorba. Vy jste se ve zralém věku oženil podruhé a mě by strašně moc zajímalo, jestli se smím zeptat, jestli pro vás i toto druhé manželství bylo zdrojem nějakých dalších poznání a objevů v otázkách vztahu mezi ženou a mužem.
1: Tady se hrál svoji roli zase ten stříbrný vítr. Ten vztah s tou Miladou, který začal vlastně v dětském věku, to byla taková pohádka. My jsme se brali v Austrálii na našem konzulátě. Australské noviny, titulky zněly After 10 Years Romance, protože bylo známo, že spolu chodíme 10 let. Ale jak ta Milada vstoupila na to jeviště a slyšela tam to bravo a ten bouřivý aplaus z pařížské Olympii na Broadway, ta psychika se začala měnit, což je přirozený. A nakonec se ten vztah změnil. I když stále jsme spolu jezdili zahajovat výstavy, Milada byla vedená jako spoluautorka, jezdila se mnou. My jsme byli vystavováni prostě společnosti západoněmecký, tý nejvyšší. Tam přijížděly limuzíny, dokonce jednou přišel spolkový prezident, vzal si mě stranou a říká, já všecko o vás vím, mě to madam Gerling, což byla šlechtična, tato galerii měla jenom jako hobby. Mě to madam říkala, že začínáte mít problémy, protože tady byla všemocná STB. To mě nikdo nevymaže, ty výslechy. A já jim to nepodepsal. A ten Bundesprezident Walter Schell říkal, já to vím, že nechcete emigrovat, ale kdybyste už přestal mít klid na práci a ten tlak na vás byl tak veliký. My jsme v Helsinkách podepsali dohodu, já vás ujišťuju, že uděláme všecko pro to, abyste dále mohl v Praze tvořit. A tam muselo být oko, estébácky, na té vernisáži, protože tam byly stovky lidí. A najednou, klid, STB, jako kdyby neexistovalo. Už si uvědomili, že se měl dlouhý osobní, důvěrný rozhovor se spolkovým prezidentem a že je třeba jednat opatrně. O to více mě mstili při hraničních prohlídkách, jo? To byly orgie, donaha a tak dále v kabince. To už nikdo neví vůbec, co to je. No a najednou je tady ta Alenka, děvčátko z Brna, nesmírně ušlechtilý, přejemnělý, přecitlivělý, kultivovaný, chtěla absolvovat práva. To jí bylo znemožněno, neboť brácha jí utek přes kopečky, když sem přijeli v 68. tanky. Ona to měla kádrově tak mizerný, že studium nebylo možný. A byla to skvělá bytost. Čas běžel, uteklo 20 let. Mezitím dělala šéfovou nějakého hotelu na bavorsko-českých hranicích a najednou se mě ozvala, že musí se starat o 100letou maminku, že si by mě nemohla navštívit. Přijela úplně jiná Alenka, měla za sebou těžký život, což se vepsalo do její tváře. Já jsem říkal, Aleno, jestli teď tuto nabízenou ruku osudu odmítnem, buď teď nebo nikdy. Víš, co to je za dar, co nám osud dává? Když se známe takových let zevrubně, hloubku každý z mých druhýho poznal, tak jsme skončili na radnici ve Stodůlkách na tajný svatbě. do dneška jsme to neřekli. Ani právník naší nadace to neví. Pane doktore, jestli se to teďko dovíte z rádia, já se stydím. Já vám vysvětlím, proč. Takže už nejsem sám.
0: Jaké je to manželství?
1: Nádherný, pohádkový, protože Alenka je velmi citlivá duše, protože měla dobrou výchovu a skvělý rodiče. Maminka patřila na Moravě k jakési už vyšší vrstvě, snad se dá hovořit i o modré krvi, ale ta Alena prostě už mě taky začíná prudit, protože já jsem mezi tím sice si udržel pořádek v hlavě, protože ta tvorba nesměla zůstat stát. Když netvořím, tak mám deprese a to je špatný. Pořádek v hlavě zůstal, ale byt, celý dům je rozvrácený. Tuto dobou Alenka už je ve svém luxusním apartmá, to není žádná zlatokopka. Pod Strahovem má byt s balkónem a tam si líže rány, protože když přijde ke mně do toho rozvráceného domu, tak chudinka nic nedělá jinýho, než uklízí. Já se tomu musím smát, jak ten život píše ty příběhy. Víte, to je to soukolí toho tajemného fátum. My nevíme nikdy v životě, co je dobře a co je špatně.
0: Ten osud vás svedl dohromady nejenom se dvěma úžasnými ženami, jimž jsme tady teď vzdali hold, ale také s řadou bytostí, které vás nesmírně obohatily. A jednou z nich byl muž, jehož považujete za nejlepšího českého spisovatele všech dob a na kterého jste tady rozhodně chtěl zavzpomínat, spisovatel Bohumil Hrabal. Vy jste byli opravdu přátelé, vidíte?
1: Dá se to tak říct.
0: Trošku jste se zarazil.
1: No protože, jak to říct? No, dokazuje to naše první setkání. Já jsem se s ním seznámil o půl kilometru vejš v Sibéliové ulici u Smetanu. Malíř skupiny 42, profesor Smetana, velice kultivovaný člověk, a já jsem poznal i ty hloubky spisovatelovi. Ale to první setkání je fascinující. Byl jsem před domem, zvoním, pojď dál, je tu Bogán, já tě s ním seznámím. Já jsem přišel, dobrý den, a v rohu místnosti seděl zamračený prostě chlap, jo, který si mě měřil. Já jsem úplně byl z toho rozpačitej, pochopitelně. Já jsem něco kecal, on to vůbec neposlouchal, něco mu táhlo hlavou, měl takový nakyslej výraz a já jsem skončil a bylo ticho, strašný. A nejenom on vyskočil a zařval, vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzini, 10 hodin dopoledne a tam jste se přivítal s takovým krásným chlapem, který přiletěl z Kolína nad Rýnem. Jak si to tak můžete pamatovat? Protože ty pitomče si měl na hlavě tuhle tu čepici. Ta čepice se jmenuje Hamburečka a tu nosí jedině Bundeskancléř Schmidt a já tu čepici hrozně scháním. Ježíš, pane doktore, tady jí máte, jestli vám bude... A nasadil jsem mu ji na hlavu, mu říkal, máš smůlu, je mě akorát.
0: Prý se uměl podělit o řadu mouder. Které si připomínáte?
1: Jo, to největší moudro, který mě opravdu provází celý život. Tlumit svůj lesk. Až teprve teď, protože vystavuju v galerii Miro z Picas,

0: Cházím po celém světě. Nikomu to neříkám, jako ty vystavuješ po celém světě. Nikomu to neříkej. Tlumme svůj lesk.
1: Jak se to dělá, když vám říkají mistře a nabízejí vám výstavy v těch nejproslulejších, nejrenomovanějších prostorách a vycházejí úžasné katalogy a knihy. Jak se tlumí ta sláva, ten lesk?
0: Já na to nehraju. Mně to nic neříká. Já si toho samozřejmě vážím. Ty lidi mě až dojímají. Vždyť víme, že můj pořad Láska za lásku poslouchají 10 000 posluchačů, kteří, když mě vidí, mě pořád chtějí něco vyprávět, mají mě rádi. Já mám z toho ovšem mindrák, že jim tu jejich lásku, tu vroucnost nemůžu naplno vrátit. Já jsem poznal na těch předních jevištích světa taky to volání bravo. Úspěch. Už v tom slově úspěch je zakódován spěch. Ten úspěch, já se asi z něj nedokážu patřičně radovat.
1: A z čeho se radovat dokážete?
0: No to je prostě zlom v mém životě. Ten název je velmi krásný a zní Araukárie. Nikdy jste to neslyšela.
1: Ne, nebudu předstírat, že ano.
0: To je zase souhra. Ty věci v životě, to je takový zřetězení jemných nítek. A Láďa Siegel s otcem, takový prima kluci to jsou, mě navštěvovali v Pavlíkově. Tak říkali, ty tady máš bonsaje, ale vypadají žalostně, my tě trošičku dáme do pořádku. Tak ke mně zašli chodit a spravovat ty bonsaje jako hobby, jo? Jako takovej dáreček. A najednou ten Láďa senior přede mě postaví kámen jako polovina velký cihly. Já na to koukám naprosto fascinovaný. Ty tvary, ty barvy. On říkal, to je skamenělý dřevo stromu Araukárie. Ty léta toho dřeva. 250 milionů let starý. Připlulo k nám z jižní polokoule, když ještě nebyly usazený zemský kůry v dnešní podobě, kdy existovala Pangea. Chápete to? Jak to, že to nevíš, když je to kousek od Pavlíkova? Já byl úplně zničený. Tak já tam chodím po těch polích s babičkou, že jo, s dědou, při vorání, vyhazuju kameny z polí. Oni jsou 250 milionů let starý Araukárie. Nevím, jestli jsem nějaký zrovna ty Araukárie, ale kdybych byl prošel ten les, tak tam už byli. Jenomže lidi už to sbírají 50 let a já se to dovím, když je mě 86 a oni už se nedají sehnat. Už jsou vyzbíraný. Tam si musíte nutně představit ten strašný dávno věk 250 milionů let. My tady zápasíme o každou vteřinu. Lidský život, kdyby trval 100 let, co to je? To mě vrhlo úplně do jiný dimenze. Ale máme slíbeno, jo, že až zvorej jedno pole, tam jsou, ale jsou tam ještě zbytky řepky, ale kamarád říká, až to zvořou a naprší, já tě zavolám a přijedeš. Já jsem říkal, ano, já si vezmu tašku na kolečkách. A on se chechtal a říká, ty blázne, já jsem šťastný, když najdu za rok 3.
1: Jiří, já bych ráda naše povídání uzavřela přece jenom u toho výtvarna, které si s vámi spojujeme nejvíce, byť je tam spousta dalších aspektů. Už jsme říkali, píšete, hrajete, přemýšlíte, jste filozofem života. Prozradíte nám, co visí na zdi u vás doma?
0: Co visí na zdi? Ježíš Maria Josef, to jsem užil tolik božích slov nadarmo. Tečko. Moje věci to nejsou.
1: Nejsou.
0: Malíř mý duše, to je Josef Šíma, tak tam visí Šíma, kresby, a já se na to

0: dívám. Zkoušel jsem to napodobit. Ono to nejde. Já nevím, v čem to je. Já se na ty kresby koukám a ona se mě mění před očima. Já tam najednou něco vidím. Už se mi zdá, že jsem ten obraz uchopil, ale zase se mi to promění v něco jiného. To je taková zvláštní, slovy těžko popsatelná hra jemných odstínů, tvarů. A potom strašně miluju Jana Zrzavýho, to je vizionář, velkej. To mě dává takovou sílu.
1: Jistě, ale uznáte, že při veškeré velikosti pánů Šímy a Zrzavého je mou takřka povinností skončit u Jiřího Anderleho. Jaký osud byste přál svému dílu? A pod otázka, myslíte, že mu někdy dopřejete, aby viselo i na zdech u vás doma?
0: Takhle já, Jitko, nepřemýšlím. Já jsem to vemu z jiný strany. Musím už si uvědomovat, že ta cílová rovinka už je tu. Takže především toužím potom namalovat ty obrazy, které teď nosím v hlavě. Protože potřebuju se prezentovat v roce 24 v Obecním domě novou tvorbou. A díky tomu, že mám tu báječnou Alenku, která je úžasná, je to dar od Pána Boha, jak mi řekl kamarád. Vždycky si říkám, to, na čem děláš, je to pravý. Tak doufám, že ty nový cykly, že se mě podaří docílit toho, po čem toužím celý život, ale teď je tady ten veliký tlak toho času. Ale Talmud říká, jsme jako olivy. Teprve, když jsme drcení, vydáváme ze sebe to nejlepší.
1: Oh, tak to bylo silné setkání s mistrem Jiřím Anderlem. A nezlobte se na mě, jste takový.
0: Jitko, vy jste byla báječná. Jednak moje hlavní téma je krása. Malovat krásu. A největší krásu nám poskytuje, podle mého názoru, tvář ženy. A vy jste opravdu krásná bytost, která dokáže člověku dát ten závan, velký závan stříbrného větru. Dokáže ji inspirovat. Já vám děkuju.
1: Co říct po tak velkých slovech? Vděčnost na mé straně, děkuji vám. Naším vzácným hostem v pořadu Stříbrný vítr byl dnes malíř a grafik Jiří Anderle. Děkuji za to. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Koulky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Koulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Začíná hodinka s naší národní hudbou pod výstižným názvem U muziky. Dnes s Eduardem Hrubešem. Všechny starosti a trable, přátelé, hoďte za hlavu. Teď je tu muzika, kterou estéti ještě nedávno považovali za zvolna vymírající, přímo minoritní žánr. Ha, ha, ha. Zahájili jsme jedním z evergreenů, to jsou naopak ta díla, věčně se zelenající a tudíž nepodléhající času. Václav Bláha a Karel Richter složili Jetelíček u vody. V podstatě takovou dumku s naléhavou otázkou, proč ten můj hošíček, proč už k nám nechodí, chudák děvče doufá, že cestičku zase najde, jen co ten jetel kosou zajde, neboli bude pokosen. Nabízíme další skladbu, ta má tu cestičku přímo v názvu. Ivan Mládek napsal polku K velkým popovicům cestička, která naopak radí děvčině, aby se nefixovala na nejistého Pepička a vzala si radši hajnýho. Hraje samozřejmě velkopopovická kozlovka a zpívají Drahomíra Vlachová, Dodo Slávik a Eduard Hrubeš. Krajanka pak přidá svoji verzi cestičky, bude to ta známá cestička k Majerovce. Přednesou Jiří Škvára a Brigita Hlaváčková, kapelu řídí Václav Hlaváček. A zatímco u nás tvoří základ pěší dopravy síť cest, cestiček a chodníků, v takových Benátkách jsou ty nejromantičtější cesty tvořeny sítí vodních kanálů, kde gondolu udržuje v pohybu diskrétní gondolier. Josef Stelipský a Jarka Motl, gondola milování, tango. Josef Sochor, Jaroslav Jakubův, Ivana Zbořilová a Blanka Tůmová, zpěváci, česká švitorka, kapela, dirigent Ctibor Mestek.

Následující valčík by se, přátelé, klidně mohl jmenovat Slovo do vlastních řad, ale ten název už kdysi měl jeden takový zásadní projev k obyvatelstvu. Poslechněte si nicméně inspirativní provolání Zvedněme se, dětkové. Autora textu byste nejspíš neuhodli. Ano, je to kolega Josef Zíma. Hudbou opatřil Petr Zábranský a zaspívá Josef Opelt, podporovaný Květovankou, řízenou Miroslavem Císařem. Pak v rámci vyváženosti to bude polka Miroslava Vacka na text Heleny Coufalové Bábinko má, Milan Černohous společně s Veselkou Ladislava Kubeše. A poté zase valčík Už je to dávno. Jaromír Vejvoda a Ladislav Jacura, autoři, zpívají Vratislav Velek a Jarmila Luňáčková. Květovanku řídí Miroslav Císař.

teď, přátelé, možná čekáte obvyklou exkurzi na Moravu. Správně, nejprve to bude Valčík, který nás zavede do světa vysokých financí. Peníze. Aktuální téma v každé době, ten dnešní kousek napsali Ladislav Prudík a Jaroslav Hájek. Zpívá a hraje Vysočanka. Vysoký Jalovec, temperamentní polka o skoku vysokém, sbor Moravanky a kompletní Moravanka Jana Slabáka a do třetice Valčík Bílé ránko, starovlčnovská lidová. Vlčnovanku řídí Pavel Nevařil.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby. A už je tu zasloužená finální směs. S těmi hudebními směskami je ovšem tak trošku problém. Ne vždycky se dají šikovně sestavit jenom z děl jednoho autora nebo jedné autorské dvojice. A tak, no, posuďte sami, jenom jména těch zasloužilých autorů dají celý odstavec. Jaroslav Jankovec, Václav Bláha, Jára Marek, Jaroslav Malina, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Karel Hašler, Jára Beneš, Antonín Borovička a Karel Vacek. A dodejme ještě i textaře, pokud netextovali skladatelé sami. Tak v tom případě by to byl ještě Karel Melíšek, Jarka Motl, Ladislav Jacura, Václav Zeman, Miroslav Jaroš, František Paul a Jiří Voldán. Pokud jde o tituly, samé hity, posuďte sami. Šumařinka, Hezky od podlahy, Hů a hů, Hej paní mámo, Jetliček u vody, Čtyři páry bílejch koní, Fůra slámy, Haja haja, Staročeská muzika, Škoda lásky, Andulička, Včera jsem tě čekala, Když jaro zaťuká, Štěstí na rozcestí, Polka bez kapelníka, Až budou trumpety. No, čeká vás tedy pořádné sousto. Ovšem pozor, máme tu ještě taky seznam zpívajících, tedy samé hvězdy. Karel Hála, Milan Chladil, Jiří Korn, Josef Zíma, Naďa Urbánková, František Živný a vokální soubor Lubomíra Panka. A samozřejmě špičkový orchestr. Tak to si nechám líbit. Začíná směs Spolek dle Václava Hybše.

Doufám, že se mnou budete souhlasit, přátelé, že ta Hipšova směs polek na závěr, tak ta stála opravdu za to. Takže nemusíme propadat nějakému zbytečnému splínu, že už je konec. Miroslav Císař a Karel Koleta napsali na text Svatopluka Radešínského velice příhodný, přímo programový valčíček. Jen žádné loučení. S tím se dá jistě souhlasit, stejně bychom se neloučili nadlouho. Na další setkání v pořadu U muziky se už teď těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Utopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Boj o žlutický kancionál.
1: Ten pohled, který se mi naskytl jedné červnové soboty roku 2008, stál opravdu za to. Skoro se člověku až tajil dech. Ve skleněné vitríně jsem totiž viděl mimořádnou knihu. Kniha, která váží skoro 30 kg a její rozměry neuvěřitelných 63 cm krát 40 cm krát 16 cm. Několik hodin měli tedy návštěvníci muzea ve Žluticích možnost vidět prostulý žlutický kancionál. Zpěvník písní určený pro liturgické účely. Dílo doplněné jedinečnými iluminacemi a zároveň dílo, které přetrvalo více než 400 letí. Přestože kancionál, lépe řečeno graduál, byl do Žlutic převezený za asistence ozbrojených policistů z Prahy, z památníku Národního písemnictví, aby se po nějaké době vydal opět zpět do hlavního města, do Žlutic neodmyslitelně patří. Díval jsem se tenkrát jako očarován na ten zázrak a v mysli mi vyvstaly příběhy, které se ve jménu žlutického kancionálu odehrály. Zejména v přelomových letech naší země. Byly to příběhy vlastenectví, odvahy, ale také příběhy obyčejného lidského strachu. Příběhy, které předznamenaly dobu, ve které tento národ začal bojovat o holé přežití. To, když naší zemi ovládli němečtí nacisté. Ze všeho nejdříve si ale pověsme něco o žlutickém kancionálu jako takovém. Co mi o něm poví filmový dokumentarista a spisovatel Jan Boněk?
2: Ten kancionál sám o sobě není nějaká významná literární památka, to jsou náboženské texty v češtině. Co je zajímavé, že ta kniha je velmi bohatě ilustrována. Tu knihu dělala dílna Jana Táborského z Klokocké Lhoty, což byla významná pražská dílna, jedna z nejvýznamnějších v Čechách, možná vůbec nejvýznamnější. Pokud se mi podařilo zjistit, tak těch knih on za celý život udělal asi 20, to se 14 rukopisů zachránilo. Jsou tam takové kancionály jako kancionál Svatovické katedrály, Týnského chrámu, mezi nimi taky ten žlutický. Někdy v polovině 16. století velmi bohaté české žlutice se rozhodly, že pro své literárské bratrstvo, což byl spolek, který zpíval při mších, pořídí zpěvník. Samozřejmě knihy byly v té době drahé, takže neměl každý zpěváků svůj zpěvník, ale měl jeden veliký, do kterého všichni viděli, proto taky ten zpěvník váží 28 kilo a je to prostě obrovská kniha, kterou v podstatě jeden člověk těžko unese. Sebrali na to peníze, jak místní šlechta, pánové z Plavma na to přidali, potom žlutické cechy a asi 30 soukromníků. Všichni tam samozřejmě chtěli být taky vyobrazeni, to byla svým způsobem taková jako reklama.
1: Vzniklo tak skutečně impozantní dílo. Písně kromě jediné jsou psány česky. Šlo vlastně o utrakvistický zpěvník Víry Podoboji. Celkem má kancionál 494 pergamenových listů. 39 z nich bylo vyříznuto po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 členy protireformační komise, tedy tehdejšími cenzory. Ti se například postrali o to, aby byly začerněny ilustrace zobrazující upáleně mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského.
2: Tím, jak se měnila ta obec žlutická českou na německou, tak ten slovník samozřejmě postupně ztrácel smysl, až přestal být používán. A to do té míry, že někdy v polovině 18. století, to znamená kolem roku 1750, dokonce byl prodán. Byl prodán nějakému soukromníkovi, ale zase se znova objevuje v majetku města.
1: Jana Boňka se na žlutický kancionál neptám náhodou. Byl to právě on, kdo již před několika desítkami let, co by filmový dokumentarista, se začal příběhem tohoto kancionálu zabývat.
2: Já jsem se k tématu Žlutický kancionál dostal někdy před 40 lety, kdy spisovatelka Marie Šulcová napsala takový kratší článek do Lidové demokracie. Ona v té době psala knížku o Karlovi Čapkovi, který byl vychovatelem v Chýších nedalekých. Objevila téma Žlutice a Žlutický kancionál. Do té doby se o tom moc nevědělo, o Žlutickém kancionálu, protože takových kancionálů těch je řada. To není tak významná unikátní památka. Já když jsem se ten článek přečetl, tak jsem se rozhodl, že to je nádherné téma k televiznímu dokumentárnímu filmu, protože tam je všechno, tam je vlastenectví, zrada, tam je prostě politika, je tam i kultura. Ten dokument jsem natočil za pomoci teda žlutických občanů, ale teprve potom jsem se dozvěděl, že to je vlastně členitější příběh. Je to osud knihy, která nemá absolutně v našich zemích srovnání. Ten příběh je dramatický od samého začátku až po to finále, po toho záchranu toho kancionálu.
1: První velké drama se okolo Žlutického kancionálu začalo odehrávat na jaře 1919, tedy pouhých pár měsíců po vzniku Československé republiky. Bylo to v době, kdy v ryze české městě už převládali a významně německy mluvící obyvatelé. A právě tehdy se jako blesk z čistého nebe objevila zpráva. Žlutický kancionál se ztratil. Tomu však předcházel sled několika událostí. Marie Šulcová o tom v Lidové demokracii napsala.
3: Nově vzniklá Československá republika považovala kancionál za svůj národní majetek a graduál měl být převezen do Plzně. Do Žlutic přijel ředitel Plzeňského muzea a v městském muzeu, kde se graduál nacházel, vitrínu se zpěvníkem zapečetili. Odpověď občanů města, kteří dávno považovali graduál za odkaz svých německých předků, byla jednoznačná. Byla inscenována loupež a kancionál se 4. dubna 1919 ztratil.
1: Jak se později ukázalo, krádež měli na svědomí tři muži. Hermann Göhling, Max Jakob a iniciátor celé akce, tehdy 40-letý Hugo Lím, člen městské rady, majitel továrny na výrobu klarinetu a jinak také muž, o kterém ještě hodně uslyšíme. Kancionál ukryli v areálu místní piny. Hugo Lím v pamětní knize nazvané Dějiny a boj o kancionál ze Žlutic, kterou vydal v době druhé světové války, barvitě popisoval, jak Žlutický kancionál společně se svými dvěma soukmenovci údajně zachraňoval.
3: Tři odvážní Žlutičané přikročili po krátké poradě k činu. Hermann Göhling a Max Jakob fingovali vloupání, vnikli v noci v rukavicích oknem do muzejní místnosti, kde byl kancionál uschován, vylomili schránku a odnesli těžkou knihu. Nesli ji opatrně, stírali za sebou stopy, brodili se podél řečiště směrem ke skladišti, kde knihu starostlivě a odborně zabalenou uskladnili v pile tak, aby nemohla být nalezena. Ráno, když vešel skutek ve známost, upozorňoval na sebe a učinil se podezřelým Lím s úmyslem, aby stopy a podezření odvrátil od svých spojenců a soustředil je na sebe. Všichni se smějí a jsou radostně naloženi, když každý dobře ví, že kniha nebyla doopravdy ukradena, že byla pouze známými pachateli odstraněna mimo dosah hrozícího zásahu plzeňských.
1: Zmizení Žlutického kancionálu však vyvolalo mohutnou reakci. Jan Boněk vypráví.
2: Bylo kolem toho velké vyšetřování, které nakonec skončilo tak, že část městské rady byla zatčena a zavřena. Mezitím dokonce Žlutice obsadilo Československé vojsko. To byla jako velká akce, která byla rozehrána opravdu na nejvyšší úrovni. Abych to zkrátil, nakonec se do toho musel vložit sám předseda vlády Tuzar, který rozhodl, že Žlutice mají na svůj rukopis nárok a že se jim musí ten rukopis vrátit. Na to byla interpelace, kde se v Národním shromáždění velmi podrobně probíral celý postup, jak se to ztratilo, kdo to ukradl. A jestli teda Tuzar je připraven na to nést odpovědnost za případnou ztrátu kancionálu. Všechno utichlo, ale už kancionál vzbudil pozornost.
1: Příběh Žlutického kancionálu je rovněž plný paradoxů. Jedním z nich je skutečnost, že ještě před rokem 1919 byl kancionál uskladněn kdesi ve sklepě Žlutického muzea a byl zřejmě odsouzen k zániku. Teprve poté, co se o tuto památku začali zajímat odborníci z Plzeňského muzea, ke svému nemilému úžasu zjistili, že kancionál je plný plísně, částečně, i když ne fatálně, poničený. Byl potom vyčištěn a zachráněn. A poté, jak už víme, začaly vášně, včetně zmíněné krádeže. Tlak zástupců tehdejší československé moci na zadržené členy Žlutické městské rady byl velký. Cíl toho všeho byl zřejmý. Vraťte kancionál. Hugo Lím ve své zprávě později napsal.
3: Vzhledem k hrozícímu nervovému zhroucení jednoho ze zatčených bylo s těžkými srdci rozhodnuto navrátit knihu anonymním způsobem.
1: Kancionál byl v zápětí jakoby náhodně nalezen. Památka tedy zůstala ve Žluticích a byla opět umístěna v městském muzeu. To se nacházelo v domě číslo popisné 1 na náměstí. V přízemí domu sídl také okresní soud a věznice. O patro výše měl být správce věznice, kterým byl jistý Václav Karásek z Manětína. Další významný aktér příběhu Žlutického kancionálu. Uběhlo dalších několik let, to už se ale přiblížil podzim 38. rok potupného Mnichova. Aktivita sudeckých Němců v československém pohraničí roste, také ve Žluticích. Velmi aktivní je rovněž továrník Hugo Lím, v době první republiky senátor za Henleinovu stranu SPD. Marie Šulcová ve své historické studii napsala.
3: V září byla situace ve Žluticích nesnesitelná. V ulicích provokovaly sfanatizované nacistické bojůvky. Dmíchali nenávist proti Čechům a čím dál hlasitěji se domáhali připojení Sudet k Německu. V té době čeští úředníci, železničáři a četníci odstěhovali své rodiny do vnitrozemí a sami zůstali na svých místech i za cenu obětí vlastních životů.
1: Na svém místě zůstává také vzpomínaný Václav Karásek, když předtím poslal rodinu do rodného Manětína. Karásek žije, jak už bylo řečeno, ve služebním bytě v budově okresního soudu a zároveň také muzea. Přichází známá mnichovská konference, zrada západních spojenců a rozhodnutí o tom, že Československo musí odstoupit nacistickému Německu velkou část svého pohraničí. Hitlerovu Německu měly připadnout také Žlutice. V té době uzrává ve Václavu Karáskovi plán. Týká se právě Žlutického kancionálu. Karásek se rozhodne, že vzácnou českou památku Němcům ve Žluticích v žádném případě nenechá. Dále vypráví Jan Boněk.
2: Požádal manětinskou policii o pomoc. Ty se dlouho rozmýšlel, jestli teda jo nebo ne. Naložil tenhle kancionál na kolo a vyrazil do Plzně. Po cestě ho dojelo auto z Manětína, naložili kancionál. Musíme si uvědomit, že to je obrovská kniha, 28 kg. Naložili ho do osobního auta, odvezli ho do Plzně na radnici. Tam se chvilku kolem toho kancionálu odehrávala taková jako hra, jestli ho tam nechat nebo ne.
1: Václav Karásek, ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, odvezl těžký kancionál na kole. Graduál sebral Němcům doslova před nosem. O pár hodin později vstupují nacistická vojska triumfálně do Žlutic. Představitelé města, v čele s námi již dobře známým majitelem továrny na klarinety a někdejším senátorem Hugo Límem, vedou představitelé nové nacistické moci do muzea, aby se pochlubili žlutickým kancionálem. A v zápětí prožijí šok. Kancionál je pryč. Hugo Lím později napsal.
3: V noci ze 4. na 5. října slyšeli vězňové ve směru od muzejních dveří rány sekerou a pád předmětu ze železa. 5. října se uskutečnil toužebně očekávaný vstup německých vojsk do města a tím jeho osvobození. Ještě uprostřed obecného jásotu a výbuchu radosti bylo příslušníkům německé branné moci ukazováno muzeum a přitom bylo se zděšením konstatováno, že dveře muzea byly násilně vypáčeny a že žlutický klenot byl uloupen.
1: Ztrátu žlutického kancionálu považovali žlutičtí Němci a nejenom oni za mimořádnou potupu. O osud vzácné památky se začaly zajímat i tehdejší nacistické špičky, což Jan Boněk potvrzuje.
2: V V tom okamžiku už se rozjela obrovská akce ze strany Německa. Do toho byl namočen osobně Adolf Hitler, ministerstvo vnitra v Berlíně, Česko-Německá škodní komise, což jsem nevěděl vůbec, že existovala, která vlastně řešila problémy, co mělo zůstat na území Sudet. Bylo to opravdu rozhráno na velmi vysoké úrovni.
1: Dovedete se vysvětlit, proč třeba zrovna Adolf Hitler na to měl takový zájem, nebo nacisté, že to bylo česky psaný?
2: Ten důvod byl čistě prestižní, protože oni měli v Mnichovské dohodě jeden z těch bodů, je, že nebudou ani nemovité památky nebo movité památky, s nima nebude hýbat. Tohle byl takový nejvýraznější asi důkaz toho, že Češi jsou bestie, které co mohou, že si prostě seberou, takže do toho se vložila celá ta hierarchie státní moci.
1: O tom, že nejde o žádné legendy, ale o holá fakta, svědčí vzpomínaná pamětní kniha, kterou v době druhé světové války sepsal Hugo Lim. V knize jsou totiž mimo jiné faksimile dopisů potvrzující, že o osud kancionálu se opravdu zajímaly ty nejvyšší nacistické špičky. Mezitím ale několik zasvěcených lidí hledá horečně způsob, jak žlutický kancionál spolehlivě ukrýt. Až se tato vzácná památka dostává do rukou archiváře hlavního města Prahy, doktora, později univerzitního profesora Václava Vojtíška. Mimochodem muže, který měl později sehrát významnou roli při pátrání po insigních Karlovy univerzity. Insigních, jež nám na konci války ukradli němečtí nacisté. Ovšem to už je zase jiná kapitola. Tehdy 7. října 1938 profesor Václav Vojtíšek vyslyšel prosbu ředitele Plzeňského muzea, aby žlutický kancionál ukryl. O 3 dny později, tedy 10. října 1938, převzal kancionál z ředitelových rukou. Odehrávalo se to bez jakéhokoliv potvrzení, na černo, po vzájemném slibu mlčení. Němci ovšem po kancionálu horečně pátrali. Maria Šulcová napsala:
3: Žlutičtí Němci zuřili. Hned druhý den po obsazení města se o únosu rozeřval říšský rozhlas a označil zmizení kancionálu za neslýchanou loupež. Hned byl vyrozuměn říšský státní prokurátor v Chebu, spor byl postoupen ministerstvu vnitra v Berlíně a byla narychlo svolána Mezinárodní komise pro škody, jíž předsedali doktor Roše a doktor Klíbr. Také Karl Hermann Frank neopomněl informovat Hitlera o neslýchané loupeži německého majetku, takže i vůdce se odpoutal od map Evropy a vzkázal žlutickým Němcům, že bdí nad jejich požadavky. Nastalo složité pátrání po zmizelém graduálu.
1: Pátrání dostalo konkrétní obrysy po 15. březnu 1939, to když němečtí nacisté obsadili zbytek Čech a Moravy. Pátrací akce se ujal neúnavný Hugo Lim. Podařilo se mu zjistit, že kancionál odvezli vojáci z nedalekého Manětína. Okamžitě se tam rozjel. Muž, který dokonale znal zdejší kraj a zejména i zdejší lidi, zahájil své pátrání v hospodě. Jan Boněk vypráví.
2: Pod rouškou dávného přátelství zpovídal staré vojáky, kteří mu říkali, jo, my jsme před časem vezli nějakou knihu a tak dále. Takže dostal stopu. Stopa ho dovedla až do Plzně. V Plzně zase byly velké nesrovnalosti, kdo vlastně s tou knihou pracoval. Až teda jeden z úředníků si vzpomněl, že ho převezli do archivu města Prahy k doktoru Vojtíškovi, což byl teda městský archivář.
1: Václav Vojtíšek pochopil, že zapírat nemá cenu. Vše už bylo stejně prozrazeno. I tak však neměnil žlutický kancionál jen tak vydat, ani pod hrozbou, že ho o to důrazně žádá samotný K.H. Frank a vrchní velitel okupačních vojsk Praze, generál Johannes Blaskovič. Václav Vojtíšek zůstával neoblomný. Později vzpomínal.
3: Já ovšem řekl, že jsem převzal kancionál legálně. Já kancionál vydám jen na potvrzení a prosím, legitimujte se mě. No a ten Altbürgermeister Lim vyňal dopis Hitlerův. Hitler v tom dopisu potvrzoval, že přijal zprávu, že žlutický kancionál je nalezen a vyslovoval nad tím potěšení. Tak jsem říkal, ano, ale nemám zde rozkaz, abych kancionál vydal. Tak ten Lim telefonoval K.H. Frankovi a konečně asi po 2hodinovém jednání z ministerstva, nebo to bylo předsednictvo vlády, mi telefonoval kterýsi úředník, abych kancionál vydal, že se o to také zajímá velitel vojska Blaskovic a abych tedy na potvrzení kancionál vydal. Tak jsem kancionál vydal. Oni si sedli do auta a odjeli.
1: Kancionál byl tedy zpět ve Žluticích a Hugo Lim si ve svých vzpomínkách pochvaloval.
3: Bezvýhradně musí být uznáno, že četnictvo v Manětíně vyšlo v největším rozsahu vstříc a dosáhlo během krátké doby kamarádskou spolupráci mezi německým a českým četníkem.
1: V té době už Hugo Lim věděl, poté co promluvili další lidé, kteří Václavu Karáskovi s odvozem kancionálu pomáhali, jak se celá akce vlastně odehrála. Napsal o tom.
3: Dne 4. října 1938 telefonuje vězeňský dozorce Karásek do Manětína cestmistrovi Oldřichu Kličkovi a žádá o auto se dvěma vojáky, aby odstranil něco cenného, poněvadž hrozí nebezpečí z prodlení, že by věc mohla být uloupena německým vojskem. Na to přikázal Klička úředníkovi F. ze záložny v Manětíně, aby v doprovodu dvou vojáků odjel do Žlutic a převzal od Karáska něco cenného a dopravil do Manětína. F. se zpočátku zdráhal, byl ale Kličkou přemluven a provedl příkaz. Karásek, který byl vyučen zámečníkem, otevřel paklíčem první dveře do muzea, vylomil druhé dveře násilně a rovněž schránu, ve které byl uschován kancionál. Poté předal spolu s několika vojáky úředníku F knihu dobře zabalenou, který ji ihned dopravil do Manětína a předal ji cestmistru Kličkovi. 6. října 1938 přikázal Klička řidiči Josefu Plicovi z garáže Václavík, aby spolu s panem L odjeli do Plzně a tam na městské obci odevzdali balík. Václav Karásek jel také 6. října na kole do Plzně, aby potom za Lozou přistoupil do auta, které dopravovalo kancionál do Plzně, a přivázal si kolo na střechu. Jakmile dojeli do Plzně, předal Karásek kancionál v plzeňské radnici ve 14 hodin jednomu úředníkovi.
1: Nacisté měli sice kancionál, ale neměli to nechat jen tak. Spadeno měli zejména na Václava Karáska, který kancionál tehdy v říjnu 38. roku odvezl. Byl zatčen. Na rozdíl od několika dalších svědků, kteří promluvili, což on nevěděl, neustále zapíral. O několik desítek let později do rozhlasového mikrofonu tento unikátní záznam byl bohužel později smazán, vyprávěl.
3: Odsouzen jsem byl pro přípravu k velezradě, mimo ten kancionál. To jsem nevěděl, že to je v běhu taky. To jsem se dozvěděl až na Pankráci, kde už jsem byl pár měsíců. Dostavilo se tam gestapo, které mne vyslýchalo ve věci kancionálu, abych se přiznal, že jsem to tenkrát já provedl, že jsem to ukradl. Já jsem to popíral, nevěděl jsem, že to mají. Přece jim to nebudu vykládat. Říkal jsem si, Václave, ať to s tebou dopadne, jak chce, ale tuhle věc jim neprozradíš. Až potom praštili na stůl s trestním oznámením proti mně, kde byli uvedeni pachatelé, kteří to prozradili. Říkali mi, tady se podívej, ty šovinisto. Já se chtěl podívat, dostal jsem dvě facky a víc jsem se už nedíval. Jinak bych měl dnes možnost říci, kdo to vlastně všechno prozradil.
1: Jména těch, kteří tehdy Václava Karáska prozradili, jsou dnes už známá. Jejich nositelé jsou však již dávno po smrti. Zveřejňovat dnes jejich jména nemá, myslím, smysl. Ostatně, jak potvrzuje i Jan Boněk, ono prozrazení se dopustili při rádoby přátelské debatě v hospodě, zřejmě z naivity a nepozornosti. Což se vytrvalému pátrači Hugo Límovi, který hospodskou debatu mazaně zorganizoval, vyplatilo.
2: On tam v té knize to popisil, takže on zjistil, že Češi jsou neprůstřelní, že nikdo nic neví, nikdo si nepamatuje. A on teda šel za těmi vojáky do Manětína, pro něj ta stopa tam někde končila, tam prostě někde v hospodě se s nima bavil o tom, jak to vlastně tenkrát bylo. Oni to tam mezi řečí, ta jména jsou známá, že ty dva vojáci, ano, on to tam ten autodopravce odvezl a oni to víceméně řekli z hlouposti.
1: Zatímco těm, co celou věc prozradili, se nic nestalo, odvážný a bytostně vlastenecky založený Václav Karásek, který svého času dokázal rozuřit i samotného Adolfa Hitlera a další nacistické veličiny, musel pomyslný kalich hořkosti vypít až do samého dna. Z pankrácké věznice byl deportován do koncentračního tábora. Válku přežil, ale s těžce podlomeným zdravím. Po válce, jak už to tak bývá, se vyrojilo několik domnělých hrdinů, dokonce i mezi těmi, kteří byť třeba nevědomky přivedli vyšetřovatele na Karáskovu stopu, kteří tvrdili, že kancionál zachránili. Marie Šulcová o tom napsala.
3: Zatímco si pravý únosce graduálu hojil koncentrákem zničené zdraví, oni hovořili o svém hrdinství a vypovídali, že kancionál ukrývali a dokonce celou válku. Nakonec ale zvítězila pravdivá historie žlutického kancionálu.
1: Václav Karásek zemřel v roce 1975 v Manětíně. Hugo Lím, který tak urputně pátral po žlutickém kancionálu, byl po válce za své aktivity, které významně přispěly k rozbití Československa v 38. roce, zatčen. Posléze byl vysídlen do Bavorska. Založil tam novou továrnu na výrobu klarinetu a kromě toho se stal předsedou místní organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zemřel v roce 1958. Profesor Václav Utíšek se dožil více než 90 let. Odešel z tohoto světa v roce 1974. A ještě jeden paradox týkající se žlutického kancionálu. Archív hlavního města Prahy sídl tehdy v jedné části staroměstské radnice. V době pražského povstání byla právě tato část zcela zničena. Pokud by tedy žlutický kancionál, lépe řečeno graduál, zůstal v archivu, je docela možné, že by dnes už neexistoval. Ovšem to je ono pověstné kdyby. Historie slovo kdyby, jak známo, neuznává. Žlutický kancionál je dnes uložený v památníku Národního písemnictví. Jeho cena se odhaduje na 300 milionů korun. Ovšem hodnota historická je prakticky nevyčíslitelná. Dokonalá faksimile kancionálu z dílny Jana Soboty je přístupná veřejnosti ve stálé expozici Muzea ve Žluticích. Budete-li mít někdy možnost se na kancionál podívat, vzpomeňte si na dramatické příběhy této české národní památky v letech 1919 a zejména pak v době německé okupace. Vzpomněte si třeba i na dnes již zapomenutého Václava Karáska. Na muže, který svého času dokázal dokonale vyvést z míry zpupné nacistické pohlaváry. Adolfem Hitlerem počínaje a třeba Karlem Hermanem Frankem konče.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Na Pohodě vám tentokrát nabízíme rozvernou rozhlasovou pohádku z roku 1969 o zakletém vladaři s Ladislavem Peškem v hlavní roli. A co myslíte, poštěstí se nejmladšímu synovi donést čarodějný lék jeho otci, kterého zaklela Baba Jaga? Dozvíte se. Příjemný poslech.

vám povídat pohádku o jednom nehezkým králi. Sedněte si ke mně do chládku, jestli vás slunce moc pálí. Pohleďte na toho staříka. Má sice zlacenou korunu a čepejří se na trůnu, ale slyšte ho, kerak si naříká.

0: hezký, udatný syny a přeci jsem nešťastnej. Pámbičku nebeskej, proč jsem tak nehezkej, že se ode mě každej s odporem odvrací? V oči mám psí, fousy kočičí a celý v obličej chlupatej jako pes. Co si přeješ, milé Jiříku?
1: Rád bych věděl, drahý oče, proč máte v oči psí a fousy kočičí?
2: Nehezkej král se rozhněval, uchopil šavly a mrštili po synovi. Šavle se zatěla do trámu tak sprutka, že Jiřík z komnaty jen tak utekl. Za chvíli šel k otci Jeník, prostřední syn. Taky on se krále ptal, od čeho je tak nehezkej. Ale pochodil stejně jako Jiřík. Král se rozpálil hněvem a mrštil po synovi šavlí. Ta se zatěla do trámu a Jeník jen tak z komnaty utekl. Ale bratrům venku neprozradil, co se uvnitř událo. Nakonec se šel zeptat nejmladší bratr.
3: Dobrý den, tatínku.
4: Vítám tě, milý Vašičku. Co pak tě ke mně přivádí?
3: Rád bych věděl, pane otče, proč máte oči psí, fousy kočičí a celý v obličej chlupatý jako pes.
4: I ty jeden nezdárníku, tohle je má odpověď! Netrefila. Tvoje štěstí. A teď, ať už tě nevidím.
3: Pane otče, nepůjdu. Tady máte svou zbraň. Joj, ta se zatěla hluboko. Trefitně tak bylo po mně.
4: No, že seš, Vašíku, dobrý a statečnej, povím ti, proč mě zlá baba Jaga pošramotila tvář. Udělala to jen proto, aby se mi pomstila.
3: Zač by se vám mohla mstít?
4: Zač? Za maličkost, synku. V královským velkým honě se mi připletla do cesty a já jsem po ní jen tak z královského rozmaru vypálil hrstku broku. A ta čertová jedubaba mě v té ráži a v tom steku svýma ďábelskýma čarama takhle zešeredila.
3: To od ní opravdu nebylo nic hezkýho. Ale na druhou stranu, s odpuštěním, pane otče, se jí není co divit.
4: Já.
5: A je, tatíčku, na světě nějaký lék, který by vás uzdravil?
4: Je, synáčku, je. Je u ty zpropadený čarodějnice. Ale cesta tam trvá 6 let a cesta zpátky taky 6 let. Dávno, dávno umřu, než bych se ho dočkal.
5: A jaký je ten lék, pane otče?
4: Roste tam u ní hrušeň s čaromocnýma hruškama a prejští tam u ní čarodějnej pramen. Kdybych takovou hrušku sněd a kdybych se napil vody z toho pramene, tak bych se uzdravil a docela bych i o nějakej rok vomlát.
3: Dobrá, otče, my vám ty léky přinesem.

0: Tak co, Vašíku?
1: Tak co, Vašíku?
0: Pořídil?
2: Lépe než vy, bratři.
3: Otci učarovala Baba Jaga. Ale jsou u ní léky, které by mu navrátili podobu, co mýval předtím. Hrušky a omlazující voda. Jenže cesta tam trvá 6 let.
4: A cesta zpátky?
0: Taky 6 let.
1: Já tam jdu. A kdyby se mi to nepovedlo, tak se tam vypravíš ty, Jeníku.
4: A kdyby se to nepovedlo ani mně, tak půjdeš ty, viď, Vašíku.
0: Toť se ví, že bych tam šel.
5: Leď grošáku přes ty řeky, zvoňte zlatý podkovy. Přivezu od báby léky nemocnýmu otcovi.
1: Co mi lezeš do cesty, dětku?
6: Kláním se vaší milosti, přesvětlý pane princi. Poníženě vás prosím o almužničku. Jsem už starý, neduživej a úplnej sirotek.
1: Jedeš mi od ty kobily? Mám dukátu, plnej měšec, ale tobě nedám ani groš.
7: Tak já teda jdu, ty zlej. Ale tobě vinšuju, aby ses už domů nevrátil. A to svoje zlato, abys prohrál v kartách.
1: I aby tě ty zlověstnej sejčku ďábel zatratil.

0: tady pro vyběravý jazejček znamenitý víno, stoletý, vyzrálý.
1: Nalej mi, mlaďonka, jen mi nalej, ať to až přetejká. Tak na zdraví, pěkná panenko.
0: Na zdraví, pane princi. Mám nalejt pánovi ještě jednu?
1: Jen lej, lej, šenkýsko, ať tož bluňká.

0: Nepřál by si vzácný pán zahrát karty? Mám tu těch 32 loupežníků krásně malovaných. Mohl byste mě obehrát o krčmu i o ruku?
1: Ty dáváš do sázky svou krčmu a svou ruku? A co já, Zuzano, mám dát?
0: No, dejte zbraně, dejte koně a nakonec dejte sebe, tak jak tady stojíte. Když prohrajete, budete u mě sloužit za pacholka.
1: Platí. Míchej, krásná Zuzano, rozdávej. A jedem.
0: Flek.
1: Trumf.
0: Eso. A váš kůň je můj.
1: Hraje se dál, o mý zbraně.
0: Zelená desítka.
1: Král.
0: Eso, vyhrávám. Tvoje zbraně jsou teď mý.
1: Dobrá, dobrá, tak jedeme dál. Teďka dávám do sázky sebe samýho. Rozdávej. Žaludský král.
0: Eso. Tak, a od týhle chvíle seš můj služebník. Převleď se do těhle hábů, svou kobylu zaveď do chlíva k mýmu vranýmu páru. Chop se vidlí a nemeškej a kidej hnůj.

0: syn Jiřík uvízl ve světě, nevrací se s lékama.
1: Drahej oče, půjdu za Jiříkem, jestli ho na cestě nestihlo neštěstí.
0: To seš hodnej, synku, tak teda jeď a vrať se mi brzy z odpovědí. Vem si koně, toho svýho siváka, vem si dost peněz a už ujížděj.
2: K večeru se den už chýlí a můj cíl je daleký. Až tě najdu, bratře milý, půjdem spolu pro léky.
3: Pěkně prosím, mladej pane, nadělte starýmu bezdětnému sirotkovi tolárek, anebo alespoň grejcárek.
4: Pakuj se mi z očí. Tobě tak budu sypat penízky, to zrovna.
5: Kletba má, padniš na tvoji hlavu, necí to necítelná. A aby jsi věděl, žádný léky nepřineseš, všecky peníze v kartách prohraješ.
2: Co to vidí moje oko, co to čte krčma u krásný Zuzany? V hospodě se pod kovičky zatočte.
1: Dobrý den, pano Šenkýřko.
6: Klaním se vám, pane princi, je-li bo pohár starýho tokajskýho.
2: Tokaj, tokaj, tokaj, to víno je pán, přines ho spanilá Šenkýřko, plnej čpán.
1: A už nalejvej. To je elixír života. Potom jsem okřál jako vyprahlej záhon po deštíčku.
2: Repete, panenko, repete, vždyť jsme jen jednou na světě. Ať je krásná Zuzana.
1: Nalej, děvče, ještě třetí. Usta prasklejch jitrnic.

0: Teď, pane princi, něco hezkýho. Mám tady krásný kartičky.
1: Jsem s nima. Míchám. Snímej. A rozdávám. Tobě, sobě, jednu sem a druhou tam. Tak. Ale oč budem hrát?
0: Já o krčmu a o svou ruku a vy, pane, o koně, o zbraně a nakonec o sebe samýho. Když prohrajete, tak u mě ostanete.
1: Platí. Tak už jedem. Sedma.
0: Spodek.
1: Svršek.
0: Král.
1: Cože jsem tak špatně hrál? A čert to vem. Kůň je prohranej. Jede se dál. Vosma.
0: Eso.
1: Desítka.
0: A král. Tak, panečku, jsem s mečem a s karabinou. Tak co, hrajem ještě dál?
1: Hrajem. Ty spiklenko pekla. Třetí vejhra, ta musí být má. Kulová desítka.
0: Spodek.
1: Král.
0: Eso. Tak, chlapáčku, karbaníčku, už jsi celý můj. Převleč se do těchle hábů, věž do chlíva kidů.

0: nepovím.
1: Já to, pane otče, vím. Jiřík s Jeníkem nevracejí se s lékama. No tak teď se tam za nima vydám já. Uvidíte, že je přivedu a jí ty léky vám přinesu.
0: Synku zlatý, když si na to troufáš, vem koně a dukáty a ve zdraví se vrátím.

0: kobylenko moje. Dobrý den, dědečku.
1: Dobrý den, mládenče, dobrý den. Podarujte pěkně, prosím, starýho úplnýho sirotka grešličkou, almužničkou.
0: Co pravíš, skromnej staříčku? Ty žádáš jen o jedinou grešli? Koukej, co tady mám peněz. Nastav kapsu, aspoň ulehčím svý brašně. A ty si na starý kolena přilepši.
1: Naděl pámu, mladej pane, svolávám požehnání na vaši hlavu. Vím dobře, co chcete. Vím, kam jedete. Ale bez mý pomoci byste se tam ani zpátky bez ouhony nedostal. Vemte si tuhle tu čarovnou hůl. Jak s ní zamáváte, donese vás ještě do půlnoci tam, kam byste jináč putoval plných 6 let. Utrhněte tam 3 hrušky, naberte čutoru léčivý vody, zamávejte holí a leďte zas domů. Jen cestou nevykupujte maso od kata. To by vás přivedlo do neštěstí.
0: Děkuju, hodnej dědečku, za dobrou radu i za tu hůl. Buďte zdrav!
2: Hůl s Vašíkem se vznesla do výšky. Chvíli letěl nad lesem, hned fičel mezi mračnama, hned nad oblakama. Až tu konečně byla pevná zem a taky dům na kuří noze. Byl u cíle.

Baba Jaga tvrdě spala. Kolíbka se s ní sama houpala. Vašík uviděl na stole pečení a pohár vína. S chutí se pustil do jídla. Když všecko snědl a vypil, napsal psaníčko.

0: strčil lístek pod kolíbku, po špičkách odešel z jizby rovnou do zahrádky. Tam utrhnul 3 hrušky a skoval je do tlumoku. Hned vedle šplouchala ta studánka s omlazující vodou. Vašík si nabral plnou čutoru. Pak nasedl na čarovnou hůl a letěl zpátky s větrem vo závod. Zastavil zrovna před krčmou u krásný Zuzany.
1: Hej, hospodo! Kde jste kdo?
2: K službám! Mladej pane, krčmářka Zuzana s šafránovejma vlasama. Co si račte přát?
1: Dobrou snídani.
2: Porci kuřátka a holbičku vína.
1: To si dám říct, krásná krčmářko. Řekněte, je to odsaď ještě daleko k nehezkýmu králi?
2: 2 dny cesty na koni, panáčku.
1: To tě je mi cesta jak na konec světa.
2: Bá věru daleká a nebezpečná. Nechtěl byste si na tu dalekou cestu koupit ode mě zbraně?
1: Jak jste k ním přišla, pano krčmářko? Tyhle zbraně já dobře znám.
2: Prohráli je v kartách 2 mladí kumpáni. Prohráli zbraně i koně z průvodu a nakonec i svoji svobodu. Sloužili tu potom u mě. Jenže mi kradli z jarmárky homolky a vdolky, tak jsem je dala na soud a dnes večer jim kat setne hlavu.
1: Pro pána Jána, to jsou přece mý bratři. Vykoupím je od potupný smrti.
2: Je vidět, že máte dobrý srdce, mladej pane. Ale dřív, než odjedete, zahrajte si se mnou karty. Když vyhrajete, je krčma i se mnou vaše.
1: A co bude, když prohraju?
2: Tak to bude s váma zrovna jako s vašima bratrama.
1: Platí. Jedem. Rozdávám. Zelená 7.
2: Kulová 8.
1: Žaludský spodek.
2: Kulovej svršek.
1: Trůf eso. Vyhrál jsem, zdrzavá Zuzano, tvou krčmu a s ní i tebe.
3: Dej vám, pánbu, dobrý den.
1: I pěkně vás vítám, dědečku. Jdete jako na zavalanou. Tuhle vám odvádím vaši hůl. Moc dobře mi posloužila. A za tu velikou pomoc vám odevzdávám do trvalého vlastnictví tuhle hospodu i s krčmářskou.
3: Tisícerý díky za veliký dar. Jsem sice na krčmáře už trochu letitej, ale s pomocí týhle křepeličky si na to troufám.

0: práci. Zastavit stát. Vpravo bok. Čelem vzad. Čelem vpřed. Pozor! Všem podaným našeho království se na vědomost dává tento ortel vynesený podle platných zákonů a podle práva. Dnes o 17. hodině zde na popravišti popraví mistr ostrého meče 2 tu stojící zločince, kteří, vydávající se za prince, kradli krčmářce zrzavé Zuzaně z jarmárky, homolky a vdolky, používající k tomu účelu zahnutého drátu. Za trest a pro výstrahu všemu občanstvu propadají dnes hrdlem katu.
1: Já ty provinilce vykoupím! Za kolik peněz toho vytahali?
0: Homolek za 33 grošů, vdolků za 660 grošů. Dohromady tedy škoda činí 99 grošů.
1: Tady jsou ty peníze, pane důstojníku. A navíc přidávám jeden groš na přilepšenou vašim chrabrým vojínům.
0: Tím je učiněno právu zadost. Běžici, zbavte pout, ty zloděje nehodný. Páni vězni, od této chvíle jste svobodní. Vojáci, pozor, čelem vpřed, čelem vzad, vlevo bok, odchod.

Vašík odved pak svý bratry do krčmy u krásný Zuzany. Vydal jim tam jejich zbraně i koně a už ujíždějí domů k otci. Přišel večer. Jezdci i koně byli unavený, tak si lehli na palouku pod hrušeň. Koně nechali pást, až ráno pojedou dál. Ale když Vašík spal, tak nešlechetní bratři mu ty léky pro otce vyměnili. Za živou vodu mu dali do čutory vodu z louže a za tři čarodějný hrušky mu nastrčili tři pláňata. Pak si lehli vedle Vašíka a spali spokojeně až do rána.

0: den, nasedejte po jeden.
1: Po čem se ti zdálo, Vašíku?
2: Měl jsem takovej divnej sen. Odírali mě v něm dva zloději. Já jsem se jim bránil, ale neubránil.
3: Ech, co je sen, to je sen. Zaplať pán Bůh, že je bílej den.
1: Máš pravdu, bratře. Na vošklivej sen je nejlíp zapomenout.
0: Už vidím náš zámek. Otec kouká z okna. Na nádvoří houflidu, to nás čekají.
4: Sláva! Sláva! Vyzvánějte všema zvonama!
5: Princi už jsou tady.

0: vítám vás, věrný synové, tak přeci jen se vás mý starý oči dočkali.
1: Tady máš, otče, 3 zázrační hrušky a tuhle čutoru živý vody. Ať slouží ke zdraví.
0: Děkuju, Vašičku, a hnedka to zprubnu. Tohle, že je ta zázračná hruška? Tohle, že má kousat a políkat král? Vždyť jsou to nějaký trpký pláňata? A tohle, že je ten elixír života, který mě má omladit? Stráže! Odveďte toho nezdárníka do nejtemnějšího žaláře!
1: Ale, pane otče můj...
0: Ode dneška mi neříkej oče! Přestal si být mým synem! A co vy, druhý 2 mý synové, taky jste tak prohnaný, že byste mě chtěli otrávit na místo uzdravit?
2: My ti, pane otče, přinášíme ty pravý léky od baby Jagy. Tady ochutnej hrušky.
0: Děkuju, můj dobrý synu. No, tohle je lahůdka. To si dám líbit, chlapče zlatá. Ta klouže do krku sama. Teď tu druhou. Ta je ještě sladší a šťavnatější. A teď za nima pošlu tu třetí. No ne, chlapci, jen se mi v hubě rozplynula. A teď mi sem dejte zrcadlo. Je to možný, lidi zlatý? Teď z mý tváře ten psí porost zmizel a fousy pod nosem mám lidský a ne kočičí. A ty oči, to už taky nejsou oči psí, ale normální lidský.

0: teď ochutnejte zázračnou vodu.
1: Ach, to je nektar lahodnější než nejvzácnější víno. A já cítím, jak mi tím nápojem srdce v okolik let zmládlo. Nejsem už zarostlej kmet, ale statnej.

0: jeden, králi, jeden z tvých třech synů u mě krat. Pošli ho obratem na můj hrad, jináč s tebou začnu takovou vojnu, že ti budou vstávat vlasy na hlavě. No. Hej, Jiříku a Jeníku, sem ke mně, ale hned. Kerej z vás to tenkrát byl u babi Jagy a vzal tam hrušky a vodu?
1: Já, pane oče.
0: Tak se tam k ní hned teď vyprav a dej jí na tohle její drzý psaní, jak se patří odpověď.

0: Co to vidí moje voko? Zámek na slepičí noze a k němu dva mosty. První herbábnej, druhej rákosovej. Jo, jen hlupák běl po herbábným. Ono je dost ochrlatý pustit se po rákosovým. Vije!
1: Ale baba Jaga čekala za mostem s bečkou horké smoly. Jak Jiřík přejel rákosovej most, vchrstla mu smolu z vědra rovnou na hlavu. Kůň se vzepjal, obrátil se a tryskem zpátky.

0: Co pak je to za divnýho jezdce, co se blíží ke hradu?
1: Kůň pod ním klopejtá. Probůh, vždyť je to náš Jiřík. Ale jak to vypadá? Kdo tě tak zvohavil, bratře?
2: Baba Jaga prokletá.
3: Teď tam na ní dojdu já.
1: Rošlápnu jí jako plaza a jedu tam hned, dokavač to ve mně vře.

0: za to uroklí zámek na slepičí noze a ke němu dva mosty. Ten první herbábnej, ten druhej rákosovej. Jen hlupák by cválal po prvním. Ono je na pováženou pustit se potom pevnějším, rákosovým. Vie!
1: Za mostem čekala baba Jaga s bečkou horké smoly. Vychrstla jí princi rovnou na hlavu. Kůň se vzepjal a tryskem rovnou zpátky.
2: Kdo pak to k nám teď na večír jede? Kůň je Jeníkův, jezdec má jeho postavu, ale je ve tváři celý černej. Kdo tě tak zřídil, synu můj?
0: Kdo mě tak zřídil? Kdo jiný než baba Jaga, ta stará čertice?

Ale teď tam pošlu Vašíka, který mě chtěl otrávit hruškama a nedobrou vodou. Jestli babu Jagu někdo skrotí, tak je to jen on.

0: Co to vidí, moje bystrý voko? Zaroklý dům na slepičí noze? A přes černou rokli dva mosty. Přes kerej se mám dát? Ajcem, trajcem, viď koníčku? My se dáme poherbábným.
1: Za mostem čekala zase Baba Jaga. Konečně přijel ten pravej princ, který se nebál poherbábí do jejího království, který jí vzal zázračnou vodu s čaromocnýma hruškama. Chystala pro něho nepěkný přivítání.
0: Neskřehotej, meluzíno, useknu ti tu jedovou hlavu, nechám tě tu v bolehlavu. Tak a máš to odbitý. Naposled natrhám hrušky, naposled naberu vodu a rychle domů.

0: jezdec se to k nám blíží v samým podvečeru. Spravedlivý Bože, dyť je to náš Vašík a je celý, zdravý, živý, nevočerněný. Jakou mi přinášíš zprávu, můj drahý synu?
1: Baba Jaga má dohráno. A tudle něco pro vás, bratři. Nastavte v obličeje, pokropím vás kouzelnou vodou.
2: Je, bratříčku, ono to hřeje.
3: Opravdu, už se rozkoukává.
1: A teď si vemte každý po hrušce.
2: Ach, Vašíku, náš bratře z nejmilejší, odpust nám, co jsme ti provedli.
1: No, zrovna hezký. To od vás nebylo.

0: Vašičku, tvá velkomyslnost a tvoje dobrota mi hnuli svědomím. Víš co? Já ti v tuhle srdečnou chvíli odevzdávám slavnostně královský trůn i s pozlacenou plechovou korunou a s pozlaceným dřevěným žezlem. Seš mladý, důvtipnej, statečnej. Jen buď taky vždycky hodnej na lidi a oni tě budou mít rádi.
1: Děkuju vám, drahej otče. Přijímám! Ej, kuchu, hosana!
2: Začnem to brát, lidi drahý, hezky z gruntu od podlahy, hosana!
3: Ať žije náš hodnej bratr Vašík, novopečenej pan král!
0: Tak jen pěkně ve svornosti. Já už na vás dohlídnu. A když vám to bude někde skřípat, tak vás plesknu přes prsty. Čeká vás práce přemnoho.

Končí se pohádka dlouhatá o nehezkým králi. Ten král měl jenom pozlacenou korunu a čepejřil se na trůnu. A že měl stáda ovec, sebral jim teď zvonec a byl pohádky konec.

0: Josef Spělka napsal pro rozhlas tu dnešní pohádku, jmenovala se Nehezkej král. A ve středočeském nářečí ji v roce 1969 natočil režisér Jan Berger. Osoby a obsazení: vypravěč Miroslav Doležal, král Ladislav Pešek, Jiřík Jiří Hálek, Jeník Rudolf Jelínek, Vašík Jan Schránilec, stařec Zdeněk Hodr, Zuzana Irena Kačírková a důstojník Soběslav Sejk.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

V kalendáři máme 8. září a současně máme také 2. zářijovou neděli. Od rozhlasového mikrofonu vás z prázdnin a dovolených vítá při poslechu šlágru od srdce Václav Hybš. Přes léto jste poslouchali reprizy tohoto pořadu a dnes se vám tedy hlásím se zbrusu novým vydání relace, ve které znějí nahrávky mého orchestru a jeho solistů, ať už instrumentalistů nebo vokalistů. Dnes jsem si pro vás připravil oblíbené písně v podání neméně oblíbených zpěváků, tedy nahrávky, o které si často píšete, a hned po úvodní orchestrálce se představí 3 z nich. Iveta Bartošová, Jiří Korn a Lucie Bílá.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Jak jsem slíbil, v dnešním premiérovém vydání Šlágru od srdce, ve kterém se s vámi scházím poprvé po prázdninách, znějí písničky, o které si často píšete. Na 7 strun nám v následujících minutách zahraje Karel Hála, Lásky mé připomene Iveta Simonová, Bohuš Matuš se blízkne v melodii Ajajaj a Jitka Zelenková přidá píseň Nejsi.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. O mé spolupráci s Valdemarem Matuškou jsem v tomto pořadu mluvil už mnohokrát. Ani jeho písnička, ve které se přiznává k tomu, že má jodlování rád, nebude v dnešním vydání Šlágru od srdce na vaše přání chybět. Petra Janů nabídne svou verzi dnes už evergreenu My Way, nazvanou Má pouť. Píseň původně proslavil Frank Sinatra. S láskou k nám přijde Karel Gott a do žebrácké opery nás zavede prostřednictvím písně Mackie Messer zpívající herečka Daniela Šinkorová.

prorok káže, že je vrah na nábřeží řeky Temže.

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Věřím, že jste se s žádnou takovou potvorou během letního pobytu u moře nepotkali. Ale to už písničky na vaše přání v pořadu Šlágry od srdce pokračují. Té, kterou mám rád, bude zpívat Milan Chladil. Tajuplný hráč se nám zjeví v interpretaci Marty Kubišové a Pavel Bartoň připomene Evergreen s láskou Chcete-li True Love a Jiří Štědroň přidá Amor, Amor.

A pro dnešek se budu loučit, abych se s vámi nad šlágry od srdce sešel zase příště, ale slovem se samozřejmě loučit nebudu. Na závěr si dáme jednu orchestrální skladbu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Příště se na vás znovu těší Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk více sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nadlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to my jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak než dosilná. Já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mít ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let. Až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, hnedka se dali, pohádali vás, zase jsme se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, stlumte to rádio.
1: Ano, ježím.
0: A potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne. My jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování je, to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo.
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No, když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No a potom, když se ta přišla, ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde přišel ke stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špatně, že vidět, že ho neznali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte. Říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil. A mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, pak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik. Sourozenců, že já jsem, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle tři, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě jsi byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. Taky. To jste dnes se nevzali, jenom dala jsem z jiného, toho bral taky, jako měl nás rád, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady
1: napravit. No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu, neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jak je to potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Nikdo, já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on ze začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácený silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, jsou, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svíčku a povykládám si s ním
0: a... A dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den. A... No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zomil si obratel jako v pátek, tady vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli, jak slona, prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byla napojená na těch přístrojách, tam byla 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, který teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Aleko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy přepadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: Dobrý večer, máme 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v Noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roků, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodnej, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mně to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
0: Počkejte,
1: jako pěkné.
0: Let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: Tady to zní líp.
1: 9 roku krásných. No,
0: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To někdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě vypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak ho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jako že jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka a opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odved, i s těma dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný. Počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem té trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je...
1: Jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože, jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytah. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, ona paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já. Nebyl vyžilej, já jsem se tenkrát hodně spletla.

0: teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
1: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čilinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase se půjdu po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu. No, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám maličku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, a no víc, co nás se čeká, necítím si na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že, 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sledu, ty lidi z kulách spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak s tím marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuji, dobrou noc, Jarušku.
0: No. Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přišnul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, každé odpoledne. Můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci, jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže
1: a to,
0: nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu, s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže, takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No, to už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: A tak jsme... Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázení.
0: Teda. Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: Obou. A
1: tak
0: to
1: ano,
0: má být. Každému pasuje něco
1: jiného. Byli jsme jedna rodina, která měli 4 měla 4 rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, který komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné.
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolila jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 láska trvala, od 6 měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco, obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla být z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když pomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla. Prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11:00, dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Marie.
0: Mějte
1: se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Pak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku, je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho neleklo.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyšet na ruku, já vás neslyším skoro.
0: My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batolil takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako ženík. No a bohužel dostal s ním, nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s ním stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
0: No, tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky. Krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno. Měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let. Já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má 2 univerzity v Americe. Právnickou univerzitu. Vystudovala trestní právo. Druhá vystudovala. Ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala. 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného. No,
0: tak zkusme se vrátit k tématu,
1: ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil, v hospudce bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospudky dát pivo, říká si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. Já říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozorohodná, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo, když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance, já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo, takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu, tak jsem si to představovala, když takže, jsem si brala
0: Ivetko,
1: své...
0: pochopila své jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát, každý ano. z těch vztahů byl úplně jiný, no. možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži,
1: no,
0: takový
1: no. Ne, do ten světa. Druhej, ten byl nevyrovnaný hodně. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem do lidského reaktovali na stěny.
0: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídej.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu, bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak, teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost,
1: no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Pak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako. A mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mhm. A to teda
1: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
1: říkal,
0: to vidět
1: reálně. Říkal, že dost se pro mě nabrečil.
0: No, tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavří.

probírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí. Vítáme vás u 106. U 116. hodiny našeho vzpomínání. Nejen to, touto hodinou jsme vstoupili do 6. roku našeho vysílání. Tak ten čas letí. V květnu, a to na 1. máje roku 1997, tato znělka zazněla poprvně. A protože ta písnička se jmenuje Láska za lásku, jen tak jsem plácnul, že ten pořad by se mohl jmenovat stejně tak, triviálně, protože naše láska k rádiu byla bezbřehá. Vždyť si vzpomeňte, láska naší generace k té kouzelné bedínce s magickým vokem. Ten motýlek toho magického voka, jak jsme už o tom tolikrát mluvili, ale když ono to je tak nádherný, jak se rozšiřoval nebo zužoval podle toho, jak která stanice byla silná, na stupnici zářily barevný názvy měst. A my jsme ladili po těch stupnicích, jsme hledali krásný muziky.

když jsme poslouchali třeba hudbu z Milána, z Paříže, z Vídně, z Říma, tak jsme vlastně de facto podlejzali železnou oponu a v duchu jsme byli v těch pro nás pohádkových městech. No, a protože, jak známo, člověk má krásnější pocit, když dává, než když něco bere, tak my jsme začali tu naší lásku k rádiu dávat, rozdávat, vracet tý kouzelný bedínce i vám. Ale že to bude tak dlouhá sága, ani ve snu by mě to tenkrát nenapadlo. No a ten název se pak ujal a teď co s ním? Takže láska za lásku. Název je to jak z pouti, ale i poutě, když jsme byli v dětství, po válce, ve válce nic nebylo. Vidíte, zase je tu ta válka, no jo, jsme děti války. Já už jsem taky říkal, že jsme taková sfackovaná generace, i to se dá říct. No ale vzpomeňte si na poutě, jak byly krásný, ne? Když perníkář rozbalil stánek s perníkem, husaři. To byl perník ve tvaru koně a na tom nalepený barvotiskový obrázek husara. Nebo zase perník ve tvaru stojící figury a na tom byl zase nalepený barvotiskový obrázek stojícího husara. Nebo perník ve tvaru dívky a tam byla nalepený barvotisk stojící dívky. Nebo zase v té veliký srdce perníkový a tam byl jeníček s mařenkou a pod tím bylo napsáno bílým cukrem na tom perníku věrné milování. Jo, to všecko si pamatujeme, že jo. Takže zase je tu jaro. Co tomu říkáte?

Zase je tu jaro v té nejkrásnější podobě. Tolik krásy je kolem nás, jen pohled do koruny stromu, který kvete. Někde jabloně ještě kvetou, u nás Pavlíkově, tam je to vejš, tam je drsnější podnebí. A když člověk tak postojí, zadívá se, na chvíli stane a pozoruje tu krásu, to bzučení včel, tak si říká, co může být na světě krásnějšího. To nemůže nechat duši v klidu jen tak. A člověk má tu výsadu, že byl obdarován velkým darem. Velkým darem člověk umí a může tu krásu vnímat. Krásu přírody, krásu hudby, krásu slova, krásu poezie, krásu ušlechtilýho činu, krásu člověka. Vážíme si vůbec toho daru, který jsme dostali, že můžeme vnímat krásu?

0: Žando, papoušku, tady vedle mikrofonu je klec s papouškem. Žaninko, ty umíš tak krásně zpívat malou noční hudbu. Teď by to zrovna sedlo, víš? Zaspívej malou noční, dostaneš čokoládu. Já jdu pro ní. Přivítej taky svý věrný posluchače, který tě už šestej rok poslouchají. A píšou tě zamilovaný dopisy, ty opice, ani si toho nevážíš. Skoro každý dopis začíná naše milovaná Žaninko. A pak teprve až na druhý řádce je napsáno vážený mistře, to jsem jako já, mistr. Ale největší mistr je papoušek. No, když si zkuste zaspívat malou noční hudbu, tak jako jí umí ona. Tak dělej, hni kostrou, pohni sebou, dělej.
1: No.
0: Debák už nezaspívá po druhý, to já poznám, Tomáš.

ten měsíc květen. Ten vždycky byl už od dětství jiný, ten květen. To už jsme mohli chodit i bosy. A to už jsme si začali ukopávat palce u nohou. A to už nám to maminky máčily v hermánku a vofačovávali nám to. A to bolelo. A to maminka říkala, nešikovný maso musí pryč, ale letos to zvlášť bolí. To říkala snad každá maminka každému dítěti, který si ukoplo palec.

a v tom měsíci květnu, když přišel čas poledne, tak se z komínů kouřilo tak nějak zvlášť hezky. Ty bílý kouře, jako kdyby šly hezky dohromady s těma rozkvétajícíma sadama, který kolem Pavlíkova byly tenkrát. Začínali kvíst nejdřív třešně, potom se přidali jabloně, hrušky. A ty bílý kouře z komínů dávali té české krajině tenkrát v době našeho dětství takový sváteční ráz, jak to tak uměl malovat Josef Lada.

Podle kouře se dalo poznat, čím se topí a co se kde vaří. Když najednou se z komína vyvalil v oblak kouře a pak jenom tetelivej horkej vzduch, tak bylo jasný, že se v tom domě určitě topí jehličnatým chrástem, protože tam určitě hospodyně potřebuje rychlej plamen pro upečení lívanců na litinových plátech plotny. No a někde skoro kouř nebyl vidět jen tak maličko, protože tam stačilo, aby v kamnech skomíral plamínek z několika polínek, protože tam se určitě přihřejvalo k obědu něco, co zbylo od včerejška. Uhlířina, flíčky třeba, flíčky, šunkofleky. Jej, cibulový vomáčky se vařily. Ty byly dobrý, ty jsem měl rád a nalámaný dolky do nich. Jo, kafe se pilo, jenom třeba lehká mléčná polívka, pár nudlí a potom babička upekla dolky, ty se posypaly tvarohem, možná trošičku marmelády na ně, trošičku smetany, to se nám zbíhají sliny a zapíjelo se to kafem. To se jedlo zdravě, no moc ne, když my jsme nosili do školy chleba mazaný škvarkovým sádlem. No a pak z pootevřených oken se začalo ozývat zvonění lžic, fotalíře a pak se rozhostil klid poledne. Čas jako by se zastavil a svět ještě víc zkrásnil. Svět obědval, protože přišel čas poledního jídla. Snad ani kohouti nekokrhali a psi štěkali, jen když to muselo bejt.

snad i ptáci přestávají v korunách stromů zpívat. Jen tu a tam vlašťovčí takový cvrlikání se ozejvá, jak sedí v hnízdečkách nad dveřma do chlívů. Ale v nich krávy bučí, protože ty mají vždycky ty potvory. Hlad a žížeň pořád. A včely pilně lítají. Včely nedržely poledne, nožičky obalený pilem a nosí nektar. No a pak v domech se musí rozhostit ticho, aby si hospodáři mohli dopřát spánek. Pokládají se na otomany, rozečtený, rozbalený noviny si dají na tvář, takže ty štruksový šedý kalhoty a ty vesty k tomu, ve kterých tíkají někdy hodinky a mají tam cigár, tašku a sirky a, nebo fajfka jim třeba z té kapsičky té vesty kouká, tak ty těla leží na otomanech a ty rozložený, rozečtený noviny jako malý bílý střížky malých chaloupek jim zakrývají tváře a ozývá se docela hlasitý chrápání. A to se ví, že stačí jenom 20 minut pro osvěžení těla i ducha a tím krátkým spánkem se den rozdělí na dvě části, aby ten hospodář i do toho odpoledního času, kdy kolikrát slunce už praží, anebo se chystá k bouřce, tak aby i do toho odpoledního času, který už se tak jako tělo je unavený, ale hospodář osvěžený spánkem do odpoledního času může vykročit v plný síle. A že je stále co dělat, o tom se ví, jen se často neví, co dělat dřív. Jestli se podívat na támhle to pole, jestli je třeba zvláčet vyklíčený osení, nebo je sázet brambory na pole za vrchem. No, takže celá vesnice po tom poledním klidu najednou, jako kdyby vstala z mrtvejch a zase po silnici rachotí povozy, bučí krávy, řechtají koně. A zase jako v té pohádce o šípkový růžence, kdy se ten spící zámek probudil, když tam vešel princ, tak se probouzely vesnice v našem dětství po poledním klidu. Tak vypadala i v těch květnových dnech roku 45, kdy skončila válka.

Válka skončila. Je konec. Už nebudeme mít strach z SSáků, z SS-manů, ani z bombardáků, ani z kotlářů. Jo. Tak to taky vybubnovával náš pan obecní policajt na každém rohu. I na tom rohu našem, kde my děti jsme se kolem něj vždycky schromáždili a koukali jsme se mu na tu pusinku jeho, která pod tím zažloutlým knírem se otevírala. A tu a tam zub, jako noty na buben. A on tak mluvil vysoko, takovým vysokým hláskem, že Německo kapitulovalo, vykřikoval. A ať žije mír a sláva našemu osvoboditeli Rudé armádě. A najednou jsme i na to špatný, na to smutný, se začali koukat, jako kdyby to bylo dávno. Jako kdyby se to odehrálo někdy v nějaký špatný pohádce. Jako kdyby Heidrichiáda nikdy nebyla, jako kdyby nikdy Lidice nebyly, nebyli partizáni, neumírali lidi v koncentračních táborech.

Ale jo, u nás jo, u nás smutek byl. Mírek, syn tety Heli, modrý oči, pořád se usmíval. Z Otročína u Berouna pár dní před koncem války zahynul. V Českým Těšíně při bombardování naše rodina smutek měla, ale lidi se radovali a ten, kdo to zažil, to nezapomene, protože válka skončila a už nebudou naší vesnicí projíždět kolony nákladňáků po zobi ozbrojených Němců v helmách a na každém autě byl kulomet a ještě tahli ty nákladňáky dělo, kolony. A brali si z vesnic živý štíty, říkali jim parlamentáři, bílí prápory, ty lidi měli jaři. A když přicházeli, když přijížděli ty kolony ze všeta, tak všetacký, Pepík Švárc a ostatní, pan Hostinský Markup, tři lidi nestřílejte, křičeli máme doma ženy a děti. Živý štíty používali.

to několik takových konvojů Pavlíkovem prošlo a Pavlíkovský museli dát zase svý lidi a ty tu kolonu dovedli třeba do Lubny, do příští vesnice, protože oni utíkali na západ k Američanům. A zase Lubeňský museli vystřídat Pavlíkovský a tak si ty vesnice, ty německý konvoje předávali.

každej ten zástup těch vesničanů, který nesli tu velkou bílou vlajku, křičeli: lidi, pro boha, nestřílejte, máme doma děti a ženy. To bylo krutý. Válka byla krutá, válka je krutá, protože zabíjí nevinný lidi a ničí naděje na štěstí. A najednou to bylo pryč, protože válka skončila. Je to vůbec možný? Asi jo, protože najednou bylo hezky. To, když začala revoluce toho 5. května, ta sobota, to byla zima asi chravo, to nebylo hezky, ale najednou po tom 10. květnu to bylo vedro.

A najednou, kde se vzali, tu se vzali, už visí. Možná, že byli schovaní celou tu válku. Na poště, na kampeličce, na škole, na obecním úřadě, na veřejných budovách. Ty nádherný, červeno-bílý vlajky s tím modrým trojúhelníkem nahoře. Československý státní vlajky. A my děti najednou jsme začali žít úplně jiným životem. Už jsme si nehráli na sudá lichá, nebo čáru jsme neházeli, nebo panáka jsme neskákali, kuličky jsme do důlku ani nešukali. Ani na chodí pešek okolo, nedívej se na něho, před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát. Najednou, jako kdyby ty hry přestaly existovat. Hry se prostě najednou nekonaly, protože celý svět se změnil. Přece válka skončila. A velký lidi najednou hleděli na celý svět úplně jinak. Teď se přece musí dohnat všecko to, o co je válka připravila. Sice možná nebude hej hned, bída ještě nějaká bude,

skoro každý kluk měl červený trenýrky. Hele, Jindra Vítojc, podívejte se, co to má na zadku. On má na paní Mandě vrtuly. No jo, vokaž, dyť je to Hakenkreuz, jsme říkali. A velký lidi říkali, upaluj domů, ať ti to máma honem rychle odpárá, kdo se má na tu hnusotu koukat, křičeli velký lidi. No, ono to nevypadalo špatně. Na červených trenýrkách, na zadku, bílej koláč a na něm černej Hakenkreuz jako vrtule. Já si vzpomínám, to snad bylo nařízený. Na každý půdě, v každém domě byla protektorátní vlajka Böhmen und Mähren a vedle ní byla srolovaná ta hnusná červená s tím bílým koláčem uprostřed a s tím černým hákovým křížem. To byl asi předpis. I holky měly pěkný červený sukínky.

to pěšinky se hemžili po cestnejma, to kolem vesnic procházeli pěšiny jako pavučiny. Do Rakovníka z Pavlíkova se mohlo jít třema různýma cestama a jedna byla krásnější než druhá. Nejvíc byla používaná cesta kolem křížku, ta začala u kostela přelízátko kolem křížku přes pajtlíky pavlíkovský vršky dolů k dolu Rako a vzalo se to zadem kolem dolu Rako. Tam, kde končily haldy dolů Rako, byly ohražený drátěným plotem a hned už byl důl Jiří a už byla vidět bříza. To už byla bříza, která stála u malého domečku Mejta v Rakovníku a už se sešupem, to se kráčelo rychle, dolů z kopce, už zavoněl z pekárny u Dusilů čerstvě pečený chleba. To bylo napravo a nalevo z továrny mýdlo Ota Rakovník zavonilo mejdlo a potom přišla Lubenská ulice a už Rakovník, už Rakovnický náměstí. A ve válce po těch pěšinkách chodili lidi, třeba za naším panem starostou, černým velkostatkářem, který měli velikou bídu v Rakovníku, jo. Z města, tam se nežilo tak lehce jako na vesnici. Na vesnici vždycky byly brambory nebo kus masa, když se zabil králík, nebo sádlo, chleba se pek doma, ale v městě to chodili třeba za panem starostou černým lidi z Rakovníka a paní Černá byla hodná a vždycky jim dala pytlík mouky nebo pár vajíček pro děti nebo i kousek neškvařenýho sádla. Jo, to lidi chodívávali pěšky třeba až od vesnic, od Berounky až do města do Rakovníka s kratkama a netrvalo to prej vůbec dlouho. Chodili kvůli živobytí. Pár vajec, pytlík mouky, kousek másla, to bylo bohatství. To taky těm dnešním mladým, který nás poslouchají, se bude zdát jako neuvěřitelná pohádka.

Vidíte, tady padlo jméno našeho pana starosty Černýho. Bydlel ve velikým jednopatrovým domě uprostřed návsi. Vrata. Vedle vrat byly sloupy a na nich byly lvy. A i když ty lvy byly betónový, tak stejně vypadaly důstojně, stejně tak, jako náš pan starosta, který chodil vzpřímenej, uměl dobře německy, protože do Pavlíkova přišel tak v roce 30 nebo 28 ze Žatce, protože vystudoval odbornou školu pro pěstování chmele, tak byl odborníkem na vývoz chmele, na export chmele. No ale v Pavlíkově mu bylo souzeno, aby dělal starostu v době války. Snad taky i proto, že uměl perfektně německy.

toho domu, když se podíval z oken, tak viděl přesně, co se všecko na návsi děje. Takže vedle těch důstojně tvářících se lvů napravo byl patrovej dům pana starosty, nalevo stará stavba, prastará stavba na spadnutí. V té stavbě měl dole pekárnu pan Kaválek. Měl tři kluky, Vráťu, ze kterým jsem chodil do školy, Mírka a myslím Pepíka. A nad vchodem do toho pekařství byla už půda a tam byly dvě malinký okýnka a na té půdě bylo seno. A na to seno si jedno dopoledne vlezli kluci, protože byli zvědaví, jako jsme byli všichni kluci, a ty kluci se jmenovali Jindra Vít a Mírek Kaválkojc. Protože se dozvěděli, že od Křivoklátu se blíží k Pavlíkovu kolona 42 německých nákladáků. A věděli taky, že až budou projíždět Pavlíkovem do Lubný, to se musí nakřižovat, která byla před velkostatkem pana Černýho starosty, kdyby odbočili doleva kolem pošty, kolem rybníka, kolem našich domů v Zabráně, tam, kde jsme bydleli, tak se vědělo, že tam ve sklepě u Truxů a dál v Zátočinách jsou dva ruský partizáni, který mají pár ručních granátů, možná dva automaty a dvě pistole, a že ty partizáni chtí ten konvoj, veliký konvoj, těch 42 nákladáků, který byli plný pozuby ozbrojených německých vojáků v helmách, automaty měli na klínech připravený k výstřelu, nějaký tu a tam auto táhlo i rychlopalnej kanón, kulomety byly na těch kabinách těch řidičů, no prostě bedny s granátama. No teď co se stane? To přece není možný, aby dva partizáni zlikvidovali 42 automů. Kdyby na každém bylo 20 vojáků, kolik to je? No to byla strašná přesila. To by možná Pavlíkov byl srovnaný ze zemí při takovýmhle boji nerovným.

Teď Jindra, Vít a Mírek Kaválek už slyší hukot tý kolony, která jede od všeta od Křivoklátu. To prej bylo ticho, kolem poledne, možná ani psi neštěkali, jako kdyby to tušili, ani kohout nezakokrál. Hůčení a najednou se otevřely dveře a z vrat velkostatku vyšel pan starosta. Rovnej, on to byl hezký chlap ušlechtilej, oblečenej ve vestě, bílý vlasy, špacírku hůl a postavil se na tu křižovatku. A čeká. Auta se blíží. První auto zastavuje. Voják vystupuje německý. Nezdvihá ruku k pozdravu Heil Hitler. To už je pozdě, to už je prohraný. Jenom tak pozdraví lehce po vojensky. Odsekne pravou rukou od přilby a kluci slyší rozhovor. Ich bin hier Bürgermeister, říká pan starosta. Já jsem tady starosta. Kam chcete jet? Na Plzeň? Na Plzeň. Diese Richtung. A ruka pana starosty neukázala nalevo, kde byli ty dva partizáni, ale napravo, protože tam tudy vede taky cesta do Plzně, přes Panoší újezd, přes Slabce, kolem Berounky až do Kralovic. A kolona se rozjíždí a jedno auto za druhým vytáčí tu zatáčku směrem doprava, tam, kde jsou Američani. Tam někde u Plzně. A to je cíl, aby se nedostali do zajetí Rudé armády, ale do zajetí Američanů. Hukot aut slábne. Pavlíkov možná přečkal veliký krve prolití díky tomu moudrýmu rozhodnutí našeho pana starosty. Co by přece zmohli dva partizáni proti 500, 800 po zuby ozbrojených Němců.

ale kluci, Jindra a Mírek, pozorujou dění na návsi dál, sedí jako zařezaný na seně a okýnkama z půdy se koukají na tu náves, na který se začaly zbíhat rozzuřený chlapy krvežíznivý hrdinové bojechtiví, když už bylo všecko vyhraný, tak jako kdyby se chtěli přiživit, s křížkem po funuse přišli, chtěli bojovat.

0: a řvou:
1: Starosto!
0: Ne, pane starosto.
1: Ale starosto!
0: A vrátka se otevírají a pan starosta černý vychází na náves a kouká se a nevěří svým očím do těch rozzuřených bojechtivých tváří, který chtěli, aby tekla krev. Když už to bylo tak zbytečný. A jeden z toho hloučku, kdo by to do něj řekl, byl to vždycky takovej slušnej, vystupuje a pěstí udeří pana starostu do tváře, ale ten neupad, protože se mohl opřít o hůl. A řekl: pánové, vy jste tu situaci nedomysleli. Otočil se a odešel domů. Tak takhle mě to nedávno vyprávěl ten Jindra Vít a řekl mě: víš, že je to poprvně, co to někomu říkám? Když tak mluvíš o tom Pavlíkově v tom rádiu, tak to tam řekni. Víš, jakýho my jsme měli moudrýho starostu? Ono se pak panu Černýmu jen nadávalo do kulaků, jak to tenkrát chodilo, ale že možná zachránil Pavlíkov tenkrát v posledních dnech války, to ví málo kdo. Ale tak to přesně bylo, já to viděl a slyšel. A Mírek Kaválkojc, kdyby žil, tak by tě to mohl dosvědčit.

A pak přišly ty nezapomenutelný květnový dny. Květnový večery, kdy světlo dne už začíná vzdorovat soumraku. Vesnice pomalu utichají zvoněním klekání. A jen ptáci zpívají svý zamilovaný trilky a kde se vzali, tu se vzali osvoboditelé, rudoarmějci. Přijeli osvoboditelé, lidi je vítají se slzama ve očích. A o tom, že je o osudu naší země, jak říkali po Mnichovu o nás bez nás, tak už po druhý o nás bez nás je rozhodnuto na dlouhý a dlouhý desetiletí. Poprvé v Mnichově roku 38 a po druhý na Jaltě během války bylo rozhodnuto, že ta naše krásná země bude vydána na pospas Sovětskému svazu, který si s ní jako s vazalem bude dělat to, co se mu zlíbí. A o tom ti plačící, dojatí občané, plný lásky, těm osvoboditelům, rudoarmějcům, nemají ani tušení.

A víte, kde se utábořili rudoarmějci? Přímo naproti našim oknům. Tam, kde dřív bylo hřiště, kde se hrál formál, kde byl velký ořech, pod kterým my děti jsme hráli maso, čáru, skákali jsme panáka, před pikolou za pikolou, tak tam najednou nákladňáky, vozy, koně, obrněný auta i tank a dělo. Na všecko jsme se mohli podívat. Já jsem poprvé čuměl jako malej do hlavně děla. No to vám byla tak dlouhá díra, v ní jako šnek byly takový žlábečky, který se zakrucovaly a leskly se, jak to bylo pěkně všecko navolejované a všecko to tak pěkně vonělo. Takovýma volejema, vazelínama a po dlouhý době jsme cítili benzín. A všude ležely vystřílený patrony, ale i plný. Stačilo hrábnout, když byly otevřený dveře nákladňáku, jo, vojenskýho, na podlahu. No, tam jsme si odnášeli plný kapsy vystřílených patron. To každý měl doma celý haldy patron. To bylo něco, jak jsme dělali z nich čouďáky. Zase z těch filmů kousků, který byl tenkrát hořlavej, protože se spojila patrona z hloubkaře, který jsme už dávno měli doma, když dělali hloubkaři nálet na Rakovnický nádraží. A do toho se strčila patrona z kulovnice, která byla menší, a v té patroně z kulovnice byl stočený film, který se zapálil, on začal syčet a než se rozhořel, tak se na něj šláplo a mezi tím se to muselo strčit do té silné patrony a ucpat a teďko se zdvihla ruka a čekalo se, až ten přetlak toho hořícího plynu z toho doutnajícího filmu vystřelí tu patronu z té kulovnice. Ta letěla nahoru a čoudila, proto se tomu říkalo čoudáci. No my jsme tenkrát se vyblbli, jak oni byli hodní, ty rudoarmějci, třeba že byli takový unavený, sešedlý únavou, neholený, nemytý, ruce kolikrát měli vofačovaný i hlavy, protože přijeli od Berlína.

A jak se zjevili, tak zmizeli. Najednou tam zůstalo prázdné hřiště, trošičku slámy, patrony ještě prázdný. To jsme všecko pečlivě pozbírali. A zbyly jenom vzpomínky a ta vůně po těch polních kuchyních, po boršči a po šči a po těch volejích a benzínu. A svět začal žít mírem.

0: zase byla škola a zase jsme měli svoje normální hry. Čára, sudá lichá, před pikolou za pikolou. A do školy jsme chodili a vysvědčení jsme potom dostali v červnu a první prázdniny v míru. A čas letěl a přišly volby v 46. A pan Hamous psal vedle rybníka, co to tenkrát měla sociální demokracie za heslo, s námi nezabloudíte, nebo republice více práce, to je naše agitace, to ne. Totalita bude bita, my s těmi měli národní socialisti. No, volby přešly, vyhráli komunisti, potom přišel rok 47. A my jsme pořád poslouchali rádio. A co jsme měli nejradši v rádiu? Pořad, který začínal morzeovkou, dvěma písmenama, pa pa pa pa pa pa pa pa, na klaxon to troubili. Inženýři Hanzelka a Zikmund, to bylo písmeno H a písmeno Z. A ještě k tomu hrála písnička, myslím, Yerba Buena se to jmenovalo. No to byly reportáže, jak oni Tatrou, osmičkou jezdili kolem světa. A to byli zlatý kluci. A každej jsme chtěli být Hanzelkou a Zikmundem. A já si vzpomínám na jednu reportáž. To byl takovej nervák, jak mohli přijít o život, jak jeli nějakou džunglí a když vytočili zatáčku, tak najednou vidí, že přes silnici je natažený na lano. A kdyby se nebývali, byli úplně hlavama dolů, šli až na kolena, skoro k podlaze. Ono to lano jim uřízlo celou kabinu a bylo by jim uřízlo určitě i hlavy. To někdo asi na ně nějakou sabotáž tenkrát tam udělal. Není nic našího, než vytočit číslo do Zlína a zavolat si pana inženýra Miroslava Zikmunda, aby nám to objasnil, jak to tenkrát bylo.
1: Pane inženýre, prosím vás pěkně, jak to bylo?
2: Já vás nejdřív poprosím, milý pane Jiří, abyste vynechal už toho pana inženýra, ať my na ně neslyšíme, ani Jirka, ani já, taky ve všech našich cestopisech jsme prostě všechny tituly vynechávali. Mně se totiž ta vaše verze tak líbí s tím lanem, ono to totiž bylo úplně jinak, ale tím, že vy jste si to tak krásně vyfabuloval a tou vaší obrazotvorností ještě zdokumentoval, takže tomu dneska věřím i já. Bylo to trošičku jinak. My jsme přijeli do Tripolska, to byla tehdy ještě rozdělená dnešní Libie na dvě části, a sice ta západní se jmenovala právě Tripolsko s hlavním městem Tripoli a ta východní, teda blížší k Egyptu, tak ta se jmenovala Cyrenaika, taky někdy říkají Kyrenaika. A my tam přijeli s čerstvými vízy, transitními, a on si nás pozval, pan vojenský guvernér, poněvadž tehdy to bylo krátce po válce, a to spravovali dva studentíci, tak ještě s oslými inženýrskými diplomy, nemohli tušit, že tam Britové zatím objevili obrovská naleziště nafty, z kterých dneska pan Kadáfi pije. No a pan generální prostě řekl, pánové, ne, vy tady ten svůj auták ani nevěděl, že se to jmenuje Tatra, tady nalodíte a pojedete hezky až do Alexandrie, do Egypta. A to se nám vůbec nelíbilo, až my jsme nechtěli jaksi cestu po Africe dělat lodí, proto jsme měli auták, který se jmenoval Tatra. No a dopadlo to škaredě, nebudu to jaksi líčit dopodrobna, až bych vám zabíral moc času ve vašem krásném vyprávění. Prostě pan generální říkal, tak dobrá, tak pojedete. A víte, a my jsme na to doplatili skoro životem, protože oni místo toho vašeho vybájeného krásného lana, tak to nebyla ani džungle. Vlastně byla to džungle, když jste kam bíjete, tak dochází, ale politická džungle. Protože my jsme přijeli na hranici do té Sirte a tam nám nastražili do zatáčky takové dva velikánské nákladáky, tu tabuli výstražnou, tu otočili do pouště, abychom ji nemohli vidět. A my netušili, že nám kdosi, jaksi mezi tím v noci, nám nařízl hadičku normálního pedálového brzdění a naštípl lanko ruční brzdy. Takže místo toho vašeho krásného, jak říkám už podruhé, lana, to byla normální závora. No a byla tak pěkně narafičená do výšky našich hlav, že kdybychom tam byli to prostě projeli, tak končila cesta kolem světa na hranicích mezi Tripolskem a Cyrenajkou. Takže vidíte, to jsou takové ty rafinované věci, pač oni se domnívali, že jsme nějací špioni, kteří chtějí vědět, kde se tam ta nafta vrtá, a my neměli o tom ani šajn, jak se říká správně česky. Takže ale znova beru to, tu vaši verzi, to je daleko pěknější s tím lanem a s tou džunglí, než ta skutečná.
1: Pane Miroslave, vzácný a milý příteli, vzácný člověče, který jste nám tak ovlivnil s Jiřím s Hanzelkou to naše mládí, jo? Protože to byly pro nás ty nejnádhernější bijáky, že jo. Tak nevím, proč zrovna mě utkvělo v paměti tadyhle to, ale bylo to úplně jako z nějakého akčního filmu dnešního, takového to triviální naříznutí těch trubiček brzdových a všecko, jak to tak dneska se líčí v těch blbejch detektivkách, že jo?
2: Ano. Kdyby to byl býval třeba v té džungli u toho lanaš nějaký jaguar nebo joamerická puma nebo tygr bengalský, byl tedy mladičký Jiří Anderle úplně na vrcholu Blaha, že?
1: No, my jsme stejně byli tenkrát právě díky vám na vrcholu Blaha, protože to bylo něco tak přeludně sugestivního. My jsme se ocitali a každý chtěl být Hanzelkou a Zikmundem. To byl dar, že jo? Tady se ukazuje ten fenomén toho rádia.

0: jedničku u mne.
1: No ale řekněte mě, tadyhle to byl tristní zážitek, ono vám to tu kabinu tenkrát nějak utrhlo, že jo?
0: No, my jsme tam zdemalovali auták úplně, ta přední náprava, ta byla úplně rozbitá. Kdyby to byla jenom světla, to je to nejmenší, ale my jsme měli i hnutou nápravu, tak jsme to museli potom zabalit. A teď rozumíte, ale ten nejstrašnější na tom bylo, že my jsme byli úplně na začátku cesty. To bylo asi 5 nebo 6 neděl potom, co jsme slavnostně odstartovali z Opletalky od Autoklubu Republiky Československé tehdejšího.
1: To byl rok který?
0: 1947, 22. No. dubna. To je strašně dávno, víte, to je víc než půl století.
1: A teď si představte, jak je ten život krásný, že mě obdaroval tím, že já si dnes můžu s vámi o této události vyprávět. Není to nádherný?
0: A mě to strašně těší, že o to jevíte zájem a že to prostě tak si poznamenáno tou vaší obrazotvorností, to je na tom to nejkrásnější. Vy jste to řekl, dobře, páč, televize, tam by to bylo naprosto banální. Tady přijel nějaký auták a pác, havarie, třeskot skla, no a potom to nakládají ti dva mládenci pořezaní od skla, to nakládají na nákladák a stěhují to zpátky do přístavu. A to víte, u toho by se byl mohl klidně hrát nějaký funebr
1: máš. Ale to je hezký. Ale nicméně vám děkuju a těším se, že až přijedete do Prahy, že si spolu popovídáme.
0: Já se na to hrozně těším, protože já vás znám takhle jenom taky, jako z toho rádia, o které jste tak pěkně vykládal, kde si vás představuji, já teď mám dokonce vaši fotografii, pak jsem ji před asi týdnem nebo 10 dny jsem ji viděl v tom dokonce vyvedenou v barvě. Vás tady mám kousíček jaksi před sebou, takže já vás znám a vy mě možná znáte taky z nějakých
1: obrázků. No, samozřejmě, když jste mě poslal svoji fotografii a když, jak říkám, vaše tváře provázely celé naše dětství a dobu dospívání. My jsme na vás byli tak hrdí a byli jsme na to hrdí, že jsme Češi, že tento národ dokázal dát světu takový hrdiny, jako jste vy. Ale čili, ať vám dlouho vydrží všechna vaše energie, ať jste hrozně dlouho zdravej a šťastný a ještě, ať se vám splní veškerá vaše přání. Děkuji a přeji vše dobré.
0: Děkuji, mějte se moc hezky.
1: Mějte se hezky, naschledanou. Tak, jsme to zvládli, že jo?

tak jsme to slyšeli. No a my vám dáme i dnes otázku a Žaninka Papoušek bude ze správných odpovědí losovat, jakou barvu mělo to auto, ze kterým inženýři Hanzelka a Zikmund objeli svět. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku.

Pro dnešek se s vámi loučíme, naši milí. A tentokrát vám zvlášť musíme poděkovat za vaše dopisy, které možná budou mít velikou důležitost, protože možná, teď dávejte dobrý pozor, co vám řeknu, možná, že od července díky vašemu výjimečnému ohlasu na programovou změnu zase od července budeme vysílat dvakrát měsíčně. To ty vaše dopisy způsobily, vidíte? Hlas lidu. Takže první hodina bude hodina premiérová a druhá hodina v měsíci bude hodina opakovaná, reprízovaná, což zase pro vás, kteří mě často píšete, že vám ty a ty hodiny schází, bude příležitost k tomu si ty hodiny nahrát a doplnit. Není to

0: Dobrá zpráva je. Takže, co nám chybí, máme tady máj, řekli jsme vám dobrou zprávu, děkujeme vám za vaši přízeň, děkujeme za to, že jste si vyšetřili hodinku, nás jste obdarovali tím, že jsme vám mohli dělat společnost, opatrujte se, abychom se mohli setkat u našeho vysílání příště a hezký večer.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová by v těchto dnech oslavila 80. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná. A my jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Hanu Zagorovou.

Do světa písniček Hany Zagorové vás srdečně zve Tomáš Sláma a Tobogán. Děkuji vám za potlesk a jsem rád, že zazněl a vlastně byl reakcí na to prosté obyčejné sdělení. Vítám vás ve světě písniček Hany Zagorové. Všimněte si teď, že nebudu dlouho hovořit jenom proto, ne že bych nechtěl, jak mě znáte, ale že si myslím, že bychom ukrajovali zbytečně čas názorům písničkám našeho dnešního hosta. Takže srdečně zvu na pódium Hanu Zagorovou.

0: Já musím popsat situaci s Hankou Zagorovou. Přišla i Lenka Kopecká, která je Hance přinesla. Teď já nevím, co to je, jestli to je pivo a sodovka, jestli tohle je běžný doping Hany Zagorové. Ale chtěl jsem tu Lenku tady zdržet, abych vám ji představil, protože Lenka dělá jeden z našich pořadů, který se jmenuje Kapsář tobogánu. A to je výběr těch nejzajímavějších názorů a postřehů z tobogánu. Takže i to, co Hanko dneska tady bude říkat, tak se objeví v jejím pořadu. Prosím pěkně, dovolte, abych Haně Zagorové vyjádřil hlubokou poklonu za odvahu, s kterou přišla do dnešního pořadu na základě našeho včerejšího telefonního rozhovoru. Musím to popsat, ač ta odvaha je nesmírná. Představte si, že slušný, řádný člověk v 10 hodin už je vzhůru, pracuje, je v zaměstnání, vtipně reaguje, anebo už vtipně reaguje na něco v hospodě třeba, která je otevřená. A já jsem měl takový smolný den před tím, že jsem přijel ze zájezdu někdy ve 3 nebo dokonce o 3:30 ráno a usnul jsem až o 5:30. Takže v 10 hodin jsem spínkal jak miminko, vůbec nic nevěděl a najednou zazněl telefon. Já jsem nevěděl, jestli to volá Pán Bůh, nebo jestli to je záznamník. Něco se
1: nebo
0: tam...
1: sen.
0: Nebo sen. Něco se tam zdálo. Tak já jsem k tomu telefonu šel a musím říct, že moje první reakce byla, co je... Kdo je?
1: A jo, kdyby. Promiňte, já ho opravím. Byl tam záznamník, takže já jsem začala slušně říkat, ahoj Tomáško, já tě moc zdravím, nevím, v kolik tam přesně mám být zítra. A do toho se ozvalo, no, co je, co chcete? No, proč voláte, co chcete? A já jsem teď si říkala,
0: já myslím, že jsi říkala, on se zbláznil, že jo, jednoduše. Protože takhle může reagovat jenom člověk, který není svéprávný, který není schopný si zavázat levou ani pravou botu a dokonce mám pocit reagovat na budíka. Jo, protože Hanka říkala, no tady je Hanka Zagorová, já, no co je? A ona ještě říkala, já volám kvůli tobogánu, kdy bude zkouška. Já jsem říkal, jaký tobogán? Teď jsem zjistil, že vlastně jde o mě, že to je můj rozhlasový pořad, že ho dělám 8 let a že to je Hanka Zagorová, kterou znám 20 let. Takže tohle se vám stane a já jsem celý pátek trnul, jestli Hanka nezavolá, že to zrušila, jo, protože vysílat z